To byla lyrická opera Les Florissants, kvetoucí umění, o předehře a pěti scénách, jejíž autorem je Marc-Antoine Charpentier. Účinkovali Jill Feldman, soprán, hudba. Agnes Melon, soprán, poezie. Catherine Dissot, soprán, malba. Guillemette Lorrain, mezzosoprán, architektura. Dominic Wyss, alt, svár. Philip Cantor, bariton, mír. Gregory Reinhardt, bas, válečník. Sbor a instrumentální soubor Les Florissants. Řídil William Christie. A další skladbou programu bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo. Číslo 9 C-dur Luigi Boccheriniho s podtitulem La Ritirata di Madrid. Ústup z Madridu. Podle Gerardova katalogu číslo 453. Hrají Pepe Romero, kytara a Akademie svatého Martina v Polích.

0: Famózní Pepe Romero spolu s Akademií svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 9 C-dur Luigiho Boccheriniho s podtitulem Ústup z Madridu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom, a další skladbou bude známá americká suita pro orchestr A-dur opus 98b Antonína Dvořáka. Hraje Česká filharmonie, řídí Václav Neumann.

Česká filharmonie řídil Václav Neumann, hrála suitu pro orchestr A-dur opus 98b americkou Antonína Dvořáka. A následuje hudba k opeře Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 492, v úpravě pro dechový soubor od Jana Nepomuka Venta. Hraje Collegium Musicum Pragense, umělecký vedoucí František Vajnar.

0: Soubor Collegium Musicum Pragense, umělecky vedoucí František Weinar, hrál výběr z hudby k opeře Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta ve verzi Jana Nepomuka Venta pro dechové nástroje.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Program stanice dále uvádí sonátu pro housle a čembalo G-dur od Jiřího Antonína Bendy. Je to část ze sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro zkušené a neskušené hráče, psaná v letech 1780 až 87. Hrají Edita Keglerová čembalo a Helena Zemanová housle.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Chorální předehra Chvalme Krista z Bachovy varhanní knížky byla hrána na rejstřík, který se jmenuje Quintadena. Podle Vladimíra Šlajcha patří právě intonování Quintadeny k tomu nejnáročnějšímu, co varhanáře potká.
1: Pro laika někdy není jasný rozdíl, co znamená intonace, co znamená ladění. Intonace to je buď, když mám novou píšťalu, syrovou píšťalu z výroby, což je případ nových varhan, tak ta píšťala samozřejmě nehraje. Ta píšťala je němá, je to prostě kus mrtvého plechu, materie, že? A teď se jí musí dát život, čili to znamená, musí se jí dát barva, tón, nasazení, síla a tak dále. Ale to je věc, která se dělá, to je zase třeba takzvaná předintonace. To ještě ani není třeba v nástroji, to dostanu novou píšťalu do ruky, tak si jenom zhruba připravím. Ale potom ve varhanách už opravdu se pracuje tímhle způsobem. Musí se jí opravdu dát barva, co potřebuje, síla a různé ještě takovéhle pak fajnovosti okolo. Teď jsou to vztahy mezi jednotlivými píšťalami. Samozřejmě ta píšťala tam nestojí sama, těch píšťal jsou tam stovky. Takže opravdu to musí jedno s druhým všecko v určitých poměrech a vyvážení. A to je v podstatě intonace. Intonace musí samozřejmě odpovídat i v akustice prostoru, těch faktorů, na které musí dbát, je plno. Ladění, pak je už věc druhá, to laděním se dává každé píšťale, která už je naintonovaná, či která už zní, jak má, tak pak si dává ta přesná výška tónu, co je potřeba, to už je ladění. Intonace u starých varhan, to je zase kapitola sama pro sebe, protože tam vlastně by člověk neměl až příliš zasahovat do původního stavu, nebo do takzvané původní intonace píšťaly. Ale záleží pak strašně na subjektivním přístupu a už to vyžaduje velké a rozsáhlé zkušenosti a určitou kázeň a jedno s druhým je to velmi složitý už potom. Ale v zásadě samozřejmě intonace při restaurování se dělá taky. Většinou se tam ovšem jedná už spíš jako o korekce určitě, že tam vlastně člověk příliš nezasahuje do té základní koncepce, pokud nějaká samozřejmě zbyla z toho starého, protože někdy to bývá i tak, že vlastně ty varhany staré jsou natolik už třeba nějak přestavený nebo už vlastně zvukově teda změněný, že člověk nakonec musí tu původní intonaci rekonstruovat, což je jeden z nejnáročnějších úkolů pro intonéra a pro varhanáře.
0: Musím varhanáře Vladimíra Šlajcha chytit za slovo. Lze vůbec najít původní intonaci varhaních píšťal, jestliže prošly rukama mnoha dalších varhanářů?
1: To už se pohybujeme v hrozně vágních rovinách, protože to je vlastně původní intonace. Já zase podle mýho názoru si myslím, že i tyhle ty veškerý nástroje historický, co známe, museli zákonitě znít v podstatě jinak v době svého vzniku, protože na tu píšťalu už jako na materiál působí během let nesmírně mnoho vlivů. Změny materiálu, teď už jenom třeba tím, že probíhá vzduch s nějakým prachem skrz to jádro, tak se tam taky něco mění. Určitě tam nějaké změny jsou, takže těžko taky říct původní, nepůvodní, jako kdyby to měl člověk brát tímhle způsobem. Na druhou stranu už si myslím, že tam se dotkneme teď zase takové zásadní otázky, že jde ani ne se takhle nějak honit po také detailech a snažit se to měřit a popisovat, ale jde tam prostě o toho ducha, toho nástroje a ten prostě tam bych řekl, jako je neměnný. To je zase třeba ta zlatá koruna nebo takhle vyhraněný nástroje, kde jsem pevně přesvědčený, že to, jak slyšíme dneska, tak to působení na nás, který to má, teda, tak to je to původní a o to vlastně jde. Ono jako nejde o to se tak ani honit po nějakých opravdu detailech a měřit tenhle otvor a tenhle milimetr vzduchového sloupce a takovéhle voloviny. To je v podstatě pro úřady a nějaký tyhle organology, ale hlavním, po čem by člověk měl jít, je prostě nějak chytit ze vzduchu v podstatě tohoto ducha a to je ono. Duch není ovšem měřitelný, duch je duch.

Intonace neznamená jenom porovnávat sílu a barvu tónu v chromatické stupnici, jak zase dělá většina zkoušečů varhan, že přijde organolog k novým varhanám, obnaží ukazováček a teď ťuká jak datel prostě od velkého C do C3, že a takhle tam klofe nahoru dolu a to se s vážným výrazem prostě naslouchá, jestli teda je to stejně silné nebo stejné barvy nebo co já vím, co tam zkoumá. Ale o tom prostě ta intonace vůbec není. Jo. To dejme tomu, je zase patří k malé násobilce, ale nicméně i tady klidně snesu určitý výkyvy. Ono je to totiž jako třeba v malbě nebo grafika, prostě rovná čára podle pravítka, to je nezajímavý. To samozřejmě ta čára vyžaduje určitý zvlnění, určitý nějaký rytmus, ale zase musí se to udělat s určitým úmyslem. Nejde to prostě tam nacpat pod tlakem jen tak, jako že to má být, že to prostě nejde. Takže právě v tom někdy je velmi zajímavý naopak, když jsou určitý výchylky třeba jak v té síle, nebo i třeba, že nějaký tón sem tam třeba nasadí s jiným alikvotem nebo něčím, že to dává tomu nástroji obrovskou živost. Že? A já právě třeba zkouším vždycky v určitém jako polyfonním souzvuku, či to znamená, že nejméně třeba 4 tóny dohromady přes různý rozsah oktáv a v různých polohách, ale samozřejmě potom ve vztahu různých rejstříků k sobě a z toho potom vzniká to, že vlastně ten jeden rejstřík, který zní nějak, teď zní samozřejmě nějak zase díky nerovnoměrné temperatuře v určité tónině, nějak zní v jiné tónině a právě to všecko všem tomu člověk může dát té intonaci vlastně tou skladbou vlastních alikvotů, kterou ten rejstřík má a potom samozřejmě vzniká nepřeverná škála dalších barev syntézou různých rejstříků. Protože když zase se to naintonuje tak jako na tvrdo, na holo, sice hezky, krásně vyrovnaný, všecko to jako nasazuje a všecko stejně silný, ale nemá to prostě okolo takovou tu auru těch vedlejších tónů, tak pak je konec, pak je to mrtvá věc a zní to prostě furt stejně, ať se na to hraje od zhora nahoru a od zhora dolů a naopak. A prostě nic z toho vůbec neleze zajímavého. A to pak třeba taky bychom si mohli ilustrovat na různých nahrávkách, jak jeden rejstřík a přitom třeba i tak charakteristicky, jako je jazyk, že člověk by řekl, jazykový rejstřík, ten prostě opravdu natolí výrazy, ten zní pořád stejně a vůbec to není pravda, protože z jednoho jazykového rejstříku se v různých kombinacích dají udělat jako tak neuvěřitelně rozlišné barvy, že opravdu jako i odborník by nevěřil, že to je pořád ten jeden rejstřík. Já myslím, že jsme si mohli teď pustit kousky z různých chorálových předeher Johanna Sebastiana Bacha. Opravdu dostačí jenom krátké ukázky, protože tady spíš jde jenom o to ukázat, jak jeden rejstřík, prostě Vox Humana, druhého manuálu Varhan Bruxellesu, jak může znít různě v různých situacích, či to znamená v různých tóninách, v různých rejstříkových kombinacích.

Vyslechli jsme Bachovu chorální předehru Pochválen buď Ježíš Kristus. Cantus firmus byl hrán na rejstřík Vox Humana. Nyní zazní chorální předehra Ježíš Kristus naše spása z Bachových lipských chorálů. Za použití stejného rejstříku vytvoří varhaník zcela jiný charakter zvuku varhanu.

Intonace nový varhan, ta zas má několik fází, že jo? Je to prostě jaká ta fáze v podstatě mechanická nebo víceméně taková jako spíš základní, kdy se jedná o to, aby teda opravdu ta každá píštěla hrála, jak má. A dá se říct, že třeba už i v tomhle základě samozřejmě každý rejstřík má svoje specifika, že úplně jinak se intonují rejstříky principálového sboru, úplně jinak flétny, salicionálci, smyky, kvintadena, jazyky. A dá se říct, aspoň z mého hlediska, že samozřejmě, že v podstatě nejjednodušší, to je taková úplně jakoby obecná škola, jsou opravdu principály, ať se to zdá být, že tomu není tak, tak je tomu tak, ten principál v podstatě až tolik problémů nedělá. Ale nejhorší opravdu jsou rejstříky smíkavé, kvintadena velmi obtížná a jazyky velmi, velmi obtížné. A samozřejmě z jednoho rejstříku se dá dostat zvuku nepřeberné množství, nebo z jednoho rejstříku, z jedné píšťaly, že jo, z jedného z toho surového materiálu, s tou jednou nějakou menzurou, tak potom samozřejmě je na tom intonérovi, co z toho dovede udělat a to potom dělá ty rozdíly v těch kvalitách varha, ne to asi ta menzuru podle Weingartena nebo podle Schnitgera nebo nějakou úplně jinou, ale prostě v tom, co vlastně se z toho udělá. A to je ta zásadní věc, kterou ten intonér tomu přinese. Základem je opravdu jako řemeslo, mechanické úkony, prostě vříznout labium, sli tak nebo onak, upravit takzvanou průlinku, upravit jádro nahoru, dolů, upravit přítok vzduchu. Samozřejmě těch mechanických úkonů je tady mnoho, záleží samozřejmě taky na zkušenostech toho intonéra. Někdo může ten samý úkon dělat půl dne, někdo to má za vteřinu, jo, ale to už je jako zase u všeho jiného. Jo. Ovšem potom stejně je, a to je to nejhlavnější, to je prostě ten dotyk ruky, to je prostě něco mezi nebem a zemí a to potom činí každý nástroj v podstatě buď jedinečným, anebo tuctovým.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Johann Sebastian Bach a R z jeho orchestrální svity číslo 3 hraje The English Concert.

Hrají nám zde vynikající solisté i orchestry, zpívají přední pěvci a nyní si společně připomeneme také sborové a sbormistrovské mistrovství, totiž jednu z největších osobností českého sborového zpívání Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret sborových děl romantického a soudobého repertoáru. Jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských sborů. Sbor, nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký sbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My si teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený sbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu, u klavíru Stanislav Boguňa.

V červnu roku 1945 měla v Londýně premiéru opera 32letého britského skladatele Benjamina Britna Peter Grimes a přinesla mu světovou slávu. První Britnova opera má v hlavní roli antihrdinu. Grimes je násilník, který chce zbohatnout, ale má i svou romantickou stránku. Srozumitelná struktura díla v duchu stravinského neoklasicismu, impresivní orchestrální mezihry, silný příběh, to vše nadchlo kritiky i publikum a obliba Petra Grimese trvá dodnes. My si poslechneme slavné orchestrální interludium, bouři z prvního dějství, a to z nahrávky Londýnského symfonického orchestru a zařízení Andrého Previna.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn, árie z opery L'Isolda d'Isabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Svůj klavírní koncert číslo 20 D-moll hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart jako solista ve Vídni v roce 1785. Pár dní po koncertě psal tou dobou ve Vídni pobývající Mozartův otec Leopold dopis své dceři Nannerl o Wolfgangově úspěchu. Velkým obdivovatelem díla byl i Ludwig van Beethoven a on, stejně jako další autoři, k němu zkomponovali kadence. Pro zajímavost, toto je první ze dvou skladatelových klavírních koncertů v molové tónině. Volná věta, romance, je ovšem v B-dur a je nádherná, jak uslyšíme v podání Melvilla Tana a London Classical Players.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang vische al fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika Poetika.

Do třetího dějství Pucciniho překrásné opery Tosca z roku 1900 se teď podíváme s vynikajícím Lučánem Pavarotim. Malíř Cavaradossi, milující Tosku, je odsouzen k smrti a před popravou vězněn v římském Andělském hradě zpívá Luce van le stelle a hvězdy zářily. Vzpomíná na první setkání se zpěvačkou Toskou a lituje, že musí zemřít, když ještě nikdy nemiloval život tak jako nyní. Jedna z nejoblíbenějších tenorových árií světového operního repertoáru, Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr a Nicola Rešíňo v jeho čele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Josef Fuchs, pochod ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna dnes začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Rusko večer masivně zaútočilo na Kyjev a Charkov. Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystaví knihu městských práv z 16. století. A čekejte slunečno, ráno místy mlhy a později přibývání oblačnosti. Večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů Celsia. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
3: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1 a my ty peníze chceme zpět.
2: Ministerstvo také odmítá tvrzení společnosti Orlen Unipetrol, které obě české rafinérie patří. Podle Orlenu může být daň protiústavní, protože ji vláda chce zavést zpětně. Rozpočet státní agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Agentura přitom letos měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od listopadu pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová částku nepotvrdila. Výrazné škrty by ale podle ní znamenaly, že agentura omezí své zahraniční zastoupení a další aktivity.
4: Jak už se bavíme o veletrzích, workshopech a tak dále, takže dobře si představit, že pokud by ty škrty byly nějaké dramatické, tak tyhle aktivity budeme muset hodně omezovat. A samozřejmě na poslední řadě jsou to naše marketingové kampaně na zahraničních trzích.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu škrty v rozpočtu na příští rok potvrdilo. Neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort zároveň sníží počet pracovních míst v agentuře, ale chce zachovat její odbornost a znalost zahraničních trhů. Při ruském raketovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně dva lidé, dalších 11 je zraněných. Rusové udeřili taky v Charkově. Drony tam

0: Zasáhli bytový dům a charkovské úřady hlásí 8 zraněných.
1: Rusko podle předběžných údajů vystřelilo na Kyjev 6 až 8 raket S-400. Zasáhly 25 podlažní bytový dům a dopravní infrastrukturu, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. První tři exploze se ozvaly ještě před vyhlášením poplachu. V Charkově Rusko opakovaně udeřilo na bytové domy. Celý jeden vchod se zřítil a v troskách mohou být lidé, upozornil starosta Charkova Ihor Terechov. Záchranné práce jak v Charkově, tak v Kyjevě komplikoval pokračující ruský vzdušný útok. Proudové drony Rusko vyslalo také na Oděsu a oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit taky učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů si spolu se dvěma učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol, jak popisuje vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
2: Nemusí se jednat nutně o fyzikáře, chemikáře, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést.
0: Lidé ve Znojmě mají ode dneška mimořádnou možnost prohlédnout si knihu městských práv ze 16. století. Tamní Jihomoravské muzeum ji vystavuje po 30 letech. Kniha obsahuje nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo nebo vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Knihu, která váží několik desítek kilogramů, muzeum vystavuje do 24. října.
3: Počasí.
0: A bude slunečno, zpočátku místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnost a večer potom i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet a teploty čekejte od 12 do 16 stupňů Celsia. Při nízké oblačnosti kolem 9 stupňů a na horách nejčastěji kolem 6. Více zpráv na irozhlas.cz.
4: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
5: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
6: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
5: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak nevím, jestli pohled na teploměr dnes ráno dodává na optimismu, protože teploty se drží opravdu hodně nízko, ale snad odpoledne bude svítit slunce a to určitě umí zahřát. A jinak může zahřát i hudba. Paul Simon slaví právě dnes 85. narozeniny. Od hitů Dua Simon Garfunkel až po sólovou dráhu 16 cen Grammy a koncerty, na které nezapomněla ani Praha. A tak si Paula Simona ještě v této hodině připomeneme. A zamíříme i na Chebsko, konkrétně do Plesné, kde se v muzeu zabydlely poněkud neobvyklé figury. Chlupáč, diva na novozélandském plevelu, anebo odlitek těla sochaře. Přesně takhle může vypadat setkání s uměním. Reportáž nám ukáže ale mnohem víc. Máme 7 minut po 6. Za celý dnešní ranní vysílací tým přejeme dobrý den.
2: A dobrý poslech. Připojí se Raduza, Karl Philipp Emanuel Bach nebo Petr Ilič Čajkovský. A taky Joaquín Rossini, Ivan Kusněr zpívá za doprovodu orchestru Smetanova divadla v Praze.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: orchestr Smetanova divadla v Praze s Ivanem Kusnírem a dirigentem Petrem Vronským a hudba Joaquina Rossiniho.
1: No neuvěřitelná kadence slov, tak to si teď s Františkem budeme muset dávat pozor, abychom příliš nebreptali. No ale zpátky k důležitým informacím, které se taky vážou k dnešku. Krajský soud v Hradci Králové rozhodne o vydání pozemku v restituční kauze Walderode. O navrácení majetku rodu usiluje Johana Kamerlanderová, tedy vdova po Karlovi de Fur Walderode.
0: Krajský soud se v odvolacím řízení zabývá loňským částečným rozsudkem okresního soudu v Semilech, podle kterého má Kamerlanderová získat pozemek o výměře 1500 metrů čtverečních v Turnově Daliměřicích.
1: Semilský soud u dalších téměř 60 pozemků návrh o vydání zamítl. Na žalované straně stojí například město Turnov, Národní památkový ústav, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a nebo státní podnik Lesy České republiky.
0: Dědička rodu usiluje například i o vrácení zámku Hrubý Rohozec.

0: Ensemble 18+, druhá část koncertu pro dva hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo a Antonio Vivaldi.
1: A teď pozvánka na výstavu. Především figurám, a to jak v podobě soch a plastik, tak na obrazech, je věnována výstava s názvem Figure Out. Najdete ji v muzeu a v galerii v Plesné na Chebsku.
0: Návštěvníci tam uvidí třeba podivného čtyřnohého chlupáče, divus odpočívající v novozelandském plevelu, anebo odlitek těla sochaře.
1: A kurátorka Kateřina Strach-Tichá upozorňuje ještě na jeden význam názvu expozice.
2: Figure out anglicky znamená něco vymyslet, vykoumat, zhmotnit, dát něčemu jakoby podobu.
3: Upozornila kurátorka Kateřina Strach-Tichá. Svá díla představují v Plesné Filip Dvořák, Lenka Falušiová, Tadeáš Kotrba, Richard Nestler, Jiří Středa, Pavel Šimíček a Jiří Šťourač. Jedna z nejvýraznějších prací je dílem sochaře Pavla Šimíčka. Připomíná vzdáleně plastiku zemědělce Drápalíka, kterého ve filmu Vesničkomá středisková přijel kombajn a jeho tělo obtisklé v poli vytvořilo formu, ze které vznikla sádrová plastika. Podobně, i když ne tak drasticky, postupoval Šimíček.
4: Sám sebe svoje nahé tělo formoval do sádry a zaznamenával to na video.
3: Poznamenala kurátorka Strachová. Později díky formě vznikl odlitek, na který nechává autor promítat uvedené video, kde se nechává zasádrovat, aby vznikla forma jeho vlastního těla. Jiří Středa zaujme například plastikami inverzních dvojic hlav, které spolu různými způsoby komunikují. Autor s úsměvem vyvrací názor, že by snad šlo o bývalého premiéra Bohuslava Sobotku.
5: Tam přišla nějaká paní a řekla, proč jste dělala tu Sobotku?
3: K zajímavostem výstavy Figure Out v Plesné patří, že kurátorka Strach-Tichá spojila dvě umělecká díla v jedno. A to když sochu nahé a klidně odpočívající dívky Jiřího Středy nechala položit na Didymo Pavla Šimíčka, tedy na jakýsi plyšový koberec s rostlinou znázorňující druh vřesu, který na Novém Zélandu zanáší toky řek, prorůstá kameny a hubí ostatní flóru.
4: Je tam určitá jakoby provokace nebo protiklad toho příjemného s tím nebezpečím.
3: Šimíček o sobě dává vědět také modrým chlupáčem, který na první pohled vypadá jako metrový čtyřnohý plyšák.
4: Je to taková věc, kterou prostě chcete přijít a pohledit si to, děti to milujou, ale zároveň, jako když se na to člověk zadívá, tak vlastně tam má takový jako zdeformovaný tvary, takový až jako nemocný. Nevíme, co to je, takový nějaký mimozemšťánek, chlupatý.
3: Komentovala další z prací kurátorka Kateřina Strach-Tichá. Významu názvu Figure Out ve smyslu něco zhmotnit odpovídají obrazy Lenky Falušiové, především jejímu velkoprostorovému plátnu Stopy domova. Tuší zhmotnila imaginativní zasněžený les.
4: Za mě tam je taková intenzivní přítomnost toho diváka v tom, že ten obraz jakoby ho vtahuje, jako kdyby pozoruje, jo? Že my jsme tam takový jako vetřelci.
3: Výstavu završuje dílo nazvané Mrak v nejvyšším místě galerie ve věžičce.
4: Je to taková modrá socha, běžte se podívat nahoru, je tam i krásný výhled.
3: Zve Kateřina Strach-Tichá nejen k prohlídce věžičky, ale i celé expozice Figure Out v galerii vytvořené z bývalé fabriky Tosta. Z Plesné Josef Šorfa, Český rozhlas.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Akademie für Alte Musik Berlin, část symfonie E-moll Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Divadelní soubor Vostopět se dlouhodobě netají svým vřelým vztahem k fenoménu rozhlasu a právě z něj taky vychází i téma mysteriózní krimi Tragédie Liblice, která je zasazená do novoroční noci roku 2022, kdy bylo ukončeno celoplošné vysílání na středních vlnách, které nakonec zasáhlo i největší středoevropský pozemní vysílač v malé obci Liblice.
0: Dvojice 355 metrů vysokých stožárů, tedy dosud nejvyšší stavba v České republice, mají k zemi právě v tomto týdnu. Vy si můžete na webu Vltavy a v aplikacích poslechnout při té příležitosti Tragédie Liblice s Vostopětkou. Opět bude tam ještě celý měsíc.
1: Za 3 minuty bude 6:30. Posloucháte Vltavu a přejeme dobré ráno.

0: Hraje nám trio Hala Galpra a Jerry Bergonzi skladbu s názvem Loverman. Teď je 6 hodin 30 minut. Dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. V příštím roce potom má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. O možné povolební koalici v Praze budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom na pondělním úvodním setkání. Oproti původním plánům ale nezačali řešit rozdělení oblastí v radě hlavního města. Znovu se chtějí sejít ve čtvrtek. Dnes budou starostové jednat o možné spolupráci s Prahou sobě a odpoledne se sejdou s Piráty. O koalici už je jasno třeba v Karlových Varech. Naopak v Pardubicích budou schůzky pokračovat. Maďarský parlament má hlasovat o zmírnění zákona, který omezuje vyobrazování homosexuality a změny pohlaví v obsahu přístupném dětem. Pravidla prosadila v roce 2021 tehdejší vláda Viktora Orbána. Nový kabinet Pétera Maďara je chce změnit i kvůli rozsudku Soudního dvora Evropské unie. Ten letos v dubnu rozhodl, že Maďarsko zákonem porušilo unijní právo. Přes 20 milionů korun už získal nadační fond Spolu s odvahou v elektronické dražbě obrazů. Peníze využije na podporu dětí s vážným onemocněním. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce je například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Typlta a Adély Matasové i díla českých designérů. Výtěžek půjde například na zážitkové terapie anebo rodinné tábory. A čekejte slunečno, zpočátku místy mlhy anebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu bývat oblačnosti, večer potom i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet a teploty od 12 do 16 stupňů Celsia. Při nízké oblačnosti kolem 9 a na horách kolem 6. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Po aktuálních zprávách ještě aktuální kulturní tipy. Filharmonie Hradec Králové zahajuje festival soudobé orchestrální hudby Hudební fórum. První koncert začíná ve 20 hodin.
2: Národní technické muzeum v Praze představí výstavu Sága rodu Heinzů. Připomene 190 let nejstarší české hodinářské firmy.
1: No, vernisáž doprovodí dokonce setkání se zástupci muzea i rodinné firmy Heinz, tak se tam zastavte.
2: Jak vypadá každodenní život lidí se zrakovým, sluchovým nebo tělesným postižením, přiblíží interaktivní výstava Lidé od vedle, kterou otevřou v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou.
1: A v Brně začíná festival Janáček Brno. Až do 17. listopadu nabídne program, který je věnovaný tvorbě Leoše Janáčka a dalším hudebním dílům.
2: O festivalu budeme taky mluvit po 9. se šéfem opery Národního divadla Brno Jiřím Heřmanem.

0: Petr Ilič Čajkovský a část symfonie číslo 2, opus 17. Českou filharmonii řídil Semjon Byčkov.
1: Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je 85 let. V 60. letech ho proslavilo folkrockové duo Simon & Garfunkel. Kvůli vzájemným neschodám se Simon později vydal na sólovou dráhu.
0: Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy a jeho úspěchy ocenil třeba taky časopis Time.
1: Zařadil ho mezi stovku lidí, kteří vůbec nejvíc ovlivnili tvář současného světa. Paul Simon už taky několikrát zavítal do Prahy a vůbec poprvé to bylo před 25 lety na pozvání Václava Havla.
2: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
3: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové po víc než 25 letech vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge Over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
4: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
3: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopní trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparád. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako netolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy Na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon & Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neschody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Český rozhlas.

0: Paul Simon, který slaví 85. a píseň Night Game na vlnách Českého rozhlasu Vltava. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Česko letos jako čestný host frankfurtského knižního veletrhu představilo světu svou literaturu. A právě u téhle příležitosti jsme tady na Vltavě ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny přichystali projekt a dali jsme mu název Minout Prahu.
0: 12 německých a švýcarských spisovatelů během rezidenčních pobytů poznávalo česká krajská města a svou zkušenost proměnilo v povídky.
2: No a jednou z autorek je i Peggy Medlerová, která napsala příběh nazvaný Nic se nestalo.
3: Kristýna se nenarodila v Ústí nad Labem, ale v Praze. Ale to v podstatě vůbec nic neznamená. Taky dědeček sem přišel jako malý se svými rodiči z jedné slovenské vesnice, a to víc než 10 let potom, co už byli Němci pryč. Dědeček nemá maturitu. Když se stát rozhodl, že všichni hasiči budou od roku 2012 potřebovat vyšší vzdělání, našel si na poslední roky do důchodu práci v Ostraze. Babička pracovala celý život v Setuze u Lisu na Oleji. Bydlí v malém šichtově domku se zahradou, který kdysi továrna nechala postavit pro své zaměstnance. Když dědeček vrtá do stěny, sypou se z ní slupky slunečnicových semínek. Celý dům byl izolován pomocí šustivých zbytků slupek z továrny. Dědeček je smete svými širokými dlaněmi, odnese je opatrně na kompost. Máma vždycky říká, co máme tebe, Kristýnu, je o dost něžnější.
0: Ukázka z povídky Peggy Medlerové Nic se nestalo, která je zasazená do Ústí nad Labem. Číst bude Šárka Šeldová dnes na Vltavě v 2:30 odpoledne.
2: A zpětně se k příběhu můžete vrátit i na našem webu, kde najdete další povídky z projektu Minout Prahu i jejich český protějšek, tedy cyklus pros, které jsou zasazeny do německých měst.

0: Žena. Předmět obdivu, úcty i lásky, ale i pramen umělecké inspirace.
1: Takové je téma Mezinárodního hudebního festivalu Lipa Muzika 2026.
0: Poslouchejte přímý přenos festivalového vystoupení Za všechno může Eva, mezzosopranistky Bely Adamové z Městského divadla v Děčíně.
1: 21. října od 19 hodin na Vltavě.

0: Josef Suk s Kateřinou Englichovou v části sonatýny pro housle a harfu číslo 2 Jana Ladislava Dusíka.
1: Literární historik a bohemista Martin Bedřich se teď zamyslí nad návraty na místa, která nás formovala. A bude to také o tom, jak nám mohou pomoci lépe porozumět vlastní životní cestě.
2: Cesta se prudce svažuje do hlubokého údolí říčky. Ze strmých svahů ční vysoké buky, které se derou ke světlu, jehož není v úzkém kaňonu zjevně nadbytek. Šedostříbrná barva hladké kůry kmenů, táhnoucí se v heroické vertikále vzhůru, neodbytně připomíná gotické sloupy. Drobné listoví v korunách, hrající všemi odstíny té zvláštní, světle zelené až zlaté, rozzářené v pozdně odpoledním podzimním slunci, propouští světlo a barvy nezachytitelné foťákem. Cesta v údolíčku prochází starou trampskou osadou, pomalu se halící do podvečerního kouře z kamen a krbů a vede na dřevěný mostek, nesený dvěma betonovými pilíři, tak zašlými, že působí až starobile. Říkali jsme mu z legrace Nagarjunův můstek, podle indického buddhistického filozofa prázdnoty a paradoxů. Kdyby kolem pořád nejezdili nějací kolaři nebo neprocházeli pozdní houbaři, byl by mostek ideální k dlouhým meditacím. Mělká říčka neustále klokotá, pění, voda naráží na bezpočet překážek, odráží světlo, šplouchá a přitom uplývá dál, vše odnáší, nikde neulpívá, je tu, protože už tu není. Vypravil jsem se sem po mnoha letech podívat se do míst, která pro mě byla důležitá. Do míst, kde se utvářel můj pohled na mnoho věcí, kde jsem se poprvé setkával s knihami, autory, uměleckými díly, myšlenkami, skvělými lidmi. Výlet k zmiňovanému můstku patřil k místní tradici. Není dobré na věcech ulpívat, tím spíš ale třeba se k ním s laskavostí vracet. Jsou momenty v životě, které považujeme za iniciační. Zásadní setkání, klíčová událost, nějaký zlom. Dnes se hodně mluví o tom, že nám chybí iniciační nebo přechodové rituály, nějaké formalizované vykročení z jedné životní fáze do nové, uvědomění si změny, která by nás měla někam posunout. Lidé, kteří takovou zkušenost nemají, takovým přechodem neprošli nebo si jej neuvědomili, se možná nevědomky zasekli v určité fázi. Cítí, že se plně nevysvlékli ze staré kůže, což jim nyní překáží a brzdí je to. Významný současný spirituální učitel Richard Rohr mluví o tom, že průvodním jevem takového přechodu je vždy nějaká podoba utrpení a bolesti, s čímž je třeba počítat. Není se tedy čemu divit, že se do toho mnohým nechce. Nějaká podoba formálního rituálu, byť dobře myšleného a neseného rozumným rámcem, ale nenahradí jedinečnou osobní zkušenost iniciačního zážitku, ono zásadní životní křísnutí, jež námi pronikne až do hlouby naší existence a které, pokud k němu dojde ve správný životní okamžik, může mít dalekosáhlé důsledky na celý život. Setkání, událost, návštěva místa, přiblížení se k někomu, díky čemuž se v nás otevře cosi nového, nějaký nový rozměr pohledu na svět. Nejde o pasivní přijímání, to by mohlo hrozit manipulací, kultem osobnosti, epigonstvím. Je to spíš předání pochodně, ohně, který se musí, pravda, chvíli společně ochraňovat a živit, než se pořádně rozhoří, ale pak je z principu třeba, aby vyrazil na další, už vlastní cestu. Nic z toho není bezpečné, bez rizika, bez potenciálu velkého průšvihu. Zranitelnost jednoho se odráží v moci a převaze druhého. Je to ošemetné dění. Ale na druhou stranu právě v tomto riziku roste něco velkého a život člověka takovými fázemi asi musí projít, má-li dostát svým možnostem. Tradiční iniciační rituály pracují s principem smrti starého člověka a znovuzrození nového, s přijetím nového jména, s odvržením všeho, co by připomínalo to minulé. Víme ale, že tak jednoduché to nebývá. V životě spíš procházíme pozvolnými proměnami, než radikálními řezy. Na druhou stranu, radikální odpoutání často potřebujeme právě od těch, kteří nás formovali, abychom vzali vážně své poslání a skutečně se vydali s pomyslnou pochodní sami dál do tmy. Až s odstupem pak můžeme to vše hodnotit, se soucitem a laskavostí k sobě i ostatním. Přes říčku, nad kterou se klene Nagarjunův most, padají stíny, paprsky podzimního slunce prosvětlují kouř z plechových komínků a cesta nahoru z údolí strmí. je dobré neulpívat na věcech, ale také vědět, na čem sami v sobě stavíme.
1: O životních proměnách, o zásadních setkáních i o tom, jak se odpoutat od lidí nebo prostředí, které nás formovalo. Přesně o tom bylo dnešní zamyšlení Martina Bedřicha.
0: Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. I o tom budeme ještě mluvit.

0: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Shankar, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Brabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Petríši Džibniové Tajný večírek.
5: Dnešní párty bude noc jejího života.
4: Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lotý Parkrovou.
5: Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali.
4: Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
6: Příjemné ráno, máme 7 hodin.
7: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
8: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Hackeři ve Francii napadli chlazení ve stovkách supermarketů. Znehodnotili jídlo za miliony eur. V Brně začíná 10. ročník festivalu Janáček Brno. A čekejte slunečno, ráno ještě místy mlhy a později přibývání oblačnosti. Večer v Čechách místy déšť a teploty do 16 stupňů. Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
9: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
10: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
9: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale plán, o kolik chce vláda postupně schodek snižovat, velmi ambiciózní.
11: Se schodky měly snížit o nějakých 130 miliard korun mezi rokem 2027 a 2029. I takovýto plán vyžaduje velké konsolidační úsilí.
9: První čtení rozpočtu čeká poslance příští středu, tedy 21. října. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
8: Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes dopoledne sejdou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit taky se zástupci Pirátů. Starostové už se včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka na schůzkách budou řešit představy jednotlivých stran o složení koalice.
12: Nás zajímá, jakou mají kolegové představu, co by si představovali jako tu svoji pozici. Hodně už toho proběhlo v různých médiích, takže si chceme ověřit tu pozici.
8: S Piráty a Prahou sobě se dnes mají zájem setkat taky zástupci Spolu pro Prahu. Jednat chtějí i s hnutím ANO, koalici s ním ale opakovaně odmítají. Více než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. V některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Útok vyšetřuje státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
13: Hackři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. V některých supermarketech byly podle deníku Le Monde teploty tak vysoké, že se ledničky a mrazáky rozstavily a v obchodech propukly požáry. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketer Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hackerů mohla být politická destabilizace. Hackři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která

0: a dodává chladící systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Přehlídka začíná dnes a potrvá 5 týdnů. V Janáčkově divadle je večer otevře derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena.
2: Diváci se postupně rozloučí i s brněnskými inscenacemi Její pastorkyně nebo Věc Makropulos. Vůbec poprvé do Brna přijede Bavorská státní opera, a to s příběhem Káti Kabanové. Jedním z vrcholů festivalu bude 6. listopadu koncert bamberských symfoniků pod taktovkou Jakuba Hruši, říká umělecký ředitel přehlídky Jiří Heřman.
3: Provedou s námi Její pastorkyně naší inscenaci a zároveň budou mít svůj úžasný koncert, kde zazní Janáčkova předehra Žárlivost nebo Dvořákův holoubek.
2: Hned ve dvou provedeních na festivalu zazní opera Šárka, a to v prvotní verzi z roku 1888 s klavírním doprovodem, ale také orchestrálně v podání Pražského národního divadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí. Bude slunečno, zpočátku místy mlhy a nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnosti, večer potom i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Při nízké oblačnosti kolem 9 stupňů a na horách nejčastěji 6. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné úterní ráno, dnes 13. říjnové. O co se budeme zajímat v následujících minutách? Určitě o literaturu, potom taky o filmy. No a zajímá nás i výtvarné umění. Jak se česká literatura představila německým čtenářům a co po sobě zanechalo Česko jako čestný host frankfurtského knižního veletrhu? Na to se zeptáme za necelou půl hodinku naší spolupracovnice Zity Senkové, která byla přímo v Německu. Podíváme se taky do Ruska, přesně tak, jak ho ve svém novém filmu s názvem Minotaur zachytil režisér Andrej Zvjagin. No a zamíříme i před pražský průmyslový palác. Barbora Šlapetová a Lukáš Richtein tam totiž vztyčili monumentální sochařskou instalaci. Takže nás čekají tři různé pohledy na svět kolem nás, od literatury přes film až po současné výtvarné umění. A budeme moc rádi, když se na tuhle malou cestu vydáte společně s námi.
2: Zaspívá nám třeba Michal Bystrov, zahrajeme Mozarta nebo Ramoa, taky Johannesa Brahmse. Hned v úvodu Charles Ives, třetí část symfonie číslo 1 v podání Los Angeles Philharmonic.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zubir Mehta z Los Angeles Philharmonic, 11 minut po 7 ráno.
1: A zrovna nedávno jsem šla okolím průmyslového paláce, který je teď krásně rekonstruovaný. Doporučuju procházku a viděla jsem tam neuvěřitelný multimediální projekt výtvarníků Barbory Šlapetové a Lukáše Richsteina.
0: Instalace How to Reach the Sky navazuje na jejich výstavu na benátském ostrově San Giorgio Maggiore, kterou připravili v prostoru bývalého bazénu Gandini.
1: Pražská instalace je sice jiná, ale vychází ze stejného základu, tedy z cest obou umělců za domorodými kmeny západní Papuji Nové Gvineji.
0: Slavnostní zahájení doprovodila taky performance výtvarníka Petra Nikla a viděla to i redaktorka Zuzana Filipková.
2: Až magický moment vnesl do nové instalace Barbory Šlapetové a Lukáše Richsteina Petr Nikl, který v převleku zahrál a zaspíval a hlavně se asi 20 minut pohyboval mezi vystavenými sochami. Své vystoupení zakončil tím, že vylezl na autobus, který je součástí jedné z instalací, a na hlavě měl vysoký klobouk, který se střídavě rozsvícel a zhasínal a také se zvedal a klesal. Před průmyslovým palácem je skutečně velkolepá instalace, složená z obrovských soch, kolem kterých se dostanete až do takzvané svatyně, kde jsou videa Barbory Šlapetové, která mapují zkušenosti obou umělců s domorodými kmeny na Papuji Nové Gvineji.
3: Celá ta přehlídka se jmenuje Runway to the Temple, a to runway, to je vlastně tady ta sochařská sestava těch bran nebo sfink rovnou do toho turbotemplu, a tenhle ten turbotempl vlastně bude úplně jako nová kompozice setkání kultur filmový. Na ty nebesa, který vás jako obalej, se bude promítat příběh setkání těch astronautů pravěku s těma astronautama skutečnejma. A na oltáři by se měl promítat příběh, kdy papuánský náčelníci chtěli poznat našeho náčelníka a chtěli vědět, co je to umělec. A to všecko se objeví na tom oltáři, protože Václav Havel do toho vstoupil a stal se součástí happeningu, který mu říkáme přemístění neboli transfer.
4: A my jsme vlastně z té italské výstavy vyrobili takovýhle turbo temple, jakýsi UFO, v kterém vás obalí jak v jeskyni Lasko Barbory filmy, které vznikaly 25 let z těch našich akcí a přátelství, z těch happeningů, takže je to postavený na přátelství a imaginaci, a je tam právě ta fúze kultur, kdy potom napřed jsme v rozhovorech u ohni zkoumali jejich duši a potom vzniklo přátelství a oni si vždycky něco přáli a my ty jejich touhy plnili.
2: Říká Barbora Šlapetová a Lukáš Richstein. Jedním z důležitých lidí, kterým je celý projekt inspirovaný, je prezident Václav Havel.
3: Mně přijde, že teďko úplně všichni se ohánějí Václavem Havlem v rámci těch narozenin, což je jako dobře, že pořád se lidi pamatujou. Ten symbol by měl být živej, ale myslím, že je tady jako pro nás, to, my cítíme až jako morální povinnost to tady odprezentovat, protože on byl opravdu náš jako přítel a komunikoval přes nás s těma náčelníky a byl to takovej úplně mimořádný čas. Nejenom, že on byl vlastně i svým způsobem symbol toho našeho vystřelení z toho komunismu až tak daleko, až k těm papuáncům, ale zároveň on si s nima vyměňoval ty otázky a odpovědi a zároveň vlastně vstupoval do těch filmů jako oni. Bohužel jsme ho tam už nemohli vzít, ačkoliv by si to přál. A papuánci si to super přáli, protože už přece jenom by to bylo nebezpečný, ale i tak vlastně došlo ke speciální komunikaci, která jistě historicky nemá obdoby.
4: Je to takový epos vlastně na ty úžasné jako zážitky a na ty dary, které jsme od tohohle světa dostali, díky tomu, že padla železná opona, my jsme pod křídlama Havla vlastně měli možnost rozletět se až do těch nejvzdálenějších džunglí a tam poznat vlastně ty tradiční přírodní náčelníky těsně před tím, než ta generace těch nedotčených, nezasažených civilizací odešla.
2: Umělci navázali na výstavu, která byla v době benátského bienále představená na ostrově San Giorgio Maggiore v překrásném prostoru bývalého bazénu Gandini.
4: V těch Benátkách to byla interiérová výstava. My jsme z té galerie udělali svatyni, chrám, tím, že tam vznikla nástropní filmová freska a portál a oltář, tak aby to rezonovalo vlastně s těma místama, odkud vyprovoval Marco Polo, a aby to rezonovalo s renesancí a manierismem. No a tady máme vlastně k dispozici obrovský nádherný prostor před tím průmyslovým palácem, který je zase velký dějinný symbol vrcholu 19. století, rozkvětu vlastně civilizace, víru v tu civilizaci, kterou trošičku už zase ztrácíme. Vynalezl vyvezlo se i hromady dobrých věcí, že jo? Prodloužil se délka lidského života, očkování a podobně, zmizely choroby středověku. A proto to je úplně ideální místo, jak prostorově, architektonicky, tak i tím historickým kontextem.
5: A chápu to správně, že ta cesta začíná vlastně od té tramvaje. Mm-hmm. Cíl je tady ten turbotempel. Tak co cestou potkáme?
4: Vepředu v té fontáně vás vítá socha Vnitřní hlas a to je fúze vlastně Pežota a Ledňáčka. Ten Ledňáček je tam symbol vlastně čistý přírody, naprostý svobody a čistý řeky. To auto je tam symbol vlastně civilizace.
5: A on upí z fontány trochu.
4: Tak, on tam sedí na fontáně jako...
5: Čisté vody.
4: On tam sedí na fontáně jako vodoměrka a je to o balanci přírodního a technického světa. Když nezapomeneme, že jsme přírodní bytosti, tak civilizace je bezvadná, žije se v ní pohodlně a dlouho. Když tohleto vybereme, tuhle zatáčku, tak by to mohlo i dopadnout dobře.
0: Instalaci Barbory Šlapetové a Lukáše Richtejna můžete před Průmyslovým palácem v Praze vidět až do 18. října. Fotografie z výstavy společně s reportáží najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: A co můžete teď vidět v českých kinech? Třeba snímek Minotaur, který Francie posílá do Oscarového klání a který natočil režisér Andrej Zvjagincev. A ptá se na to, jak vypadá Rusko očima člověka, který v něm prožil celý život a potom z něj odešel. Za chvilku o Minotaurovi budeme mluvit.

0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu. Co hýbe naší kulturou? Dozvíte se každý všední den v 16.30 na Vltavě. A pak na našem webu v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Dobrý poslech vám přeje Saša Michailidis.

0: Sergej Taněv a Vihanovo kvarteto v části smyčcového kvartetu číslo 1.
1: Teď jedna pozvánka do kina. Z Ruska odešel, ale na tamní poměry nezapomněl. Režisér Andrej Zvjagincev se v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a taky dilemata, která jeho obyvatelé řeší v době ruské agrese na Ukrajině.
0: Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje tento týden do českých kina.
2: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu. Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka. Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
3: Film o semejnej dramě.
4: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
5: Proč já to должен это решать?
2: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
3: Já prožil v Rusii stolko mnoho.
4: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
2: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu. Dnes máme v kalendáři 13. říjnový den a na hodinách 7.30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ. Konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dříve rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČEZ nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné. Tvrdí, že se s celým sporem nemá nic společného. Statistici oznámí, jaká byla v září inflace. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Za zrychlujícím růstem stojí podle Českého statistického úřadu rostoucí ceny paliv a energií. Meziročně ale zdražily také alkoholické nápoje nebo třeba služby. Inflace roste už od letošního června. Španělský král Felipe VI a královna Letícia navštíví exklávu na marockém pobřeží Ceuta. Na konci července tam přišlo přes 70 tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se po pár dnech vrátila. Tisícovky uprchlíků tam ale stále zůstávají. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit příští úterý v Národním divadle. Obřad začne v 11 hodin. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli a členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. V roce 2011 také získal cenu Thálie. Věnoval se mimo jiné dabingu a svůj hlas propůjčil Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. A čekejte slunečno, zpočátku místy mlhy anebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnost a večer potom i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia, při nízké oblačnosti kolem 9 stupňů a na horách nejčastěji 6. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Pozvánka na jednu zajímavou debatu, taky na výstavy anebo na nádraží do Pardubic. Tam míříme v kulturních typech. Galerie Nová síň v Praze zahájí výstavu s názvem Ateliér sochaře a restaurátora Michala Blaška.
2: Na nádraží v Pardubicích si můžete prohlédnout legiovlak, repliku soupravy, kterou za první světové války používali českoslovenští legionáři v Rusku.
1: Jiráskovo divadlo v České Lípě zahájí výstavu Svět nití a snů. Výtvarnice, scénografky a kostymérky Renáty Grolmusové.
2: Skautský institut na Staroměstském náměstí v Praze bude hostit panelovou diskuzi Zákaz sociálních sítí pro děti pomůže duševnímu zdraví.
1: A o tomto tématu budou debatovat mimo jiné datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka a psycholožka Adéla Švestková.
2: A ještě tip ze Znojma. Jihomoravské muzeum mimořádně vystaví knihu městských práv z let 1523 až 25.

0: Zůstáváte s Vltavou, Wolfgang Amadeus Mozart v podání České filharmonie dozněl 7:07.
1: A ještě se vracíme k frankfurtskému knižnímu veletrhu. Jeho čestným hostem bylo letos Česko. Jaké reakce v Německu účast tuzemské literatury, autorů, ale třeba i nakladatelů vyvolala a čeho a koho si všímala německá média, tak přesně o tom si teď budeme povídat s naší spolupracovnicí Zitou Senkovou. Zito, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kolik pozornosti věnovala německá média samotnému knižnímu veletrhu?
2: Velkou, je to prestižní událost a ostatně ten frankfurtský knižní veletrh je největší svého druhu, největší literární akce světa. Jen pro zajímavost, letos přišlo na veletrh podle aktuální statistiky 236 tisíc návštěvníků, což je o 2000 méně než loni, ale vzrostl počet zemí, které se účastnily aktivně na 137. Pro zajímavost, poprvé byly na veletrhu Rovníková, Guinea, Botswana, Gronsko, Guatemala nebo Senegal.
1: A čeho si němečtí novináři nejvíc všímali právě v souvislosti s českou účastí na veletrhu?
2: Tak musím říct, že ta mediální krajina v Německu je obrovská. Přece jenom mluvíme o zemi, která má přes 82 milionů obyvatel, takže těch témat je příliš mnoho, ale tento veletrh tradičně sledují ta hlavní média, určitě agentura DPA, pak jsou to veřejnoprávní rozhlas a televize, zejména ARD, CDF, také stanice Dreisat, která velmi akcentuje kulturní dění, která vysílá třeba i různé přenosy oper, představení a tak dále. Německá média už před zahájením psala, že česká literatura je více než Milan Kundera, Václav Havel nebo Franz Kafka. No a pochopitelně i během veletrhu si všímali českou účast. Psal o tom tisk, zemské deníky, zejména ve Sensku, ale třeba našla jsem zmínku i v severobavorském Kuríru. Pochopitelně celostátní německé deníky reflektovaly české hostování, deník Süddeutsche Zeitung nebo Die Zeit. V listu Berliner Zeitung jsem našla komentář k česko-německým vztahům a vůbec ke kulturní výměně od Tomáše Kafky, dlouholetého diplomata, velvyslance, také spisovatele. List Frankfurter Rundschau například konstatoval, že navzdory společné hranici vědí Němci o Češi jich jen poměrně málo. Tady musím jenom říct, že opravdu vlastně by ta blízkost je
1: bezprostřední.
2: Tak, přesně. Tak až tolik se o České republice v Německu, o Česku neinformuje v Německu obecně. Nicméně zmíněný list zaujalo také to, že na veletrh přijelo mnoho současných autorů z Česka, kteří velmi často tematizují otázky historie, jak se to promítá do současnosti. List Frankfurter Allgemeine Zeitung, vlivný celostátní deník, tak ten mimo jiné toho zaujal i sportovní výkon Ondřeje Budeuse, který do Frankfurtu přijel na kole a ujel 575 kilometrů. No a pochopitelně německým médiím neušel zahajovací projev Radky Denemarkové, která kritizovala vlastně i českého ministra kultury Otto Klempíře. Všímala si němečtí novináři vlastně její slova, ale i projev samotného českého ministra kultury. Tady musím opět říct, že vlastně ta naše tuzemská politika v Německu nějak netáhne, nicméně vzhledem k tomu, že i Němci mají své problémy a také jejich ministr pro kulturu a média, pan Weimer, také čelí kritice části umělecké obce, tak vlastně to hodně rezonovalo. Pak třeba kvitovala německá média, například televizně rozhlasová stanice jihozápadního Německa, SV. Pojetí českého pavilonu na veletrhu, líbilo se i moto země na pobřeží. List Süddeutsche Zeitung si všímal třeba i novinku Jáchyma Topola Peklo neexistuje, která vyšla před pár dny zrovna v němčině. Celkem, jak víme, vyšlo 150 novinek českých knih v německých vydavatelstvích. Prostě tento veletrh je tím, že i němčina už je v podstatě světový jazyk, brána pro cizojazyčné překlady do němčiny, pak do světa.
0: Ještě před zahájením veletrhu byla tradičně udělena prestižní německá knižní cena. Kdo se si to stal letošním laureátem?
2: Ano, je to autorka Shida Baziar, autorka, která má íránské kořeny, získala tuto cenu za román Mezery. Je to aktuální příběh, který se odehrává ve fiktivní vesnici. Německé vesnici reflektuje 100 let německé historie, zabývá se vyhnáním, pronásledováním, migrací. No a byla také udělena cena míru německých knihkupců, kterou získal francouzsko-britský právník a spisovatel Philip Sand při převzetí za přítomnosti spolkového prezidenta. Steinmeiera kritizoval výrazně mlčení Německa, co se týče postupu Izraele v pásmu Gazy. To je další téma.
1: Nejenom ohlasy německých médií na českou literaturu, na frankfurtském knižním veletrhu jsme probrali společně s naší stálou spolupracovnicí Zitou Senkovou. Zito, děkujeme za návštěvu, mějte se moc hezky.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A ještě připomínám, že frankfurtskému veletrhu se budeme dnes věnovat taky v Akcentu. Poslouchejte v 16.30.

0: Michal Bystrov, Marek Dusil, album Tajný ESO z roku 2023.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Francouzská policie minulý týden urychlila zatčení podezřelých z krádeže dvou obrazů francouzského impresionisty Pierre Augusta Renoira, protože jeden z nich navštívil další muzeum, no a vyšetřovatelé se báli, že chystá svou příští loupež.
0: Z Renoirova muzea na jeho východě Francie už 8. září nad ránem zmizely 4 obrazy. 2 z nich zloději na útěku pohodili a po dalších 2 dílech v hodnotě přes 100 milionů korun, stejně jako po zlodích, začala policie pátrat.
2: Mimochodem, zářijová krádež se stala téměř rok po medializované loupeži v Louvru, tedy nejnavštěvovanějším muzeu světa v srdci Paříže. Tam během několika minut zmizelo 8 šperků, včetně diadému francouzské císařovny Evženie.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Dnes po desáté bude hostem vizitky básník, performer a hudebník Petr Váša. Jeho alternativní kapela Tisíčáci vydala po 8 letech nové album, a tak si o tom bude s moderátorem Ondřejem Cihlářem povídat.
1: Teď je ale naším hostem jihočeská básnířka Anna Gažijová. Před 4 lety debutovala sbírkou Jak vrabec našla hounu svlačce. Loni vydala další sbírku s názvem Vzpomínka na soutok. A dnes pro nás vybírá text Borise Pasternaka.

0: Básnění.
1: Boris Pasternak, Zimní noc. Po celém světě metlo zle, zblízka i zdálov. Planula svíce na stole, svíce tam plála. Jak v létě hejna komáří, když plamen svolá, letěly vločky k zápraží z hlubiny dvora. Vánice po okenním skle kreslit se jala. Planula svíce na stole, svíce tam plála. Na světlý ozářený strop stíny se vpletly. Kříženec rukou, nohou, stop, osudů střetlých. A o zem tam dva střevíčky pak ťukly brzy. A na šaty vosk z lampičky kapal jak slzy. Sněhová, šedá mlha vše pohlcovala. Planula svíce na stole, svíce tam plála. Průvan třás svící střídavě, svod byl tak zlý, že zvedal jak anděl křídla dvě v podobě kříže. Celý ten únor metlo zle a věrná stála. Planula svíce na stole, svíce tam plála. Zimní noc je jednou z básní, které Boris Pasternak připojil ke svému románu Doktor Živago. Tyto básně jsou autorem prezentovány jako tvorba hlavní postavy, Jurije Živaga. Žádná z nich není vkomponována přímo do těla románu, jsou na ně však občas činěny narážky. V případě básně Zimní noc takto. Projížděli komoří uličkou. Juru upoutala černá škvírka v roztáhlé ledové námraze na jednom z oken. Touto škvírou prosvítal plamen svíčky, pronikající ven téměř jako vědoucí pohled, jako by plamen na ně kradmo pokukoval a na někoho čekal. Planula svíce na stole, svíce tam plála, šeptal si Jura pro sebe počátek čehosi nejasného, dosud beztvarého, v naději, že pokračování přijde samo od sebe, bez nucení. Jenže pokračování nepřicházelo. V té básni je mnohé, co v té chvíli nepřicházelo, a nakonec přece přišlo. Je v ní nečas, mráz a tíha doby Jurije Živaga, živočišná zoufalá vášeň a touha po blízkosti. Je v ní též implicitně přítomna Živagova životní láska a můza, v té době dosud nepoznaná, překrásná, nespoutaná a zároveň zraněná Larisa Fjodorovna. To vše je promítnuto zpět do momentu, ve kterém báseň začala vznikat a do kterého nám román poskytuje vhled. Všechno začalo svící. Svící, která v básni nezhasíná, která je světlem, co svítí uprostřed temnoty a vánice. Svítí samo, prosté, neopečovávané a stále. Čím je tato svíce? Je snad poezí? Tím úžasným a neuchopitelným vanutím, které se nestrácí ani v té nejhorší z dob a které jako milost vstoupilo v citovaném momentě do Živagova nitra? Zdá se mi, že román sám nás k této interpretaci nebo snad otázce přímo vybízí.
2: Text s názvem Zimní noc od Borise Pasternaka přednesla básnířka Anna Gažijová, vyšel jako součást autorova slavného románu Doktor Živágo a přeložil ho Jan Zábrana.
3: Teď už nám hraje Kenny Dorham, doprovodí nás až k 8. hodině. Máme úterý 13. října, přejeme hezké ráno.

0: Hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslance čeká úvodní kolo projednávání návrhu na zavedení speciální daně na rafinérie. V Itálii začíná pravidelné vojenské cvičení NATO. Americký zpěvák Paul Simon slaví 85. narozeniny. A čekejte slunečno, zpočátku místy mlhy a později přibývání oblačnosti. Večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů. Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy Lidovců Benjamina Činčily je špatně, že se má daně zavést zpětně.
3: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
2: Podle vlády by měla daň z příjmů rafinérií kompenzovat náklady státu spojené právě se zastropováním cen a snížením spotřební daně z nafty. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se potom třeba počítá i výsluha. A cíl dalšího navyšování v příštích letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
2: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. O větších změnách chtějí začít jednat hned začátkem příštího roku. V Itálii startuje vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. Na to ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
5: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simon.
6: Simon zpíval na zaplněném staroměstském náměstí. Musel si půjčit kytaru. Její majitelce, písničkářce Dagmar Voňkové, ale zapomněl vrátit kapodastr. K hudebnici se dostal až letos, na Simonově koncertu v Praze. Známé duo Paul Simon založil s dalším americkým zpěvákem Artem Garfunklem v polovině 60. let. Spolu vydali desítky známých hitů jako Mrs. Robinson nebo The Sound of Silence. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Tím jsme se tedy ve zprávách Vltavy taky připomněli 85. amerického zpěváka Paula Simona, který se proslavil především jako polovina slavného dua Simon & Garfunkel, které tvořil s Artem Garfunklem. A ještě zmíněná Itálie, kde startuje vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance.
7: Do cvičení s názvem Steadfast Dune se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude slunečno, zpočátku místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnosti a večer potom i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet a teploty čekejte od 12 do 16 stupňů. Při nízké oblačnosti kolem 9 a na horách nejčastěji 6. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak Praha se co nevidět už ve čtvrtek na pár večerů promění v galerii, do které nepotřebujete vstupovat dveřmi. Ono bude stačit vyrazit do ulic a dívat se kolem sebe. Signál Festival letos poprvé zamíří i do pražských Davids. No a my pro vás máme soutěž o vstupenky, tak buďte připraveni, soutěžit budeme přibližně za půl hodinky. Ale ještě předtím se podíváme třeba na tvorbu Mauricia Catellana, tedy umělce, který umí sochou vyvolat úžas, ale i rozpaky nebo otázky, na které se nedávají zrovna snadné odpovědi. A zamíříme i k tanci, a to ze všeho nejdřív. Co když k dobrému výkonu nevede jenom disciplína a tvrdý trénink, ale taky laskavost k sobě samému. Právě o tom se dnes bude mluvit na velké mezinárodní konferenci na HAMU. Jejíž program nám představí už za okamžik taneční vědec a psycholog Josef Bartoš.
2: Posloucháte nás v úterý 13. října. A my v této hodině taky uslyšíme třeba Dorotu Barovou, Johana Christiana Bacha, zaspívá i zpěvačka Candice Springs. Teď část předehry k muzikálu Girl Crazy George Gershwina.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Wayne Marshall, SWDR Funkhaus Orchester Köln v ranní mozaice na Vltavě téměř 10 minut po 8.
1: Laskavost k sobě samému, přijetí a taky všímavost. I tahle témata by měla být součástí tanečního umění a upozornit na to chce velká mezinárodní konference, která začíná právě dnes v Praze, konkrétně v prostorách Galerie Hamu.
0: Iniciátorem, organizátorem a jedním z mluvčích konference je taneční vědec a psycholog Josef Bartoš, který už je s námi ve studiu. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Založil jste platformu Psychologie pro tanečníky. Tak jakým tanečníkům a tanečnicím pomáháte v jejich profesním životě?
2: Na této platformě se zaměřujeme zejména na profesionální tanečníky, ale jsme otevřeni v podstatě jakémukoliv levelu té profesionality. Nemáme to přesně zaměřené na nějaký konkrétní ten level té profesionality, ale my jsme v podstatě chtěli vytvořit nějaký prostor, kde budou mít tanečníci a tanečnice možnost přijít, říct si, že potřebují s něčím pomoci, ať už se jedná o nějaké individuální konzultace, individuální terapie, nebo i třeba skupinové workshopy na míru v závislosti na tom, co skutečně potřebují.
0: Tématem té dnešní konference je laskavost k sobě samému, přijetí, všímavost. Jak k tomu v kontextu tance a ve vztahu k tanečníkům můžeme rozumět? Jak to máme chápat?
2: Taneční obor stále je ještě založený na takovém předpokladu, že pro excelenci potřebujete extrémně kritickou zpětnou vazbu. U nás v České republice je to velmi běžné, ačkoliv se pořádky mění. A tyto tři koncepty, laskavost, všímavost a přijetí, v podstatě jdou proti tady té linii. Snaží se poukázat na to, že člověk nepotřebuje rozdrtit na to, aby se mohl stát dobrým tanečníkem, ale že naopak ta laskavost někdy může pomoci zaměřit se na to pozitivní, na to, co skutečně musím dělat, a ne na to, co se mi třeba nepovedlo, nebo zkrátka, abych se nemusel cyklit v těch věcech neustále dokola.
1: Pro koho tedy v tom případě, Josefe, ta konference bude prospěšnější? Pro samotné tanečníky, anebo pro nějaké taneční mistry, pro ty, kteří tanečníky v podstatě vzdělávají, nebo pro choreografy, pro to vedení, které mají na jevišti?
2: Já bych řekl, že mohou přijít určitě všichni a že to bude prospěšné pro všechny. Pokud bychom se ale měli podívat na to, možná kdo má větší moc to prostředí změnit, tak je to právě ta druhá skupina, na kterou se možná trošku ještě více zaměřujeme. Ta konference bude mezinárodním setkáním odborníků, odbornic, případně semiprofesionálů. A naším cílem je přinést tuto debatu do České republiky. V zahraničí je téma laskavosti, všímavosti a přijetí opravdu jako velkým tématem a v České republice se toho mnoho nedotýkáme. Proto ten cíl je skutečně přivést tu debatu sem a doufáme, že se to uchytí a že třeba někomu to změní názor na věc a že třeba udělá nějakou změnu ve své instituci.
0: Ta účast je skutečně mezinárodní mezi třemi hlavními řečníky. Sanna Nordin-Bates ze Švédské školy sportovních a zdravotních věd, Amber Mozevič z Kanadské univerzity v Albertě a Corné Walton z Australské univerzity v Melbourne. Co je to za osobnosti? Jaká jsou jejich témata?
2: Všichni tři jsou skutečně velkými výzkumníky současné sportovní psychologie, zaměřené nejenom na tanec, ale celkově na pohyb. Když bychom se podívali po jednotlivcích, tak Amber Mosevič je skutečně takovým tím jménem, ke kterému vždycky jdete. Ona v podstatě napsala téměř veškeré texty, co se týče laskavosti k sobě ve sportovním prostředí. A ona také otevře tu konferenci a bude právě mluvit o tom konceptu jako takovém. Courtney Walton naopak se bude soustředit na ten kontext, na to prostředí. Bude se zabývat tím, jakým způsobem je možné to prostředí udělat více laskavým, co lidé, kteří to prostředí tvoří, mohou udělat pro to, aby bylo laskavější. A na závěr Sanna Nordin-Bates je také odbornicí na téma, tentokrát na psychologii tance, a ona se zaměří na to, jak složité je laskavost v tanečním prostředí vytvářet a možná proč bychom si to někdy neměli dávat za vinu, že to někdy nejde.
1: Výzkumy na toto téma tedy už existují, jejich celá řada, přizvali jste samé odborníky, velká jména. Jak si v tomhle směru vede Česká republika?
2: Česká republika si nevede moc dobře v tomto směru a vůbec v psychologii zaměřené na tanec. Je to velmi omezené u nás. Nicméně pořádky se mění už jenom to, že tahle konference existuje a že dostala podporu nejenom z Ministerstva kultury České republiky, ale také z Akademie muzických umění. To si myslím, že je velký krok. A také můžu zmínit, že se to nemění pouze na té úrovni těch vysokoškolských a vědeckých institucí, ale třeba i taneční konzervatoř hlavního města Prahy má od minulého roku psycholožku zaměstnává, což je taky velký krok. Takže já věřím, že se to postupně mění a že budoucnost nás čeká jenom lepší.
0: Říká taneční vědec a psycholog Josef Bartoš, který mluvil nejenom o dnešní mezinárodní konferenci v prostorách Galerie Hamu v Praze. Děkujeme, že jste přišel. Mějte se moc hezky.
2: Také děkuji.

0: Píseň svítá Doroty Barové z alba Píseň Promy z roku 2025.
1: A teď vás zveme na výstavu. Italský umělec Maurizio Cattelan na sebe asi nejvíc upozornil provokativní akcí na veletrhu Art Basel v Miami Beach, bylo to roku 2019. Tehdy lepící páskou na zeď galerie přilepil obyčejný banán. Možná si na to ještě vzpomenete.
0: Teď Cattelan získal cenu Národní galerie v Berlíně za rok 2026 a u té příležitosti pro budovu nové Národní galerie připravil rozsáhlou výstavu svých soch a instalací.
1: Tak co všechno je na berlínské výstavě k vidění, na to už se budeme ptát našeho stálého spolupracovníka, výtvarného publicisty Matěje Forejta. Dobrý den.
2: Dobré ráno, přeju.
0: Najdeme na té aktuální nové výstavě v Berlíně taky přilepený banán na zdi?
2: Nenajdeme.
1: Už ho někdo snědl.
2: Najdeme tam sochy a instalace z trvanlivějších materiálů. Celkem je tam 16 soch a instalací, které představují třeba lidské postavy, které jsou vytvořené z kombinace silikonu, textilu a třeba taky lidských vlasů. Jsou tam Cattelanovy typické instalace s vycpanými zvířaty, nebo taky sochy a instalace, které využívají italský karerský mramor. Je ale třeba říct, že Cattelan sochy z karerského mramoru netvoří vlastnoručně. On vlastně je autorem nějakého konceptu, ke kterému si přibírá, řekněme, řemeslníky. A teoretička Claire Bishop o tomto postupu mluví jako o delegovaném autorství, kdy ideu drží sám Maurizio Cattelan, ale k té realizaci si přizývá tým řemeslníků, kteří potom vlastnoručně vytvářejí ty instalace podle jeho konceptu.
1: A vytvořil Maurizio Cattelan třeba nějaké dílo přímo pro tu berlínskou výstavu?
2: Je to vlastně takový ústřední objekt té výstavy, objevuje se hodně v médiích. Konec konců německá média výstavu považují za událost podzimní sezóny. A tím dílem pro berlínskou výstavu je dřevěná zmenšenina Braniborské brány. Ta skutečná leží asi 1,5 km pěšky od Nové národní galerie. A ta dřevěná zmenšenina nese název Purgatory, tedy očistec. Je ironií, že právě touhle branou, tím očistcem, vstupujeme při příchodu na výstavu do té samotné Cattelanovy expozice. No a je třeba říct, že s německým hlavním městem a německou kulturou komunikují i další díla v tom výběru kurátorů Lizy Boty a Klause Biesenbacha, ředitele Nové národní galerie. Třeba nad vchodem na střeše Nové národní galerie sedí pohyblivá socha Chlapce s bubínkem, která je vlastně jednoznačným odkazem na román Plechový bubínek německého nobelisty Günthera Grasse.
0: Berlínská nová Národní galerie je ikonickou stavbou architekta Ludvíka Mise van der Rohého. Jak se v ní vnímají Cattelanovy provokativní instalace?
2: Vnímají se tam velmi dobře. Ony jsou ty instalace rozmístěné volně v prostoru toho přízemí. Ta Mísova Nová národní galerie má takovéto ikonické přízemí, což je pavilon s prosklenými stěnami a potom stále expozice a některé výstavy jsou umístěné vlastně v podzemí, tak ta Cattelanova výstava je umístěná právě v tom proskleném přízemí, v té hlavní slavné části a tam absentuje vlastně jakákoliv paneláž. Ten prostor je krásně volný, otevřený, zatažený jenom takovými poloprůsvitnými závěsy, takže ta budova tentokrát velmi dobře vyniká. Ta výstava krásně využívá charakter té stavby a zároveň k tomu využívá to, že Cattelanovy instalace mohou vlastně být vystavené jako samostatně stojící solitéry, které nepotřebují vlastně nic jiného než nějaký volný prostor. A tohle celý tenhle koncept vlastně umožňuje i to, aby vyniklo to, jak u budovy Nové národní galerie je možné vizuálně a i tak jako pocitově propojovat ten vnější a vnitřní prostor.
1: Uh-huh. A jak si právě tohle propojení vnitřního a vnějšího prostoru představit?
2: Dá se to představit i tak, že vlastně některé ty instalace s tímhle propojením pracují. Není to jenom tím, že bychom viděli přes skleněné stěny ven. Myslím si, že ze všeho nejvíc tomuhle efektu přispívá instalace People, neboli lidé, která se stává z tisíců, opravdu tisíců vycpaných holubů, kteří jsou rozmístění na té kovové střeše, na traverzách, které nesou střechu Nové Národní galerie. A oni dělají vlastně dojem, jakože jsme někde v nějakém otevřeném prostoru, v nějaké třeba schátralé tovární hale, dávají dost zapomenout na to, že se zrovna nacházíme v jednom z nejprestižnějších výstavních prostorů v Evropě. A je to právě ten efekt, kdy holuby máme spojené s nějakým spíš veřejným otevřeným prostorem. Teď najednou jsme uvnitř Nové Národní galerie v Berlíně, ale nad hlavami máme vlastně spoustu holubů, kteří na první pohled ani nevypadají jako vycpaní, ale jako skutečně živá zvířata. No a zároveň samozřejmě tahle instalace i tím počtem těch vycpanin dává možná i prostor pro přemýšlení nad nějakými etickými hranicemi, nad tím, do jaké míry je etické využívat třeba takové množství vycpaných živých tvorů pro vizuální efekt, pro estetické účinky. A myslím si, že to určitě není náhodou a že Catalán právě takovéhle hranice spochybňuje a tematizuje velmi rád a velmi vědomně.
0: Dílo Mauricia Catalana bude až do začátku března právě v berlínské Nové Národní galerii. Hodnocení nabídl výtvarný publicista Matěj Forejt. Děkujeme.
2: Já děkuju za pozvání.
1: A už ve čtvrtek začne Signál Festival v Praze. Nabídne po celém městě světelné instalace, videomapping, taky interaktivní díla. Nově se připojuje pražská čtvrť Dejvice. A my budeme za malou chvilku soutěžit o vstupenky na Signál Festival. Tak se přihlašte k e-mailovým adresám.

0: František Novotný a Igor Ardašev v části sonáty pro housle a klavír číslo 2 Roberta Schumanna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Signál Festival letos už po 14. promění Prahu v galerii současného digitálního umění, světelné instalace, videomapping a interaktivní díla českých i zahraničních umělců propojí historické kulisy města s nejnovějšími technologiemi. No a letos se Signál Festival poprvé vydá nejenom do centra metropole.
0: Akce bude už pozítří v 7 večer slavnostně zahájena u budovy arcibiskupského semináře videomappingem německého umělce Felixe Franka. Letos Signál Festival nabídne celkem 21 instalací na dvou trasách.
2: Mimochodem o tom, co přinese letošní ročník festivalu a jak se proměňoval od svého počátku, to si budeme zítra tady v ranní mozaice krátce po 9. hodině povídat se zakladatelem a ředitelem Martinem Poštou.
0: Ale v tuhle chvíli už máme soutěž pro vás o 2x2 vstupenky na tuhle akci a stačí, když odpovíte na naši soutěžní otázku a pošlete odpověď na mozaika@rozhlas.cz.
2: Teď tedy ta otázka, do jaké části Prahy se letos rozšířil Signál Festival?
0: Ještě jednou mozaika@rozhlas.cz.

0: Akademie svatého Martina v Polích a Neville Mariner v části symfonie číslo 5 Johanna Christiana Bacha.
1: Signál Festival se blíží, už jsme to říkali, začíná ve čtvrtek na večer. My jsme soutěžili o 2x2 vstupenky. Po těch se okamžitě zaprášilo, protože odpověď na naši otázku, do jaké části Prahy se letos festival rozšířil, jste všichni věděli správně. Jsou to pražské Dejvice.
0: A kdo od nás získává vstupenku, to Naďa ví taky?
1: Je to Michal Morong a Jana Koenigová, tak srdečně gratulujeme. No a míříme k dalšímu tématu.
0: 60 let letos slaví mezinárodní hudební soutěž Concertino Praga. Za tu dobu pomohla na cestě k profesionální kariéře mnoha mladým interpretům, mezi nimi třeba houslistovi Václavu Hudečkovi, hornistovi Radku Baborákovi nebo klavíristovi Larsi Fogtovi.
1: Jak soutěž vznikala, kdo stál vůbec u jejich začátků a jaké vzpomínky si ze soutěžních let odnášejí její účastníci? Do historie soutěže Concertino Praga se teď vydáme v dalším díle našeho seriálu, který připravila Alena Maršíková. Michálková.

0: V letech 1980 až 2018 se na soutěži Concertino Praga udělovala cena pro absolutního vítěze soutěže, cena Heleny Karáskové. Jejím prvním držitelem se stal sovětský trumpetista Ilja Školník, jehož nahrávku koncertu S-dur od Josefa Haydna právě posloucháme. Kdo byla Helena Karásková, pokračuje hudební redaktor Vratislav Beránek, jeden ze zakladatelů soutěže.
1: Dělat rozhlasový program, to chce zvláštní posedlost. Chce to i nutnou míru skromnosti v uplatňování vlastní publicity. Neboť nikdo z těch stovek redaktorů, režisérů, dramaturgů nepočítá s tím, že jeho jméno budou znát posluchači ještě po 20-30 letech. A přece za dobu, co rozhlas trvá, vytřídil čas řadu osobností, které vešly do trvalejšího povědomí jejich rozhlasových kolegů. Patří k nim i redaktorka Helena Karásková, která po dlouhá léta vedla redakci hudebního vysílání pro děti a mládež. Její osobní vlastnosti, vzdělání, neutuchající píle a zaujetí pro rozhlasovou tvorbu, ona rozhlasácká posedlost a v neposlední řadě její společenský šarm jí umožnili vytvořit přátelský tým, v němž se mohly rodit užitečné programové akce. Podnítila vznik závažných uměleckých projektů i rozsáhlých hudebně vzdělávacích cyklů, starala se o soutěže mladých posluchačů i interpretů, do její péče patřil i dětský rozhlasový sbor. Dovedla k trvalé spolupráci získat nejlepší pedagogy, umělce a publicisty. A tak se nepřímo zasloužila o vznik početné hudební i hudebně literární tvorby pro děti. Concertino Praga je bezesporu nejvýznamnější akcí, která vznikla za jejího vedení. Soutěž širokého mezinárodního dosahu, ve světě ojedinělá a daleko přesahující rozměry Českého rozhlasu. Když před 15 lety Helena Karásková zemřela, vznikla v její redakci obava, aby se jméno, za nímž se skrýval obrovský kus práce, nestalo jen položkou v rozhlasovém archivu. Neboť Helena Karásková stála vždycky skromně v pozadí akcí, které vyvolala v život. A navíc se v letech normalizace netěšila přízni mocných. Podařilo se prosadit, a ne snadno, aby hlavní cena Concertina Praga nesla její jméno.
0: Říká hudební redaktor Vratislav Beránek, který stál u zrodu soutěže Concertino Praga. O Heleně Karáskové dále pokračuje čembalistka Zuzana Růžičková.
2: Helenka byla nesmírně půvabný člověk, vstřícný. V té době to taky nebylo tak jednoduchý tohle to prosadit a ona tomu jako šéfka obrovsky pomáhala, dokázala také udržet v té redakci týmovou práci a myslím, že i to vstoupilo vlastně do dalších spolupracovníků Concertina, že to vždycky tým.
0: Říká Zuzana Růžičková. Celkem získalo cenu Heleny Karáskové 39 absolutních vítězů soutěže Concertino Praga. Těmi úplně posledními byli rakouští sourozenci Márton a Bence Bubregovi a zde je ukázka z jejich verze Čardáše Vittoria Montiho.

0: To bylo malé ohlédnutí za historii soutěže Concertino Praga, která letos slaví 60 let. Pokračovat v seriálu budeme zítra. Jubileum připomeneme taky slavnostním koncertem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, a to tuto neděli. Přímý přenos můžete poslouchat i na Vltavě.
1: Velké prosklené plochy, cihlové zdi a taky propojení interiéru se zahradou. Přesně takhle vypadá dům Lemke. Najdete ho na okraji Berlína. Pod ním je podepsán architekt Ludwig Miese van der Rohe. A tento dům navštívil i náš spolupracovník Adam Štěch, a tak nám poví, jak vypadá.

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: Johann Georg Pisendl a koncerto Köln, část symfonie B-dur. V ranní mozaice 9:03.
1: A míříme na okraj Berlína, kousek od jezera Obersee. Najdeme tam totiž jednu z méně známých staveb slavného německého architekta Ludvika Mies van der Rohého. Je to dům Lemke. Vznikl o něco později než jeho ikonická vila Tugendhat v Brně.
0: V podstatě představuje takovou její intimnější verzi. Obydlí se vyznačuje velkými okny, které sahají od podlahy ke stropu a výrazným cihlovým zdivem.
1: A jedná se o vůbec poslední dům, který Mies van der Rohe postavil v Evropě před svou emigrací do Spojených států amerických. A pochopitelně v tomto domě nemohl chybět náš stálý spolupracovník, teoretik architektury a designu Adam Štěch. Adame, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Kdy byl postaven dům Lemke? Jak zapadá do tvorby Ludvika Miese van der Rohe?
2: Tak byl postaven v podstatě bezprostředně poté, co Ludvík Mies van der Rohe dokončil zmíněnou vilu Tugendhat v Brně. Bylo to v roce 1932. Pro manžele, což byli podnikatelé Marta a Karl Lemkeovi. A ten dům, mně se vlastně líbí ho srovnávat právě s tou vilou Tugendhat, která, jak všichni víme, byla velmi nákladnou rezidencí. Bylo to v podstatě velmi luxusní sídlo, i když velmi moderní, v modernistickém duchu, tak ale tam se opravdu nešetřilo na ničem. No a právě dům Lemke je v podstatě takovým opakem. Dům Lemke je velmi jednoduchý, jak už bylo zmíněno, je z cihlového zdiva. Je to jednopodlažní rezidence v takovém na půdorysu písmene L a ve své době, v tom roce 32, stála výstavba tohoto domu 16 000 říšských marek, což je dneska na přepočet asi 60 000 eur. Ve srovnání s vilou Tugendhat, která byla nejdražším domem tehdejšího Československa, tak je to opravdu velký rozdíl. Takže je zajímavé opravdu ty dva domy porovnat. Přesto architektura vychází ze stejné koncepce.
1: Tak čím je tahle stavba, dům Lemke, podobný vile Tugendhat?
2: Právě. Je to jednopodlažní rezidence, je to vlastně dům, který v sobě zahrnuje nebo je založen na té koncepci volného obytného půdorysu nebo volně plynoucího obytného prostoru, což byla taková specialita Ludvika Mies van der Roheho, kterou odkoukal na začátku své kariéry trochu od amerického architekta Franka Lloyda Wrighta a pak ji vlastně používal. A je to vlastně, že ten interiér opravdu je takovou galerii. Je to prostě nečleněný interiér, kde jsou opravdu ta velmi rozsáhlá okna, která propojují interiér s exteriérem. To je také něco, co známe z vily Tugendhat. Tam samozřejmě skrze ty úžasná spouštěcí skla, která prostě se mu dají zasunout, to v domě Lemke není, ale opravdu ta koncepce toho volně plynoucího obytného prostoru tam je zcela zásadní a samozřejmě míst tento koncept pak rozvinul nadále v další fázi své kariéry.
0: Fotografie z návštěvy Adama Štěcha v domu Lemke najdete u nás na Facebooku. Jak vůbec ta koncepce ovlivnila další Miesovu architekturu a tvorbu?
2: No právě velmi výrazně. Zajímavé je, že je to tedy poslední Miesův dům předtím, než odešel do Spojených států. Zajímavost taky, Ludvík Mies van der Rohe trošku si věřil v to, že bude dělat pro nacisty. On věřil, že nacisté budou mít rádi moderní architekturu a do poslední chvíle prostě o to usiloval. Nakonec to úplně nevyšlo. Hitler se rozhodl pro Špéra a pro monumentální klasicismus a samozřejmě modernisté byli označeni za zdegenerované umělce a podobně. Takže i Mies musel odejít do Spojených států amerických a tam vlastně tu svoji koncepci toho obytného prostoru, volně plynoucího obytného prostoru, rozvedl ve dvou formách. Jednak rezidenční architektury, to je ten jeho slavný dům Farnsworth, který je opravdu podstatě skleněnou kostkou, kde opravdu tato koncepce je dotažena do extrému, bych řekl. No a pak je to ve formě administrativních korporátních budov a to je jeho slavný Seagram Building, jeden z prvních velkých amerických poválečných korporátních mrakodrapů, kde vlastně začíná taková ta typická představa o kancelářských prostorách, to jsou takzvané ty open spacey, nebo ty otevřené kanceláře, což vlastně je opravdu něco, co zásadním způsobem ovlivnilo to, jak v podstatě lidstvo nebo společnost pracovala následujících pár desítek let.
1: Závěr evropské etapy tvorby Ludvika Míse van der Rohe, Dům Lemke, nám připomněl a představil historik architektury a kurátor Adam Štěch. Adame, děkujeme. Mějte se pěkně.
2: Moc děkuji.

0: České radiokomunikace přesně před 56 minutami zhasly osvětlení dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Ty jsou se svými 355 metry vůbec nejvyššími stavbami v Česku. Následně potom ještě světla demontují a je to jeden z přípravných kroků před odstraněním požáru. Samotná demolice má následovat v dalších dnech. Kdy přesně to radiokomunikace udělají, tak datum odstřelu zatím neuvedli.
1: V Českém Brodě se poslední týdny neřeší nic jiného a pro řadu lidí, pro které jsou vysílače symbolem, je to citelná ztráta, nebo bude to citelná ztráta. Vy si můžete na Liblice a vysílače taky připomenout na našem webu s divadelní hrou v rozhlasové verzi Tragédie Liblice, která připomíná 355 metrů vysoké stožáry. Bude tam k poslechu ještě necelý měsíc.

0: Přejeme dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři zhruba 24 kilometrů od pobřeží. Neupřesnil, co lodě vezly, ani kam mířily. Neuvedl ani to, čí drony mohly plavidla zasáhnout. Na místě potopené lodi ale podle něj zasahuje pátrací tým. V reakci na incident si podle agentury Bloomberg nechal bulharský premiér předvolat ruskou velvyslankyni v Bulharsku. Plánuje také mluvit s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO by se dnes měl v Indii setkat s tamním premiérem Narendrou Modím. Hlavním cílem jeho čtyřdenní pracovní cesty je podpořit české firmy při vstupu na indický trh a rozšířit obchodní spolupráci mezi oběma zeměmi. Příležitosti vidí například v dopravě, energetice nebo letectví. V Indii se ale v těchto dnech odehrává řada protivládních protestů a bouří se mladí vzdělaní lidé, kteří nemohou najít práci. Schůzka s indickým premiérem se proto nakonec nemusí odehrát. Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Od 1. listopadu přechází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde bude sloučená se společnostmi Czech Trade a Czech Invest. Podle informací Asociace cestovních kanceláří má rozpočet agentury oproti letošku klesnout o 330 milionů na celkem 70 milionů korun. Agentura propaguje Česko v zahraničí a zajišťuje taky účast na veletrzích. V pražském Goethe institutu se dnes sejdou čeští překladatelé, aby převzali ocenění za svou práci v loňském roce. Ceny uděluje Obec překladatelů. V nominaci jsou například Martin Hilský za překlad Ztraceného ráje Johna Miltona, Ondřej Koupil s novým vydáním Kosmovy kroniky nebo Linda Kaprová, která přeložila ze švédštiny knihu Jeřáby táhnou na jih. Udělena bude i cena pro mladého překladatele a do síně slávy vstoupí významná osobnost z oboru. A čekejte slunečno, zpočátku místy mlhy anebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu oblačnost přibývat a večer potom i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet a teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Při nízké oblačnosti kolem 9 a na horách nejčastěji 6. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré úterní ráno, nebo chcete-li možná už dopoledne, protože máme 3 minuty po 9. hodině. Co všechno se dá zaslechnout v obyčejné lidské řeči? Leoš Janáček v ní hledal melodie, hledal v ní rytmus i stopy lidských emocí. Víc než 30 let si zapisoval, jak lidi mluví v nejrůznějších situacích. Na ulici, na nádraží, při běžném hovoru. A právě i v takových pozorováních můžeme hledat kořeny jeho osobité hudební řeči. No a kořeny jsou taky motem letošního jubilejního 10. ročníku festivalu Janáček Brno. Startuje právě dnes a během 5 týdnů potom nabídne všech 9 Janáčkových oper, světové orchestry i hudební zážitky na neobvyklých místech. A tak si o tom všem budeme povídat už za okamžik s režisérem a uměleckým šéfem opery Národního divadla Brno Jiřím Heřmanem.
2: Co zahrajeme mezi 9. a 10. nejenom Leoše Janáčka, ale taky Herbího Hancocka, Františka Adama Míču a další hudebníky. Přejeme dobrý poslech a hezké dopoledne.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Mária Rita na vlnách Českého rozhlasu Vltava 7 minut po 9 dopoledne.
1: Brno se od 13. října do 17. listopadu stane světovým centrem setkávání s tvorbou Leoše Janáčka. Jubilejní 10. ročník Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno nabídne všech 9 skladatelových oper, ale taky koncerty a doprovodný program, který připomene Janáčkův život a vztah k městu.
0: Naším hostem už je umělecký šéf opery Národního divadla Brno Jiří Heřman, který je v brněnském studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
2: Krásné dobré ráno.
1: Ten letošní festival má motto Kořeny, tak ke kterým kořenům Janáčkovy tvorby se chcete vrátit?
2: Tak jak už bylo zmíněno v úvodu, jsou to nápěvky, mluvy a vůbec lidová píseň, folklor. Je to něco, s čím se Janáček cítil být pevně srostlý a mělo to velký vliv právě na utváření jeho hudební řeči, ale samozřejmě není to jenom toto. Je to například i období, kdy vyrůstal v augustiniánském klášteře, tedy je to vliv také duchovní hudby a vlastně vše, co Janáčka v životě ovlivnilo, ať už to byly jeho múzy, ženy a další témata.
0: Vy uvedete všech 9 Janáčkových oper, 8 z nich v nastudování brněnského souboru. Co může takové setkání raných i vrcholných děl ukázat o Janáčkovi, co při návštěvě jednotlivých inscenací třeba tolik nevnímáme?
2: Tak je to určitě autor, skladatel, který měl svůj razantní vývoj od takového romantika, veristy, až po vlastně geniálního skladatele, který měl svoji velmi specifickou hudební řeč, která promlouvá dnes k celému světu a co ho činí nejhranějším skladatelem ve světě.
1: Festival zahájí Osud v režii Roberta Carsena s dirigentem Tomášem Hanusem. Bude to taky zároveň derniéra téhle inscenace, ale vy se během festivalu rozloučíte i s dalšími třemi tituly, tak proč jste se rozhodli propojit jubilejní ročník taky s takovými loučeními?
2: Tak, loučení, ona to byla od počátku moje myšlenka, že vlastně během svého působení chci vytvořit, dát prostor ke vzniku kompletního operního díla Leoše Janáčka. A samozřejmě některým inscenacím už je třeba i 12-13 let a to vyvrcholení právě mělo nastat při tomto 10. jubilejním ročníku, takže inscenace už měly svoje reprízy. Já jsem byl velmi rád, že i všechny obnovené premiéry, které jsme jenom za letošní rok absolvovali, byly naplněné i s velkým úspěchem a je to prostě osud.
0: Poprvé na festival přijede Bavorská státní opera z Mnichova s Káťou Kabanovou v režii Křištofa Varlikovského a stejnou operu nabídnete i v inscenaci, která se hraje v Brně s Kateřinou Knižíkovou v titulní roli. V čem jsou ty dva pohledy na Káťin příběh stejné, v čem se naopak liší?
2: Stejné jsou asi v interpretaci té postavy v její psychologii. Carsenova inscenace, myslím, je velmi poetická, jak všichni pamatujeme, je to inscenace, která se odehrává na zaplaveném jevišti Janáčkovy opery. Je to voda, ve které se odráží právě jednak svět Kátin, ale jsou to i všechny ty oběti společnosti, ve které ona nenachází tu vnitřní svobodu. Zatímco ta Varlikovského inscenace je velmi taková strohá, až můžu říct taková drsná. Odehrává se v takovém odosobněném tanečním sále a jak Corinne Winters sama říká pro režiséra, když s ní pracoval, tak bylo velice důležité zpracovat právě v této roli strach ze svého vlastního projevu ve společnosti a to si myslím, že je velmi současné a moc se na to těším. Ta inscenace je úžasná a těším se moc na Corinne Winters, která bude hlavní představitelkou Káti.
1: A k Janáčkovým začátkům se budete vracet komorním uvedením první verze Šárky s klavíristou Julianem Drakem. Počátek románu zase ve spolupráci se spolkem House Opera přenesete do dvorany rektorátu Vysokého učení technického a propojíte ho s tématem humanoidních robotů. Co na těchto raných operách nejvíc oslovuje dnešního divadelníka?
2: Tak to jsou opery, které se opravdu velmi málo uvádí a my jsme se s Markem Řihákem rozhodli, že ty opery neuvedeme v klasickém divadelním prostoru, ale rozehrajeme ty příběhy v prostorách, které mohou diváky inspirovat k současným tématům, ať už v Šárce jsou to samozřejmě ženská práva, nebo v počátku románu, což je opera, která je ovlivněna právě obdobím, kdy Leoš Janáček se zabýval lidovou hudbou, tak Marek Řihák zde jde opravdu do střetu generačního, společenského a je to jeho hlavní téma, kdy, jak už bylo zmíněno, příběh převádí do současnosti a tento konflikt generační rozehrává v současnosti.
0: Jiří Heřman zůstává naším hostem, mluvíme o 10. ročníku festivalu Janáček Brno.

0: Filharmonie Brno a pochopitelně jaká jiná hudba než od Leoše Janáčka.
1: Ano, světovým centrem setkávání s tvorbou tohoto skladatele se právě ode dneška stává Brno na festivalu Janáček Brno. My si stále povídáme se šéfem Národního divadla Brno, se šéfem opery Jiřím Heřmanem.
0: Koncertní řada vašeho festivalu přiveze do Brna přední světová symfonická tělesa, bamberské symfoniky, ORF, Radiosymfonní orchestr, Vídeň a Českou filharmonii. Co v Brně zahrají?
2: Tak to je unikum tohoto festivalu, protože nezahrají jenom koncerty, ale společně s námi se budou podílet na inscenacích její pastorkyně, jako bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruši. Kromě toho bamberští symfonikové provedou také koncert s Janáčkovou předehrou k Jenufě, teda původní Žárlivost. Pak to bude i samozřejmě skladatel, který Janáčka velice ovlivnil, Antonín Dvořák. A tady můžou se diváci těšit na Dvořákova Holoubka, ale bude to například i Brucknerova symfonie, čtvrtá romantická. Česká filharmonie na festivalu se, bude to její první historicky hostování na tomto festivalu a já mám velkou radost, že právě i oni provedou autory, kteří byli ovlivněni stejně jako Janáček lidovou hudbou. Zní například svita z baletu Dřevěný princ Bély Bartoka nebo Petruška Igora Stravinského a samozřejmě symfonie ta, která oslavila 100 let. No a rakouský symfonický orchestr s Tomášem Netopilem s námi provede představení Příhody Lišky Bystroušky, na které se velice těší, protože to bude s Adamem Plachetkou a Kateřinou Kněžíkovou. A Tomáš Netopil společně s vídeňskými symfoniky rozhlasovým orchestrem provede i koncert, kde zazní i mimo jiné Málerovy písně Potulného tovaryše, pak to budou i Brahmsovy Uherské tance a Bartokova taneční svita.
1: Mimochodem, když už jste zmínil Lišku Bystroušku, tak kterým zážitkem byste třeba doporučil začít někomu, kdo se s Janáčkem teprve seznamuje?
2: Tak, kdo se seznamuje, tak může přijít na naši generální zkoušku Příhody Lišky Bystroušky, kde po této generálce bude i diskuse s inscenačním týmem, s dirigentem Tomášem Netopilem, ale také třeba, pokud to je menší divák, tak se může těšit na workshop a také titul pod názvem Kdo to tady vřeská, který zavede dětského diváka právě nejenom k této opeře, ale vlastně co vedlo Leoše Janáčka právě k jeho hudební řeči a můžou si zkomponovat i zvířecí symfonii.
0: Janáček bude přítomný taky v komentovaných procházkách, filmových projekcích nebo ve zvukové instalaci Glagolské mše ve Vodojemech na Žlutém kopci. Jak může takový zážitek přivést k jeho hudbě člověka, který by si zatím třeba na operu netroufl?
2: Tak je to vždycky ten úhel pohledu úplně odjinut, kdy skrze úplně jiný zážitek můžete objevit skladatele nejenom Leoše Janáčka, i další. Skrze zkušenost, zážitek, který běžně v divadelním prostoru nezažijete. Janáček sám o sobě, pro mě, hlavně je autorem, který je velmi přímý, nemá limit v tom, aby se, věřím, každému zaril do srdce napřímo, i kdyby to byly třeba jenom 4 takty melodie.
1: My mluvíme o Janáčkovi dnes v den zahájení festivalu. Je to jubilejní 10. ročník, pojďme se podívat na samotný konec, to bude svátek 17. listopadu a celý festival zakončí vaše inscenace Z mrtvého domu, propojená s Glagolskou mší. Tak co pro vás propojuje svět lidí zbavených svobody s hudbou Glagolské mše a proč se právě tohle spojení hodí k závěru letošního ročníku?
2: Tak to propojení vzniklo na festivalu v roce 2022, kdy mě Jakub Hruša oslovil, zda bych nechtěl se ujmout právě režie těchto dvou vlastně úplně odlišných děl. Ten obsah pro mě je daný. Lidé, kteří jsou zbaveni svobody, umírají, tak já věřím v to, že ten život pokračuje dál. A Glagolská mše pro mě je takovým posmrtným pokračováním toho mrtvého domu, kdy Leoš Janáček sám, když komponoval Glagolskou mši, tak ji komponoval z vizí vlastně své svatby s Kamilou v lesích a hájích, takže je to pro mě taková živelná oslava vlastně života. Sice po zbavení svobody, ale nikdy nic nekončí. A tady začíná i další ročník 2028, protože si budeme připomínat 100 let od úmrtí Leoše Janáčka, které bude spjaté s nesmrtelností.
0: Janáček Brno, festival, který má letos 10. ročník, začíná právě dnes. My jsme o tom mluvili s režisérem a uměleckým šéfem opery Národního divadla Brno Jiřím Heřmanem. Děkujeme, mějte se moc hezky.
2: Také děkuji a přijďte všichni do Brna.

0: Jak vypadalo experimentální tvůrčí období Antonína Dvořáka?
1: Akademie Renáty Spisarové se sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristkou Barbarou Mario Willi a muzikologem Jonášem Hájkem.
0: Ohledání originální písňové řeči jednoho z největších melodiků 19. století a o vzniku dvořákovského alba Early Songs.
1: V úterý 20. října 15 minut po 9. večer na Vltavě.

0: Herbie Hancock, nahrávka z poloviny 60. let a chvilka s jazzem v ranní mozaice v 9 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A my tu chvilku s jazzem ještě prodloužíme, protože nás bude teď zajímat, co nového se děje na jazzové scéně u nás i za hranicemi, ale především na stanici Český rozhlas Jazz. A tak za námi do studia přišel hudební dramaturg Petr Vidomus. Petře, vítejte, dobrý den.
3: Dneska dopoledne.
0: Vy jste minulý týden navštívil Krakov, kde se konal festival Jazz Juniors nebo Juniors. Co vás tam nejvíc zaujalo, jak se to projeví ve vašem vysílání na jazzu?
3: Přesně tak, navštívil jsem Jazz Juniors, což je takový showcaseový festival s velmi sympatickou koncepcí, snaží se nasvítit vlastně mladé talenty, je to soutěž mladých jazzových kapel a byl to vlastně letos už 50. ročník. Já jsem se posléze dozvěděl, že kdysi tam hrál třeba český saxofonista František Kop. Řekněme, že tou hlavní hvězdou Jazz Juniors byl nicméně etablovaný trumpetista Nils Petter Molvær z Norska, který je současně také uměleckým ředitelem tohoto festivalu. Nicméně v Krakově jsem hlavně čerpal inspiraci, navštěvoval vinyl shopy a nejrůznější tedy hudební místa, akce. Takže u nás se to projevilo hlavně speciálním dílem pořadu Vinyl Session, který jsme vysílali včera a byl zaměřený na mladou polskou jazzovou scénu. Ten záznam brzy najdete na našem webu.
2: Pojďme se přesunout z Polska zpátky do Česka. V pražském klubu Jazz Dog se už 18. listopadu odehraje další ročník vašeho festivalu, tedy Český rozhlas Jazz Fest. Na co nás, Petře, nalákáte?
3: My se k tomu festivalu určitě ještě budeme do listopadu vracet, nicméně tou hlavní hvězdou letošního ročníku je japonský trumpetista Takuya Kuroda. Ten se tady vlastně vrací po několikáté, ale tentokrát představí nové album Everyday. V podstatě je to osobnost třeba svým způsobem srovnatelná třeba s pozdním Milesem Davisem, vlastně hodně kombinuje jazz s hip-hopem, soulem a tak podobně. Je známý díky spolupráci se zpěvákem Jose Jamesem. Samozřejmě více informací o festivalu Českého rozhlasu Jazz najdete na našem webu.
0: Co bude ale už v sobotu, to bude pořad Jazz Club, tam další koncert pro vaše posluchače. Na jakou hudbu, na interprety se můžeme těšit?
3: Tentokrát to bude skutečně mimořádný koncert, protože odvysíláme záznam vystoupení amerického zpěváka Michaela Maya. Ten je považován za jeden z nejzajímavějších mladých pěveckých talentů. Když jsme si tady pouštili Herbieho Hancocka před chvílí, tak třeba s Herbiem Hancockem Michael Mayo spolupracoval. Velmi dovedně propojuje skat, beatbox a originální hlas. Půjde o spojení se švédským big bandem zvaným Norrbotten Big Band, takže to bude tuto sobotu ve 20 hodin.
2: A k poslechu Českého rozhlasu Jazz nás pozval hudební dramaturg Petr Vidomus. Petře, ať se daří.
3: Děkuji za pozvání.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A také na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Gražina Agušcika Uršula Dudziak, které vybral náš dramaturg Jan Kincl v 9 hodin 42 minut na Vltavě.
1: Teď nás čeká úvaha o návratech na místa, která nás formovala, o tom, jak nám mohou pomoci lépe porozumět vlastní životní cestě. Úvahu napsal literární historik a bohemista Martin Bedřich.
2: Cesta se prudce svažuje do hlubokého údolí říčky. Ze strmých svahů ční vysoké buky, které se derou ke světlu, jehož není v úzkém kaňonu zjevně nadbytek. Šedostříbrná barva hladké kůry kmenů, táhnoucí se v heroické vertikále vzhůru, neodbytně připomíná gotické sloupy. Drobné listoví v korunách, hrající všemi odstíny té zvláštní, světle zelené až zlaté, rozzářené v pozdně odpoledním podzimním slunci, propouští světlo a barvy nezachytitelné foťákem. Cesta v údolíčku prochází starou trampskou osadou, pomalu se halící do podvečerního kouře z kamen a krbů a vede na dřevěný mostek, nesený dvěma betonovými pilíři, tak zašlými, že působí až starobile. Říkali jsme mu z legrace Nagarjunův můstek podle indického buddhistického filozofa prázdnoty a paradoxů. Kdyby kolem pořád nejezdili nějací kolaři nebo neprocházeli pozdní houbaři, byl by mostek ideální k dlouhým meditacím. Mělká říčka neustále klokotá, pění, voda naráží na bezpočet překážek, odráží světlo, šplouchá a přitom uplývá dál, vše odnáší, nikde neulpívá, je tu, protože už tu není. Vypravil jsem se sem po mnoha letech podívat se do míst, která pro mě byla důležitá. Do míst, kde se utvářel můj pohled na mnoho věcí, kde jsem se poprvé setkával s knihami, autory, uměleckými díly, myšlenkami, skvělými lidmi. Výlet k zmiňovanému můstku patřil k místní tradici. Není dobré na věcech ulpívat, tím spíše ale třeba se k ním s laskavostí vracet. Jsou momenty v životě, které považujeme za iniciační. Zásadní setkání, klíčová událost, nějaký zlom. Dnes se hodně mluví o tom, že nám chybí iniciační nebo přechodové rituály, nějaké formalizované vykročení z jedné životní fáze do nové, uvědomění si změny, která by nás měla někam posunout. Lidé, kteří takovou zkušenost nemají, takovým přechodem neprošli nebo si jej neuvědomili, se možná nevědomky zasekli v určité fázi. Cítí, že se plně nevysvlékli ze staré kůže, což jim nyní překáží a brzdí je to. Významný současný spirituální učitel Richard Rohr mluví o tom, že průvodním jevem takového přechodu je vždy nějaká podoba utrpení a bolesti, s čímž je třeba počítat. Není se tedy čemu divit, že se do toho mnohým nechce. Nějaká podoba formálního rituálu, byť dobře myšleného a neseného rozumným rámcem, ale nenahradí jedinečnou osobní zkušenost iniciačního zážitku, ono zásadní životní křísnutí, jež námi pronikne až do hlouby naší existence a které, pokud k němu dojde ve správný životní okamžik, může mít dalekosáhlé důsledky na celý život. Setkání, událost, návštěva místa, přiblížení se k někomu, díky čemuž se v nás otevře cosi nového, nějaký nový rozměr pohledu na svět. Nejde o pasivní přijímání, to by mohlo hrozit manipulací, kultem osobnosti, epigonstvím. Je to spíš předání pochodně, ohně, který se musí, pravda, chvíli společně ochraňovat a živit, než se pořádně rozhoří, ale pak je z principu třeba, aby vyrazil na další, už vlastní cestu. Nic z toho není bezpečné, bez rizika, bez potenciálu velkého průšvihu. Zranitelnost jednoho se odráží v moci a převaze druhého. Je to ošemetné dění. Ale na druhou stranu právě v tomto riziku roste něco velkého a život člověka takovými fázemi asi musí projít, má-li dostát svým možnostem. Tradiční iniciační rituály pracují s principem smrti starého člověka a znovuzrození nového, s přijetím nového jména, s odvržením všeho, co by připomínalo to minulé. Víme ale, že tak jednoduché to nebývá. V životě spíš procházíme pozvolnými proměnami než radikálními řezy. Na druhou stranu, radikální odpoutání často potřebujeme právě od těch, kteří nás formovali, abychom vzali vážně své poslání a skutečně se vydali s pomyslnou pochodní sami dál do tmy. Až s odstupem pak můžeme to vše hodnotit, se soucitem a laskavostí k sobě i ostatním. Přes říčku, nad kterou se klene Nágarjunův most, padají stíny, paprsky podzimního slunce prosvětlují kouř z plechových komínků a cesta nahoru z údolí strmí. Je dobré neulpívat na věcech, ale také vědět, na čem sami v sobě stavíme.
1: Lidé, kteří nás formovali, nám mohou předat něco podstatného, ale nakonec se přece jenom od nich musíme někdy vzdálit, abychom se nestali pouhými následovníky a našli si svůj vlastní směr. I o tom byla dnešní úvaha literárního publicisty
0: Martina Bedřicha. Já přidám ještě jedno jméno, András Steyer. Ten zahraje část ze 6 variací Ludvika van Beethovena.

0: Za chvíli začne u nás na Vltavě vizitka. Stále ještě posloucháte ranní mozaiku v 9 hodin 52 minut.
1: A hostem vizitky bude básník, performer a muzikant Petr Váša. Jeho alternativní kapela Tysičáci vydala po dlouhých 8 letech nové album. V pořadí už je 9. a nese název Dlouhá, široká a bystrozraká.
0: Poslouchejte tedy Petra Vášu hned po 10. dopoledne. A taky na Vltavě pokračujeme s projektem Minout Prahu, ve kterém 12 německých a švýcarských spisovatelů během rezidenčních pobytů poznávalo česká krajská města a svoji zkušenost proměnilo v povídky.
1: No a minuli Prahu. Jednou z těch povídek je i příběh s názvem Nic se nestalo, je od německé autorky Peggy Medlerové a zavede nás do Ústí nad Labem.
0: Do Ústí nad Labem za mladou Kristýnou, která stojí na prahu dospělosti a teprve hledá svou cestu. Příběh poslouchejte v povídce dnes ve 13 hodin a 30 minut.
1: A zítra ráno v 6 budeme moc rádi, když opět naladíte Ráno Vltavu a ranní mozaiku. Budeme tu jenom pro vás. Ze studia zdraví František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% více než v srpnu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. U bulharského pobřeží zasáhly drony dvě lodě a jedna z nich se potopila. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Tři bezpilotní letouny podle něj zaútočily na loď patřící Ukrajině. Bylo to zhruba 30 kilometrů od pobřeží. Posádku se podařilo evakuovat a zachráněný je taky jeden námořník z druhé lodi, která se potopila. Radev neupřesnil, kdo za útokem stojí. V reakci na údery si ale Sofia předvolala ruskou velvyslankyni. O situaci bude bulharský premiér tak jednat s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Papež Lva 14. dnes přijmou na klinice v Římě, kde ho čeká operace plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici přibližně týden. Zrušil v té době všechny audience i účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Přes 20 milionů korun už získal nadační fond Spolu s odvahou v elektronické dražbě obrazů. Peníze využije na podporu dětí s vážným onemocněním. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce je například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Typlta a Adély Matasové i díla českých designérů. Výtěžek půjde například na zážitkové terapie a nebo rodinné tábory. A čekejte slunečno, zpočátku místy mlhy anebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnost a večer potom i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9 a na horách nejčastěji 6. Více zpráv na iRozhlas.cz a dál pokračujeme reprízou vizitky.

0: Vizitka.
1: Když vystupuju, zajímá mě práce se slovem tak, aby ta slova, na kterých mi skutečně záleží, vyzněla. Zároveň se snažím vytvořit atmosféru, aby lidé v publiku měli pocit, že by totéž mohli dělat taky, říká básník, performer a hudebník náš dnešní host Petr Váša. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj Petře, od mikrofonu všechny posluchače samozřejmě u dnešní vizitky vítá Ondřej Cihlář. A my si pojďme našeho hosta představit, byť je již lety své tvorby celkem znám. Protože Petr Váša je známý jako improvizátor, hledač uměleckých postupů a označovaný za fyzického básníka, který kromě psaného a mluveného slova používá jako rovnocennou součást jazykového vyjádření i pohyb a gesto. Často výtvarné a také zvuky nebo scénickou akci. Teď si musím odkašlat, protože v našem studiu je jako vždy naprosto přeschlý vzduch. Jak ti to vadí tady ta atmosféra v tomto studiu? Dá se to vydržet?
2: Mně se tady líbí, po levici mám kávu, po pravici vodu, žádné sucho mě neohrožuje a raduju se z prodlouženého léta.
1: No tady ve studiu. No, kromě tvých performance a hudby píše Petr Váša také knihy, například ta s názvem Rajčaťáci a banáni, určená pro děti, získala ocenění nejkrásnější česká kniha v roce 2023. A díky originalitě tvorby, působivé šířce zaměření i nesporným uměleckým kvalitám díla je Petr Váša od roku 2025 nositelem ceny města Brna. Jak si toho vážíš, této ceny města Brna?
2: No tak, když jsem se to dozvěděl, tak mě to připadlo takové bizarní, protože já nejsem zrovna moc na různé oficiality a tak prvně jsem se jakoby lekl, jsem si říkal, kdo ví, co to znamená, a pak mě došlo, že je to dobrý, no fakt jako díky, děkuju.
1: No tak to je výborný, takže to je opravdu krásná win-win situace pro město Brno i pro tebe. A Petr Váša sám působil nejprve v různých hudebních skupinách, založil skupiny alternativního roku Skopce a Ošklid a v roce 1990 založil Multirevival A-Beat, nebo A-Beat, jak se tomu říkali?
2: A-Beat, to, ono to bylo Ananas Beat, původně podle inscenace je A. Pitinského Ananas a kolem toho se vytvořila taková komunita, z toho vyplynul vlastně ten náš multirevival, takže A být, ale můžeš to číst A být.
1: Ale původně to je A být, tak já se to přidržím. Následně se Petr Váša věnoval vynalézání právě takzvaného fyzického básnictví a založil i alternativní kapelu Tysičáci, se kterou aktuálně vydáváte 9. album nazvané Dlouhá, široká a bystrozraká. Míněno deska nebo spíše žena?
2: Myslíš ten titul?
1: No.
2: No, tak je to takový feministický konceptuální příběh a jmenuje se to Dlouhá, široká a bystrozraká, protože takhle jako s humorem a s ironií si vlastně říkají fiktivní performerky, které jsem si vymyslel, když jsem ten příběh psal. A zároveň se tak jmenuje teda titulní skladba, kterou jakože prezentují ty fiktivní performerky na jednom festivalu a vtip je v tom, že to není jenom vtip, jakože vezmeš Erbena a převrátíš ho vzhůru nohama do genderově a významově, ale že ta původně ta básnička a potom písnička, kterou doufám, že si pustíme za chvíli, tak je určena nejen ženám, ale i veškerému lidstvu a taky člověk může uvažovat o tom, že ten text by se dal adresovat vlastní duši.
1: Mm-hmm. No každopádně tady v tiskové zprávě máme k této desce napsána jsou slova, která jsi možná formuloval sám a sice, že album dělá dlouhý nos na patriarchát a konformismus.
2: Jo.
1: No a je dobrý, že to dělá chlap, že jsi autorem ty, neměli by to dělat ženy?
2: No, tak já si myslím, že vtip toho feminismu, který mě se líbí, jako není v tom, že vezmeš patriarchát a obrátíš ho na ruby a dosadíš místo něj matriarchát a že budou mužům dominovat ženy místo toho, aby ženám dominovali muži, ale že ten postup není v obrácení rolí a pozic, ale v tom, že ta dominance a to, že někdo někomu šéfuje a někdo někomu říká, co má dělat a tak dále, takže prostě vyvane ve prospěch spolupráce a tvůrčí, kreativní partnerskosti. Hmm. Takže si myslím, že takovéhle věci právě je celkem vtipný, když napíše muž. A navíc my na té desce máme ženský prvek zastoupený opravdu bohatě, takže kromě nás jako syčáků a těch našich zvuků a zpěvů, tak tam vystupuje 5 žen. Jedna úžasnější než druhá. Mm-hmm. Takže si myslím, že ta žádoucí kreativní genderová rovnováha je zastoupená tak, jak má být.
1: Tyto ženy, jak jsi je právě teďka tady označil, tak vás doprovodí pravděpodobně také na vašich křtech 14.10. v Brně a o týden později v Praze. Říkají si Voice Babes. A kde jsi našel a proč jsi vybral?
2: No tak nejde jenom o Voice Babes. Posluchač toho našeho alba si nejdřív ze všeho všimne a nepřestane si všímat během celého poslechu vypravěčky, protože se jedná o příběh a my jsme vlastně v té kompozici celé té věci chtěli trošku jakoby oprášit nebo novýma očima se podívat na žánr něčeho mezi rozhlasovou hrou a melodramem. Takže každá ta písnička je uváděna vypravěčkou a vypravěčka je skvělá, úžasná. Na naše kamarádka, hvězda divadla na Zábradlí i Národního divadla a tak dále, Kateřina Císařová. Mm-hmm. Takže Káťa Císařová je v roli té vypravěčky a během toho, jak se ty písničky střídají, tak v 5 kusech velmi výrazně vystupují Voice Babes a to je trio brněnských performerek, které dělají takové promyšlené a přitom vtipné voice bandy. A Tereza, jejich vedoucí, doufám teda, že se nepletu, že pořád platí, že Tereza je jejich vedoucí, tak je studentka, žačka Marty Kovářové. A Marta Kovářová vede kapelu Budoár staré dámy a je skvělá filmařka a konceptuální umělkyně a pedagožka. Takže Marta zpívá z Voice Babes. Voice Babes jsou 3 ženy, k tomu Marta a k tomu ještě připočtěte Kateřinu Císařovou, takže to je ta naše pětice.
1: Tak její hlas a hlas vás všech, celé kapely i Voice Babes, budeme si moci poslechnout za chviličku právě v titulní písni Dlouhá široká bystrozraká. Já bych chtěl našim posluchačům a posluchačkám samozřejmě připomenout, že Káťu Císařovou jsme zde měli nedávno, tuším, že snad dokonce minulý týden.
2: Je, výborně.
1: Tak pokud si budete chtít vizitku s ní poslechnout, tak je to možné, pokud sahnete do archivu. Třeba přes aplikaci Můj rozhlas. No a teď už pojďme k té písni Dlouhá široká bystrozraká. Rád by si ještě nějak uvedl?
2: No, rád bych uvedl, že zrovna v téhle písni teda Voice Babes nevystupují.
1: To musíme opravit.
2: Ale to nic nemění na tom, že jejich vstupy v těch ostatních jsou úžasné a já jsem tady tuhle písničku vybral prostě, protože je titulní a taky se teda vlastně ale trošku liší od těch ostatních tím stylem, protože tohle, kam jsme se dostali při zhudebňování tohle textu, je takový možná psychedelický nějaký folk, to nechám na posluchačích, ať to posoudí.
1: Říká náš dnešní host Petr Váša, jakékoliv dotazy na něj směřujte na e-mail vizitka@rozhlas.cz.
2: Dlouhá, široká a bystrozraká. Dlouhá, široká a bystrozraká, buď taková. Buď dlouhá, buď široká, buď bystrozraká. Typicky česky a netypicky hezky, malá, úzkoprsá a krátkozraká.

Dlouhá, široká a bystrozraká, být taková. Povznést se, rozmáchnout a prohlédnout. Mít kuráž, její tři rozměry, výšku, šířku a hloubku.

dlouhá, široká a bystrozraká, buď taková. Buď dlouhá, buď široká, celkově velkorysá, stereo woman. A ne typicky hezky, monotónní, monotematická, monomanická.

0: Dlouhá, široká a bystrozraká, dobrá mantra. Být taková, být takové, být takový. Oživit zakleté, obnovit staré království, vysvobodit žalud z vrchu dubu, drahokam ze skály, prsten ze dna moře, prásk, prásk, prásk, obruče zkoušky do východu, k východu světla. Osvobodit skrytou perlu z černokněžného zakomplexování. Zakletý zámek přede mnou, zakletý zámek ve mně. Dlouhá, široká a bystrozraká.
1: A my se vracíme zpátky k našemu rozhovoru s hudebníkem a performerem a také fyzickým básníkem Petrem Vášou. My jsme slyšeli tu titulní píseň z vašeho nového alba kapely Ty syčáci, Dlouhá, široká a bystrozraká. Zajímá mě jedna věc, pokud jsme hovořili o tom, že toto album má dělat dlouhý nos na patriarchát i konformismus, tak jak ty vlastně tohle téma vnímáš tady v naší české společnosti jako téma, které třeba teď v současnosti možná i třeba v některých představitelech české vlády třeba nemusí úplně rezonovat. Tak jak to vnímáš jako aktuálnost jeho tohoto tématu právě teď?
2: No tak pro mě je to zvláštní úvaha, protože já jsem jakože feministou přesvědčeným, bych řekl, jsem se stal už opravdu kdysi jako dávno, když jsem z nějakých důvodů se dostal k takové té základní literatuře, k té Simone de Beauvoir, kniha Druhé pohlaví, skutečně jako doporučuju, vůbec to není něco starého a zvětralého, a tak dále, a tak dále. A třeba už v nějakých 90. letech jsem si myslel, že ty základní věci o tom, že například polovina lidstva by neměla být považovaná za méně cenou a měla by mít srovnatelné příležitosti jako ta druhá polovina lidstva a tak dále a tak dále. Tak jsem si myslel, že to je tak jako očividné a tak jasné, a že jsem nějakou dobu to bral jako za dávno vyřešený problém, za velký problém, který ale dávno už jako je za námi. A teď, jak ta léta šla, no tak mě víc a víc překvapovalo, jak se tahle věc může vracet jako bumerang a...
1: Navíc vyřešená moc není, protože skutečně drtivá většina žen za stejnou práci dostává méně peněz v rámci svých platů než muži, takže to je jenom takový drobný jako detail té věci.
2: Ano, ano. Já jsem si teda nemyslel, že by zrovna ty platy, že by jako byly někdy už vyřešené, ale myslel jsem si, že ta cesta k tomu řešení je přímá a že to každému citlivému nebo přemýšlivému člověku musí být jasné. Ale taky mi vlastně nenapadlo, jak snadno se z takovýchhle témat může stát politikum, což je věc, která může tomu tématu prospět, anebo ho naopak může úplně blokovat. Takže vlastně celá desetiletí jenom zírám, jak se tady tohle vrací v dalších a dalších podobách jako bumerang, ale pozitivní na tom je, že feministické uvažování se vyvíjí a je stále pestřejší a i ti přiznaní nebo nepřiznaní odpůrci některých těch proudů tak si dávají záležet na své argumentaci, takže jako žijeme v zajímavých časech samozřejmě. Ale řekl bych Ondro k tomu to, že jakkoliv ta věc je u nás problematická, tak já jsem teďka měl velký zážitek, že jsem minulý týden vystupoval na Slovensku, ano, v Modré u Bratislavy na krásným takovým jako festiválku a tam v té vyloženě přátelské, družné atmosféře s úžasnou Luciou Piusi ze skupiny Živé květy jsme vystupovali na jednom pódiu a tak dál, tak jsem ale postupně jako zjišťoval, že vlastně kvůli té politické situaci na Slovensku některá už jenom klíčová slova, když se vysloví na pódiu, tak vyznívají úplně jinak. Mm-hmm. Tam bohužel teda je ta situace taková, že když řekneš jenom slovo feminismus nebo gender, dejme tomu, tak vidíš, že publikum reaguje jinak než u nás, protože tím vyslovením toho slova se dostáváš do toho politického diskurzu a a můžeš počítat s tím, že v tom publiku můžou sedět lidi, kteří kvůli po vyjádření svého názoru přišli o práci v té současné situaci. Čili samozřejmě všem slovenským přátelům moc držím palce a vůbec to neříkám jakoby nějak, jo, že bych chtěl říct, že u nás je to v pohodě a tam to v pohodě není. Ale naopak to
1: ale
2: pro mě je jako...
1: rozdíl cítíš.
2: No, myslím si, že pro mě ta pointa je jako to varování, víš, že ujedeš pár kilometrů vlastně na východ a zjistíš, že stačí celkem málo a může se v úvozovkách akademická kavárenská debata najednou zvrtnout jako v podstatě v něco, co už se blíží mocenskému boji. Takže zrovna třeba, když jsem jel zpátky z Bratislavy, no tak jsem se smál sám sobě, že jsem si před x lety myslel, že tahle témata jsou v principu vyřešená a teď si člověk musí v přátelské a skvělé sousední zemi pomalu dávat pozor na pusu.
1: To je samozřejmě překvapivé, nicméně skutečně berme to jako varování, protože některé tendence můžeme vidět i u nás. Pojďme si teď pustit od kapely Beatles píseň Rain a mě by zajímalo, proč jsi vybral.
2: No tak, protože vy jste se ozvali a dostal jsem od vás krásný úkol vybrat, kromě teda tady té sičácké písničky, kterou jsme slyšeli, ještě 4 další. A já jsem přemýšlel o tom, aby to nebylo úplně náhodné, no tak jsem si zkoušel představit, co nás jako sičáky vlastně inspiruje. A jak posluchači uslyší za chvilku, udělal jsem výběr, který začíná v polovině 60. let a končí celkem ve žhavé současnosti. A ty Beatles teda jsem vybral, protože jakkoliv je na světě spousta skvělé hudby, tak ti Beatles mají takovou velkou výhodu, že byli jediní a byli první. A to, v čem byli první, o tom by se dalo mluvit dlouho, ale oni mimo jiné byli první v tom, že si troufli pop music, nebo řekněme pop rock music, spojit s osobní výpovědí a s vážnými tématy, aniž by přestali být zábavní a tak dále a tak dále. A někdo říká, že to celé začalo tímhle singlem Paperback Writer a na druhé straně, na B straně byla písnička Rain, ve které která zdánlivě je o počasí, ale taky je tak trošku o drogách a o společnosti a o konformismu a nekonformismu. A v závěru si John Lennon troufl pustit svůj hlas pospátku, což v tom fade-outu posluchači uslyší. Je to chvilička, ale tehdy to byla úplná hudební revoluce, protože tím začala éra experimentování v pop music, která trvala ne moc dlouho, ale změnila náš názor na to, co pop music může být.

0: Tak skutečně měli jsme možnost teď v posledních pár vteřinách této písně Rain od kapely Beatles slyšet to, na co si upozorňoval, sice hlas Johna Lennona puštěný pospátku, tedy experiment. Nakolik experimentujete stále ještě vy s kapelou Ty sečáci, protože samozřejmě po určitých letech se může stát, že se třeba kapela zabydlí v nějakém svém oblíbeném stylu a začíná tuhnout. Mm-hmm. Jak proti tomu bojujete?
1: No tak... Myslím si, že vlastně ani nějak bojovat jako nemusíme, protože od našeho počátku my jako kapela jsme byli experiment. Už teda tím, že vlastně jsme se rozhodli hrát bez bicí soupravy, ale přitom hrát hudbu, ke které by ta bicí souprava jakoby seděla. A to jsme řešili pomocí jednoduchých perkusí a taky pomocí ticha. Takže už tehdy, teda, když jsme začínali, tak spousta lidí říká, tak tohle je fakt jako dobrý experiment, protože to byl takový ten postup, jakože ty neslyšíš ty bicí z pódia. Ale v ideálním případě slyšíš ve vlastní hlavě. Ty zámlky a to ticho můžou fungovat, když se dobře nastraží nebo uspořádají, tak můžou dobře fungovat. Takže člověk vlastně ten rytmus si, nebo ten zvuk těch rytmických nástrojů si představí a tak dále. A rádi jsme pracovali kromě písničkového formátu s voice bandy a různými zvuky a tak dále. A taky jsme ale začali záhy po vydání té naší druhé desky vytvářet takové jako příběhové epické tvary. Říkali jsme tomu opery nebo vopery nebo opery v úvozovkách. A první byla samota Sláva, smrt a spása a potom Lišák je lišák. To mimochodem teda musím tady říct, že Lišák je lišák taky obsahuje vypravěčku a vypravěčkou je Alenka Blažejovská, Alena Blažejovská, skvělá redaktorka brněnského rozhlasu, která dělá naprosto teda senzační pořad Zelný rynek, literární pořad a tak dále. Čili tady tahle dílka a potom ještě jakési jako dvojalbum Eldorado a The Tramp my považujeme za hudební vyprávění v takovém celkem jako rozmáklém formátu a baví nás na tom to, že když jsme s tím začínali, což bylo někdy, myslím, že samota Sláva, smrt a spása byla 2003, vyšla. Takže se mnoho lidí divilo, co to je prostě za koncepční album spojené teda s tím příběhem a tak dále a tak dále. A bylo to ještě předtím, než došlo k renesanci mluveného slova. Předtím, než najednou všichni dělali podcasty a všichni začali poslouchat audioknihy namluvené a tak dále. A my jsme se radovali, teda, že v tomhle jsme byli průkopníky, protože se nám nezdála tehdy tak populární myšlenka, že všechno, na čem záleží, musí být na videu a že lidi už vlastně nebude zajímat nic jiného než video.
0: Opak je pravdou, protože všech těch podcastů je teď opravdu nepřeberné množství. Možná bych řekl, že až je prostor přesycený. Jak ty to vnímáš? Není toho už na tebe příliš?
1: No tak můžu si vybrat samozřejmě, ale z toho důvodu, který teď jsem se snažil popsat, to vnímám teda velmi pozitivně, protože mě to tehdy... Já myslím si, že to je vtipné to připomenout. Teď my jsme přesyceni podcasty, ale opravdu byla dlouhá léta, kdy se říkalo video, jedině video. Prostě lidi nemají jako náladu něco poslouchat, číst teda vůbec ne a poslouchat nějaké mluvené slovo, vydrží tak asi 5 vteřin a pokud to není na videu, tak je to mrtvé. A pak se to změnilo z různých důvodů. Zajímala by mě teda nějaká studie k tomu.
0: No, myslím si, že mám pocit takový, že to s tím hodně zatřásl COVID, protože lidi měli najednou potřebu hodně poslouchat, protože zkrátka neměli možnost trošku soustředěnějšího života a tak dál. Ano. A zároveň při poslechu, a to je ta obrovská výhoda, se dá dělat celá řada různých věcí.
1: Přesně tak. Přesně
0: a to tak, video neumí, protože to upoutá tu pozornost kompletní. Člověk u toho takzvaně zahnívá.
1: Ano, přesně tak, takže vlastně sluchátka zvítězila nad displejem a teď zpětně to vypadá, že to logicky muselo přijít, ale v době, kdy jste prostě vydávali jako desku a neměli jste k tomu hromadu videa a okolí vám naznačovalo, že teda nikoho to nebude zajímat, tak to bylo jaksi nemyslitelné. No, čili já se tady z tohohle raduju a myslím si, že líbí se mně, že ten audio žánr a ten, hlavně ten žánr toho vyprávění i teda rozhlasových her a tady ty vaše zajímavý, různý jako rozhlasový formáty, že právě tady i díky možná tomu přesícení se ale stanou trvalou součástí mainstreamu a budeme prostě uvažovat v celé té šíři od samozřejmě videa a tak dále až po starý, dobrý mluvený slovo, který teď už asi víme, že se neomrzí.
0: Pokud se mám vrátit ještě naposledy k vaší aktuální desce, tak bych chtěl připomenout, že Dlouhá, široká a bystrozraká, tedy nejnovější deska kapely Ty syčáci, bude pokřtěna 14.10. v Brně v kabinetu Můz, právě i s podporou právě Voice Babes, tak jak jsme se o tom bavili, aby podobná akce potom proběhla 21.10. v Praze na Kamíně Bout. Mezitím budou ještě koncerty v Břeclavi a v Plzni, což si mohou fanoušci samozřejmě dohledat. Nicméně pojďme si ještě říci, celou tu desku uzavírá poslední píseň, tedy takzvaná 13. v pořadí s názvem Kde. Máte k ní klip, který jsem viděl, který je, zdá se mi, oživením starých fotografií z celého Česka. Nicméně o čem píseň Kde je a proč celé album uzavírá?
1: No tak je to skvělá otázka, Ondro, akorát, že já bych o tom rád mluvil půl hodiny, já nevím, jak to říct.
0: Máme na to dvě minuty.
1: Máme na to dvě minuty, tak já to zkusím říct v jedné minutě. Je to do poloviny bych řekl, že je to hodně velká legrace. Děj toho jakéhosi vyprávění se odehrává na dohled od hory Říp. Vychází to z takové reálné teda historky, když jsme s kapelou hráli v Litoměřicích a náš skvělý místní kamarád nás na své zahradě hostil Sumcem a Kancem. Mm-hmm. A Kanec byl z Radobílu a Sumec z Labe. A tak s tím si trošku hraju v tom textu a myslím si, že do půlky je to celkem jako legrace, objeví se tam to národní téma, takový ten vtip, který jsem zdaleka nevymyslel já, jakože v jim mě zemský ráj to na pohled zpívá slepý mládenec, ha, ha, ha. Ale potom od půlky se to zlomí v takovou mystickou vizi a já doufám, že ta první a ta druhá část, že si nějak neodporují a že se navzájem doplňují. Jo, a ještě bych teda řekl, to posluchači zřejmě nevědí, že v textu zmiňuju to, že první pozorování létajících talířů v dějinách lidstva je hlášeno z roku 45 z Litoměřic, předtím, než to viděli ti američtí letci a tak dále. Tak konspirační teorie říká, že tam Němci vyráběli nějaký vznášedla v dole Richard a tak dále. Pak jsou ještě šílenější konspirační teorie, ale mně se líbí, že no, představte si, vážení posluchači, horu Říp, nad tím létající talíř, litoměřické zemědělce s těma hráběma, jak koukají nahoru a na talíř a pak si uloví Sumce v Labi a Kance na Radobílu.
0: A umístí ho na ten talíř, ze kterého vy ho samozřejmě sníte.
1: To mě nenapadlo. Ale ty jsi pohotový improvizátor, takže...
0: A samozřejmě dobře. S širokou a otevřenou vizuální fantazií, takže tak to se mi to propojilo hned. Nicméně pojďme teď se podívat na písničku Fashion, která bude tou další, kterou jsi vybral od Davida Bowieho. Proč od něj právě tuhle?
1: No, tak ta předešlá byla z roku 66, teď jsme v roce 79, pokud se nepletu, to znamená na konci 70. let. A máme tady další příklad tvůrce, který byl schopný dělat fakt teda jako výsostný pop a obrovská vystoupení a megaprodeje těch desek. Ne teda zrovna téhle, ale té následující Let's Dance David Bowie prodal skoro tolik jako Michael Jackson a přitom si pořád udržoval ten status toho experimentálního tvůrce a hlavně bych řekl tu ctižádost. A k tomu já bych rád, zkusím to říct úplně stručně, bych rád řekl jako věc, která mě úplně ohromila, když jsem ji četl celkem nedávno a vůbec jsem netušil, jak to v té Británii vlastně tehdy bylo, že tady tihle lidi od Johna Lennona přes Bowieho až po Kate Bush ale mohl bych teda jmenovat celou řadu, tak oni všichni byli absolventi Art Schools. A ty Art Schools, to byl vlastně projekt anglických socialistů, kteří po druhé válce jako reformovali, nebo podíleli se na reformě školství britského a prosadili vlastně s takovou avantgardistickou vizí, že teda to moderní umění by se mělo přiblížit běžným lidem, tak prosadili ten formát tady těchhle škol a všichni, nebo skoro všichni ti naši hrdinové, tady ti tvůrci, kteří v těch 60. a 70. letech úplně převrátili hudbu vzhůru nohama, tak byli absolventi těchhle škol, Pete Townsend a tak dále. Čili to, až když jsem to četl, tak mně to došlo, že třeba ten Lennon, že byl tak skvělý, nebo Bowie, oni chtěli být jako Elvis, ale taky chtěli být jako Picasso, protože znali moderní umění a měli tu ctižádost být těmi skutečnými tvůrci. A samozřejmě chtěli být slavní a bohatí a tak dál a tak dál a zároveň chtěli být někým, ne jenom v nějakou takovou bizarní postavičkou, jako ty pop stars jako předtím. Čili myslím si, že Bowie je toho úplně dokonalým příkladem. Když si představíte tu jeho diskografii, tak on pořád se točí vlastně kolem tohohle tématu a někdy se vzdaluje, někdy se vrací k tomu experimentu. A tady na desce Scary Monsters je to nádherně vidět, hraje tam Robert Fripp na kytaru a ty písničky jsou chytlavý, jsou krásný a přitom jsou divný a myslím si, že Fashion je zrovna jeden teda z nejlepších příkladů a není to tak profláklé jako Ashes to Ashes.
0: Říká básník, performer a hudebník Petr Váša. Jakýkoliv dotaz na něj právě teď posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz, ať ho můžeme položit.

0: No a my se s Petrem Vášou dostáváme k dalšímu tématu a to je kniha, za kterou v roce 2023 si získal ocenění nejkrásnější česká kniha a to je Rajčaťáci a banáni, z čehož vyplývá, že to znamená, že je pravděpodobně spíše určená pro děti z tohoto titulu. Mhm. Ale mě by zajímalo, jestli je na tuto knihu navázána nějaká tvoje další činnost, jestli třeba probíhá tvoje nějaká veřejná čtení, jestli s dětmi se věnuješ nějakému takovému performingu.
1: Ano. No, určitě je to tak, jak říkáš, a je to dáno už vlastně tím, že ten příběh té knihy je takový prázdninový příběh čtveřice malých performerů. Jsou to děti, které z určitého důvodu, který nebudu prozrazovat, z nedostatku času a posluchači si to můžou dohledat, tak z nějakého důvodu ty děti se rozhodnou, že přes prázdniny vytvoří představení. A ne divadelní představení v tom smyslu, že by ho napsal někdo jiný, někdo dospělý, ale ty děti vlastně postupují tak, že zažívají taková ta úplně běžná, nebo celkem úplně běžná prázdninová dobrodružství, ale u každé té situace, kterou zažijí, si dělají poznámky, hledají kouzelná slova a dávají dohromady z těch slov a z těch zážitků takové prvně jako takové primitivní, řekněme, básničky, které tak různě skandují a prospěvují a potom postupně krok za krokem jim z toho vzniká fakt vlastně celkem jako pestré a intenzivní představení, které ty děti vytvoří sami. Objeví se tam dva takový dospělí, kteří trošku je tak jako pošťouchnou nebo jim pomůžou, ale mají dost rozumu na to, aby ty děcka nechali pracovat samostatně. A tahle parta těch dětí, to jsou ti rajčaťáci, jak se dostali k tomu názvu a tak dále, to je všechno obsaženo v tom textu. A konkurenční parta se tam vynoří takzvaní banáni. Ti jsou takový z hlediska rajčaťáku trošku banální, ale protože někdo uslyší slovo banální a neví přesně, co to znamená, tak už to jaksi jako zůstane ve vzduchu. A ti banáni nejsou až tak banální, jak by se zdálo na začátku. Jsou takový jako tradičnější, ale dělají taky svoje představení. Nechají se jako v dobrém vyprovokovat těmi rajčaťáky. Takže celkem na začátku toho příběhu je sázka mezi dvěma
0: partama
1: o to, kdo udělá lepší představení, dopadne to, doufám, že zajímavě a tak dále a tak dále. A knížka je krásná, samozřejmě Magdalena Rutová ji ilustrovala úplně jedinečným způsobem. Navíc ta knížka obsahuje QR kód, odkaz na soundtrack na Spotify a tak dále a tak dále. Ale v jádru té knihy je dětská tvořivost. A vtip je v tom, že ty kapitolky obsahují takový komentáře toho jednoho z těch děcek, takového kronikáře. A ty komentáře, sice s humorem, ale taky trochu navážno, vybízejí čtenáře, aby si zkusil představit, že by on sám něco takového vytvořil. A mně se na tom líbí to, že ta knížka z mého hlediska prostě je zábavná a líp jsem to nedovedl, ale zároveň má přesah, nebo má potenciální přesah. A já když se ocitám na různých čteních pro děti, zejména v knihovnách nebo ve školách, tak se vždycky snažím jakoby víc té knížky, ale dostat se během té hodinky, řekněme, dostat se do situace, kdy s dětskama v té konkrétní situaci improvizujeme a zkoušíme vytvářet něco, co v knížce není. A
0: což je co?
1: A ty fiktivní postavy mě pomáhají k tomu, že já vždycky řeknu, a co by asi udělali ti rajčaťáci teďka? Rozhlédněte se kolem sebe, řekněte, co vidíte, řekněte nějakou větu, která vás napadá, popište, co jste měli na svačinu. Pojďme to do rytmu, pojďme z toho udělat nějaký tvar, pojďme si to říct párkrát potichu, nahlas, zkusíme se to zaspívat, stoupněme si, zkusme se k tomu hýbat. A celkem za chvilku, většinou to skutečně dopadne tak, že na pódiu s těma dětma, s těma kurážnýma, teda, které s těma dětskama, co se do toho chtějí zapojit, a ti ostatní, ale často je velice jako podporují, jako rytmická sekce. na pódiu, dáme dohromady takové, takovou jako básničku, možná dvě, a všichni zúčastnění vědí, že je možný takhle instantně tvořit a že je možný ze spontánních nápadů dělat něco, co nás baví, a přitom ještě má ale ten punt z toho, že se to nikdy nebude opakovat. A řekl bych, že děti teda mají v dnešní době velmi pestrou nabídku různých aktivit, ale tohle zrovna moc často jako nezažívají, pokud nechodí do nějakého dramaťáku.
0: Tedy toto byl vstup, který se týkal tvé knihy Rajčaťáci a banáni a co všechno může vyprovokovat během tvých čtení, například v městských knihovnách, možná ve školách, kdo ví, takže to je asi taky za mě doporučení pro publikum, aby si ti si tě našli.
1: Děkuji.
0: Teď ovšem zase, aby jsme to stihli, protože ty jsi vybral 5 písní, se pojďme dostat k Blow by Blow od kapely Moloko. Pojďme si to uvést.
1: No, tak to se ocitáme. Moloko samozřejmě byli jednou z nejinspirativnějších kapel 90. let, ale tady ta deska Status je, myslím, teda 2002. Nějak takhle, takže už je to po přelomu století, bych řekl. Je to jejich poslední deska. A my jsme vlastně byli překvapeni se Sičáky, když jsme dávali dohromady tu kapelu, že jsme se všichni tři zhodli na tom, že milujeme Moloko. A moc se nám líbilo to, že oni přišli jako s tím, samozřejmě tehdy jako s tím moderním soundem, s taneční hudbou, klubovou hudbou, kterou ale úplně přirozeně vlastně dokázali spojit s tím experimentálním přístupem. A možná teď si uvědomuji, že po třetí už používám slovo experimentální, že tam byly ty Beatles, Bowie, teďka Moloko, ale že to slovo samo zní velmi jako vážně a tak jako těžkotonážně. Je to velká sranda zkoušet experimentovat ve studiu, a na Moloko je to vidět stejně dobře jako na Lennonovi pouštějícím pospátku původně prý jako omylem svůj hlas. Čili vy jste poslouchali Moloko, měli jste tam některé ty vyloženě ty hitůvky až jako rádiové. A v pozadí toho krásného zpěvu a těch beatů jste slyšeli zvuky v nejrůznějších barev a často takové jako srandovní a takové divoké věci, a měli jste úplně představu, jak tady tihle osvícení Angličani, jak dovádějí v tom studiu a zkoušejí tohle nebo ono a teď přidají tenhle nástroj a tenhle zvuk. Takže doporučuji celou diskografii skupiny Moloko a samozřejmě Roisin Murphy, která já nevím, kdy ta Hit Parade, myslím, že vyšla minulý rok nebo předminulý, a je to jedna z dalších desek, které jsou považovaný za skvělý a skoro průlomový. Takže pojďme si poslechnout, pojďme navštívit další dekádu a podívat se na další kapitolu experimentující hudby.
0: Uvádí úplně skvostně Petr Váša.

0: My se s Petrem Vášou dostáváme do posledního vstupu a rád bych navázal na povídání o předchozí knížce, o té současné nejnovější Tutáči a dušičky s Petrem Niklem. A zajímá mě, jestli i tady v této knize bude skupina dětí dělat nějaké představení.
1: Rozhodně bude. Tentokrát to bude fiktivní pražský dramaťák. A o tom příběhu, jak ta knížka vznikla, bych mohl vyprávět dlouho, ale stručně řeknu, že je to fikce, ale vychází z reálného základu, a sice z toho, že se senzačním pražským dramaťákem Kuk na Žižkově jsme v létě během jednoho soustředění v Želivě, kam oni jezdívají každý rok, tak jsme vytvořili, když bylo výročí Jana Blažeje Santiniho, tak jsme vytvořili santiniovský program. Mimochodem, Alena Blažejovská z brněnského rozhlasu z toho dělala dokument, nahrála k tomu krásný santiniovský večer na téma. A v tohohle projektu se účastnil i Petr Nikl, dělal krásné masky pro takový závěrečný výstup. A pak jsme to představení ještě uspůsobili pro pražské halloweenské vystoupení a hráli jsme ho v ulicích Hradčan a Malé strany, na místech, která se vážou k životu a dílu Jana Blažeje Santiniho. A dopadlo to výborně a tak jsme se s Petrem dohodli, že bychom na tohle téma udělali knížku v takové posunuté realitě, jako by to vychází částečně z těch reálných zážitků, ale je to fikce a mě se tím plní teda dětský sen, protože já jsem miloval v dětství knihy o pražských strašidlech. Jsem teda z Brna, ale těch brněnských strašidel z různých důvodů je málo, zatímco těch pražských je spousta. Takže já jsem chtěl něco na tohle téma udělat. Děti z dramaťáku žižkovského za covidu mě žádali o nějaké typy, co by mohli dělat v prázdných ulicích, tak jsem jim řekl pražská strašidla, běžte na Hradčany, ohnivý hořící pes a tak dále, nebudu zdržovat. Takže jsme spojili Santiniho, pražská strašidla a takzvaná pravidla, což jsou ti svatí a ty pozitivní duchové, plus teda duchové různých umělců a tohle všechno jsme dali chtěl jsem říct na hromadu, ale právě, že to není hromada, ta knížka je krásný příběh, je lineární, srozumitelný, je to příběh fiktivního dramaťáku, který dělá představení na tahle témata v ulicích Hradčan a Malé strany, krásně ilustrovaný Petrem Niklem a nádherně vytvarně graficky zpracovaný Markem Pistorou.
0: Tak to je další tip pro naše posluchače, samozřejmě děkujeme i za pozdravy posluchačů, kteří nám napsali třeba tady z jedoucích vozidel, kteří nás poslouchají, tak to máme samozřejmě radost, tak opatrně, ať nenabouráte. No a teď ještě úplně kratičce dotaz naší posluchačky z obce Hluk. Jak se proměnilo v průběhu let vaše fyzické básnictví?
1: No tak proměňuje se pořád a mám z toho velkou radost, protože já jsem si jednu dobu myslel, že fyzické básnictví je čistý experiment, pak jsem tomu dával tvar, tak jsem si představoval, že to je takový jako nějaký monolit, což zní jako dobře, ale trošku to vylučuje nějakou proměnu. A teď v posledních letech mám pocit, že to je jako houba. Že to fyzické básnictví v jádru je tak jednoduchá myšlenka. A sice, že sám člověk stačí. Vlastně hlas, ruce, nohy, slova rytmus. A malé pódium a rytmus samozřejmě. Že to je všechno, co potřebujete k sebevyjádření na plné pecky. Takže to je velmi jednoduchá myšlenka, ale právě v té jednoduchosti to nakonec funguje jako houba, protože tahle základní rozehrávka je otevřena nejrůznějším věmům, nejrůznějším inspiracím, možným i odkazům na různé kultury a etapy, epochy v dějinách umění a tak dále. Takže se raduju z toho, že když teda vlastně k tomu připočtu to, co teď v posledních letech dělám úplně třeba s malými dětmi, takže ten... Jo, a ještě musím zmínit teda výtvarnou část, protože já od počátku fyzického básnictví se snažím dělat fyzické básnictví výtvarnými prostředky, je to něco mezi figurací a kaligrafií, vlastně takový meziprostor, podobně jako na pódiu se pohybuju mezi mluvou a zpěvem, nebo mezi tancem a pantomimou, takže se raduju z toho, že vždycky, když už si myslím, že dál to nejde, tak se objeví nějaký nový podnět a
0: člověk se
1: nová
0: posune.
1: Kapitolka.
0: V tomto případě případě ty máš ještě teď poslední úkol, a sice vysvětlit výběr poslední písně Physical od Dua Lipy, což je teď současný pop, ale máš na to skutečně 20 vteřin.
1: Já miluju Dua Lipu a stejně jako jsem v minulých dekádách miloval Black Eyed Peas, já vlastně bych mohl o tom vyprávět jako dlouho, nějak jako filozofovat o hudbě, blablabla, ale ve skutečnosti mě jde čistě o ten pocit, že slyšíte v rádiu nějakou písničku a úplně vám přeběhne mráz po zádech a řeknete si, jo, to je výborný a je to současný a je to ten pocit, jako měli naši předkové, já nevím, v 50. 60. letech, když slyšeli ty svoje jako pecky a my teďka v rádiu najednou můžeme slyšet něco jako Physical od úplně současné takovéhle zpěvačky.
0: Ano, tak jo, tak já tady dávám pokyn, který není vyslyšen, aby už pod námi píseň hrála a zněla, možná už se tak děje a já to jenom neslyším, my se loučíme s naším dnešním hostem Petrem Vášou.
1: Ať ahoj, se ti dál, ahoj, mějte se krásně, děkuju.
0: A od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Hezké dopoledne, je 11 hodin.

projekty vykompenzovat. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila dronové útoky na lodě u pobřeží Bulharska. Označila je za nepřípustné a vyzvala, aby za ně útočníci vyvodili odpovědnost. O dnešních nočních úderech v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Poškozená je podle něj jedna loď, která patřila Ukrajině. Druhá se po zásahu bezpilotních letounů potopila. O incidentu bude v Bulharsku jednat Bezpečnostní rada státu. Radev taky řekl, že bude mluvit s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte. Odvolací krajský soud Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud vyžaduje identifikaci více než tisícovky pozemků, o které vdova po hraběti Karlovi de Fur Walderode Johana Kamerlandrová žádá. Okresní soud v Semilech totiž loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově Daliměřicích, další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Ve Znojmě ode dneška vystavují knihu městských práv ze 16. století. V Jihomoravském muzeu si ji lidé můžou prohlédnout poprvé po 30 letech. Kniha váží několik desítek kilogramů, je v ní nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo i třeba vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Výstava potrvá do 24. října. A počasí bude jasno až polojasno, zpočátku se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti, večer pak i na Moravě a ve Slezsku. Později večer v Čechách čekáme místy déšť, teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti naměříme okolo 9 a na horách kolem 6 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Po zprávách se opět vracíme ke kulturním tématům, teď konkrétně k jazzové hudbě. Dagmar Kopečková přeje hezký den, máme aktuálně 3 minuty po 11. hodině. Saxofonista George Garzón představuje svého druhu jedno z nejlépe střežených tajemství amerického jazzu. Co si pod tím máme představit, tak to nám dnes objasní Jakub Doležal. Hezký den.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Začněme ale jinou otázkou,
2: dobře.
1: Kterou desku si dnes do studia přinesl?
2: Já jsem právě přinesl aktuální desku George Garzona, která se jmenuje Themes for Good Friends, a ne témata nebo v hudebním žargonu melodie pro dobré přátele. A ta deska je vůbec taky vlastně poměrně dobře střežené tajemství, nezaznamenal jsem nějakou výraznější publicitu. George Garzón, kterého mnoho z nás nejdříve vyslovovalo jako Garzone, protože to příjmení je italské a on sám je italského původu, myslím dokonce z obou větví rodiny. Tak George Garzón se tentokrát spojil například s trumpetistou Randym Breckerem, svým generačním druhem, a nahráli set akustických jazzových mainstreamových skladeb.
1: Pojďme si pustit první hudební ukázku, co to bude?
2: Je to Garzónova parafráze nebo Garzónovo aranžma standardu It Will je to pod názvem It Will Happen to You. Já tu píseň znám jako It Could Happen to You. Původně je to standard od Jimmy Van Heusena.

0: George Garzón a skladba It Will Happen to You, jazzový standard, kterým jsme zahájili dnešní povídání s Jakubem Doležalem. Jakube, už si to naznačil, kdo všechno účinkuje na dnešní nahrávce?
1: Jedná se o jazzové kvinteto, přičemž benjamínkem souboru je pianista Luis Perdomo, tomu je letos teprve 55. A následuje bubeník Jeff Tane Watts, který je o 11 let starší, ten ročník 1960. Basistu Santiho Debriana zná George Garzón údajně už od začátku 70. let. Santi Debriano je basista, který se narodil v Panamě a začátkem 70. let přicestoval do Spojených států, kde studoval a posléze i umělecky působil a působí. Pak už tedy zbývá kapelník George Garzón, který je ročník 1950 a na svých 76 let má teda jako neuvěřitelnou formu fyzickou a evidentně teda i psychickou podle toho, jak hraje. Ale co je úplně neuvěřitelné, je, že zvláštnímu hostovi Randymu Breckerovi, který hraje na desce v několika skladbách na trumpetu, je letos už 81 let. A troufám si teda říct, že při pouhém poslechu to vůbec není poznat.
0: A jaký repertoár album přináší?
1: Album přináší vlastně směsku standardů a několika vlastních skladeb. Jednu napsal George Garzón, jednu napsal Santi Debriano, jednu Luis Perdomo. My jsme teda slyšeli jeden standard a teď si ještě jako jeden standard poslechneme.
0: A co to bude?
1: Bude to slovutná skladba Giant Steps od Johna Coltranea v podání George Garzona, v podstatě duet s bubeníkem Jeffem Tane Wattsem.

0: Skladba Johna Coltrane'a Giant Steps, saxofonista George Garzone. Jakube, představ prosím tuto uměleckou osobnost trošku více.
1: Pokusím se být stručný. George Garzone je ročník 1950, je to saxofonista a pedagog. A troufám si říct, že kromě toho, že je teda velice osobitým improvizátorem, tak jeho vliv co by pedagoga je obecně docela podceňován, protože George Garzone působí v Bostonu. On se narodil v Bostonu, v podstatě celý profesní život se snaží spíše než jako jezdit na dlouhá turné, tak učit na bostonských školách, jako jsou třeba Berklee nebo New England Conservatory. A mezi jeho studenty patřil třeba, on, saxofonisty teď budu jmenovat teda logicky, protože on učí saxofony, ale jenom když si to jazzový fanoušek uvědomí, tak mezi jeho studenty patří Branford Marsalis, Donny McCaslin, Mark Turner, Joshua Redman. V podstatě velká spousta výrazných saxofonových stylistů posledních třeba 30 let. A v tomto ohledu je jeho vliv na vlastně globální jazzovou scénu nedocenitelný, řekl bych. On, teda George Garzone samozřejmě teda působí i koncertně. V roce 1972 založil trio Fringe, což je v podstatě free jazzové trio, které do dneška hraje. A zároveň, protože se v Bostonu na studiích seznámil třeba s Joeem Lovánem, saxofonistou, tak občas se účastní některého z Lovánových projektů. Ale podobně jako jeho další kolega, rovněž bostonský pedagog Jerry Bergonzi, rovněž teda fantastický saxofonista a improvizátor, tak v určitém bodě v životě si asi řekl, že je pro něj lepší mít stálý příjem ze školy a nežít bujným jazzovým životem, protože asi viděl, jak to v některých vzácných případech může špatně dopadnout.
0: A on tedy, my jsme to zmínili na začátku, je jedno z nejlépe střežených tajemství amerického jazzu. Můžeš nám to na závěr teda ještě trošku
1: vysvětlit? Já si myslím, že to je tím jeho pedagogickým působením, protože on vlastně jako má nějaký náhled na to, jak by měla improvizace v jazzu vypadat, jak bys měl hrát na saxofon. A to předává těm svým studentům, ze kterých ale pak shodou okolností vyrostou ty jazzové hvězdy, které jsme třeba my jako mladí a malí hltali a poslouchali. Takže jako ty jeho myšlenky vlastně se dále šíří a já bych tenhle vliv nepodceňoval teda.
0: A my si na závěr poslechneme skladbu, kterou George Garzone napsal, je to tak?
1: Je to tak, je to skladba, která uzavírá album. Album se jmenuje Themes for Good Friends a tahle skladba je napsána pro Michaela Breckera, saxofonistu, který již není mezi námi. Jmenuje se To Michael Brecker a na desce shodou okolností teda hraje Michaelův bratr Randy.
0: Polední Vltavu i v úterý 13. října zahájila jazzová hudba a dnes ji vybíral Jakub Doležal. Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.

0: Saxofonista George Carzone a jeho nové album Themes for Good Friends, v překladu témata, v tomto případě melodie pro dobré přátele. A v přátelské atmosféře se line i úterní vysílání Vltavy. Zůstaňte s námi.
1: Jak vypadalo experimentální tvůrčí období Antonína Dvořáka?
2: Akademie Renáty Spisarové se sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristkou Barbarou Mariou Vili a muzikologem Jonášem Hájkem.
1: Ohledání originální písňové řeči jednoho z největších melodiků 19. století a o vzniku dvořákovského alba Early Songs.
2: V úterý 20. října 15 minut po 9. večer na Vltavě.

0: Americká jazzová zpěvačka, pianistka, skladatelka Patricia Barber a jazzový standard All or Nothing at All.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Tento týden vltavské osudy patří archeoložce Natálii Venclové. Její blízké okolí ji od studia historie a archeologie odrazovalo. Ona se ale zvyklat nenechala a dnes je odbornicí na sídelní archeologii, výrobní aktivity a rituální chování populací latenského období. Druhou epizodu jejího rozhlasového vyprávění nabídneme za pár minut.

0: Japonská jazzová skladatelka, aranžérka, dirigentka Miho Hazama a Danish Radio Big Band. Tohle hudební uskupení vás provází polední Vltavou. Je 11:30.
1: Osudy.
0: A na programu je druhá epizoda rozhlasového vzpomínání archeoložky a specialistky na dobu laténskou Natálie Venclové. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Příjemný poslech.

Já jsem vůbec původně nechtěla dělat evropskou archeologii, ale narazila jsem tvrdě se svým záměrem studovat středoamerickou majskou civilizaci. Tehdy se to dalo údajně studovat v Mexico City anebo v Novosibirsku. Tak to bych mohla jet do toho Novosibirska. Pravila jsem s vědomím, že jedu Mexika, by mě zřejmě československé úřady nepustily. Zbláznila se, skvitovala tenhle můj nápad moje rodina. A tak jsem naštěstí byla přijata také studium archeologie v Praze. Tehdy byl na československých univerzitách numerus clausus, to znamená uzavřený počet studentů, kteří se přijímali. Protože všechno bylo plánované, takže byla plánovaná budoucí potřeba archeologů, archeologických míst, pracovních, že jo, což teda byl nesmysl, pač se to úplně spočítat nedá. No ale nicméně všechno bylo plánované, tak tohle bylo plánované taky. Já jsem měla to štěstí, že v roce 1964, když jsem já nastupovala, nebo mohla nastoupit na vysokou školu po maturitě, tak se v Praze ten příslušný ročník archeologie otvíral. Jinak bych musela čekat třeba 2 roky. Ten ročník před námi byl o 3 roky jako dopředu. Tam byla mezera, vlastně 3 roky tam se nepřijímali studenti. Přijati jsme tehdy byli 4 studenti a 2 se ještě dostali na odvolání, takže nás bylo 6. Jako bylo to svým způsobem krásné, že nás bylo tak málo, jo, protože to bylo mělo být takovou jako až skoro rodinnou atmosféru občas. Díky taky přednášejícím, z nich někteří byli jako výborní. Všichni přednášející byli na slovo vzatí odborníci, někteří měli jako víc pochopení nebo takového lidského toho rodinného téměř cítění. A na mě měl vliv pan profesor Jan Filip, který byl vedoucí katedry a který přednášel o Keltech. Tím jsme se dostali do roku 1964, protože v roce 1964 jsem byla přijata na filozofickou fakultu ke studiu archeologie. A protože můj budoucí manžel byl archeolog, tak od tohoto momentu se vlastně naše osudy jako začaly protínat. A já budu používat jeho vzpomínky, citace jeho vyprávění, pač ten jeho život té doby velice ovlivnil už můj. Všichni naši přednášející byli na slovo vzatí odborníci, někdo byl víc charismatický, někdo méně. Mě velmi ovlivnil pan profesor Jan Filip, zejména krásně přednášel o Keltech. On napsal tlustou knížku Keltové ve střední Evropě, která vyšla v roce 1956 a ovlivnila řadu badatelů. A mne taky, musím říci. No a tak se mou specializací staly Keltové, správně archeologicky řečeno doba laténská, jako mladší část středoevropské doby železné, to znamená 5. až 1. století před Kristem. Jistě k tomuhle, k té specializaci přispěla i moje letní brigádnická práce na českých keltských opidech Závista Třísov, protože samozřejmě se předpokládalo, že už než jsme nastoupili na fakultu, tak už jsme měli nějakou archeologickou praxi. To nebylo sice nikde předepsáno, ale jak si se zaptali se nás při přijímačkách, kde jsme už teda byli. Že? Napřed jsme si všichni představili, že budeme pořád kopat na úžasných lokalitách, že budeme venku, že jo, pak to taky všechno bylo trochu jinak. Po prvním ročníku jsme se povinně zúčastnili seminárního výzkumu. Za nějž byl pro nás vybrán výzkum mladopaleolitického sídliště v Hostimi u Berouna v Českém Krasu. O tom ještě bude řeč. Tam jsem se taky seznámila s mým budoucím manželem Slavomilem Venclem, archeologem, který ten výzkum vedl. Ten nás jako dost honil, ale alespoň jsme si zblízka osáhli pazourky, že jo, tu kamennou industrii. O nich jsme měli do té doby víceméně jen teoretické poznatky, páč taky těch paleolitických výzkumů, to nejstaršího období lidských dějin, bylo poměrně málo. Takže my všichni, co už jsme nějakou praxi měli, tak jsme měli ale na výzkumech jiných období. Takže prostě o té kamenné industrii jsme toho tolik nevěděli. No a taky na tom výzkumu bylo zajímavé to, že jsme se seznámili s mladými jeskyňáři. To byli mladí kluci většinou, kteří prozkoumávali jeskyně v Českém Krasu, měli nějaký svůj spolek. A aby si přivydělali, tak pracovali také na výzkumu v Hostimi. A tam k tomu se pojí dneska skutečnost, to, co jsme tam viděli. Tyhle kluci, aby ušetřili,
tak si koupili potravinářskou barvu, zelenou. A tou barvili například buřty. Protože pak se toho prý tolik nesnědlo. Prostě nebyla ta chuť. No a teďka bych zase využila vzpomínek mého muže, abych vysvětlila, co jsme tam v té hostině zkoumali. Cituji. Na katastru hostiny u Berouna v Českém Krasu se nacházelo paleolitické magdalénské sídliště pod čirým nebem. Archeologický ústav tam v letech 1963 až 69 odkryl plochu asi 270 metrů čtverečních. Na ní se objevil unikátní půdorys okrouhlého obydlí, tvořený věncem deskovitých zlomků diabázu, přinášených z protisvahu žlebu k zatížení koží, tvořících krytinu stanu. Přepálené štípané kamenné artefakty tam doložili ohniště zhruba uprostřed obydlí. Vchod do stanu byl obrácen k jihovýchodu ke slunci. Sídlišní vrstva, uchovaná pod navátou z praší, obsahovala přes 17 000 kusů drobnotvaré štípané industrie. Unikátní soubory hrubotvaré valounové industrie, přes 8 kg červeného barviva, což byly zlomky nučické rudy. A vedle toho se nalezlo asi 20 rozlámaných destiček z lokálních břidlic, z nichž zlomky dvou nesou unikátní rytiny koní a soba. Další tři desky obsahují nedokončené zoomorfní rytiny. Hostím reprezentuje nejvýznamnější lokalitu Magdalénienu v Čechách. Francouzský a španělský Magdalénien se pyšní jeskynními malbami, reliéfy a rytinami. Místy se tam uchovaly i skalní rytiny pod čirým nebem. I ve východním Magdalénienu, kam patří i Čechy, se vyskytují drobné plastiky a rytinky na kameni i kosti. Rovněž související s kulty, mýty a loveckou magií. Takže zpět k mému životu archeologickému. A na fakultě na nás naši vyučující neměli moc času. Například profesor Filip byl nejen vedoucím katedry, ale také ředitelem archeologického ústavu a vysokým funkcionářem Československé akademie věd. A taky asi nebylo moc zvykem tehdy soudi se studentům moc věnovat, mimo přednášky a semináře. Některé metody byly ale určitě dobré. Už při přijímačkách nám bylo sděleno, že bez znalosti hlavních evropských jazyků se neobejdeme a na semináři jsme museli referovat o knihách a textech, které nám pan profesor rozdal bez ohledu na to, jaký jazyk jsme deklarovali jako zvládnutý. A je faktem, že jsme tak velmi rychle získali alespoň pasivní znalost některých jazyků. Prostě hodili nás do vody. Tady máte knížku v nějakém jazyce a nějak s tím poradte. Připomínám, že jsme měli k dispozici jenom papírové slovníky, jako žádné překladače neexistovaly. U vedoucího své seminární práce se mohla konzultovat jen jednou a na odborný problém, se kterým jsem se potýkala, reagovala s úsměvem slovy. Tak to si s tím budete muset kolegyně nějak poradit. Taky to byla škola. Nemůžete na nikoho úplně spoléhat, že vám v té odborné práci pomůže. Musí člověk sám. Nějaké nabídky zahraničních pobytů, respektive účasti na archeologických výzkumech v zahraničí se moc nekonaly. Škola tuhle nějak tu službu neposkytovala, taky se mohlo jezdit jenom na jednu stranu vlastně, že na západ to nešlo. A tak jediný náš odborný zahraniční pobyt během studia nám zařídil kolega Gábor, maďarský kolega, takže jsme odjeli na výzkum v Zalaváru v Maďarsku. Za to jsme měli přednášky a zkoušku z politické ekonomie. Řekla byste, že archeologové potřebují politickou ekonomii. Ale zas určitý pokrok tady byl, na rozdíl od 50. let, kdy měl můj muž ještě přednášku z marxismu-leninismu a dějin dělnického hnutí. Tak my ke konci 60. let už jsme měli jen dějiny filozofie, kde jen závěrečné kapitoly se měly týkat toho marxismu-leninismu. Ale to už jsme náhodou probrat nestihli. Studentský život v Praze ve druhé polovině 60. let byl spojen s mnoha kulturními zážitky. Byla to doba politického uvolnění, které se projevilo i v kultuře v nejširším slova smyslu. V nevídané míře se překládaly a vydávaly knihy, promítaly se italské a francouzské filmy. Itálie a Francie byly pro zdejší režim přijatelnější než ty ostatní, patrně pro tamnější činnost komunistických stran, která byla tehdy docela intenzivní. Ale hrál se i Bergman a Havlovy hry.
A protože Slávek, se kterým jsem chodila, měl mnoho zájmů v této oblasti, mnohem víc než já, tak jsem je s ním sdílela. Popředí bylo výtvarné umění a tady zase bych chtěla ocitovat z jeho vzpomínek. V jednom z vyšších ročníků studia ve druhé polovině 50. let jeden z mých spolužáků, kunsthistoriků, mimochodem ze schodu Filozofické fakulty, ukázal přes křižovatku přicházejícího profesora Františka Muziku, kterého jsem znal jen z předválečných publikací, takže jsem mylně předpokládal, že emigroval nebo zemřel. Muzika však nenápadně žil a pracoval v protější budově Vysoké školy umělecko-průmyslové, tak řečeného UMPRU, kam byl jmenován v roce 1945 a po roce 1948 trpěn jako profesor písma. Ve druhém poschodí v nároží k Vltavě měl prostorný a světlý ateliér, v němž pracoval i maloval, ale nesměl si na základě zákazu od vedení školy pověsit své vlastní obrazy. Nevím, kde se ve mně vzalo tolik drzosti, že jsem si dovolil u jeho dveří na škole bez jakéhokoliv ohlášení nebo doporučení zazvonit. Řekl jsem, že se mi jeho věci líbí, že k ní však nemám žádný přístup. To byla pravda. Tenkrát se muzika neprodával ani v díle, ani nebyl vidět v antikvariátech. A že proto prosím o informaci, zda bych si nějakou jeho grafiku nemohl koupit. Pan profesor mě pozval do ateliéru, nabídl židli vedle svého psacího stolu a vlídně se mnou rozmlouval o mé profesi. Tenkrát jsem ale vůbec nechápal, proč se v hovoru opakovaně a jaksi nejistě vrací k otázce, kdo mne k němu poslal. Obával se totiž zjevně provokace. Z mladých k němu kromě vlastních žáků zřejmě nepřicházel nikdo. Natož, aby se zajímal o jeho předválečnou a válečnou tvorbu, kterou jedinou jsem znal. Naštěstí jsem, zřejmě svou nepředstíranou hloupostí, získal jeho důvěru a dostával pozvání k dalším návštěvám. Občas jsem tedy po telefonickém dotazu přišel, směl zhlédnout rozdělanou práci na štaflích a někdy si odnést grafiku nebo kresbu. Já bych jenom chtěla na tomhle místě připojit poznámku o mé účasti. Tak Slávek mě pochopitelně později na ty návštěvy do ateliéru profesora muziky i jiných jako bral. Takže tohle já jsem později v těch 60. letech zažívala s ním. Ale ještě jsou tu dalšího krásné vzpomínky, které na tomto místě ocituji. Pan Vlastimil Vokolek, pardubický vzdělanec, vydavatel, tiskař a můj přítel mne sebou opakovaně bral na návštěvu Petrkova k básníku, malíři a grafikovi Bohuslavu Reinkovi. Zpočátku jsem nevěděl, jakého štěstí se mi dostal. Ač jsem si od něj přivážel desítky jeho vzácných grafik. Hlavně překvapení a zisk z těch návštěv představoval prout radosti, vyzařující při setkání obou starých přátel. K tomu bych zase dodala já, jako všichni asi vědí, jaký byl život pana Reinka na statku vlastně v úplné izolaci Petrkově. Takže každá návštěva dobrého přítele jako něco znamenala. Později mne pan Vokolek příležitostně navštěvoval v archeologickém ústavu v Letenské ulici, když směřoval doslova za roh ulicí u Lužického semináře za svým přítelem básníkem Vladimírem Holanem. Jednou mi od něho přinesl vepsanou dedikaci poté, když u mne náhodou uviděl právě vydaný svazeček jeho básní. Řekl mi také o tom, že Holan prodává své rukopisy, respektive přepisuje své básně na ruční papír a ten potom prodával. Holanovi přátelé tak básníka v nouzi vlastně podporovali. To všechno jsem ovšem pochopil až po několika letech. Tak mě mi to pan Vokolek sděloval, že jsem já paře z té výzvě neporozuměl. Pro zahanbující tupost jsem neudělal tak snadný dobrý skutek, abych si u něho něco koupil. A to mne mrzí ještě víc než to, že jsem se mohl těšit kaligrafovaným autografem. No a já musím zase zdůraznit ten význam, který pro mě moje přátelství tehdy se Slávkem mělo. Vídali jsme řadu těchto, některé jsme ani osobně neznali, ty umělce. Tak například jsme vídali fotografa Josefa Sudka, potulovat se v dlouhém plášti se stativem po malé straně, po kampě u Vltavy.
pod Kaštany na Slovanském ostrově a bez fotoaparátu i pláště byl viděn, jak se jakoby schovává přikrčen za sloupy na galerii Rudolfína při večerních koncertech. Tohle bylo vlastně pro mě obrovsky inspirující, protože já bych asi sama do tohohle prostředí se tak úplně nedostala a on, kluk zvenkova původně, že jo, se do toho dostal daleko jako snadněji než já, která bych proto měla všechny předpoklady jako dítě, teda z Prahy, vyrostla v Praze. Bylo to tak, že on vlastně měl veliký rozhled a myslím, že v zásadě můj muž byl, pozdější muž byl vzdělanější než já. Ačkoliv jinak byl dost uzavřený člověk, tak pokud šlo o umění, tak jako neváhal se jako otevřít, přijímat ty podněty, vyhledávat ty lidi, ty umělce, což bych já asi nebyla dokázala. Jak jsem zmínila ty koncerty, tak v té době působil soubor Ars Rediviva, Munzlingerův, a ten hrál starou muziku, barokní především, ale novým způsobem, jako velmi dynamicky, tak jak se hraje dneska ta muzika. Když to předtím, já to ještě pamatuju, to byla víceméně nuda. Ta barokní muzika to byla, se hrála jako vážně, důstojně, ale ona taková vlastně není, že jo? A to ten Munzlinger prostě dokázal. Takže ty koncerty byl taky zážitek. To tam chodil taky ten pan Sudek, který to teda taky ty umělci měli pro to cit, že? No a taky jsme na Malé Straně potkávali třeba Jana Zrzavého. To jsme osobně neznali, ale prostě viděli jsme ho a opravdu vypadal tak, jak někdy na starých fotkách ho vidíme s tou čepičkou. Tak to byly úžasné zážitky. No a byli jsme přesvědčeni, že všechno bude pořád jen lepší a lepší. Ta 60. léta, že jo, takové to předjaří, 68, že jo, to už opravdu bylo takové nadějné. Takže jsme právem doufali, že se všechno bude jenom zlepšovat a napřed se opravdu jako zlepšovalo, že? Otevíraly se taky mezinárodní kontakty i v té archeologii. V roce 1966, když jsem byla asi ve třetím ročníku, se v Praze konal velký kongres UISPP, což je Mezinárodní unie věd prehistorických a protohistorických, kterého se zúčastnili archeologové z celého světa. Tam jsme my studenti působili jako promítači a průvodci na exkurzích. A já jsem shodou okolností měla na starosti autobus irských archeologů, kterých přijelo opravdu dost. To byl opravdu obrovský kongres, takže ty jednotlivé delegace byly docela velké. I z toho malého Irska. A tam jsem se seznámila s profesorem O'Kellym, jedním z předních irských archeologů, který naštěstí pro mě rád zval na své výzkumy zahraniční studenty, aby tak rozšířil obzory irských studentů i věhlas irské archeologie. A tak došlo k tomu, že mne pozval k účasti na výzkumu mimořádné mohyly v Newgrange v Irsku. To je výjimečná památka, obrovská mohyla mladší doby kamenné s vnitřní komorou a kamenným obložením. Dnes ji můžete navštívit už jako rekonstruovaný monument. Ale tehdy byla sice už dobře známá, ale ještě se prováděl dodatečný výzkum některých jejich částí, například toho kamenného pláště. A ten jsem osobně pomáhala čistit. To bylo moc hezké. Bylo to v roce 1967, moje první cesta na západ. Bylo mi 22 let. Dneska asi nepředstavitelné pro mladé lidi, že by teprve 22 letech se dostali někam na západ. Tehdy se už dalo výjíždět, ale prakticky bez peněz. Museli jsme mít zvací dopis, kde se hostitel zavazoval zaplatit cizině všechny výlohy. Bylo to trochu ponižující, ale jsme byli mladí, tak nám to tak ještě nepřišlo, že to bylo pak později. Valuty se tedy kupovaly na černo, ale bylo to drahé a my, teda jako moje rodina, na to neměla. Tak jsem odjela s 9 librami v kapse. To bylo tehdy opravdu dobrodružství. Bez peněz, bez mobilu, s důvěrou, že vás opravdu budou čekat vaši hostitelé na smluvených místech. Peníze by mi byly vystačily tak akorát na telefon. Byla jsem tehdy plná optimismu, že všechno v Československu teď bude dobré a lepší a opravdu se blížilo pražské jaro 1968. Ale profesor O'Kelly byl už tehdy velký pesimista. Myslela jsem si, že tomu nerozumí, ale rozuměl. Mimochodem na západ jsem pak vyjela až za téměř 20 let.

Za to jsem na začátku roku 68, na konci února, na začátku března, vyjela do Sovětského svazu. Konalo se tam něco, čemu říkali studentská konference v oboru archeologie. A na katedře rozhodli, že dva z našeho ročníku tam pojedeme. Ruští studenti archeologie byli velmi přátelští, milí. O pražském jaru věděli, toužili se o něm něco dozvědět, ale báli se jeden druhého a po jednom si nás brali někam do vzdáleného rohu nebo do parčíku a vyptávali se, jestli ten komunismus opravdu může někde skončit a jak toho dosáhnout. Pochopitelně v Moskvě nás zavedli do mauzolea na Rudém náměstí, kde jsme, aniž bychom o to žádali, povinně schlédli žlutého Lenina. On jsem dospěla k závěru, že musel být voskový. Už tehdy. A to přednostně, bez fronty. Jako tam účastníci té konference a tak dále. Která tam byla sáhodlouhá přes celé to Rudé náměstí, protože to byla povinnost a jako i čest. Ale naštěstí nám ukázali pár památek, které opravdu jsou úžasné a je to taková škoda, že se tam vlastně teďka nemůže jezdit, že až to Rusko má úžasnou kulturu. Ku podivu se i řada památek zachovala přes všechny události, kterými to Rusko prošlo. No pak mě tehdy zaujalo, že tam jezdili takzvané tvrdé žostky, dřevěné vagóny, což u nás bylo ještě v mém útlém dětství a pak už to nebylo. Jedním takovým jsme jeli celou noc z Moskvy do Leningradu. Ti zdatnější se vyspali pod stropem na policích, což odkoukali od ostatních, od místních cestujících. No a v každém vagóně byla dežurnaja, to byla služba, která vařila čaj, ale taky špehovala cestující. To byl takový dozor. Tak všechno tam bylo pod dozorem. A místní cestující vytáhli z kufru nasolené ryby, které hrozně smrděly. Tak jsou moje vzpomínky. Petrohrad, Leningrad tehdejší. No, byl tehdy smutné, šedivé, špinavé, oprýskané, ale přesto imperiální město. Ty obrovské, sáhodlouhé fasády paláců mě děsily. Třeba archeologický ústav tam byl v jednom takovém paláci, kde ty velké místnosti byly prostě přepažené překliškou a udělané z toho kanceláře. Bylo to takové jako děsivé. Ale na druhou stranu ty neuvěřitelné obrovské sbírky v Ermitáži, ty archeologické sbírky, ty na mě udělaly obrovský dojem. Zase taková škoda, že se tam nemůže, tam by prostě měl každý povinně tím aspoň jednou projít. Jakože projít, já jsem měla často jenom projít, ale to byly desítky, no možná stovky místností s úžasnými nálezy. A mě tam třeba zaujalo, že celý jeden sál byl tuším věnován nálezům z Paziriku. Pazirik to byla mohyla mohyly na Altaji, nebo pod Altajem, kde se zachovaly ve zmrzlém terénu. Například textilie, celé koberce, to prostě staré třeba, nevím, 2000 let jako před Kristem, že? Které prostě to se jinde nenajde. Jinde, když najdete textil, tak je to pár kouštičků a tady byly celé. Jo, to byly neuvěřitelné věci. A říkám, měla jsem málo času, jen jsem to prošla. Jako v zoufalství, že prostě tam bych potřeba být týden. Ta konference studentská takzvaně, to se u nás nedělalo, to samo o sobě byl docela dobrý nápad, že přijeli studenti z různých částí toho obrovského Sovětského svazu, referovali o tom, co sami dělají, jaký píšou práce nebo jakých výzkumů se účastnili. Ta idea byla docela pěkná. Tam mě zase ještě zaujalo, jako ta technika prostě u nás, i ta archeologická byla asi o trochu dál. Tam třeba někteří studenti, když chtěli ukázat nálezy, tak nepřinesli fotky, ale měli ty předměty přišité na kartonech, což se tady dělalo prostě, já nevím, v roce 1910, kdy se na výstavách takhle opravdu v malých muzeích někdy nálezy prezentovat. Byli fakt všichni přátelští. Rusové sami o sobě jsou vřelí. Jo, otevření, tak pokud se aspoň nám otevřeně dojem, že jim nic neuděláme, neudáme nikde, tak to bylo velmi příjemné s nimi mluvit. A tím horší potom, vzhledem k tomu, co se stalo a děje.

Pak jsem se vdala, na konci léta 1968 jsem byla doma, psala diplomku. Manžel chodil do práce, tehdy se začínalo brzy, odešel asi v 6:30. Nepracoval v archeologickém ústavu už tehdy. A před sedmou se vrátil. Tak už jsou tady. Byla jsem v šoku, pustili jsme rádio a hráli hymnu. Tohle člověk nezapomene. No, otřáslo to mnou a život se nám změnil. Ukazuje to, jak jsme byli všichni naivní mezi námi, protože i když jsme to tušili, že to vlastně nemůže dobře dopadnout, že a pak už ty armády se začaly kolem těch hranic a prostě jsme nevěřili, že by bylo možné, zrovna tak jako dneska nevěříme, že by bylo možné, že by někdo vpadl do Ukrajiny, jo, a začal tam válku. Opravdu jsme nevěřili, že se to opravdu stane, i když ty indicie tady jako byly dost jasné už z dnešního hlediska. Jak se nám žilo? Když vzpomenu, jak jsem skloubila rodinu a archeologii, politické pozadí tím prostupuje všude. Já jsem zůstala doma s jedním, potom se dvěma dětmi až do roku 1974, takže já jsem byla doma asi 5,5 let. Mělo to tu výhodu, že jsem se naštěstí vyhnula ponižujícím prověrkám, které na pracovištích vykonávala v roce 1969 strana. Když se řekne strana, nebo taky partaj, se tomu říká, se samozřejmě myslí komunistická strana Československa. Že? No a v těch prověrkách oni se tázali, ten hlavní dotaz byl, jestli dotyčný prověřovaný schvaluje sovětskou okupaci. Od prověřovaných se pak slyšela tu neuvěřitelnou škálu výmluv, která byla používána, aby dotyčný nemusel vyslovit to ano, že to jako schvaluje. Tak toho jsem byla ušetřena. Proč jsem zůstala tak dlouho doma? A do jeslí jsme děti dávat nechtěli, ze zásady, jako tu představu já pořád mám, že do těch 3 let měly být vychovávány v rodině. Můj manžel samozřejmě musel projít těmi prověrkami taky, nějak se z toho vykroutil. A on měl pořád tu výhodu, že on měl takzvaně dělnický původ, ať jeho otec byl tesař. A to tehdy přeci jenom platilo. Když manžel viděl, že jako žena v domácnosti začíná být nesnesitelná, přinesl mi domů nálezy z laténského objektu, který pocházel ze záchranného výzkumu, kde si v okolí Prahy. A řádně mě vyškolil. Naučil mě, jak dokumentovat, kreslit keramické zlomky, jak sestavit kresby do tabulek a jak napsat článek, aby měl příslušnou formu. Obsah už byl na mě, i když do toho samozřejmě mluvil, aby to bylo dostatečně logické, což se mu doufám podařilo mě naučit. Dost mě s tím sekýroval, ale byla to naprosto neocenitelná škola.

Slyšeli jsme druhou epizodu osudu archeoložky Natálie Venclové. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Třetí díl vám nabídneme zítra. Začínáme v 11.30.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslance čeká úvodní kolo projednávání návrhu na zavedení speciální daně na rafinerie. Účastníci summitu Mezinárodního měnového fondu v Bangkoku varují před mimořádnou hospodářskou krizí. V Brně začíná 10. ročník festivalu Janáček Brno, nabídne všechny skladatelovy opery. A bude polojasno, později bude přibývat oblačnost, večer v Čechách místy i s deštěm, teploty do 16 stupňů.

0: jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
1: Podle vlády by měla daň z příjmů rafinérií kompenzovat náklady státu spojené právě se zastropováním cen a snížením spotřební daně z nafty. Agentura Czech Tourism bude mít příští rok nižší rozpočet, potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort, bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
1: Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura například omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varují před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Brzy podle nich může zasáhnout světovou ekonomiku. Důvodem je energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem, kvůli kterému je výrazně omezený provoz v Hormuzském průlivu. Kvůli tomu rostou národní dluhy jednotlivých zemí.
3: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich spotřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchajvan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo zhruba 30 kilometrů od pevniny. Na místě zasahuje pátrací tým. Pohřešovaných je 11 námořníků. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni.
4: Přestože podle Radeva není jasné, kdo za opakovanými útoky stojí, řekl, že vše nasvědčuje tomu, že z nich má prospěch Rusko. Na loď Chelsea 3, která patří ukrajinskému majiteli, zaútočily nejméně 3 drony. Záchranáři už do bezpečí dopravili posádku složenou ze 7 Ukrajinců a 8 Azerbajdžánců. Údery v Černém moři mezi Ruskem a Ukrajinou odsoudila taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Generální tajemník NATO Mark Rutte po telefonátu s Radevem řekl, že aliance chce kvůli útokům posílit svou východní hranici. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Přehlídka začíná dnes a potrvá 5 týdnů. V Janáčkově divadle ji večer otevře derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Kársna.
5: Diváci se postupně rozloučí i s brněnskými inscenacemi Její pastorkyně nebo Věc Makropulos. Vůbec poprvé do Brna přijede bavorská státní opera, a to s příběhem Káti Kabanové. Jedním z vrcholů festivalu bude 6. listopadu koncert bamberských symfoniků pod taktovkou Jakuba Hruši, říká umělecký ředitel přehlídky Jiří Heřman.
6: Provedou s námi Její pastorkyně naší inscenaci a zároveň budou mít svůj úžasný koncert, kde zazní Janáčkova předehra Žárlivost nebo Dvořák.
5: Hned ve dvou provedeních na festivalu zazní opera Šárka, a to v prvotní verzi z roku 1888 s klavírním doprovodem, ale také orchestrálně v podání Pražského národního divadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno. Postupně začne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v západní polovině Čech vyskytne místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme kolem 9, v 1000 metrech na horách kolem 6 a na Šumavě až 10 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
7: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Polední Vltava.
1: Společnost vám dělá úterní vysílání Vltavy. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Z hudebního programu nabídnu například tvorbu Leopolda Koželuha nebo právě teď Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Příjemný poslech.

0: Je 12 hodin 11 minut. Orchestr Nová symfonieta Amsterdam nám zahrál první část symfonie D-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.
0: Promyslet Havla, tak se jmenuje nová publicistická série Českého rozhlasu Vltava, ve které filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek spolu se svými hosty hledají odpovědi na otázku, čím mohou myšlenky Václava Havla oslovovat dnešní svět. V šesté závěrečné epizodě přivítali literárního historika Martina C. Putnu a společně se zamýšlejí nad Havlovou spiritualitou, jejími kořeny i významem pro současnost. Poslechněte si ukázku z debaty, kterou moderuje Karolína Koubová.
2: Jak uplatňovat duchovní zkušenost v politice? Jako kdy je nebezpečné s tím nepočítat, s touto a vyloučit jí, a kdy naopak, za jakých podmínek by to mohlo být přínosné?
3: To se velmi těžko vztahuje k době dnešní, protože dnes se náboženská hesla v politice užívají zase velmi znova, ale užívají se přesně v opačném smyslu, než je mínil Havel. Proto... To znamená, dnes je...
2: Dobře to teď říct.
3: Tak to říkáme, že prostě, když dneska někdo řekne, já jsem křesťanský politik, tak člověk instinktivně říká, tak pozor, jaký druh fašisty to zase bude. Jo? Zase ne všichni, ale prostě od Putina po Trumpa, teď jako jsem mě nemínil, jaksi staré, dobré křesťanské demokraty, kteří prostě vykonali mnoho dobrého během dějin, a tím by se myslí tuhle to prostě novou fundamentalistickou pravici, která je v našich končinách křesťanská, ona má svůj obdobu v Izraeli, ona má svůj obdobu v Indii a v muslimských státech ani nemluvě, tak to je přesný opak toho, co on chtěl. To znamená, možná by mohlo být inspirativní právě tváří v tvář téhle té prostě fundamentalistické nenávist etnoreligiozitě se vrátit k tomu, že každý je zodpovědný sám za sebe a že se někomu, kdo, omlouvám se, biblicky řeknu někomu, ne něčemu, kdo je prostě nad tím vším a mimo všechno a prostě nedá se žádným způsobem okecat, oritualizovat, okadidlovat, oblomit. Jo, možná vlastně to jeho, jak se tam citovali, to oko, které všechno vidí, ale proto vidí i mě a proto já jsem jenom jemu zodpověden. Možná, že tohleto je něco, co si z toho vzít můžeme.
2: Alice?
4: Já jsem našla v Havlově několik zmínek, znovu je pravděpodobný, že je to přes Ivana a jeho kybernetiku o otevřeném systému. Je to něco jiného než intence systému, o kterých mluví v Moci bezmocných. Je to určitý systém vztahů mezi lidmi a jejich prostředím, který je dynamický a to znamená, že se vyvíjí tak, že nepotvrzuje sám sebe, ale neustále se otevírá nějakému novému smyslu. A to je pro něj pozitivní obraz. Obraz otevřeného systému, rodinného, kolektivního, třeba i státního, nebo myšlenkového, kognitivního. A když já bych se ptala na to, jakou duchovnost teď potřebujeme, tak potřebujeme duchovnost, která otevírá naše systémy, aniž by je rozbíjela na úplné fragmenty. To znamená jakoby držet nějakou kohezi systému, který je ale schopen vlastně seberevize a sebeotevírání. Mně přijde jako celkem nedoktrinální popis duchovnosti, který bych se dal použít i dnes.
1: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: A v podcastových aplikacích najdete už i závěrečný šestý díl série Promyslet Havla, ze kterého jsme slyšeli krátkou ukázku. Zveme vás také na živou debatu Promyslet Havla, která se uskuteční 22. října v jízdárně Pražského hradu. Tématem bude demokracie a budoucnost Evropy. Více informací najdete na našem webu

Karol Šimanovský a část jeho sonáty pro housle a klavír D-moll. 60 let letos slaví mezinárodní hudební soutěž Concertino Praga. Za tu dobu pomohla na cestě k profesionální kariéře mnoha mladým interpretům, mezi nimi houslistovi Václavu Hudečkovi, hornistovi Radku Baborákovi nebo klavíristovi Larsi Vogtovi. Jak soutěž vznikala, kdo stál u jejich začátků a jaké vzpomínky si ze soutěžních let odnášejí její účastníci, do historie Concertina Praga se vydáme v dalším díle vltavského seriálu, který připravila Alena Maršíková Michálková.

0: V letech 1980 až 2018 se na soutěži Concertino Praga udělovala cena pro absolutního vítěze soutěže, cena Heleny Karáskové. Jejím prvním držitelem se stal sovětský trumpetista Ilja Školník, jehož nahrávku koncertu S-dur od Josefa Haydna právě posloucháme. Kdo byla Helena Karásková, pokračuje hudební redaktor Vratislav Beránek, jeden ze zakladatelů soutěže.
1: Dělat rozhlasový program, to chce zvláštní posedlost. Chce to i nutnou míru skromnosti v uplatňování vlastní publicity. Neboť nikdo z těch stovek redaktorů, režisérů, dramaturgů nepočítá s tím, že jeho jméno budou znát posluchači ještě po 20-30 letech. A přece za dobu, co rozhlas trvá, vytřídil čas řadu osobností, které vešly do trvalejšího povědomí jejich rozhlasových kolegů. Patří k nim i redaktorka Helena Karásková, která po dlouhá léta vedla redakci hudebního vysílání pro děti a mládež. Její osobní vlastnosti, vzdělání, neutuchající píle a zaujetí pro rozhlasovou tvorbu, ona rozhlasácká posedlost a v neposlední řadě její společenský šarm jí umožnili vytvořit přátelský tým, v němž se mohly rodit užitečné programové akce. Podnítila vznik závažných uměleckých projektů i rozsáhlých hudebně vzdělávacích cyklů, starala se o soutěže mladých posluchačů i interpretů. Do její péče patřil i dětský rozhlasový sbor. Dovedla k trvalé spolupráci získat nejlepší pedagogy, umělce a publicisty. A tak se nepřímo zasloužila o vznik početné hudební i hudebně literární tvorby pro děti. Concertino Praga je bezesporu nejvýznamnější akcí, která vznikla za jejího vedení. Soutěž širokého mezinárodního dosahu, ve světě ojedinělá a daleko přesahující rozměry českého rozhlasu. Když před 15 lety Helena Karásková zemřela, vznikla v její redakci obava, aby se jméno, za nímž se skrýval obrovský kus práce, nestalo jen položkou v rozhlasovém archívu. Neboť Helena Karásková stála vždycky skromně v pozadí akcí, které vyvolala v život. A navíc se v letech normalizace netěšila přízni mocných. Podařilo se prosadit, a ne snadno, aby hlavní cena Concertina Praga nesla její jméno.
0: Říká hudební redaktor Vratislav Beránek, který stál u zrodu soutěže Concertino Praga. O Heleně Karáskové dále pokračuje čembalistka Zuzana Růžičková.
2: Helenka byla nesmírně půvabný člověk, vstřícný. V té době to taky nebylo tak jednoduchý tohle prosadit a ona tomu jako šéfka obrovsky pomáhala, dokázala také udržet v té redakci týmovou práci a myslím, že i to vstoupilo vlastně do dalších spolupracovníků Concertina, že to vždycky tým.
0: Říká Zuzana Růžičková. Celkem získalo cenu Heleny Karáskové 39 absolutních vítězů soutěže Concertino Praga. Těmi úplně posledními byli rakouští sourozenci Márton a Bence Bubregovi a zde je ukázka z jejich verze Čardáše Vittoria Montiho.

To bylo ohlédnutí Aleny Maršíkové Michálkové za historií soutěže Concertino Praga, která letos slaví 60 let. Jubileum připomene také slavnostní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu už tuto neděli 18. října. Přímý přenos nabídneme na Vltavě od 7:30 večer. A na další střípky z historie se můžete těšit ve stejnou dobu zítra.

0: Polední Vltava.
1: Je úterý 13. října a přesně před 105 lety se narodil významný francouzsko-italský herec a šanzonier Yves Montand. My si ho dnes připomeneme s filmovou kritičkou Janou Podskalskou. Dobrý den, Jano, o čem všem bude řeč?
2: Dobré poledne. Připomeneme si jeho osobnost, to, které osobnosti měly vliv na jeho kariéru hudební i filmovou, některé jeho klíčové filmy, protože bez toho bychom o něm vyprávět nemohli, pár písniček, které pro ní napsal Edith Piaf, a také to, jak pokračovala jeho kariéra a jeho vztah se známou s francouzskou herečkou Simone Signoretovou.
1: A naše povídání propojíme tou nejvhodnější možnou hudbou. Yves Montand nám dnes totiž i zaspívá právě teď šanzon C'est si bon.
3: Je ne sais pas si l'année de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout.

0: vyloženě francouzská atmosféra zachvátila vysílání Vltavy. Píseň Se Sibon nám zaspíval Yves Montand. A o tomto herci a šanzoniérovi si dnes povídáme s Janou Podskalskou. Kdo podle tebe v začátcích výrazně ovlivnil jeho kariéru?
1: No já myslím, že teď jsme udělali krásný můstek díky tomu skvělému šanzonu. Samozřejmě to byla Edith Piaf, se kterou se potkal v roce 1944 a v tu dobu vlastně působil teprve jako takový začínající zpěvák. Zpíval v kabaretech a v různých barech. Film ten na něj teprve čekal. A Edith Piaf pak ve svých pamětech vlastně řekla, jaké byly její první pocit z toho setkání, že jí málem rozesmál, protože byl před ní vysoký, snědý, příšerně oblečený muž, který měl na sobě kostkované sako a klobouček a skoro vůbec neuměl zpívat, ale že jí vlastně něco na něm zaujalo a řekla si, že to zkusí. Takže ho oslovila a začala s ním zkoušet, napsala pro něj dokonce několik písniček a začali zpívat částečně spolu, ale víceméně potom ho zavedla na solovou dráhu a ten samozřejmě byli i milenci. Nicméně ten vztah trval krátce, jenom rok a poté se tedy Yves Montand opustil a ona vlastně ještě takovou krásnou vzpomínku, tak hodnou ženou byla, že místo, aby se na něj zlobila, tak pro něj napsala písničku to, Co to se mnou je. To byla taková rozchodová vlastně píseň jejich labutí, píseň toho vztahu. Nicméně bezesporu to byla jedna z klíčových osobností, která ho ovlivnila. Ale druhým takovým významným mužem nebo významnou osobností byl francouzský režisér Henri-Georges Clouzot, který právě ho vlastně přivedl do světa filmu. Yves Montand hrál už předtím v takových jako malých roličkách, nicméně právě film Mzda strachu, do kterého ho obsadil Clouzot v roce 1953, ho proslavil prakticky přes noc, se z něj stala hvězda a on pak vzpomínal na tohoto režiséra, který byl sice velmi přísný a nekompromisní na place. I řada herců o tom svědčila, ale nicméně, že to byl ten vlastně ta zásadní osobnost, kterou měl asi potkat a která mu otevřela vlastně filmové brány a potom začal být obsazován především tady do hlavních rolí.
0: My jsme se tady při poslechu písně Se Sibon shodli, že si krásně s tím hraje, s tím textem. Byl to vynikající herec. Kterého filmy bychom považovali za klíčové a patří k nim i Doznání, které má české pozadí?
1: Ano, dostaneme se k němu. Já bych na začátek ještě zmínila v 50. letech vlastně ten film, o kterém jsem který jsem teď trošku naťukla, a to je Mzda strachu, kde vlastně hrál jednu z hlavních rolí jednoho z mužů, kteří vlastně převáží nebezpečný náklad. On se živí vlastně jako takový jako nákladový řidič a přijme jednu nebezpečnou zakázku, převáží nitroglycerín někam do Latinské Ameriky, kde začnou hořet vrty a naftařská společnost si vlastně najme dva šoféry, kteří na naprosto nevyhovujících nákladácích převáží tuhle nebezpečnou vlastně surovinu, takže je evidentní, že to je taková jízda smrti, že při jakékoliv menším incidentu nebo nějaké nehodě to prostě můžou skončit taky pod drnem oba a on na sebe upozornil jako skvělý herec. Ten film ho proslavil, ale také vlastně objel řadu festivalů a jenom takovou zajímavost můžeme zmínit, že kromě toho, že tady na festivalech mu tleskali, tak v Cannes, který vlastně, to byl jeden z prvních festivalů, kde se film představil, proti němu protestovala americká delegace, protože ten film v podstatě byl velmi ostrou kritikou právě těch naftařských společností a americká delegace měla pocit, že ten protest je až příliš ostrý a že by mohl nějak zasáhnout do té obchodní politiky, takže to bylo na tom zajímavé, nicméně porota se nenechala tenkrát tehdy ošálit a vlastně ocenila ten film velkou cenou a tu obžalobu krutosti a bezcitnosti šéfů olejářských společností pak vlastně posunula dál na další festivaly, takže ten film měl velmi úspěšnou cestu i v kinech. Dalším takovým titulem, který je pro něj, myslím, klíčový, je Grand Prix. Takový závodní film Johna Frankenheimera, který, myslím, teď máme zrovna takový boom závodních filmů, které přicházejí do kin v posledních letech, vlastně o jezdcích Formule 1 a tenhle přesto, že to je film z roku 1966, tak myslím, dodnes patří k těm nejlepším. Mimo jiné, protože režisér ho natáčel také během skutečných závodů, takže tam je vlastně na něm cené, jsou ty detaily těch jednotlivých tratí, ale i vlastně dobová města, dobové kulisy, ve kterých ten film vznikal a samozřejmě i některé známé jezdecké tváře, tam hráli reální jezdci Formule 1. A pak tady ten film, o kterém tady byla už řeč, a to je právě Doznání, které vzniklo 4 roky na to, v roce 1970, a natočil ho Costa Gavras a pro Yves Montanda byl velmi osobním filmem, protože on byl vlastně od mládí zapřisáhlým levičákem a velmi stranil téhle politice, ale vlastně postupem let, jinak protože byl také na svých koncertech v Moskvě, ale i v východní Evropě, v jiných městech, si začal uvědomovat, že to není všechno úplně tak pěkné, jak to vypadá v těch oficiálních verzích a vlastně úplně přehodnotil tohle svoje stanovisko. Takže když potom dostal roli právě ve filmu Doznání, kde hrál postavu Artura Londna, to byl vlastně český takový funkcionář, náměstek ministra zahraničí, který jako jeden z mála přežil ty vykonstruované politické procesy 50. let, které byly se Slánským, tak a pak vlastně o tom napsal knihu, tak to byl vlastně pro něj takový jako osobní protest proti tomu, co se vlastně děje v komunistické Evropě a i tím je ten film vlastně pro něj významný.
0: Ve studiu je Jana Podskalská, Sul Ciel de Paris, další píseň na programu Vltavy. Příjemný poslech.

0: Yves Montand, Sous le ciel de Paris, druhá skladba, kterou jsme v jeho podání dnes slyšeli. Patří tato píseň ke skladbám, které tohoto herce proslavily?
1: No, bez pochyby ano, je to jedna z těch nejslavnějších. Také jsme mluvili o tom, že tu několik písniček pro ně napsala Edith Piaf, což pro něj bylo na začátku kariéry velmi zásadní. Je to právě ta píseň třeba Co to se mnou je a řada dalších. On některé skutečně zpíval s ní a některé se také objevily v některých jeho filmech, kde teda také hrál, a to vlastně dělalo určitou kulisu i k jeho filmové kariéře.
0: Probrali jsme spolu profesní dráhu. Co jeho osobní život?
1: Tady bych určitě zmínila Simone Signoretovou, zásadní partnerku Yves Montanda. Oni spolu žili přes 30 let, poznali se poměrně mladí, a kromě osobních zájmů a kromě toho, jak jsem tady už zmiňovala tu jeho, vlastně, jak jsem proměňoval jeho vlastně názorový vývoj, jak směřoval k té levici, tak vlastně tenhle názor sdílel i se svojí partnerkou, právě Simone Signoretovou, ale samozřejmě potkávali se především ve filmové práci. Takže spolu natočili řadu filmů, mimo jiné už zmiňované Doznání, kde právě Simone Signoretová hraje manželku. On se tedy Arthur London tam jmenuje jiným jménem, ale hraje tedy jeho manželku, takže oni jsou jako hlavním vlastně hereckým párem. Natočili spoustu filmů, ale samozřejmě každý také solově, a myslím, že to byla jeho klíčová žena, která ho ovlivnila. Pak tam samozřejmě figurovala krátce také Marilyn Monroe, ale to je spíš taková jako záležitost pracovně osobní. Oni se potkali v Hollywoodu, kam byl vlastně Montand se Signoretovou pozváni. Pozvali vlastně pár, právě Monroe a její tehdejší manžel Arthur Miller, a Montand tehdy natáčel film s Marilyn Monroe Pojďme se milovat, kde se potkali. Byl to taky kratičký románek, ale vlastně nakonec, přestože se Simone Signoretová o něm samozřejmě dozvěděla, tak se zachovala jako rozumná manželka, a samozřejmě to manželství to nějakým způsobem neovlivnilo, nakrátce se spolu odcizili, ale potom už zase zůstali velmi trvalým párem, a vlastně až do její smrti. Ona pak bohužel dostala rakovinu, zůstal s ní až do konce, a po ní vlastně se tady teprve asi několik let na to oženil po druhé.
0: A zanechal po sobě Montand potomka, případně pokud ano, tak kráčí v otcových stopách?
1: Je to tak, on nakonec si vzal vlastně svoji letitou asistentku Carol Emil, a která byla asi tedy o 40 let mladší tedy než Montand, ale myslím, že mu dala takových pár krátkých posledních šťastných let, a vlastně právě jediného syna, kterého měl, který se jmenoval Valentin, a který bohužel tedy otec si ho užil pouhé 3 roky, potom tedy natáčel svůj poslední film Ostrov mastodontů, při kterém dostal infarkt, on měl léta srdeční potíže a ten infarkt bohužel nepřežil, takže odešel vlastně ve třech letech svého syna, takže to úzké pouto mezi nimi nemohlo vzniknout, a syn vlastně dnes samozřejmě rád vzpomíná na otce, ale velmi se straní veřejnosti, velmi se straní médií, a vlastně se o něm ví jenom, že někde v ústraní v Provence, a že se věnuje úplně jinému oboru, přestože ctí tedy profesi svého otce i své maminky, tak se věnuje vlastně vývoji počítačových her, takže se dostal do úplně jiné sféry a tam se asi cítí komfortněji.
0: Yves Montand byl v centru dnešního povídání s Janou Podskalskou. Já ještě doplním, pokud se chcete o tomto herci a šanzoniérovi dozvědět ještě něco víc, tak je mu věnován dokument, který bude k vidění i vysílání České televize od této neděle 18. října. Jana Podskalská byla se mnou ve studiu. Děkujeme, hezký den.
1: Já díky za pozvání a krásný den.

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz. Another one, we're just explaining.

Kurt Elling a známá píseň They Say It's Wonderful ve vysílání Vltavy. Jen několik dní po slavnostním znovu otevření průmyslového paláce po 4,5leté rekonstrukci se jeho brány otevřou všem zájemcům. O nadcházejícím víkendu 17. a 18. října budou moci návštěvníci od 10 do 18 hodin zdarma nahlédnout do obnovené historické dominanty pražského výstaviště, která se po rozsáhlé rekonstrukci znovu stala jednou z nejvýznamnějších staveb svého druhu nejen v České republice, ale i v samotné Evropě. Dny otevřených dveří nabídnou jedinečnou možnost projít si interiéry paláce vlastním tempem a obdivovat výsledek náročné obnovy, která navrátila stavbě její původní krásu a zároveň ji vybavila technologiemi odpovídajícími požadavkům 21. století. A návštěvu průmyslového paláce můžete během víkendu spojit také s doprovodným programem. Před palácem je volně přístupná venkovní výstava Obnova v rukou mistrů, která představuje práci desítek odborníků a řemeslníků podílejících se na rekonstrukci. Prostřednictvím fotografií, příběhů, zajímavostí přibližuje restaurátorské postupy, ale i rozsah celé obnovy této kulturní památky. A tento víkend je taky poslední šance, kdy navštívit monumentální umělecký projekt Jak se dotknout nebe autorů Barbory Šlapetové a Lukáše Richtajna, který propojuje současné umění, film, fotografii a sochařství v jedinečném prostoru před průmyslovým palácem. Svatyni závěrečnou část výstavy představili autoři na letošním bienále v Benátkách. Tolik tip na víkend. Zůstaňte s Vltavou i nadále.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. V Itálii startuje vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. NATO ještě před začátkem manévrů uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi. Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PAQ Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání AI.

Večer v západní polovině Čech čekáme místy i déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme kolem 9 stupňů a na horách většinou kolem 6. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny našeho vysílání. Hezký den vám ze studia v úterý 13. října přeje Dagmar Kopečková. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti a už za okamžik vás pozvu do Západočeské galerie.

Johann Joachim Quanz a třetí část jeho koncertu pro flétnu a orchestr A-dur. Máme aktuálně 8 minut po 13. hodině. Velkorysý dar, který loni získala Západočeská galerie z pozůstalosti po malíře a sochaři Zbyňku Sekalovi, je nyní poprvé vystavený v plzeňských masných krámech. Návštěvníci uvidí mimořádnou kolekci soch, skládaných obrazů a dřevěných konstrukcí. Tématu se věnuje server Novinky.cz. Sekal zemřel ve Vídni v roce 1998. O jeho díla pečovala vdova Marie-Christine Sekal. Ta skonala v roce 2023 a ve své závěti sbírku odkázala především českým galerijním institucím. Západočeská galerie získala třetinu sochařských prací, celkem 102 děl. Výstava, kterou připravila Marie Klimešová, představuje chronologický průřez celým souborem, s tím, že každý časový úsek obsahuje klíčová díla. Důležité jsou ale i nainstalované autorovi deníkové poznámky. Poskytují tak cenné informace o jeho tvůrčí sebereflexi i o procesu jeho tvorby. Výstava nazvaná Zbyněk Sekal – Milované bytosti bude v plzeňských masných krámech k vidění do března příštího roku. A více čtěte na novinky.cz.

Slyšeli jsme třetí část koncertína pro komorní orchestr S-dur Josefa Myslivečka. A teď otevíráme dveře do světa literatury. Své čtenářské vyznání tento týden nabízí germanista, bohemista a vysokoškolský pedagog Václav Petrbok.

0: Interpol.
1: Jako mnoho lidí, kteří vyrůstali mimo velká města, jsem měl v určitém věku pocit, že skutečný život se odehrává někde jinde. Že všechno důležité začíná až za obzorem krajiny, kterou člověk zná od dětství. Dlouho jsem si myslel, že odtud musím odejít. A vlastně jsem odešel. Dnes si ale uvědomuji, že člověk si krajinu svého dětství nosí s sebou mnohem déle, než by si přál. Někdy jako jistotu, někdy jako otázku a někdy jako neklid. Můj otec, také Václav, byl čtenář. Když to dnes říkám, zní to možná samozřejmě. Ve skutečnosti to samozřejmé nebylo. Patřil ke generaci, jejíž životní možnosti byly mnohem omezené. Přesto doma vznikla knihovna plná knih ze zlatých 60. Nebyla velká ani výstavní. Byla to knihovna člověka, pro něhož bylo čtení přirozenou součástí života. Právě tam jsem se poprvé setkal také s Josefem Jedličkou. V edici Život kolem nás jsem tehdy četl jeho povídku, kde život náš je v půli se svou poutí. Ovšem v cenzurované podobě. Až na fakultě jsem se setkal s textem v jeho původní podobě. Velmi mě zaujal Jedličkův román Krev není voda, opakovaně se vracím k esejím o české povaze i k jeho textům o Kafkovi. Dodnes mě fascinuje, jak dokázal spojovat osobní zkušenost se severočeskou krajinou a s otázkou místa člověka v dějinách. Vedle knih byla krajina. Teprve s odstupem let jsem pochopil, jak těsně spolu souvisejí. K ním mě učili pojmenovávat věci, krajina dívat se. Když jsem o řadu let později četl Jana Čepa, měl jsem pocit zvláštní důvěrnosti. Ne proto, že by psal o stejných místech, ale proto, že jsem u něj nacházel podobnou zkušenost. Domov u Čepa není idyla. Je to vztah plný vzdálenosti, návratů, pochybností i věrnosti. Možná právě proto mi byl tak blízký. A možná také proto, že jsem v něm postupně nacházel ozvěny světa svého druhého dědečka Václava Bradáče, k němuž jsem si hledal cestu teprve s odstupem let. Světa venkova hospodaření, jehož podoba se po roce 1948 proměnila způsobem, který zasáhl hluboko do života celé rodiny. Jinou zkušenost pro mě představoval Adalbert Stifter. Jeho krajina je jiná než krajina severozápadních Čech. A přece jsem v ní poznával něco důvěrně známého. Trpělivou pozornost k místům, lidem a zdánlivě obyčejným věcem, které si většinou uvědomíme až tehdy, když o ně přijdeme. K Halasovi se vracím celý život. Je mi na něm blízké spojení osobní citlivosti, zvláštní něhy a vědomí odpovědnosti. Autor sbírek Dokořán, Torzo naděje i A co. Čím jsem starší, tím více chápu, že nejde jen o návrat do krajiny, ale také k sobě samému. A možná právě tehdy jsem si začal silněji uvědomovat, že krajina není jen prostor, ale také paměť. Protože krajina přitom není nevinná. Skutečně čím více jsem poznával minulost rodné krajiny, tím více jsem si uvědomoval, kolik vrstev v sobě nese. České, německé, židovské a mnohé další. Dlouho jsem je neuměl pojmenovat. Přesto jsem měl pocit, že k těm místům neoddělitelně patří. Postoloprty, Terezín, místa poznamenaná nacistickými i poválečnými dějinami, která mi připomínají, jak složité jsou vrstvy krajiny, v níž jsem vyrůstal. Teprve dnes si uvědomuji, proč mi některé knihy pomohly pochopit to, co jsem dříve jen tušil.
0: Germanista, bohemista a vysokoškolský pedagog Václav Petr Bok nás tento týden provází vltavským knižním pólem. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jazz žije na Vltavě každý den.
1: Mimo jiné s Davidem Bradou, Ondřejem Pivcem či Ondřejem Konrádem.
0: Poslouchejte pravidelný jazzový podvečer a nalaďte se s námi na současné hudební umění.
1: Vždy v 18 hodin na Vltavě.

0: jste s Vltavou. Francouzský hudebník Marin Maré složil svitu pro violu da gamba a basso continuo H-moll číslo 85, která dozněla v našem vysílání.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Představte si mladou ženu, které za pár měsíců bude 18. Jmenuje se Kristýna a je v maturitním ročníku na obchodní akademii. Má brigádu v bageterii u nádraží a co bude dál, ještě neví. Žije v Ústí nad Labem, městě s pohnutou historií a její budoucnost je otevřená. Její příběh vypráví Peggy Medlerová v povídce Nic se nestalo, kterou přeložil Lubomír Sůva. Povídka vznikla v rámci projektu Minout Prahu a na Vltavě vám ji nabídneme už za okamžik.

0: Americký saxofonista Salnistico dohrál ve vysílání Vltavy. Teď nás čeká příběh inspirovaný rezidenčním pobytem německé spisovatelky Peggy Medlerové v Ústí nad Labem v rámci projektu Minout Prahu. Povídka se jmenuje Nic se nestalo. Z překladu Lubomíra Suvy ji připravil Dominik Mačas. Účinkuje Šárka Šoudová v režii Hany Mikuláškové. Pořad vyrobil Český rozhlas ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny. Příjemný poslech.
1: Povídka. Benešův most je zavřený. Jen pár metrů odtud vede přes řeku provizorní lávka. Sesedneš z kola. Tlačí ho vedle sebe po světlých dřevěných prknech. Ranní slunce jí teple svítí do tváře. Máma by byla radši, kdyby jela autobusem. Nikdo tu ve městě na kole nejezdí, nejsou tu žádné cyklostezky. Dědeček říká, jen ji nech. Co by se tak asi mohlo stát v takovém městě, jako je Ústí. V Ústí nad Labem. Představ si dívku. Ne, mladou ženu. Je jí 17 let. Za pár měsíců bude mít 18. Má na sobě volné džíny, černý krátký top a dlouhé hnědé vlasy má rozpuštěné. Teprve v práci si je rychle sváže do culíku. Batoh má nízko posazený na zádech. Má jedno z těch typických českých jmen. Jana, Karolína, Štěpánka, Tereza, Zuzana, Milena, Kristýna. Na konci mostu nasedne zase na kolo. Nechá se chvíli bez šlapání unášet dolů z kopce. Projede temným podchodem a zahne doleva do ulice U nádraží. Bageterie bulvár je přímo naproti nádraží. Zatím je tu klid. Na plácku před nádražím postává skupinka policistů. Mezi nimi taky jedna žena v uniformě. Kristýna si všimne, že má vlasy po stranách vyholené. Při zamykání kola jí kradmo pozoruje. Není si jistá, jestli se jí pořád ještě líbí její vlastní dlouhé vlasy. Někdy si na telefonu prohlíží fotky žen s krátkými účesy. Stydí se ale sama to vyzkoušet. Policistka si všimne jejího pohledu. Taky si ji změří očima. Je tu kvůli dealerům, ale na to, že by prodávala crystal meth, Kristýna nevypadá. Nejpozději za hodinu už bude před nádražím rušno. Lidé budou přicházet a odcházet. Cestující, ale taky lidé z města, spolužáci. Některé Kristýna pozdraví pokývnutím hlavy přes okno bageterie. Rozkřiklo se, že tu v neděli pracuje. Vlastně celkem cool práce, jo, je to OK. Máma si myslí, že by se měla spíš soustředit na školu. Vždyť už je v posledním ročníku před maturitou. Obchodní akademie je hned za rohem, jen pár metrů od historického muzea. Tam byla se třídou na výstavě o Němcích. Po válce většinu z nich odsunuli, skoro 80% místních obyvatel. To už se učili ve škole. 8 z 10 lidí prostě fuč. Kluci se vzájemně postrkovali ze sálu do sálu okolo rámů plných olejových krajinomaleb a barikád ze starých knih, ze kterých trčely pušky a šavle jako zapíchnuté nože. Několik dívek pokládalo zdvořilé otázky. Kristýna neví, jestli je na kluky. Nebo na holky. Nebo na kluky a na holky. Klaudie už mezi tím stihla otevřít. I Jirka s Jirkou jsou tady. Kávovar je zapnutý, ledničky hučí. Kristýna se jde rychle převléknout. Černá košile zapnutá až ke krku, žlutá kravata, culík. Jirka s Jirkou si dávají vlasy pod čepici. Objednává se na digitálním terminálu nebo u pultu. Na obrazovce se mezitím pomocí časového ukazatele dá sledovat aktuální stav zpracování objednávky. První zákazník je muž s vousy, trekkingovými sandály a s batohem. Cestující se zavazadly si objednávají většinou u pultu a sebou. Občas se Klaudie s Kristýnou vsadí, jestli právě přijíždějí nebo za chvíli odjedou. Kristýna si jako vždycky tipne na odjezd a mezi tím Jirka s Jirkou obkládají bagetu, Klaudie dělá kávu a ona sama balí objednávku do papírového pytlíku. Pak podá batoháři pytlík přes pult a sleduje ho, jak spěchá na nádraží. S potutelným úsměvem se otočí ke Klaudii. Vlaky jezdí buď do Prahy nebo do Německa. Hranice je jen 40 kilometrů odtud. Klaudie už byla několikrát v Drážďanech a taky v Berlíně. Žije tam její starší bratr, studuje něco s politikou a jazyky. Berlín je hrozně drahý, říká Klaudie. Praha je taky drahá. Je rozdíl, jestli máš 9000 korun na život, nebo je utratíš za pokoj. Nedávno máma říkala, že by přece Kristýna mohla po škole zůstat i v Ústí. Na to se dědeček hlasitě zasmál a pak si utíral nos do kapesníku. A proč by ne, namítala matka a vrtěla hlavou. Univerzitní kampus je z brusu nový, s menzou, divadlem a knihovnou, je tam spousta fakult. Tolik možností. Inženýrství, strojírenství, přírodovědné obory, pedagogika, filozofie, umění, zdravotnická studia, ekonomika a management. Před hlavní budovou vlají vlajky, mezi nimi i ta modrá se zlatými hvězdami. Kristýna ještě vůbec neví, co chce studovat. Dědeček má artrózu v koleni a býval hasičem v Setuze. Před válkou se továrna jmenovala Šichtovy závody. Vyráběla slavné jádrové mýdlo s jelenem. K tomu taky prací prostředky, kosmetiku, margarín a patřila jednomu Němci. Když jde dědeček navzdory bolesti do hor, má na koleni pod nohavicí velký tlustý černý chránič a hůlku v ruce. Ústí nemá nijak zvlášť v lásce. Centrum mu přijde ošklivé a spustlé, což podle něj způsobila válka, komunismus a dnes kapitalismus. Přesně v tomhle pořadí. Radši kapitalisti než komunisti, říká babička, která ráda nosí halenky a sukně se vzorem. Skorumpované jsou podle ní oba systémy. Kapitalismus má reklamní tvář jedné realitní firmy, která už mnoho let skupuje věžáky v centru a pak je za předražené peníze pronajímá nejchudším, aby u toho od státu inkasovala příspěvek na bydlení. A domy chátrají. Ale okolí Ústí je krásné. Zotavilo se, říká dědeček, jako po dovolené. V 80. letech byly dny, kdy málem nebylo vidět ani na metr. Kvůli chemičkám. Spolchemii a Setuze. Pamatuje si na žlutou, červenou a fialovou vodu v Bílině, protékající jako přítok Labe severočeskou krajinou. Kvůli uhlí umíraly stromy. Dokonce už ani smrky neměly jehličí. Teď je trápí kůrovec, ale dědeček mávne rukou, zavrtí hlavou. To se zase spraví. Tyhle lesnaté kopce dědeček miluje. Nikdy by od těch hor tady nedokázal odejít. Přesto říká, že by Kristýna měla raději studovat někde jinde. Ona sama si někdy představuje, jaké by to bylo žít v Praze, v Berlíně nebo v Drážďanech. Ústí má velký potenciál, řekne máma. I tomu se dědeček zasměje a babička si na to poupraví sukni s černohnědým vzorem. Děje se toho přece dost. Například Benešův most se opravuje. Ne, neděje se tady vůbec nic. A když už se něco děje, tak je to jenom horší. Tím horší myslí dědeček drogy, kriminalitu, politiku. Ne nutně v tomto pořadí. Podle něj je město sociální případ, stejně jako Karlovy Vary nebo Most. Nabízí ale taky svobodu, odporuje mu máma. Prostor pro budoucnost. Na to se dědeček odmlčí a zapne si televizi. Seriál Most už zná skoro naspaměť. Tak ještě jednou. Okolí je krásné. Jak to ale má s tím městem k něčemu vypadat, když všichni mladí odcházejí, řekne máma. Jaké by to tu mohlo být, kdyby zůstali? Přitom odtud přece sama odešla hned po škole. Pak se ale po rozchodu s Kristýniným otcem zase vrátila domů. Nebylo to lehké sama v Praze s malým dítětem. V Ústí u rodičů to bylo jednodušší. Tehdy snila o tom, že půjde studovat hudbu. Ještě dneska zpívá ve dvou sborech. Na dlani jednu z tvých řas do tmy se koukám. Už několik let pracuje na základní škole v krásném Březně. Ve čtvrti za Mariánskou skálou žije hodně Romů s dětmi. Co ví Kristýna o jejich snech? Kristýna chodila na základní školu na severní terasu, na druhé straně Mariánské skály, která se prudce tyčí k nebi, jen pár metrů od nádraží a vítá ty, kdo přijíždějí vlakem, anebo se s nimi loučí. Cílem bylo, že Kristýna po základce půjde dál na střední školu. To samé si máma přeje i pro děti ze své školy. Jaké by pak měly možnosti? Vzdychne pak znova. Kristýna se nenarodila v Ústí nad Labem, ale v Praze. Ale to v podstatě vůbec nic neznamená. Taky dědeček sem přišel jako malý se svými rodiči z jedné slovenské vesnice. A to víc než 10 let potom, co už byli Němci pryč. Dědeček nemá maturitu. Když se stát rozhodl, že všichni hasiči budou od roku 2012 potřebovat vyšší vzdělání, našel si na poslední roky do důchodu práci v Ostraze. Babička pracovala celý život v Setuze u Lisu na Oleji. Bydlí v malém šichtově domku se zahradou, který kdysi továrna nechala postavit pro své zaměstnance. Když dědeček vrtá do stěny, sypou se z ní slupky slunečnicových semínek. Celý dům byl izolován pomocí šustivých zbytků slupek z továrny. Dědeček je smete svými širokými dlaněmi, odnese je opatrně na kompost. Máma vždycky říká, co máme tebe, Kristýnu, je o dost něžnější. Kristýna přijme další objednávku a přitom si, jak to dělá i její matka, téměř neslyšně povzdechne. Neví, jestli chce po škole odejít. Neví, jestli chce zůstat. Neví přece ani, jestli je na kluky nebo na holky, nebo na kluky a na holky. A jak by to taky měla v Ústí nad Labem zjistit. Tady se toho totiž opravdu zas tak moc neděje. Možná je to i moje chyba, myslí si někdy. Jednou jí políbil bratr jedné ze spolužaček, nahoře na koupališti Klíše, a jeho sestra na ní svými mokrými tmavými řasami nejdříve spiklenecky mrkla a potom zamžikala a odvrátila se. Těžko říct, jestli ta pusa byla opravdu dobrá. To hned při první puse nepoznáš. Musíš toho prostě o hodně víc vyzkoušet. Prohlásila Klaudie, která je sice mladší, ale v těchto věcech zkušenější. A která teď Jirku s Jirkou popožene, protože na obrazovce u dveří se kupí čísla. Víc než pětiminutové čekání, to fakt ne, dejte tam o zoubek víc. Na chvíli se zarazíš, musíš trochu zapátrat. Německý obrat dát tam o zoubek víc v češtině v téhle formě zřejmě neexistuje. Ale možná by místo toho šlo třeba musíme zabrat, nebo tak hoďte sebou. Krystalický metamfetamin, Crystalmess, jak se mu říká v Německu, a jak si taky hned dohledáš, se v Česku nazývá taky perník, což se odvozuje od slova pervitin. Kristýna zabalí objednávku číslo 56. Pak přijme objednávku číslo 63. Bruselská bageta, kuřecí stejky, sýr s modrou plísní, grilovaná cibulka, dressing, barbecue omáčka a jednou flat white. Na život v Paříži, Bruselu, Londýně, Římě nebo New Yorku jí chybí fantazie. Ale možná to ještě přijde. Někdy chodí s dědečkem na výlety do hor. A když se pak z hora dívají na lesnaté Labské údolí, cítí, že se jí okolní krajina pokouší přirůst k srdci tak jako borovice se svým kulovitým, do velkých hloubek sahajícím kořenovým systémem. Smrky oproti tomu mají ploché a mělké kořeny, jak se zrovna dozvěděla pro svůj referát z ekologie. Tuší, že by jí ty zelenošedé lesy okolo Ústí chyběly tak jako dědečkovi. Když má děda kvůli artróze až moc velké bolesti, jedou spolu lanovkou z obchodního centra nahoru na vyhlídku na zámek Větruše. Dědeček říká, že jsou ty hory magické a zdejší kraj, že je země vulkánů. Před válkou prý bylo město bohaté a krásné. Z Větruše jí dědeček ukazuje honosné vily a přepichová sídla táhnoucí se po svazích nahoru. Odtud z hora je město krásné dodnes. Zbohatlo díky uhlí. Dodávalo energii továrnám, pohánělo železnici i první parník v Sasku. Mnozí z bývalých majitelů vil byli uhelní magnáti a židé. Všechny z nich vyvlastnili. I to se Kristýna dozvěděla při prohlídce v muzeu. V popiscích si přečetla o zatýkání a deportacích za protektorátu, o pracovních a koncentračních táborech. Viděla výstavní panel hustě polepený fotografiemi z dokladů zavražděných žen, mužů a dětí. Po válce pak uhlí znárodnili. Největší hnědouhelný důl v okolí skončil v 90. letech. To bylo asi 10 let před jejím narozením. Teď je na jeho místě jezero. Jezero Milada. U něj se Kristýna líbala podruhé. Na ručníku z oblásky v zádech. S tím klukem pak chodila ještě pár týdnů, jasno v tom, ale ani tak nemá. Mezi cestujícími přicházejícími do bageterie od nádraží jsou někdy i Němci. Rozhlížejí se zvědavě okolo, čekají na svou objednávku. Babiččinu tetu poslali nejdřív Němci a pak komunisti do pracovního tábora. Kristýna zná ten příběh jen z náznaků od dědečka. Babička o takových věcech nemluví. Vůbec o sobě mluví nerada. V tom je Kristýna po ní. Nedávno za ní k pultu přišla nějaká paní z Berlína s otevřeným zápisníkem v ruce a anglicky se jí zeptala, jak se jí v Ústí líbí. Klaudie se u kávovaru tiše zahyhněla. Kristýnu ta otázka zaskočila, co na to říct jiného než it's okay a pokrčit u toho rameny. Vzpomínáš si na tu dívku za pultem, vlastně už mladou ženu, s dlouhými světlehnědými vlasy svázanými nahoře do culíku. Za chvíli už měla končit a určitě jsem nepřijela na kole. Ve městě si nikde skoro nikoho na kole neviděla. Vlastně si viděla jen turisty na labské stezce, kteří na svých plně naložených elektrokolech kolem města Ústí při své cestě po břehu řeky jen projížděli. K cestě domů potřebuje Kristýna pěšky od nádraží až daleko nahoru na Střekov nejméně 30 minut. Na kole by to bylo maximálně 10 minut. To tak jenom odhaduješ. Google mapy takovou možnost vůbec neudávají. Nedostupné na kole. Možná je to kvůli těm serpentínám. Město se ze všech stran rozrůstá do kopců okolo. Benešův most je zavřený. Opravuje se. Jeřáb trčí do výšky. Vedle jsou nachystané žulové obklady, lešenářské trubky a v otevřených drátěných koších spojky na lešení. Na zpáteční cestě nepůjde Kristýna přes lávku, ale po železničním mostě přes řeku. Tak může jít kousek s Klaudií, která bydlí hned v jednom z domů za nábřežím. Vlastně hned vedle Kolo kafe, kde si turisté na labské stezce dávají pauzu na pivo nebo aperol spritz a kde jsou občas hardrockové koncerty. Tahle hudba Kristýnu zřejmě moc nezajímá, ale ona sama taky ještě přesně neví, jakou hudbu má ráda. Má ráda Labe v podvečerním slunci a Klaudiino překotné vyprávění, které jí umožňuje mlčet a přemýšlet. Má ráda mlhu, která se koncem srpna, začátkem září, když je ještě hezké počasí, vkrádá do města. Ta mlha pak zůstává po celou zimu. Nejlépe ale vynikne oproti svítivě modrému zářijovému nebi. Má ráda okolní kopce, které tu leží jak medvědi na bříšku. Říká se, že Mariánská skála je zevnitř až z poloviny vykutaná. Za války tam prý chtěli udělat obrovský bunkr. Má ráda nápis na zdi u nábřeží, který teď mají s Klaudií z železničního mostu jako na dlani. Velké černé tahy písmen na bílém pozadí. Nic se nestalo. Grafity, které se možná dá vstáhnout na úplně běžnou neděli uprostřed září, kdy to opravdu vypadá, že se ve městě skoro nic neděje. Kromě malé proruské demonstrace v centru, včetně protidemonstrace s ukrajinskými vlajkami. Možná se týká i hlavního náměstí před krajským úřadem, ze kterého je k vzteku lidí už dlouhé roky staveniště. Možná se týká i přání a snů na jedné i na druhé straně Mariánské skály. Ten nápis může odkazovat i k jednomu dni v červenci roku 1945, kdy z Benešova mostu do Labe schazovali německé muže, ženy a děti a tím taky ke všem těm hrůzám, které těmto hrůzám předcházely. Když se nic nestalo, stalo se někdy hrozně moc, o čem se ovšem nemluví. Když se nic nestalo, nestalo se někdy to, v co lidé doufali. Když se někdy až moc dlouho nic velkého nestalo, přehlédne člověk snadno to, co se děje v malém. Určitý zákmit, záchvěv v okraji obrazu. Jako záblesk zapadajícího slunce na jedné řece. Jako dvě mladé dívky, nebo už málem ženy, které v neděli pracují v bageterii Bulvár před Ústeckým nádražím, v černých košilích se žlutou kravatou. Které teď mají po práci a jdou společně přes most. Které se právě kvůli čemusi, co Klaudie vykládá s pomocí velkých přehnaných gest, se smíchem zastaví. Kristýna se směje hlasitým hrdelním smíchem jako její dědeček. Které se v příští chvíli společně opřou o zábradlí a zamžíkají do posledních večerních paprsků. Zatímco vlaky nadále každou půl hodinu odjíždějí do Prahy a každé dvě hodiny do Berlína.
0: Nic se nestalo, povídka Peggy Medlerové, inspirovaná jejím pobytem v Ústí nad Labem v rámci projektu Minout Prahu. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a nakladatelství Větrné mlýny. Z překladu Lubomíra Sůvy povídku připravil Dominik Mačas. Účinkovala Šárka Šildová v režii Hany Mikoláškové.

0: Nick Cave ve vysílání Vltavě 13 hodin 53 minut a se mnou už je ve studiu Michaela Dittrichová, která vás provede odpolední Vltavou. Vítej.
1: Dobré odpoledne, ahoj. Po 15. hodině se vrátíme na hudební konferenci a klubový festival Reconnect do Brna. A představíme také nový seriál Radia Wave Tahle země není pro ženský. No a na začátku odpolední Vltavy hned po 14. hodině se v reportáži vydáme do pražské Kunsthalle na výstavu s názvem Tragikomedie. Ta patří francouzské umělkyni Annette Messager.
0: To a mnohem víc v odpolední Vltavě. Zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: ČES se kvůli zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílů nedotkne. Ukrajina podle svého prezidenta Volodymyra Zelenského druhý den v řadě neútočila na ruské ropné rafinerie a energetickou infrastrukturu. Řekl to v souvislosti s energetickým příměřím, které ohlásil americký prezident Donald Trump. Moskva ale podle Zelenského navzdory tomu dál míří na kritickou infrastrukturu a energetická zařízení na Ukrajině. Kreml bez dalších podrobností informoval, že pokračují kontakty se Spojenými státy. Německá policie uzavřela letiště v Norimberku kvůli podezření na nouzovou situaci ve vzduchu. Policisté na místě zasahovali krátce před přistáním letadla z řeckého ostrova Korfu. Stroj podle mluvčího letiště doprovázely stíhačky Eurofighter. Stanice Bayerische Rundfunk informuje o tom, že provoz letiště už brzy ráno narušily zprávy o možném spatření dronů. Tři piloti nezávisle na sobě nahlásili při vzletu nebo přistání neznámý objekt. Policie ale v okolí letiště ráno žádné bezpilotní letouny nenašla. Letošní výročí 190 let od založení nejstarší české hodinářské firmy Heinz připomíná nová výstava Pražského národního technického muzea nazvaná Sága rodu Heinzů. Už sedmá generace

0: Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Michailou Dittrichovou.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
2: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Willie Nelson a Norah Jones dospívali 7 minut po 14. hodině. Empatie, laskavost, poctivost, tvořivost, blízké vztahy, nelpění na starých vzorcích. I to jsou pilíře, na kterých je možné stavět vlastní pevnost a pružnost v měnícím se světě. To už ale asi v dnešní době víme všichni. Otázku, jak bylo možné žít v proměnách ovšem 20. století, si klade román mladého švýcarského autora Nelia Biedermanna Lázár. Stvárnění příběhu jedné uherské šlechtické rodiny budeme hodnotit po 14:30. Úterní odpolední Vltavu ale začneme v galerii Kunsthalle Praha, kde vystavuje přední francouzská umělkyně, která ráda zpochybňuje zažité koncepty, Annette Messager. Poté vám připomeneme skladatele, pedagoga a vášnivého chalupáře Emila Hlobila, o kterém pak večer budou víc mluvit kolegové v akademii. A také nakoukneme k současným architektům, abychom se dozvěděli, jak dnes odborníci přemýšlejí o výstavbě moderních sídlišť a jak se má pracovat s veřejným prostorem. No a u podobného tématu zůstaneme i před 15. hodinou s hudebníkem a vizuálním umělcem Vladimírem 518. Ten v seriálu Betonoví lidi přináší nový pohled na panelová sídliště. Dnešní díl se zaměřuje na umění ve veřejném prostoru a kulturní život na českých sídlištích. Vážení a milí, pěkný den a klidný poslech odpolední Vltavou vás provází Michaela Dittrichová.

0: Současný italský skladatel a hornista Corrado Maria Salieti je autorem svity pro lesní roh a smyčcové kvarteto, jejíž tango přednesl Radek Baborák Orchestrina. Klidný čas s odpolední Vltavou je 13 minut po 14. hodině. Když byla malá, často slýchávala, že ženy mají rodit děti a starat se o domácnost. A tak se rozhodla děti nemít a vydat se na uměleckou dráhu. V pražské galerii Kunsthalle vystavuje francouzská umělkyně Annette Messager. Nejen s ní si na výstavě nazvané Tragikomedie povídala redaktorka Zuzana Filipková.
1: Musím říct, že pro mě je vlastně těžké se do toho vcítit, jaký je nějaký první dojem, protože já samozřejmě ta díla znám. Vždycky se snažím se na výstavu zadívat, jako kdybych byla publikum, ale často se mi to nedaří, protože já když procházím výstavu, tak vidím jenom chyby, vidím to, co by se dalo zlepšit, ale musím říct, že tady v Praze to výstavě sluší.
2: Říká výtvarnice Annette Messager, která ve své tvorbě ráda pracuje s protiklady, jako jsou radost a smutek, humor a vážnost, nebo právě i komedie a tragédie. Výstava nazvaná Tragikomedie je první velkou výstavou v Česku. Messager je považována za významnou představitelku vizuálního a konceptuálního umění a ve své tvorbě se zabývá lidským tělem, intimitou, sexualitou, rolí žen ve společnosti i identitou a společenskými předsudky.
1: Já jsem zestárla, takže pro mě samozřejmě velkým tématem je nyní smrt, život a smrt. A zároveň s velkým zájmem sleduji dnešní dění, které bohužel se ve světě nevyvíjí příliš dobře. Takže je to jednak zajímavé a jednak dost smutné.
2: Ještě by mě zajímalo, proč ráda pracujete s plyšáky, s plyšovými zvířaty. A jakým způsobem s nimi zacházíte a pracujete?
1: Já osobně nemám ráda panenky, nemám ráda barbíny, podle mě jsou takové moc tvrdé, zároveň nepodporují představivost, mají velká prsa. Myslím si, že vlastně děti v tom věku, kdy si s barbínami hrají, by se na takto sexualizovanou ženu ani neměli dívat. Takže určitě dávám přednost plyšákům, kteří jsou takový měkcí, můžou fungovat i jako polštářek nebo jako hračka, kterou si dítě poňuchňá, se kterou může spát.
2: V Kunsthalle Praha její tvorbu najdete ve dvou patrech galerie. Spodní patro ovládla postava Pinokia, ve které se potkává odvaha, neposlušnost i nevinnost. Umělkyně vás zve do světa, kde jsou postavené různé objekty z dlouhých válcových pruhovaných polštářů, mezi kterými dokonce na jednom z nich jezdí právě postava Pinokia. V druhé části Galerie 1 je další velká instalace, které dominují předměty denní potřeby, jako jsou nůžky, špendlíky nebo ramínka.
3: Ta instalace se jmenuje Daily, ukazuje právě něco, co vidíme ve tvorbě Annette Messager od raných prací až do současnosti, to je její vášeň pro každodennosti, věci, které jsou možná na první pohled banální, nezajímavé, a taky, které souvisí s ženské aktivity. Je to možnost pro ní ukázat, že i ty věci, které vypadají méně cenné, mají svoje estetiku, svůj význam. To nejsou jenom ženské atributy, tam vidíme třeba kladivo, klíč, a to jsou taky objekty, které ona používá na každodenní bázi ve vlastní studiu.
2: Vysvětluje hlavní kurátorka Kunsthalle Praha Krystal Havránek, která připomíná, že v této instituci dávají prostor hodně ženám umělkyním.
3: Třeba jsme prezentovali práce Lucia Moholy, Anna Eva Bergman. To jsou ženy, které posunuly trošku naše představy o tom, co je umění. Annette Messager je jedna z nich. Často říká, že když byla mladá umělkyně, slyšela, že pro žena tvorba je mateřství, tak ona se rozhodla ukázat, že ano, možná, ale spousta jiných možností existují, takže ona se vybrala pro sebe role sběratelka, umělkyně, praktická žena a v tomhletom duchu pracovala.
2: V Galerii 2, tedy v horním patře, se seznámíte například s nejrůznější tvorbou Annette Messager, kterou vytvořila v posledních 50 letech. Jsou to například přetvoření plyšáci, kresby lebek a díla z textilních materiálů. V poslední místnosti najdete její známou instalaci Casino, která byla představená na benátském bienále ve francouzském pavilonu, který právě v roce 2005 získal Zlatého lva za nejlepší národní expozici. Jde opět o inspiraci Pinokiem. Pod červenou průhlednou látkou, vlající pod proudem vzduchu, se rozehrává celý příběh v podobě drobných objektů. Pokračuje Krystal Havránek.
3: Ona nazývala to dílo kasino, protože kasino v italštině má více významu. Může to být místo pro hraní, gambling, ale může to být taky malý domeček, anebo místo pro chaos. Ona se chtěla inspirovat taky figury z tradiční kultury Itálie. Říkala sama, já jsem mohla vybrat mezi Casanova nebo Pinocchio, ale já nenávidím Casanovu, tak jsem vybrala Pinocchio a postupně vytvořila příběh na téma Pinocchio a jeho dobrodružství a sama se identifikovala s Pinocchio, který je takový rebel, nedělá věci podle normy.
0: Výstavu umělkyně Anet Mesaže s názvem Tragikomedie máte čas v Kunsthále navštívit až do 28. února příštího roku. V Pražské galerii natáčela Zuzana Filipková.

0: Zuzana Navarová Áko a s nimi návrat do roku 2003. A v návratech v čase budeme v úterní odpolední Vltavě pokračovat. V neděli uplynulo 125 let od narození českého skladatele a pedagoga Emila Hlobila, který přišel na svět 11. října 1901 ve Veselí nad Lužnicí. Dnes jeho jméno nepatří k těm nejznámějším, přesto za sebou zanechal více než stovku skladeb a výraznou stopu také jako pedagog. Dnešní akademii, kterou večer uvedeme na Vltavě, připravili Věra Lejsková a Michal Bureš. Hlobila v ní představují nejen jako skladatele a učitele, ale také z osobnější stránky. O jeho hudbě, životě i dnešním večerním pořadu teď budu mluvit s hudebním redaktorem Zdeňkem Havlíčkem. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Emil Hlobil dnes nepatří tedy mezi nejznámější české skladatele 20. století. Kdo vlastně tedy byl a jaké místo v české hudbě zaujímá?
1: Emil Hlobil byl skladatel, pedagog, výrazná osobnost českého hudebního života 20. století. Kompozici studoval nejprve u Jaroslava Křičky a potom v mistrovské třídě Josefa Suka, takže vycházel z velmi silné domácí tradice. Zároveň ale patřil ke generaci, která už reagovala na meziválečnou modernu a hledala vlastní cestu mezi tradicí a novými kompozičními směry. Napsal přes 100 skladeb, mezi nimi 7 symfonií a několik oper. No, ale vedle vlastní tvorby měl také velký význam jako pedagog, řadu let učil skladbu na Pražské konzervatoři a později také na Akademii muzických umění.
0: Hlobil prošel poměrně výrazným stylovým vývojem od vlivu Josefa Suka, českého impresionismu až k modernějším kompozičním postupům. Jak se jeho hudební jazyk během života tedy proměňoval?
1: Na začátku, jak už naznačeno, tak byl opravdu hodně spojený s českou pozdně romantickou a impresionistickou tradicí, tedy hlavně se Sukem a Novákem. Už před druhou světovou válkou se ale začal otevírat novějším kompozičním směrům a během okupace si vytvořil osobitější syntézu starší tradice s modernějšími postupy. Zároveň tehdy jeho hudba dostala silnější národní, někdy i tragický výraz, jako i u několika jeho kolegů, mnoha jeho kolegů v době okupace tedy, takže v jeho případě je dobrým příkladem symfonická freska Trizna mučedníkům. Po válce potom svůj styl spíš zjednodušoval, to jak ve formě, tak ve výrazu a částečně bez pochyby v reakci a v souladu s tehdejší doktrínou socialistického realismu.
0: Už jsme několikrát zmínili, že Hlobil byl též pedagogem, nejprve učil na konzervatoři, později byl profesorem skladby na AMU. Jak významná byla tahle část jeho působení?
1: Ano, velmi významná. Hlobil učil několik desetiletí a vychoval celou řadu skladatelů, kteří se později sami výrazně prosadili. Jeho pedagogické působení tak vlastně představuje druhou velkou, stejně významnou část vedle tedy odkazu vlastní tvorby. Je zajímavé, že jako učitel navazoval na tu tradici, kterou sám poznal u Křičky a hlavně u Suka, a předával ji už ale další generaci, která se pohybovala v úplně jiném hudebním světě druhé poloviny 20. století. Aby byl jeho pedagogický význam zřejmý, tak stačí zmínit opravdu jen několik jmén jeho žáků. Jsou mezi nimi Jindřich Felt, Luboš Fischer, Viktor Kalabis, Ivan Kurz, Ivana Loudová nebo Zdeněk Šesták, nedávno zesnulý.
0: A co se o Emilu Hlobilo dozvíme jako o člověku? Vy ho líčíte také jako vášnivého chalupáře?
1: Dozvíme se opravdu mnohé, protože autoři pořadu, tedy režisér Michal Bureš a klavíristka Věra Lejsková, ho postavili právě na osobních vzpomínkách a také na listování korespondencí. Jednak tedy vzpomínkách samotné profesorky Lejskové, která s manželem v klavírním dů uváděla jeho skladby a byli přáteli. A jednak také na vzpomínkách mladší dcery Emila Hlobila, výtvarnice Marie Luizy, která tyto vzpomínky sepsala přímo pro tento pořad. Takže se o Emilu Hlobilovi dozvíme třeba také to, že miloval slunce a vodu a nevynechal žádnou vhodnou příležitost si zaplavat v rybníce nebo jiné přírodní nádrži. Od roku 1947, kdy si pořídili chalupu u Špindlerova mlýna, tak vystupuje jako náruživý chalupář. A mimochodem necelé 2 kilometry od Hlobilových měl chalupu také dirigent Václav Neumann, takže i o jejich společném chalupaření bude v akademii řeč.
0: No a jako hudební ukázku si teď poslechneme, abychom navnadili posluchače k poslechu akademie.
1: Zůstaneme právě u toho chalupaření v Krkonoších, bude to v Údolí Bílého Labe, druhá část z orchestrální svity Léto v Krkonoších z roku 1950. Je to přívětivá hudba malující obrazy z české krajiny a zdálo by se tedy v souladu se zmíněným socialistickým realismem, že toto dílo je ale otevřeme-li dobový tisk, tak se nestačíme divit, jak přísná tehdejší kritika byla po premiéře jistý recenzent skladby vytýká, že hudba zachycuje, cituji, především individuální prožitky člověka v přírodě, místo aby oslavovala kolektivní rekreaci pracujících. A dokonce recenzent skladateli vytýkal, že nezařadil nějakou kolektivní píseň. Takže bude to tedy v údolí Bílého Labe ze svity Léto v Krkonoších a zahrají nám její pražský symfonikové pod taktovkou Václava Jiráčka.
0: A já ještě dodám, že portrét Emila Hlobila poslouchejte ve Vltavské akademii dnes od 21 hodin a 15 minut. S pozvánkou do studia přišel hudební redaktor Zdeněk Havlíček. Děkujeme.
1: Já děkuji.

0: I drobností skladatele Emila Hlobila jsme vás, milí posluchači, pozvali k poslechu Večerní akademie. Teď ale ladíte Odpolední Vltavu a naším dalším tématem je architektura či výstavba. Vltava uvádí audiosérii Vladimíra 518 s názvem Betonoví lidi. Ta přináší nový pohled na stará paneláková sídliště. Jak se ale v současnosti staví takové moderní sídliště? Saša Michailidis se na to v Akcentu ptal architektky Laury Doležalové ze studia Tečna, která se věnuje návrhům úprav veřejných prostranství dvorů a městské infrastruktury, a také architekta a urbanisty Filipa Titlta z kanceláře Unit Architekti.
1: Už je dneska vlastně standardní, že součástí toho procesu je na začátku velká analytická část, kde se jednak ptáme lidí, kteří v tom místě bydlí, ať už je to třeba sousedství a mají nějaké potřeby, obavy, nějaké očekávání od toho místa, který se může změnit. Zároveň tam jsou zpravidla nějaký majitelé pozemků, což z velké části jsou profesionální developři, kteří vědí, co chtějí stavět a pro koho to chtějí stavět a co k tomu potřebujou. A je tam často spousta dalších hráčů, kteří se v tom území pohybují. To znamená, ta koordinace ještě předtím, než se nakreslí první čára, je strašně důležitá a jsem strašně rád, že už je dneska vlastně standardní součástí té práce.
2: Lauro, co by se vlastně mělo řešit hned na úvod, když se přemýšlí o nové městské čtvrti nebo sídlišti? Jsou to ty domy, anebo ten veřejný prostor?
3: No, myslím si, že je nezbytně nutné, aby obojí bylo důležité. A nemyslím si, že by se jedno mělo stavět před druhé. Veřejný prostor je pro nás nezbytně nutný, obzvláště dnes, když máme žít ve městě, tak nežijeme pouze v bytě, žijeme i venku, takže postavila bych to do roviny.
2: No, ale jde to, Filipe?
1: Já bych se možná...
2: Podle současných třeba požadavků, ať už města nebo developerů?
1: Jo, já bych se možná vrátil úplně obecně k té vaší původní otázce, a to je, co bychom vlastně dělali jinak proti tomu období před prostě 50 lety zpátky. Jo. A já si myslím, že dneska máme vlastně úplně jiný zadání. Jo. Dneska to zadání není... Ubytujte co nejvíc lidí na jednom místě, který pak autobusem pojedou někam do fabriky nebo někam jinam. Ale většina těch zadání je, vytváříme skutečně fungující městskou čtvrť, komplexní. Jejich součástí není jenom to bydlení a ta základní veřejná vybavenost, ale jsou to další komerční aktivity, jsou to pracovní příležitosti a tohle všechno musí fungovat naraz. Čili dneska vlastně už z principu toho, jaký máme zadání, tak jak dneska vnímáme město, kde většina lidí pracuje ve službách a v administrativě, což jsou náplně, které jsou v zásadě bez problémů kompatibilní na jednom místě. Tak už jako z principu toho, co vytváříme za charakter míst a za typy území, tak nevytváříme sídliště, ale vytváříme komplexní městský čtvrti.
2: Laura, ale pokud se třeba podíváme právě na některá ta starší sídliště, tak ona jsou mnohdy charakteristická vlastně tím velkorysým prostorem, který je mezi jednotlivými domy, což někdy třeba u těch nových městských čtvrtí tak úplně není. Znamená to, že ten přístup byl, řekněme, v mnoha ohledech dříve velkorysejší, anebo to byla jenom náhoda?
3: Jako pozor, to samozřejmě ten velkorysý prostor je samozřejmě skvělý a já bych celkově ten veřejný prostor, co byl, nechtěla zavrhnout. Určitě tam byla spousta skvělých věcí, ať už je to třeba umění v tom veřejném prostoru, na které se dbalo, nebo vlastně i dětské hřiště, jakým způsobem vypadaly, jak byly úžasně svobodné. Takže určitě bych to nechtěla zavrhovat. Nicméně ten volný prostor samozřejmě není všechno, spíš je to nějaké dědictví, které dneska přebíráme a nějak s ním nakládáme, nějak ho doplňujeme, což si myslím, že je naprosto v pořádku a rozhodně se tam máme čím inspirovat. Spíš bych řekla v tom, že dnes je samozřejmě ten důraz té bytové výstavby na to, jaký byt prodává ten developer, kolik teda vůbec jako stojí celý ten projekt a bohužel u té nové výstavby se může stát, že na ten veřejný prostor už nezbyde jak pozornost, tak finance.
2: Jakou zkušenost má s tím Filip? Jaká je ta vazba právě v rámci toho zahušťování?
1: No, já bych chtěl obecně říct k těm sídlištím, že tam je ten obrovský otevřený prostor, ale teď je o to, jak to srovnáváte s nějakou soudovou výstavou. Když si představíte současnou čtvrť, ať už to, co připravujeme v Praze, nebo to, co se prostě dneska staví ve Vídni, v Mnichově, tak když si vezmete součet celého veřejného prostoru, který je obyčejně v té lokalitě, tak se tomu sídlišti bude blížit, ale bude úplně jinak strukturovaný. Bude tam zpravidla nějaký velký park, který bude dobře dostupný, ale zároveň nebude všem pod oknama, takže tam budete moct dělat hluční aktivity, sport, hřiště a tak dále. A bude tvořit vlastně velkou plochu, ale zároveň do ní můžete dojít, můžete se v něm ztratit a budete se v něm cítit jako v parku. Zároveň tam bude nějaký prostor, který má charakter intenzivního městského prostoru, ať už přímo náměstí nebo nějakého podobného veřejného prostoru, kde bude blízkost služeb na jednom místě, zpravidla nějaký komerční bavení, bude to ve vazbě na zastávku hromadné dopravy. A pak tam budou nějaký vnitrobloky, které budou zpravidla intimnější, které budou víc určený pro obyvatele těch jednotlivých bloků, ale obyčejně přístupný i pro ty ostatní. Budou nějaký každý svoje kouzlo, svůj charakter a budou zase připravený pro jiný typ aktivity, který děláte. Zatímco na tom sídlišti je to trochu, jako kdybyste tohle všechno vzal, zašejkroval s tím v tom šejkru a teď to rovnoměrně rozmístil po tom území. Takže on ten prostor je na jednu stranu jako obrovský a velkorysý na to, aby jste měl v každém místě pocit, že je tam velké množství místa. Ale když tam začnete dávat aktivity, které potřebujete, tak zjistíte, že je vlastně malej.
0: To byli architekt a urbanista Filip Titl z kanceláře Unit Architekti a také architektka Laura Doležalová ze studia Tečna, které se věnuje návrhům úprav veřejných prostranství dvorů a městské infrastruktury. Oba byli hosty Akcentu. Záznam pořadu si můžete poslechnout na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. A jaké téma otevře dnešní Akcent? Česká republika byla letos čestným hostem prestižní mezinárodní akce knižního veletrhu ve Frankfurtu. Byli jsme vidět, představili jsme opravdu top české autory a jejich tvorbu. O jakou českou literaturu je v zahraničí zájem? Právě o tom bude řeč na Vltavě od 5:30. Teď je 14 hodin a téměř 39 minut a odpolední Vltava směřuje k recenzi románu Nélia Biedermana Lázár. Za chvíli.

pour moi.

0: Klasikou i kabaretem si prošla francouzská písničkářka Camille Berthaud, aby našla jedno ze svých míst v hudebním světě. Mezinárodní bestseller a román označovaný za literární senzaci s názvem Lázár se nedávno dočkal také českého vydání. Jeho autorem je mladý švýcarský spisovatel Nelio Biedermann. Vypráví poutavý příběh několika generací uherského šlechtického rodu, odehrávající se na pozadí bouřlivých středoevropských dějin 20. století a inspirovaný minulostí autorovi vlastní rodiny. Dílo, opírající se o prvky magického realismu i množství historických faktů, nám ve své recenzi přiblíží Petr Nať.
1: Rodinná sága, kterou švýcarský student germanistiky a filmové vědy Nelio Biedermann, narozený v roce 2003, dokončil před svými 21. narozeninami, se záhy po svém loňském vydání dočkala mezinárodního ohlasu a její filmovou adaptaci se chystá točit uznávaný německý režisér Tom Tykwer. Román nominovaný na švýcarskou knižní cenu v létě vydalo nakladatelství Prostor v překladu Michály Škultéty a ukázku z Lázára si v podání Davida Matáska mohli nedávno vyslechnout i návštěvníci Pražské noci literatury. Za pozornost stojí fakt, že navzdory autorovu věku nejde o debit. Tím se stala próza Anton chce zůstat z roku 2023 o starém vdovci s rakovinou, který se na sklonku života snaží zapsat do historie. Děj 300-stránkového románu, rozděleného do půltustu kapitol, sahá od rozpadu Habsburské monarchie až do maďarského povstání v roce 1956 a líčí pohnuté osudy představitelů tří generací uherského šlechtického rodu von Lázárů. Činí tak s překvapivě vyzrálým stylem, v němž se odráží pisatelova sečtělost, důkladná literární průprava i nesporný vypravičský talent. A i díky kvalitnímu překladu nabízí tuzemskému publiku intenzivní čtenářský zážitek. A to přesto, nebo právě proto, že zejména mladší generace Čechů mají o moderních maďarských dějinách jen mlhavé povědomí. To však neplatí pro množství nám mnohem bližších přítomných témat a motivů, ať už jde o komplikované rodinné vztahy či neblahé dědictví let poznamenaných nacistickou a komunistickou ideologií. Nemalý podíl na poutavosti celého vyprávění mají jeho ústřední mužské i ženské postavy, které sice mohou působit lehce odtažitě, ale na barvitosti ani osobitosti jim to nijak neubírá. Tím, co tyto velmi odlišné a navzájem se vymezující figury naopak spojuje, je nutnost čelit závratným proměnám okolního světa, promítajícím se i do jejich rodinných poměrů. A tak zatímco starého barona Šándora připraví o půdu pod nohama zánik monarchie, jeho syna Lajoše a vnuka Pištu čekají roky prožité ve stínu Hákového kříže a ztráta postavení i majetku v socialistickém Maďarsku. Ovšem tím, co Biedermannův román ozvláštňuje a nejvíce strhává jeho čtenáře, je bezesporu specifická atmosféra, jež v něm panuje a která koresponduje s charakterem vybraného úseku zachycených dějin. Celé vyprávění totiž halí příkrov melancholie s probleskujícími tóny šílenství, smrti a zmaru, souznící s přítomným líčením násilného konce starého světa, světa jistě nedokonalého, ani Bůh ví jak spravedlivého nebo míru milovného, ale přesto dodnes mnohými nahlíženého s jistou nostalgií. Hrdinové a hrdinky příběhu se tak musí vyrovnávat nejen s vlastními smutky, touhami a strachy, ale též s nelehkým dědictvím minulosti a četnými výzvami, které před ně v nové době staví nejistá budoucnost. Podobné rodinné ságy se nejen v německojazyčném prostoru, ale i u nás v poslední době píšou, vydávají a především čtou poměrně hojně. V případě Lázára však knize dodává punc originality hned několik věcí. Vedle již zmíněné silné atmosféry, bohatosti i pestrosti jazykových prostředků a jakéhosi zdání autenticity, pramenícího z autorovy volné inspirace osudy vlastních předků, k ním dále patří intertextové provázání příběhu s řadou klasických děl světové literatury, určitá míra fantastičnosti, spjatá především s kulisami loveckého zámku von Lázárů a okolního lesa, nebo lehké koketování s žánrem gotického románu, pokud jde o nevšední charaktery i vzájemné vztahy krví spřízněných postav. Na někoho možná bude román Nellya Biedermanna v leckterém ohledu až moc. Příliš fantaskní a výstřední, přes míru inspirovaný jinými autory a texty, snažící se o reflexi moc velké etapy maďarských dějin. Ale ruku na srdce, kolik současných českých autorů a autorek zvládlo v 21 letech napsat natolik ambiciózní, plnokrevný a čtivý román?
0: Tak literární publicista Petr Nať recenzoval román Lázár, který se českým čtenářům poprvé představil nadějný švýcarský autor Nellyho Biedermanna. Knihu vydanou nakladatelstvím Prostor přeložila Michaela Škultéty.

0: Bazilijský komorní orchestr s Giovannim Antoninem v Allegru druhé symfonie Josefa Haydna. V aplikaci Můj rozhlas a také na našem webu vltavarozhlas.cz najdete už třetí díl seriálu Betonoví lidi. Hudebník a vizuální umělec Vladimír 518 v něm přináší neotřelý pohled na panelová sídliště. Tato část, ze které vám teď přinášíme ukázku, se zabývá uměním ve veřejném prostoru a kulturním životem na českých sídlištích.
1: Takzvaná humanizace sídlištního prostoru ve skutečnosti znamenala, že se každý kousek viditelné hmoty natřel na jinou barvu. Reliéfní prefabrikovaná stěna je naštěstí pomalovaná dětmi. Koš je přetřený na červeno, přízemní budova v pozadí svítí mrňkovou fasádní barvou, dům za ní má na sobě pruhy všech barev, sokl sochy chaoticky lemuje přízemní zelený plůtek. Místo původní dlažby se na většině plochy vyvalila na povrch hlína a štěrk. Tam, kde toho dřív bylo možná až příliš málo, je toho teď nepochybně až moc. O tom, jak probíhala integrace uměleckých děl do veřejného prostoru sídliště Barrandov, jsem mluvil s architektem Zdeňkem Helclem.
2: Takový význačný místa, zlom té pěší osy a tak. Tam jsme řekli, a tady bude socha za 300 tisíc. Udělali jsme takzvaný výtvarný generál, šli jsme s tím do výtvarné komise Českého fondu výtvarného umění, páč jinak to nešlo. A oni řekli, ale soudruzi, jak se jmenujou ty náměstí? A my jsme řekli, no kdo náměstí se ještě nemenujou. A oni řekli, tak to ne, tak to se musíte vypřít příště a musíte vědět, jak se ty místa budou jmenovat, protože vy musíte na náměstí Jiřího Spoděbra dát sochu Jiřího Spoděbra, a ne prostě nějakou Anu Proletářku nebo něco jiného. A my jsme teda, to ještě tady s Martinem Štěpánkem, nám tam nadiktoval všelijaký ty lidi od filmu, udělali jsme takový generál názvu ulic, jo. S tím jsme ovšem museli jít do filmstudia Barrandov, které mělo patronát nad tím sídlištěm, že to jako bude z filmového světa. A oni samozřejmě co chtěli, že aby jsme tam dali jenom ty Rusáky, jo. A my jsme řekli, že hele, tadyhle ta etapa, co se staví, to jsou takový jako menší ulice. Tam dáme ty šmudly z Čech, a ty Sověty dáme na ty pořádné ulice, které nastanou až tamhle.
3: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla.

0: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury Park Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. A asi 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Papež Lev XIV. Přijel do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden. Lev XIV. Proto zrušil program na další dny, včetně dřív plánovaných audiencí. Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu na hlavní scéně první premiéru sezóny. Bude jí westernově laděná adaptace Steinbeckova románu O myších a lidech v režii Pavla Keka. Podle zástupců divadla, klasika světové literatury, Johna Steinbecka slibuje silný emocionální zážitek, vyprávějící o krutosti osudu, osamělosti, ale především o bezmezné síle přátelství, která dokáže prosvětlit i ty nejtemnější chvíle lidského života. Klicperovo divadlo v Hradci Králové v této sezóně uvede celkem 6 premiér. A počasí je jasno až polojasno, postupně bude v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v západní polovině Čech vyskytne místy déšť. Nejvyšší teplo

7 minut po 15. hodině, pěkné 13. říjnové odpoledne, vážení a milí, jsme rádi, že jste s úterní odpolední Vltavou, kde hledáme a nalézáme umění u nás i ve světě. Následující téměř půl hodinu strávíme v Brně, kde před pár dny byla i naše kolegyně z hudební redakce Anna Marie Šorm a navštívila tu hudební konferenci a klubový festival Reconnect. Už za chvíli se s námi o své poznatky podělí. Po půl čtvrté pak přivítáme v modrém vltavském studiu úspěšného režiséra Tomáše Rályše, který včera vstoupil do éteru svým novým seriálem. Na rádiu Wave můžete

Budete poslouchat drsný a černě humorný thriller o vzteku, co se nedá pohřbít. O mužích, kteří si myslí, že jim všechno projde. A o ženách, které se rozhodnou přestat hrát podle jejich pravidel. Co Tomáš Rališek takovému tématu přivedlo, i na to se zeptám. Od mikrofonu úterní odpolední Vltavy vás provází Michaela Dittrichová. Klidný čas.

0: Vltavským odpolednem zněla serenáda pro housle a orchestr Oskara Nedbala. Hrál Josef Suk mladší a Pražský komorní orchestr. Vltavské playlisty sestavuje hudební dramaturg Jan Kincl a můžete je sledovat na vltavském webu. My teď ale budeme sledovat práci naší kolegyně z hudební redakce. 3 dny panelových diskuzí, přednášek, workshopů i neformálních setkání hudebníků s promotéry hudebních klubů, zástupci vydavatelství i městských zpráv a k tomu 3 koncertní večery v různých brněnských hudebních klubech. To byla konference a festival Reconnect. Jehož 6. ročník se konal 1. až 3. října v Brně. Konferenční část byla zaměřená na organizaci, provoz a financování hudebních klubů, na kapelní management nebo inspirační zdroje hudební tvorby. A nechyběl ani workshop studiového nahrávání. Konferenci navštívila hudební redaktorka Anna Marie Šorm, která připravila i následující příspěvek.
1: O aspektech provozování klubů a potřeby jejich větší systémové podpory jsem vedla rozhovor s jedním z panelistů, Markem Davidem. Mark je mimo jiné zakladatelem platformy Music Venue Trust, která se zasazuje o zlepšení podmínek pro kulturní místa po celé Británii. Sám je zakladatelem legendárního klubu Tunbridge Wells Forum, který vznikl před více než 30 lety v prostorách viktoriánských toalet v lázeňském městečku Royal Tunbridge Wells v Kentu. Na část kultury se nahlíží jako na úctyhodnou, zatímco druhá část je vnímaná jako nebezpečnější, provokativnější a alternativní. Pokud jde o umělecké formy jako takové, tam žádné dělící čáry nevnímám. Způsob, jakým lidé kulturu prožívají a co cítí k hudbě, kterou poslouchají, to jsou velmi podobné lidské emoce. Nemyslím si, že je potřeba říkat, že jedna umělecká forma je lepší než jiná. Je pouze třeba pochopit, že to, jak se k ním přistupuje v rámci kulturní politiky a jak se odůvodní v systému veřejného financování, to je velmi rozdílné. Jako 3. bod pátečního programu hudební konference Reconnect jsem navštívila oblíbenou debatu s vybraným známým umělcem. Tentokrát jim byl hudební producent Jakub Strach alias Nobody Listen. Hlavní poselství rozhovoru mi poté na mikrofon shrnula sama moderátorka Hanka Slívová.
2: Ačkoliv Nobody Listen, kterému je 33, o sobě mluví jako o dinosaurovi české hudební scény, tak si myslím, že to tak úplně není, že on vlastně je aktivní zhruba od 15. Tu hudbu dělá teda zhruba 16-17 let, ale ten jeho přístup mi přijde jako nesmírně inspirativní v tom, že on teďko vyprodává velké haly, je to prostě špičkový DJ producent, žádaný v České republice i v zahraničí, a ten jeho přístup a vlastně ta rada na to, jak dosáhnout takovýchhle úspěchů, je vlastně úplně jednoduchá. Být pracovitý, makat na sobě, pořád se zkoušet zlepšovat a hlavně vytrvat, protože prostě nic nepřijde ze dne na den. A tahle ta rada, která vlastně přichází od řady lidí, kteří jsou dobří v tom, co dělají, ať už jsou to hudebníci, nebo producenti, nebo třeba šéfové různých klubů, zaznívá vlastně napříč. Všichni říkají to stejné, prostě když chcete být něčím dobří, musíte tvrdě pracovat, nedat jenom na emoce, ale opravdu jako sledovat, co se děje kolem sebe, počítat všechny možné algoritmy, dívat se na to, co lidi chtějí, a hlavně vytrvat, protože prostě nic nepřijde ze dne na den. Je to jako velmi osvěžující názor. Řekla bych zejména v době, kdy všichni chtějí mít všechno hned a nikdo u ničeho nevydrží.
1: Hanky Slívové jsem se také zeptala, jestli se na konferenci Reconnect cítí být kromě moderátorky také divačkou, respektive na kterou kapelu z večerního koncertního programu se těší.
2: Jsem tu jako moderátorka, ale vždycky mě baví ten program, nebo zajímá mě ten program, který je připravený v těch jednotlivých klubech. To si myslím, že je velmi jako unikátní záležitost, že vlastně celé Brno na ty 2-3 dny žije hudbou, a kdybych někam vyrazila, tak pravděpodobně to bude do takového malého klubu na okraji Brna, který se jmenuje Kafara, a je tam folková písničkářská scéna a moc ráda tam trávím čas. Je to takový koncertní sál, kde jsou kachlová kamna a přijde mi fantastický dívat se na lidi, kteří hrajou hudbu vedle starých kachlových kamen.
0: Dalšími účinkujícími večerních koncertů ve 12 brněnských klubech byla například kapela Tata Boys, alternativní rapová dvojice Mutanti hledají východisko, letošní objev roku Cen Anděl Marie April, dark psychedeličtí Kill the Dandies nebo projekt Létu s Monikou slovenské skladatelky a zpěvačky Moniky Omerzu Midriakové. Z jejího aktuálního alba Cítit to všetko naraz si teď pustíme skladbu Města na mapě.
3: si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

0: byl tedy projekt letos s Monikou, slovenské skladatelky a zpěvačky Moniky Omerzu Midriakové. Je 15 hodin a téměř 21 minut a my se v odpolední Vltavě vracíme na brněnskou konferenci Reconnect, kterou v prvním říjnovém víkendu navštívila hudební redaktorka Anna Marie Šorm a zachytila některé zajímavé momenty.
1: Součástí konference byla v sobotu také prohlídka brněnských klubů pod vedením Přemysla Štěpánka, PR manažera labelu Indies Records. Právě během této prohlídky, která zahrnovala kluby Stará pekárna, Art Bar, Alterna, Vegalité a Metro Music Bar, začalo vznikat větší množství spontánních hovorů a kontaktů. Využila jsem té možnosti a zeptala se několika účastníků z publika, v jaké roli na konferenci přijeli a která část programu je nejvíc láká.
2: Ahoj, moje jméno je Tereza Karásková, jsem zpěvačka a kytaristka kapely Taste the Lemon z Prahy. Na Reconnect jsem přijela, protože je to skvělé místo, kde je možný potkat pohromadě jak lidi z hudební branže, tak se nakontaktovat na muzikanty, kteří jsou třeba na tom velmi podobně jako my, a najít si lidi, se kterými třeba můžeme dělat společné koncerty nebo nějakým způsobem si pomoct, dát si navzájem know-how, jak třeba nahrávat, kde hrát a tak dále.
3: David Šrámek, jsem manažer kapely Peaches, české alternativní rockové kapely. A co mě se přivádí je to, že Brno má jednak jako speciální auru v našich srdcích, ale hlavně to, že vždycky tady potkáme jakoby známý tváře a je to opravdu jako super prostor, že lidi se můžou popovídat o tom, jakým způsobem se rozvinout, můžeme tady potkat promotéry, můžeme tady potkat další manažery, nazdílet svoje zkušenosti, potkáváme tady nový kapely, tím, že vlastně chodíme na veškerý koncert, nebo ty koncerty, které stihneme, a máme to tady vlastně hrozně rádi, má to tady absolutně super vibe. Já se přiznám upřímně, že ani jednu z kapel, který tady dneska hraju, neznám, ale právě je to o tom objevování a o nějaký inspiraci, co by právě kapela, kterou třeba já reprezentuju, co by se mohli dělat lépe.
4: Jmenuji se Marie Švrtová a jsem manažerka, takže manažer umělce, a do toho pracuju na německém festivalu Halden Pop, který vlastně pomáhám s produkcí a se social media. I bookingu se věnuju právě přes manažerství, tak jako to by mě právě zajímalo. Musím říct, že je to úplně skvělý vidět lidi ze všech směrů, ze všech oboru, ale všichni se tady společně můžeme sejít a můžeme vést nějaký dialog o hodně těch věcí, na které našem záleží, a to se můžeme bavit ať už tady jakoby jenom neformálně, anebo právě při těch panelech, takže to mi přijde úplně vlastně super, že to ty lidi propojuje navzájem.
1: Své dojmy mi během závěrečného sobotního koncertu svěřil také Petr Weissar, skladatel, multiinstrumentalista a zpěvák, mimo jiné vůdčí osobnost vokálního souboru Skety. Co ho jako hudebního profesionála na konferenci přivádí?
5: Ahoj, já jsem byl pozvaný na tuto konferenci jako speaker na panelu Publishing. Týkalo se to použití autorské hudby do filmu, reklamy a vůbec jako řešení autorských práv, když někdo chce použít vaši písničku do nějakého multimediálního prostě tvaru. Ale čekal jsem, že tady budu jenom na tu diskuzi a že pak jako si dám večírek a pak ráno pojedu domů, a jsem tady, stále neutuchající můj zájem. Viděl jsem Kuba Ursinyho, několik krásných zážitků mám odsud.
1: Kromě páteční panelové debaty jsem Petra viděla taky na sobotní odpolední prohlídce klubů. Trochu jsem se tomu podivovala. Měla jsem za to, že Petr Weissar, co by aktivní umělec, určitě všechny brněnské kluby dávno zná.
5: Není tomu tak. Znám dobře pouze Pekárnu a méně dobře Alternu, kde jsem hrál, ale jinak to bylo právě zajímavé, že jsem nebyl v těch klubech, který dneska jsme prošli. A jak se jmenuje ten klub, kde mají také veganskou restauraci? Tam nakonec jsme dokonce i pojedli a byl výborný.
1: A co dalšího nového a přínosného se muzikant profesionál může na hudební konferenci Reconnect dozvědět?
5: Vždycky to je nějakým způsobem prospěšný, už jenom pro zlepšení zkrátka komunikačních schopností, protože já jako každý umělec jsem ve své podstatě introvert a musím se překonat v tomhleto.
0: Říká hudebník Petr Weissar ke své účasti na hudební konferenci Reconnect, která se konala na začátku října v Brně. Příští ročník se uskuteční od 7. do 9. října. A ten letošní pro nás sledovala Anna Marie Šorm.

0: Adrien Lamarca a kvarteto Funk Cake v části kvintetu pro dvoje housle, dvě violy a violončelo C-duru Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15 hodin a 35 minut. Naše sesterské Radio Wave přichází s novým pětidílným autorským seriálem s názvem Tahle země není pro ženský s podtitulem Audiotrip o holčičí pomstě. Autorem scénáře a režisérem tohoto titulu je Tomáš Rályš, kterého vítám u nás ve studiu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Na první dobrou mi naskočí jiný titul Tahle země není pro starý, tedy americký kriminální neo-noir thriller z roku 2007 Joela Coena a Ethana Coena, který natočili podle stejnojmenného románu Cormana McCarthyho. To není podobnost čistě náhodná, že?
2: Není. Ten název na to vyloženě odkazuje. Odkazuje na žánr, kterým je náš příběh vyprávěn. A já jsem se v tomto žánru ale pohyboval jako směrem, že jsem chtěl mít dvě hlavní ženské hrdinky.
0: Jaké téma přináší takový audiotrip o holčičí pomstě?
2: Manipulace moci. Je to o tom, jak se můžou někteří mocní muži vyhýbat zákonu, jak se můžou stát beztrestnými, ale zároveň je to o přátelství, o traumatech a i o tom, jak se skládá vlastně postupně paměť.
0: Čím se vás takové téma přitáhlo?
2: Já se jako dlouhodobě věnuju tématům, která chodí do nějakých temných koutů, které přináší možná jako znepokojivá témata a jako jedním asi z mých témat je zároveň násilí. A skrze tady ten žánr jde vlastně to násilí zpracovat i formou, která může být místy vtipná, místy hororová a je to vlastně je to mix.
0: V anotaci k vašemu seriálu píšete, cituji, poslechněte si drsný a černě humorný thriller o vzteku, co se nedá pohřbít, o mužích, kteří si myslí, že jim všechno projde a o ženách, které se rozhodnou přestat hrát podle jejich pravidel. Čeká nás tedy 5 dílů plných prachu, krve, absurdních situací a špatných rozhodnutí, po kterých už není cesta zpátky. Jaký pocit tedy chcete v posluchači zanechat?
2: Já nad tím takhle jako autor nikdy neuvažuju. Já bych chtěl... Ten příběh je rozhodně o hledání lidskosti, je to o úvaze nad tím, jako co je spravedlnost, i nad tím, jaký je rozdíl mezi právem a spravedlností, taky o síle vlastně začít znovu a síle vzepřít se systému.
0: A jak ten seriál vypadá, to si teď chvilinku poslechneme.
3: Váš zadavatel má za to, že na vaší cestě budete potřebovat určité vybavení.
4: Neřekl nám o vás.
3: Jistě vás, ale poslal do tohoto motelu, pravda?
4: Ano, to ano.
3: Takže, mám tu pistole, revolvery, útočné i lovecké pušky, je z čeho vybírat.
5: Ty kráso.
4: Polož to.
3: Neděláte to dlouho. Nic neříkejte, nic mi do toho není. Ale stříleli jste už někdy?
4: No... Do toho vám nic není.
3: Velmi dobře. Ale kdybyste přece jen chtěli poradit, tak vám s výběrem rád pomohu.
6: To byste byl hodný.
3: Hodný. Pak budu ale potřebovat alespoň přibližně vědět, co budete lovit.
0: Někdo možná už ví, ale přesto zmiňme to, koho uslyšíme v hlavních rolích.
2: V hlavních rolích uslyšíme Marianu Mešičkovou, Karolínu Knězů a Jana Hájka.

0: přišel, ale věděl jsem, že to budou tyhle hrdinky.
1: Máte rád zvukomalbu, máte rád muziku a jakou v seriálu muzika Matěje Šimy hraje?
0: Zásadní, stejně jako celkový sound design. Já jsem si od začátku přál, aby to byl takový Netflix pro uši a tím myslím, že to vyprávění je jako zvukově pestré a zároveň jako náročné, možná vlastně nad poměry, jak se tyhle věci zpracovávají.
1: To znamená, je potřeba, aby posluchač měl speciální rádio nebo to zvládne z mobilu?
0: Já to vždycky doporučuji na sluchátka. Na sluchátka je to podle mě nejlepší.
1: Kudy se k seriálu Tahle země není pro ženský vaši posluchači dostanou?
0: Tak jednak je to ve vysílání, najdou to v aplikaci Můj rozhlas a najdou to na všech podcastových platformách.
1: Hostem úterní odpolední Vltavy byl scénárista a režisér nového seriálu Tahle země není pro ženský, který můžete poslouchat na rádiu Wave. Tomáš Ráliš, děkujeme.
0: Taky děkuju.

0: Esperanza Spolník nás přivedla k úvaze literárního historika Martina Bedřicha. Jmenuje se Návrat.
1: Cesta se prudce svažuje do hlubokého údolí říčky. Ze strmých svahů ční vysoké buky, které se derou ke světlu, jehož není v úzkém kaňonu zjevně nadbytek. Šedostříbrná barva hladké kůry kmenů, táhnoucí se v heroické vertikále vzhůru, neodbytně připomíná gotické sloupy. Drobné listoví v korunách, hrající všemi odstíny té zvláštní, světle zelené až zlaté, rozzářené v pozdně odpoledním podzimním slunci, propouští světlo a barvy nezachytitelné foťákem. Cesta v údolíčku prochází starou trampskou osadou, pomalu se halící do podvečerního kouře z kamen a krbů a vede na dřevěný mostek, nesený dvěma betonovými pilíři, tak zašlými, že působí až starobyle. Říkali jsme mu z legrace Nagarjunův můstek podle indického buddhistického filozofa prázdnoty a paradoxů. Kdyby kolem pořád nejezdili nějací kolaři nebo neprocházeli pozdní houbaři, byl by mostek ideální k dlouhým meditacím. Mělká říčka neustále klokotá, pění, voda naráží na bezpočet překážek, odráží světlo, šplouchá a přitom uplývá dál, vše odnáší, nikde neulpívá, je tu, protože už tu není. Vypravil jsem se sem po mnoha letech podívat se do míst, která pro mě byla důležitá. Do míst, kde se utvářel můj pohled na mnoho věcí, kde jsem se poprvé setkával s knihami, autory, uměleckými díly, myšlenkami, skvělými lidmi. Výlet k zmiňovanému můstku patřil k místní tradici. Není dobré na věcech ulpívat, tím spíše ale třeba se k ním s laskavostí vracet. Jsou momenty v životě, které považujeme za iniciační. Zásadní setkání, klíčová událost, nějaký zlom. Dnes se hodně mluví o tom, že nám chybí iniciační nebo přechodové rituály, nějaké formalizované vykročení z jedné životní fáze do nové, uvědomění si změny, která by nás měla někam posunout. Lidé, kteří takovou zkušenost nemají, takovým přechodem neprošli nebo si jej neuvědomili, se možná nevědomky zasekli v určité fázi. Cítí, že se plně nevysvlékli ze staré kůže, což jim nyní překáží a brzdí je to. Významný současný spirituální učitel Richard Rohr mluví o tom, že průvodním jevem takového přechodu je vždy nějaká podoba utrpení a bolesti, s čímž je třeba počítat. Není se tedy čemu divit, že se do toho mnohým nechce. Nějaká podoba formálního rituálu, byť dobře myšleného a neseného rozumným rámcem, ale nenahradí jedinečnou osobního zážitku, ono zásadní životní křísnutí, jež námi pronikne až do hlouby naší existence a které, pokud k němu dojde ve správný životní okamžik, může mít dalekosáhlé důsledky na celý život. Setkání, událost, návštěva místa, přiblížení se k někomu, díky čemuž se v nás otevře cosi nového, nějaký nový rozměr pohledu na svět. Nejde o pasivní přijímání, to by mohlo hrozit manipulací, kultem osobnosti, epigonstvím. Je to spíš předání pochodně, ohně, který se musí, pravda, chvíli společně ochraňovat a živit, než se pořádně rozhoří, ale pak je z principu třeba, aby vyrazil na další, už vlastní cestu. Nic z toho není bezpečné, bez rizika, bez potenciálu velkého průšvihu. Zranitelnost jednoho se odráží v moci a převaze druhého. Je to ošemetné dění. Ale na druhou stranu právě v tomto riziku roste něco velkého a život člověka takovými fázemi asi musí projít, má-li dostát svým možnostem. Tradiční iniciační rituály pracují s principem smrti starého člověka a znovu zrození nového, s přijetím nového jména, s odvržením všeho, co by připomínalo to minulé. Víme ale, že tak jednoduché to nebývá. V životě spíš procházíme pozvolnými proměnami, než radikálními řezy. Na druhou stranu, radikální odpoutání často potřebujeme právě od těch, kteří nás formovali, abychom vzali vážně své poslání a skutečně se vydali s pomyslnou pochodní sami dál do tmy. Až s odstupem pak můžeme to vše hodnotit, se soucitem a laskavostí k sobě i ostatním. Přes říčku, nad kterou se klene Nagarjunův most, padají stíny, paprsky podzimního slunce prosvětlují kouř z plechových komínků a cesta nahoru z údolí strmí. Je dobré neulpívat na věcech, ale také vědět, na čem sami v sobě stavíme.

0: Žena. Předmět obdivu, úcty i lásky, ale i pramen umělecké inspirace.
1: Takové je téma Mezinárodního hudebního festivalu Lipa Muzika 2026.
0: Poslouchejte přímý přenos festivalového vystoupení Za všechno může Eva, mezzosopranistky Bely Adamové z Městského divadla v Děčíně.
1: 21. října od 19 hodin na Vltavě.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat v dvojbloku se starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravák nebo motoristé. S koalicí Srdcova, složenou z ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků, už nově vytvořený dvojblok o účasti v koalici jednat nechce. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo víc než 4 300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bundy Bugio. Proti němu neexistuje specifická léčba ani vakcína. Nákaza se dřív rozšířila i do sousední Ugandy. Světová zdravotnická organizace ale v srpnu oznámila konec výskytu eboly v této východoafrické zemi. Na sympoziu pojmenovaném po plzeňském rodákovi výtvarníkovi Jiřím Trnkovi se od 20. do 22. října v Plzni sejdou světové osobnosti současné ilustrace a animace. Na Jiří Trnka International Symposium převezmou cenu Jiřího Trnky italská ilustrátorka Beatrice Alemaniaová, mexický ilustrátor Juan Palomino a Internacionale Jugendbibliothek z Mnichova. Letošní ročník se měří na to, jak mohou ilustrace a animovaný film mluvit o životě, společnosti i vztahu člověka k přírodě. A počasí v noci čekáme převážně zataženo v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku místy občasný déšť. Kránu v severozápadní polovině Čech ustávání srážek a částečné protrhávání oblačnosti. Nejnižší teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1 stupeň a během noci oteplování. Na horách naměříme kolem 5. Zítra bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přeháňky, během dopoledne od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno. Teploty zítra vystoupí na 13 až 18 stupňů a na horách naměříme kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Syn železničního úředníka, básník, textař, dramatik a překladatel.

0: Letošní ročník Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se u české veřejnosti proslavil především zásluhou projevu spisovatelky Radky Denemarkové. Zužovat tuto akci ale jen na jeden text by bylo scestné. Provokuji Sašu Michailidise, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ano, je to fajn, že Radka Denemarková skutečně svým významným projevem, ze kterého jsme si tedy ale mnohdy vzali jenom tu kritiku ministerstva kultury, což ale nebylo hlavní částí toho projevu.
0: To ne.
1: Myslím tím ne my, ale jako česká média třeba.
0: Já jsem to rozebírala s dětma ve škole.
1: A co říkali
0: dvěma
1: děti?
0: Třídami. Projeli jsme to celé a těch témat tam našli mnohem víc a myslím, že na tohle zrovna neakcentovali. Hnědnoucí Evropu akcentovali.
1: Přesně tak.
0: Bibliotéky a jejich ničení po celém světě.
1: A to je možná i ten generační přístup a ten mnohem širší rozhled, který Radka Denemarková právě ve svém projevu přinesla. Mimo jiné vlastně trošku se možná pozapomnělo také, že Marie Iljašenko měla projev, česká spisovatelka a básnířka ukrajinského původu, kde apelovala také mimo jiné právě na to, abychom nezapomínali na to, co se děje na Ukrajině. Nicméně to byl všechno jenom začátek. Ale potom se vlastně odehrálo několik dnů v obrovském prostředí frankfurtského veletržního areálu, kdy česká literatura byla vidět. Nakolik skutečně byla vidět v tom směru, že to bude mít ten výsledek, na to si ještě budeme muset počkat, ale takové ty bezprostřední reakce dvou autorek, které vlastně nebo novináře, které byly na frankfurtském veletrhu, tak ty právě budeme zkoumat.
0: A dnešní akcent, ve kterém toto bude Saša Michailidis se svými hosty zkoumat, začíná v 16 hodin a 30 minut, jako každý všední den. Děkujeme.
1: Díky.

0: Emmanuel Chabrier je autorem Tance vesničanů, který přednesl Alain Plan. Je 16 hodin a téměř 13 minut a vyladíte úterní odpolední Vltavu. Tunisu ti už vyvezli specialisté na důlní stavby ze skály v Novém dvoře u Opavy. V areálu Arboreta obnovují zapomenutou břidlicovou štolu, ve které skončila těžba zhruba před 100 lety. Břidlice se používala hlavně na střechy domů a obnovený důl tuto historii připomene.
1: Bacha na hlavu tady, tady to nízké.
2: Tady jsou nějaké nápisy 4.7. Zde pobývali Vlastík a Majka.
3: Tak třeba přijdou potom
2: ještě tady
3: na návštěvu.
2: Přísahali
4: věrnost.
2: Jo, tady je, to víte, jo. Přísaha.
3: Zavalená štola přilákala před lety i zamilované, museli se sem ale soukat po kolenou. Vzkaz se srdíčkem na zdi přečkal do dneška.
2: Teď jsme v té hlavní komoře K1.
3: Jiří Kocur má obnovu a vyklízení této štoly na starosti. Už se sem dá normálně projít, dvě velké dutiny a dobývací komory jsou asi 50 metrů od vstupu do skály. Jsou krásně vidět vrstvy břidlice, jak se postupně odlamovaly.
2: Jakmile jsme to vytěžili, tak jsme potom objevili tady ty větší části vlastně krásně zachovalé původní zakládky a ty jsme potom z části opravovali, z části dozdívali. A
3: obnovili jste i nebo postavili jste i portály, tady vidím.
2: Postavili jsme dva portály, jeden je v románském stylu a druhý je v gotickém stylu. Umožňovali vlastně průchod mezi těma jednotlivýma zdma horem anebo, nebo do těch jednotlivých komor. Ten materiál, ta břidlice, tady k tomuto kraji patří. Jo? Je to tady tradiční historický materiál, který se tady desítky nebo téměř stovky let používal a je dobré, aby současné generace, byť už tady není žádná aktivní těžba, ale aby ty současné generace měly možnost poznat aspoň trošku, jakým způsobem se ten kámen těžil a případně zpracovával.
3: Tady za námi jsou ještě nachystané koleje, nebo kousek kolejí, k čemu to bude?
2: To je samozřejmě zase ukázka toho, jak se ta vytěžená surovina, jak se vyvážela ven. Jo? Je to takové jenom torzo těch kolejí, bude na tom stát starý důlní vozík a na tom bude nainstalována břidlice, aby se vidělo, že jakým způsobem se ta surovina potom vyzmáhávala ven.
3: Důl využíval zakladatel novodvorského arboreta Guido Riedl a proto se štola stane součástí prohlídky botanického parku. Bude to hodně neobvyklé zastavení, říká vedoucí arboreta Rostislav Schindler.
5: Mělo by se to otevřít příští rok v dubnu. Bude vlastně nový přístup, nová cesta udělaná ze zahrady, takže návštěvníci budou mít vlastně další kus nové přírody.
3: Stojí to za pohled i zvenku, zmizelo tady křoví a odhalená skála se vstupem do útrop naznačuje, že tam uvnitř je něco velkého. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.

0: Španělská zpěvačka a klarinetistka Carola Ortiz v loňském roce ve vlastní skladbě s názvem Fog. Na pravidelném večírku šesti bývalých spolužáků, jehož úroveň je rok od roku slabomyslnější, dojde k nečekané konfrontaci. Tak začíná hra známého českého prozaika Miloše Urbana Nože a růže. Vznikla jako poslední část projektu Československé jaro 2005, který Český rozhlas Vltava tehdy připravil ve spolupráci s divadlem Na zábradlí. Šest bývalých spolužáků se schází, aby popili, zavzpomínali a navzájem si potvrdili, že jsou pořád ti samí kamarádi jako kdysi. Jenže s přibývajícími lety se mění nejen jejich vzhled, kariéry a partnerské vztahy, ale i to, co jsou ochotní jeden druhému říct.
1: Hele, Tome, ty bereš prášky na spaní?
2: Proč?
1: Jsem je viděl v koupelně.
2: Ale to nejsou žádný prášky na spaní, jenom taková prevence, kdybych jako nikdy nemohl usnout, víš?
1: Aha. Na každej páci s tím nezahrávej, kamaráde. Na to máš dost času. Takže ty nemůžeš spát.
2: No když je někdy beru, tak asi někdy nemůžu.
1: A jak často je to někdy? Není to každý den, že ne?
2: Každý den ne, Igore. Spíš v noci.
1: Mhm. A pomáhaj ti?
2: Občas.
0: Pod rozhlasovou úpravou a režií hry Miloše Urbana Nože a růže je podepsán David Česány. Reprízu inscenace z roku 2005 uvádíme tedy dnes od 20 hodin v rámci večerního dramatu. A ještě jeden tip na zítra. Drama rodiny, které norské úřady odeberou děti, přineslo rumunskému režisérovi Kristiánu Munžovi Zlatou palmu na letošním festivalu v Cannes. Jeho nový film Fjord teď vstupuje do českých kin. Stojí za toho vidět? Zítra ráno v Mozaice se budeme ptát filmové publicistky Alice Aaronové. Úterní odpolední Vltava je u konce. Hezký den přeje Michaela Dittrichová.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Uber a Hrajs v galaxii na jižáku.
1: Uber a Hrajs.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si
0: Šíma,
1: Lu,
0: Slovák,
1: Nikl.
0: Uber a Hrajs.
2: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Projev spisovatelky Radky Dennemarkové, ačkoliv se to možná mohlo z médií a ze sociálních sítí zdát, nebyl to jediné, čím Česko zaujalo na knižním veletrhu ve Frankfurtu. Česká republika byla letos čestným hostem prestižní mezinárodní akce. Jak to tady celé dopadlo? Jak jsme byli vidět? Představili jsme opravdu ty nejlepší české autorky a autory a jejich tvorbu? O jakou českou literaturu je v zahraniční zájem? A co dalšího můžeme k právě skončenému frankfurtskému veletrhu říci? A hlavně, co bude následovat? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Ve studiu jsou s námi literární redaktorka Českého rozhlasu Vltava Kateřina Svátková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A kulturní redaktorka časopisu Reflex Kateřina Kadlecová. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Obě dvě jste se zúčastnili jako novinářky letošního frankfurtského knižního veletrhu, kde tedy, jak už bylo řečeno, Česko bylo hlavní hostující zemí. S čím jste do Frankfurtu jeli a co jste nakonec dostali, Kateřino? Teda první Kateřino.
1: Kateřina Svátková. Já jsem do Frankfurtu jela, přiznám se, trochu se skepsí, s tím, aby to dobře dopadlo, s tím, aby ta prezentace nebyla příliš oldschoolová, s tím, aby nebyla příliš přepjatá, s tím, aby to nebylo přehnané. A z toho frankfurtského veletrhu jsem odjela vlastně uspokojená tím, že to proběhlo originálně, že se to celé povedlo, že to bylo profesionálně zpracované a že se tam mluvilo o literatuře. Že to nebyl jenom biznis na frankfurtském veletrhu, jde vždycky o velký biznis, prodej práv, o to, aby se ta česká literatura dostala do překladu, ale tady šlo opravdu i o prezentaci české kultury komplexně a nejen té české, čehož se dotklo právě i to, co jste zmiňoval, ten úvodní ceremoniál, takže byla tam politika, byla tam literatura, byla tam společnost, výtvarné umění, ode všeho trochu a vlastně bych řekla, že jsme odjeli se ctí, uzavřeli jsme to celé se ctí.
0: Jak to vnímá Kateřina druhá?
2: Já na rozdíl od kolegyně Svátkové nejsem ve Frankfurtu častým hostem. Jela jsem tam poprvé a mám zkušenosti primárně ze světa knihy a knihy Brno a jednoduše menších českých veletrhů. A pro mě to byl trochu festival FOMO. Protože už jenom když si vezmete, že tam proběhlo, já nevím, 3800 různých programů, že tam bylo, já nevím, 246 nebo kolik tisíc návštěvníků a tak dále. Pro mě to byl festival promarněných příležitostí v tom smyslu, že jsem nestihla vidět všechny ty skvělé české programy. A na ty mimochodem ze všech stran jsem slyšela jenom chválu a ty, kterých jsem sama byla účastna a bylo to zhruba kolem 12 debat a samozřejmě projekce filmová a tak dále, ty byly prostě excelentní, byly hojně obsazené a je třeba organizátorům a všem dobrovolníkům opravdu upřímně pogratulovat.
0: Pokud se podíváte ale na to, jakým způsobem bylo vnímáno Česko v rámci té samotné prezentace ve Frankfurtu v průběhu těch dní, tak nepřehlušil vlastně celý ten buzz kolem projevu Radky Dennemarkové, který skutečně, a to je důležité říci, se ve drtivé většině nevěnoval českému politickému prostředí nebo ministerstvu kultury, ale věnoval se otázkám kultury jako celku a humanity, tak nepřehlušil vlastně ten projev a reakce na něj do určité míry tu naši pozici, anebo to jsme vnímali možná jenom my z toho našeho pohledu?
1: Z pohledu insidera bych řekla, že a z pohledu českých médií takhle to trošku přehlušilo, protože na spoustě českých stránek i webů zpravodajských se objevil ministr Klempíř, nebyla to často ani Radka Dennemarková a vlastně to byl takový ten boj, co je tedy důležité a co bylo zajímavé. Němci o tu Klempíře vůbec neznají, Radku Dennemarkovou znají a vlastně po vysvětlení toho kontextu i Němci sami reagovali vlastně na to i jako ta Radčina reakce byla vlastně i vtipná. To nebylo jenom tak, že by byla drsná, opřela se do toho, jak všechno naši reprezentanti dělají špatně. Ona mluvila, a to říkáte naprosto správně, o odkazu humanity a o tom, že v Evropě jako takové, ona doslova řekla, to cituji, Evropa hnědne a my si s tím musíme poradit. My jako lidé kultury. Hodně lidi kritizovali i z té naší, vlastně z toho našeho rybníčku, když si dovolím říct, že to bylo moc angažované, že si dovolila mluvit za všechny. Já bych ale řekla, že důležitý je pro nás přece...
0: Že v okamžiku, kdy se český stát má prezentovat především pozitivně, tak najednou do toho házíme nějaké rozpory.
1: No ale ten rozpor tam přece za prvé je a za druhé, ale a to bych řekla, že vyzdvihla zahraniční média, ta německá, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, já nevím, kde všude jsem to četla, tak oni ji vnímají jako jednu z ženských hrdinek toho veletrhu. Ona byla ta, která si dovolila říct vlastně věci, které se úplně neříkají, a ona i o tom píše a zároveň mně se hrozně líbilo to, co řekla nakonec, jak říká můj syn, je komplikovaná, ale vyplatí se to, ona vlastně to umí i schodit. Tam byla spousta vlastně přesahu i do toho českého humoru. Neviděla bych to tak fatálně a v tom celkovém vyznění bych řekla, že ta politika minimálně z pohledu tedy zahraničních médií vlastně trošku to vyšumělo, tenhle spor.
0: Ještě musíme připomenout, že v tom zahajovacím ceremoniálu nebyla Radka Denemarková sama s projevem, ale také tam mluvila byť kratší dobu spisovatelka a básnířka Marie Iljašenko, která mimochodem měla výbornou větu, protože ona tam řekla, že kultura může být nepohodlná, ale musí zůstat svobodná.
2: A zároveň vyžádala si podporu pro Ukrajince. Ona teď strávila docela dlouhou dobu studiem ukrajinistiky, kde má vlastně i kořeny. A ten její proslov byl taky angažovaný, jenom prostě neříkala zjednodušeně řečeno, já jsem Evropa, já jsem Brusel, ale říkala, pojďme být zase všichni jednou Ukrajinci. Ale já jsem třeba byla i na debatách malých nakladatelů Báry Baronové z Women a s ní mluvila Dora Kaprálová, dvojnásobná nositelka letošní Magnésie litery. A tyto dámy také vlastně mluvili velmi angažovaně, to se teďka prostě patří. A v momentě, kdy si potřebujete urvat ten prostor v té mnohosti těch stánků, mnohosti publik, tak jednoduše musíte být drsní.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: S literárními redaktorkami Kateřinou Svátkovou z Vltavy a Kateřinou Kadlecovou z Reflexu se bavíme o právě skončeném frankfurtském knižním veletrhu, kde Česko bylo hlavní hostující zemí, a právě proto, že těch akcí na tom samotném veletrhu a nejenom v něm bylo tolik, tak co vás vyloženě nadchlo a zaujalo z hlediska české účasti a především autorek a autorů?
1: Já tady zase asi začnu autorkami, ale pro mě byla nad očekávání reakce na Alici Horáčkovou. Nemůžu si pomoct, její Rozdělený dům je, to byl moment, kdy jsem měla husí kůži a mám ještě teď, když o tom mluvím, protože na ní reagovali lidi jako na toho svého. Je to autorka, která žije v Německu, to prostředí zná. Teď si trošičku hýčká i to rakouské prostředí, protože ona za tu knížku Rozdělený dům, respektive za ten překlad, dostala vlastně takové to ocenění knihkupecké, kniha měsíce. To je věc, která to velmi propaguje. A na ní normálně lidi přišli a reagovali. To bylo prostě, bylo tam pro mě určité zadosti učinění. Pro ty, kdo to nečetli, tak je to vlastně kniha, která zpracovává sudetské trauma v nás a možná je hrozně nepohodlná někomu, protože, co si budeme povídat, vyhnání Němců, zažila to určitě i Kateřina Tučková, vlastně obrovský zájem o tohleto téma. Německé publikum je připravené a německé publikum vlastně chce tuhletu míru vlastně uměleckého zpracování i toho historického traumatu, a to pro mě byl opravdu tam, ona byla zjevením pro mě.
0: Mimochodem, když člověk procházel těmi jednotlivými stánky, tak zrovna stánek nakladatelství Diogenes, kde kniha vyšla v německém překladu, tak tam mělo dvě obrovské fotky, jedna z nich patřila Alice Horáčkové. Ona skutečně se tam výjímala, ale nebyla jediná, co Kateřina Kadlecová.
2: Ještě bych k Alici dodala, že je skvělé, že to dokázala Kačko, naše kolegyně, protože Alice je někdejší novinářka a bylo skvělé postupně jí sledovat růst, jak roste na tradičních novinářských žánrech až vlastně k svébytné tlusté proze. Kateřina Tučková, další obrovský sukces, kamkoliv přišla, kam vstoupila, tak tam prostě na ní čekali davy a to neviděli tu dvojdílnou minisérii Vyhnání Gerty Schnirch, nebo respektive ona se jmenuje Gerta Schnirch, jenom taky překřtili tvůrci. Já jsem potom byla třeba na projekci nového dokumentu Slobodanky Radun o Radce Denemarkové, plné publikum Němců. Tam celý ten kinosál byli němečtí důchodci a radčini čtenáři. Pak tam se krčili tři novináři a jeden radčin osobní přítel a její dcera. Ale opět, rezonovali jsme, nebo Radka Denemarková rezonovala u německého publika. Jaká byla otázka?
0: Přesně tak, jak zněla teď ta odpověď. A jdeme dál, protože zase pro změnu Kateřina měla možnost vidět vystoupení Jáchyma Topola, kde také bylo plné publikum německých nakladatelů a nakladatelek.
1: Byli tam i nakladatelé, byli tam prostě lidi z branže, ale šli se tam podívat. To je takový zajímavý pohled. Oni se tam jdou ty lidi podívat už s tím výtiskem, s tím, že si ho chtějí nechat podepsat, s tím, že Jáchyma Topola buď znají, nebo chtějí znát osobně. A on je velmi vstřícný, je to takový, on je takový enfant terrible i na tom veletrhu. On prostě je schopný ztratit batoh a hledat, nechat ho hledat svoji dceru. Během vystoupení je trochu nervózní a tam byly tak jako roztomilé momenty vlastně, ale on se baví přesně o tom společenském přesahu literatury, to je politikum, jeho literatura taky je politikum, možná se mnou nebude souhlasit, ale vlastně to rezonuje naprosto s tím, co se teď děje, ty jeho knihy. A on byl na stánku Frankfurter Allgemeine právě a tam se šli podívat opravdu lidi, kteří jsou fanšmekři, ale na druhou stranu hledají i tu živou, vlastně zábavnou stránku literatury. Zatím se tam taky chodí. To je ta festivalová část. To, co tam táhne opravdu ten čtvrt milion lidí, netuším.
2: Ano, přesně tak.
1: Je to čtvrt milion lidí.
2: K tomu musím zmínit, že jsem byla na několika debatách na Global Stage, kde byly půlhodinové debaty, které byly úplně k ničemu. Češi v nich byli málo kdy zapojeni, respektive Radka Denemarková tam měla skvělé autorské čtení spolu s dalšími třemi autory. Tam to bylo na hodinu a ona byla označena za hrdinku moderátorkou. Ale ty půlhodinové debaty, kdy vlastně během půl hodiny tři experti na danou problematiku a sofistikovaný moderátor rozebírají třeba globální oteplování, to je tak zbytečná záležitost. To už se radši člověk šel podívat do těch, řekla bych, nejnarvanějších prostor toho festivalu a to byla samozřejmě Young Adult, New Adult, Romantasies a potom komiks. A to prostě tam to opravdu svištělo, barvami to tam jen hrálo, doprovodnými akcemi a zároveň taky asijské expozice byly plné prostě zvuků, chutí, vůní. Každý ten národ to pojal jinak a v té mnohosti je opravdu strašná krása, strašná síla a zároveň strašný přehlcení. Člověk se nakonec rád svalil do postele s tou svojí knihou večer na hotelu.
0: Když se zrovna bavíme o stáncích, tak v třetím patře jedné z budov frankfurtského knižního veletrhu, tak byl náš národní stánek. Ono je potřeba odlišovat ten národní stánek a potom vlastně ten stánek hlavní hostující země, ten pavilon, protože to byly vlastně i vizuálně dvě naprosto odlišné situace, kdy myslím, že tam jsme se zrovna v tom stánku vůbec nestratili. Překvapilo mě, jak naprosto nudný stánek měla Francie, který byl sice obrovský, ale naprosto nudný. Ten náš vlastně byl velmi útulný a velmi živý, protože tam se pořád něco dělo.
1: Byl útulný, živý a byl trochu málo vidět. Třeba my jsme byli vedle Slovinců, Slovinci jsou vždycky hodně vidět. Oni
0: měli, jo, že ten měli takovou věž.
1: Parádně vidět. My jsme to měli vlastně ale laděné i do toho Českozemě na pobřeží, což bylo to letošní moto, tak to bylo složené z paletových nábytků. Byla to taková dřevěná... No,
0: takové ty krabice ze starých lodí.
1: Ano, nebo z koloniálů, že jo, takové to bylo vizuálně příjemné, hřejivé. A já jsem se ptala na tohle Martina Krafla, který dělal programového ředitele vlastně v Čekě 2026, tak říkal, že tam bylo přes 200 schůzek nakladatelů, literárních agentů, vlastně profesionálů z naší branže nebo z nakladatelské branže a tam to byl cvrkot od rána do večera. Totální.
0: Ale Kateřina Kadlecová, pardon, chce něco?
2: To byly jenom schůzky formální, pozor, ono se jich tam odehrálo dobrý dvojnásobek a bylo roztomilé vidět, jak se tam Radovan Auer, ředitel Světa knihy, proplétá s koštýřem plným vína a všichni čeští spisovatelé jako jeden muž a jedna žena měli badge nebo nálepku nebo placku Culture in Danger, kultura v ohrožení, že vlastně tady, ano, Radka Denemarková je velký solitér, velmi výlučná, i když mluvila za všechny, ale ti vlastně ta mladší vlna, to gro té české výpravy 75 autorů plus přidružených nakladatelů, ty jakoby táhly hrozně za jeden provaz v těch protestních akcích a v tomhletom jako němým boji. To se mi líbilo.
0: Pokud ale se podíváme na to, jaká je reakce právě na skončený frankfurtský knižní veletrh u nás, protože v těch zahraničních skutečně tam máme třeba některé rozhovory s nově vznikajícími agentskými subjekty, případně jsou to vlastně rozhovory s autorkami a autory, ale jaké byly ty reakce na skončený Frankfurt, když pomineme vlastně tu politickou rovinu, kterou jsme probrali, jsou spíše pochvalné, že jsme to zvládli, že ten pocit je dobrý, anebo naopak, že jsme promarnili příležitost?
1: Zase je dobré asi odlišovat ten český kontext a ten německý, respektive mezinárodní, ale podle mě je směrodatný to, co o tom řekl Jürgen Boss, dlouholetý ředitel frankfurtského veletrhu, který, když my jsme předávali tu, jak my hezky říkáme česky, gastroli, tu hostovskou roli, roli čestného hosta, když jsme to předávali Chile, tak on říkal, wow, fakt se vám to povedlo, já vůbec nechci, aby to skončilo, všechno jako fajn, musí to někdy jako skončit, ale udělali jste neuvěřitelný kus práce a to podle mě bylo ocenění pro celý ten tým, který, jak už říkala Katka, tak dal dohromady fakt jako komplexní dobrý program. Německá média bych řekla, že na Frankfurt, na tu českou účast, že reagovala dobře a jak by to mohlo být jinak. I v českých médiích se samozřejmě objevily kritické tóny toho, že jsme možná mohli o to usilovat dřív, ale zkrátka bych řekla, že se tam naplnila ta role kulturně diplomatické akce a zároveň obří kulturní akce, že se to naplnilo.
0: Co Kateřina Kadlcová, ohlasy, které byly, řekněme, nejenom ty napsané, ale i právě v té literární obci, tak byly jaké?
2: Všichni byli velmi spokojeni. Od samotných autorů, kteří dostali velmi důstojný hotel Radisson v centru města a opravdu měli naplněný program. Já vím, jak Maria Iljašenko urvala volný pátek, tuším, že to byl, a byla nadšená, že konečně nemá nic moc na práci. Radka Denemarková ta lítala jak hadr na holi, Jaroslav Rudiš taktéž, prostě 3 debaty denně, žádná míra, 4 rozhovory do toho. Řekla bych, že to, co jsem četla já z anglofonních, německých, ale i českých médií, bylo komplet všechno pochvalné. Samozřejmě byly tam vytýkací hlasy vůči projevu Radky Denemarkové, jeden kus Lukáš Novosad, Secha 24, ale vesměs jenom nějaká nostalgická nota. Ano, ty pavilony byly ve zlatém věku čtení před 20 lety podstatně větší, zabírali dvojnásobnou plochu. Já bych to pro sebe ani nechtěla. Mně už tak to přišlo tak obrovské, až přehlcující, a to nejsem člověk trpící na panickou ataku, mně to takhle přišlo naprosto v pořádku, důstojné, hravé, zábavné, prima.
0: Akcent. V Akcentu se věnujeme frankfurtskému knižnímu veletrhu, kde bylo Česko čestným hostem a ve studiu jsou s námi vltavská literární redaktorka Kateřina Svátková a kulturní redaktorka Reflexu Kateřina Kadlecová. Co dál? Protože tohle byl jenom vlastně první krok pro širší vstup Česka, české literatury, nejenom na německy mluvící trhy, ale také i na ty další, protože přesně jsme tam viděli reakce třeba jedné naší české agentky, která přímo říkala, že prostě dotáhla americké nakladatele do toho našeho pavilonu tak, aby věděli, co se děje. Byla mimo jiné tam i představovaná kniha Radky Denemarkové, která konečně poprvé vyšla v překladu do angličtiny u amerického nakladatelství. Je možné počítat s tím, že ty peníze, které byly vynaloženy, a nebylo to jenom 250 milionů, vstoupily do toho potom i soukromé peníze, že se vlastně s námi budou táhnout dál?
2: No, říká se, prognózy jsou takové, že ten rozvoj, který by mohl mít dopad vlastně na českou ekonomiku, je při konzervativním odhadu 300 až 400 milionů korun vlastně zisk pro nás. A to jsou potom ještě další optimistické, které sahají k 800 milionů. Já nevím, jak se to přesně počítá, jenom vím bezpečně, že budeme hosty, teď přijde Lipsko, přijdou Drážďany, přijde v listopadu 27 Vídeň, kde jsme opět čestným hostem. Jako budeme mít tolik příležitostí a těch akcí je rozjeto opravdu mnoho. Ano, když se nakladatelství účastní takovéhohle veletrhu, tak si na to musí 2-3 měsíce vydělávat. Ty menší, ty opravdu zaplakali a je mi líto, že neměli žádné granty na rozdíl od nás novinářů. Ale to už je prostě riziko podnikání. Doufejme, že ten ohlas, ten hlas, ten zvuk se bude nést ještě léta.
1: Já bych ještě možná upřesnila, hodně lidí, se kterými jsem mluvila, tak říkali, jo, jako je to pěkný, ale stálo to 250 milionů. A tam je možná dobré říct, že ta 250 milionů nepadla na ten týden, který jsme strávili všichni takhle pospolitě, my si tady tak přitakáváme vlastně, ale to jsou 4 roky příprav minimálně a je tam ten dozvuk a spousta milionů z té 250 milionů půjde prostě na překlady i české literatury do cizích jazyků. Bez té podpory, bez té oficiální podpory, žádný nakladatel vám nevydá v zahraničí začínajícího autora. Prostě to tak je, že i ta podpora česká, to, že my musíme být vlastně hrdí na to, že takhle se dostává česká kultura ven, tak na to samozřejmě padne hodně peněz, ale jak říká Katka, potom se to vrátí v těch deseti. Je to investice jako každá jiná prostě.
0: Kateřina Kadlecová také měla šanci vidět něco z doprovodného programu, protože ne všechno se odehrávalo pouze v tom areálu frankfurtského knižního veletrhu, ale česká účast spočívala i v tom, že bylo spoustu akcí mimo, které někdy byly hodně skryté, ale některé byly hodně výrazné. Ať už to byla třeba výstava architektury a nebo další doprovodná různá čtení, často i na dost obskurních místech.
2: To je svatá pravda. Škoda, že tu není Daniel Konrád, kolega novinář, který opravdu obrážel úplně do poslední kapky krve každý den několik takových akcí. Já jsem si dala výstavy a obrovsky se mi líbila česká prezentace dětské literatury a ilustrovaných dětských knížek, která se jmenuje Beyond the Paper Plane, spolukurátorovala a hlavní slovo v ní měla Emma Pecháčková, dnes už se jmenuje jinak, prostě žena z nakladatelství Meander, jeho aktuální výkonná ředitelka. A to byly v 8 kategoriích snad rozdělené dětské knihy podle jednotlivých technik a byly opravdu v centru města ve Štrůdl-Petru muzeum. Zažila jsem tam krásný česky vedený workshop. Zároveň musím podotknout, že byla velmi aktivní tamní krajanská škola, vlastně škola pro děti česko-německých rodičů a její vedoucí paní Kateřina, která tam neúnavně pořádala procházky městem pro české literáty. No, jako ten doprovodný program byl excelentní, myslím.
1: Tam k té české škole, kterou ty teď zmiňuješ, já jsem si v jednom, protože jsem tam samozřejmě i natáčela pro Český rozhlas, já jsem sledovala projekt celé té české školy. Judita Matyášová, česká novinářka, si vlastně vedla skupinku 12 dětí od 11 do 15 let a oni tam si hráli na novináře, ale tam je opravdu přesah. Tam Kateřina Špís říkala, oni jsou vlastně budoucími diplomaty lepšími, než jsou ti diplomati v Motýlku, protože oni mají opravdu odzbrojující otázky na české autory. Oni byli schopni se zeptat Aleny Mornštejnové, jestli umí udržet tajemství, ti, co si pamatují celou kauzu. Dory Kaprálové se ptali na to, co byste nám teda poradila, kdybychom chtěli napsat knížku. Nebo co byste řekla mouše, která vám kecá do toho, jak píšete. A to byly tak hezké momenty. Tam se člověk zastaví i nad tím, jestli vlastně nad tím významem české kultury jako takové. Jsou tam lidé, kteří to dělají dobrovolně, kteří věnují i literatuře opravdu velkou péči a vzdělání. A bohužel se málo mluví o tom, že vzdělání a literatura patří k sobě a vzdělání patří i k tomu frankfurtskému veletru.
0: Když se vy teď úplně na závěr podíváte na to, jakým způsobem by česká literatura měla nejlépe využít to, co se podařilo, možná i to, co se nepodařilo ve Frankfurtu, tak co by to z vašeho pohledu bylo v těch následujících měsících a letech?
2: To je tak nesmírně náročná otázka. A kdo já jsem, abych lidem radila?
0: Jste součástí literárního provozu, Kateřino.
2: To je svatá pravda, jsem za to už asi 20 let vděčná, že můžu být. No, normálně vlak jede dál, prostě všichni budou psát dál. Nezapomenou na to, jak cenou zkušenost tady získali, s kolika lidmi, s kolika agenty mluvili, kolik novinářů je zpovídalo. A snad to všem přinese patřičné sebevědomí a hrdost na tu sounáležitost, kterou tam ta česká výprava předvedla. Doufám, že to prostě nezanikne.
1: Já můžu možná na tu sounáležitost poukázat taky. Ty jsi už to zmínila, já to řeknu jinými slovy. Je tam jedna věc, na kterou člověk opravdu mohl být hrdý, že vidí české autory, kteří tam jedou, a je to možná úplně hloupý výraz, ale opravdu jako ten národní tým. Oni tam jeli jako zájezd, teď se potkávali různě ve výtahu, v hotelu, diskutovali spolu, probírali, různě si vynadali vždycky za to, co někdo někde řekl, ale vlastně tam nebyli.
0: Já jsem viděl Miloslava Hauča, jak čte svoje kolegyni úryvky ze své nové knihy a očekává od ní reakce. Opravdu přímo naproti mě na gauči a ona prostě velmi koncentrovaně poslouchala, aby mu pak řekla své připomínky.
1: Ale tohle si myslím, že by si čeští autoři měli zachovat i to, jako, že nepíšou jenom pro tady české publikum, pro své publikum a že být světový není úplně zadarmo. Tam bylo vidět, jako, že se musí člověk opravdu i hodně snažit odpovídat na otázky, být trpělivý. My novináři někdy klademe úplně hloupé dotazy a nikdy se mi tam vlastně nestalo, že bych tam viděla někoho rozhořčeného jenom proto, že už musí jít 150. rozhovor. Tak.
2: doufejte.
0: Budeme doufat, že česká literatura skutečně vytěží vše, co je podstatné z letošního frankfurtského knižního veletrhu, že celá ta debata kolem právě skočeného českého hlavního hostování na tom veletrhu neskončí pouze na zahajovacím projevu a také na číslovkách, protože to bylo mnohem víc. V dnešním akcentu jsme se tedy věnovali právě frankfurtskému knižnímu veletrhu a našimi hosty byly literární redaktorka Českého rozhlasu Vltava Kateřina Svátková. Moc děkujeme.
1: Moc díky za pozvání.
0: A kulturní redaktorka časopisu Reflex Kateřina Kadlecová. Díky.
2: Děkuju a všem přeju krásný večer.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
3: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Maďarsko se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, kterému Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o 4,2 miliardy eur, tedy zhruba 103 miliardy korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Pétera Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při Evropské unii. Saúdskou Arábií vedená vojenská koalice vyzvala k evakuaci lidí z okolí ropného zařízení u jemenského města Sanaa. Na síti X to napsal mluvčí koalice. Krátce předtím prohlásil, že místo bude cílem speciální operace. Ropné zařízení Sabaha ovládají jemenští povstalci Husíjové, se kterými Rijád v současné době bojuje. Husíjové pak vydali výzvu k evakuaci z okolí ropných zařízení saúdsko-arabské státní firmy Aramco s tím, že je považují za legitimní cíle. Ukázky výroby, prohlídky skláren a ateliérů, tvůrčí dílny i možnost vyzkoušet si tradiční sklářské techniky. To nabídne od této soboty do neděle příštího týdne druhý ročník akce Týden sklářů, do kterého se zapojí přes 70 sklářských či bižuterních firem a dalších subjektů v tomto oboru. Oproti minulému roku některé přibyly, jak uvedla ředitelka Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Milada Valečková. Muzeum celostátní akci organizuje a většina zapojených subjektů je z Libereckého kraje. Počasí zítra bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky, během dopoledne od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno. Teploty zítra vystoupí na 13 až 18 stupňů a na horách naměříme kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dytrichová.

0: Art Café.
1: Dnešní mladá generace už to nezažila, ale my už trochu časem sešlí si dobře vybavujeme, když v televizi skončilo vysílání. To se na obrazovce objevil efekt, kterému se lidově říkalo, že televize zrní. Konec vysílání v žádném případě nenastal u kapely Zrní, naopak i po 25 letech fungování stále jedou na plné obrátky, navíc v nezměněné sestavě a v těchto dnech jim vychází nové 8. studiové album Love You, Love You. Jaké je, jak se na zvuku projevil nový producent a jak se do nahrávky dostaly útržky z filmu Adží duchové a motiv v českém vánoční, i o tom se budeme bavit se zpěvákem a textařem Honzou Ungrem. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A houslistou, který občas sáhne i po kytaře, Honzou Fischerem. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: A dobrý poslech vám přeje Tomáš Klement. Ještě než se vrhneme na tu novou desku, tak si dovolím jednu odbočku. Prozradím, že dnešní pořad přetáčíme a potkáváme se zrovna v den, kdyby se Václav Havel dožil 90. Pro Zrní je postava Václava Havla poměrně stěžejní. Vy jste v roce 2019 uctili 30. výročí sametové revoluce a připravili projekt nazvaný Havlovy děti.

0: číslo, že vždycky před tím koncertem...
1: A pili jsme jakoby basu piv u toho, tak to bylo...
0: ten koncert byl pak strašně zlitej. Ale, no. Ale bylo to strašně pro nás vtipný a bylo hezký, že jsme něco takového měli. Je, no, jako...
1: Takhle jsme to vzpomínali, jinak jakoby ten projekt byl super. To jsme si moc užili. Hraní na Borech to bylo absolutně emotivní.
2: A ano, četl jsem několik rozhovorů, kde jste se vyjadřovali, jak to bylo osobité hraní pro silný, ty no. Vězně.
0: Zážitek, no.
2: Možná mě napadá, jestli třeba jste neuvažovali, že byste něco havlovského vymysleli i letos k tomu 90. výročí.
0: Hele, myslím, že jsem měl tak plnou hlavu té naší desky, teďka právě vydávaný, že na to jako nebyl prostor. Ale já jsem mimochodem, já jsem se svojí ženou Bárou, mám nějaký komorní duo Unger Jansen, tak letos jsme na Hradečku zahráli normálně. Tam byla oslava, nebo oslava, taková, bych řekl, závěrečná party knihovny Václava Havla a všech těch odešlých členů toho týmu, takže jsme tam byli součástí programu.
2: A v čem vás Havel jako politik, občan, člověk nejvíce inspiroval?
1: Tak asi k nějakým svým přístupem k demokracii, jako by filozof a spíš takový, jaký byl člověk. Jako že...
0: Pro mě to bylo vyloženě jako superhrdina, když jsem byl dítě. Jako, že našeho měli rádi a pro mě to bylo jako pro dítě takový to, ten fakt vzor. A strašně se mi líbilo, jak byl skromnej, pokornej, takovej, jsem si říkal, to je takový normální strejda, tyjo. Ale přitom jsem... to byl ohromný ideál.
1: Ty jeho hodnoty, no, to bylo prostě, co tady asi jakoby chybí a třeba u současného pana prezidenta, tak si jakoby všímám, že nějak v tom se snaží pokračovat v těch jeho hodnotách, což cením.
2: No, vy jste poměrně otevření ve svých názorech na svět. Honza Unger v roce 2019 serveru Aktuálně řekl, cituji, z celosvětového dění mívám někdy pocit, že jde všechno úplně do háje a trochu se bojím, v jakém světě budou žít moje děti. To byl rok 2019 a obávám se, že kdybys dneska musel odpovídat na vlastně podobné téma, že by to možná bylo ještě pesimističtější.
0: Hele, vlastně je to optimističtější, jo. V tom smyslu, že jakože to jde, souhlasím, že to někam šlo a tam to teďka je, nebo ještě dál, než jsem myslel, ale optimističtější v tom směru, že ty moje děti jsou nějakých teda od roku 2019 o 7 let starší a nějak jsem se tak jako nastavil, že to nějak zvládnou, že prostě stejně jako jsme my nějak zvládli naší dobu a naši před náma a za středověku a tak dále, prostě seš do něčeho prostě postavený a ten život právě o tom se s tím nějakým způsobem jako popasovat, no. Takže neobávám se.
2: Dáte dětem dobrý základ a pak už děj se vůle boží.
0: Jo, děj se vůle boží, asi tak.
2: Tak si říkám, jestli patří politika, řekněme určitá angažovanost, odkazy na společenské a politické dění do hudby. Jestli si tím třeba nezavíráte dveře před posluchači, kteří mají na určité věci jiný názor.
1: Bavit se o politice do hudby patří. A jestli si zavíráme...
0: Tak určitě před někým, asi pro někoho, no, jo. Ale my se snažíme nějak asi vyzdvihovat nějaký hlubší hodnoty, než nějaký, jako, že bychom popisoval nějaký konkrétní politický postoje, spíš nám nevím, jako
1: tak,
0: nějaký
1: no.
0: Hlubší hodnoty. A tam většinou nacházíme i s těma, z těch fanoušků, který mají trošku jiný názor, nějakou společnou notu, si myslím. Párkrát jsem se dostal nějaký debaty s fanouškama, kteří to vidí fakt úplně jinak. A musím říct, že jsme vždycky našli jako společnou řeč. Jsem říkal, OK, tak, hele, tak tady je teda území, o kterém se teda společně nebavíme, ale furt jako já tě ctím, ty mě ctíš v tom, že jsme jako lidi, jsme si rovní a baví nás se setkávat třeba na koncertech. A fakt jako nesetkal jsem se s tím, že nás někdo z nich, z těch našich fanoušků jako opustil. Samozřejmě ty, kteří mají úplně jiný pohled, nejspíš dlouhodobě, tak s námi ani nikdy nedorazili.
2: No, vy jste na minulém albu Široko daleko byli hodně introvertní, osobní. Novinka v tomhle směru je spíše návratem do času alba Nebeský klid, která byla hodně angažovaná. Tak mě napadá, jestli vás k tomu dohnali okolnosti, že prostě ten okolní svět už vás trošku štve a potřebovali jste to dát na té nové desce najevo, a nebo prostě vám zbyly písně, které se do toho minulého osobního introvertního alba nehodily.
1: Myslím, že jako by obojí teda nějaký písničky jdou jako další dobu, už jsou s náma na cestě další dobu.
0: Už jdou další dobu tlačím.
1: Jo. A teď jsme je prostě zpracovali a zároveň teďko prostě byla taková nálada byla. Prostě měli jsme chuť udělat kvůli desku, jako předtím jsme měli chuť udělat Široko daleko, tak jak jsme ho udělali, tak teďko prostě jsme se chtěli pustit do takového zvuku.
0: Jo, a myslím, že jsme chtěli jako takový jako natlačenější, popovější zvuk. A ty témata, o kterých mluvíš, tak jedna z těch písniček třeba vznikla právě, když Rusko zautočilo na Ukrajinu. A v té době my jsme dávali Široko daleko a na tu desku se to vůbec nehodilo, protože to bylo takový, to mělo být jako deska o radosti z hudby a vzpomínka na to, když jsme začínali. A tentokrát už nebyl důvod, proč tam nedat.
2: No ty jsi řekl, rusko-ukrajinská válka, nás teďka čeká píseň Spálíš stůl, která myslím, že je právě o tomto tématu. Ty tam vlastně zpíváš, zabiješ moje psy a zabiješ moje sestry, ale mrtví budou vždycky na mý straně, rozdrtíš jejich kosti a popel rozdupeš, ale ticho bude vždycky na mý straně. To je velká síla teda.
0: Tak asi je to možný. No tak já jsem tu sílu nespůsobil. Jako.
2: Já vím, ale spíš jako, že ty verše jsou hodně drsné.
0: Jo. To je jeden z těch textů, který vznikaly velmi jako rychle, jako, že jsem na něma nemusel nějak bádat a hledat, jaký slova použít. Prostě to ze mě tak nějak vyskočilo, že je pravda, že to byl jako velký šok pro nás, pro všechny, že jo, tehdy, ale to už je to dávno. Mm-hmm. Teď už jenom trvá ta zrůdnost. Jako.
2: Takže vyloženě to je píseň, která reflektuje začátek toho konfliktu, když jsi viděl nějaké obrázky a úplně to v tobě explodovalo.
0: No hlavně vůbec jako by to rozčarování z toho, že svět, kdy může jako vládnout síla nad nějakým právem, je jako takhle na dosah, nebo že se nás jako týká, protože jsme žili vlastně desítky let s tím, že to je někde mimo, nebo že to není vůbec, a samozřejmě se to někde dělo, že jo, ale bylo to mimo ten dosah. No a teďka najednou jsme říkali, aha, takže takový ten jako humanitní svět, kde řešíme takový jemný otázky jako gender a takhle, tak přece jenom jako je napadnutelný jako hrubou silou, která to si celý rozšmelcuje.
2: Tak pojďme na první ukázku. Tady je kapela Zrní a Spálíš stůl.

0: Art Café kapela Zrní a Spálíš stůl, první ukázka z nové desky Love You, Love You. Zajímavé je, že vy jste si při natáčení téhle skladby proházeli nástroje. Honzo, a teďka myslím Honzu Fischera, ty jsi vyměnil housle za elektrickou kytaru a kytarista Honza Juklík sáhl po baskytaře. Mělo to nějaký důvod? Chtěli jste, aby výsledný zvuk byl co nejsyrovější?
1: Bylo to jenom čistě tak nějak, že nás to jako bavilo takhle to udělat. Já jsem absolutní nekytarista. Když jsem chtěl zjistit, jaký je ten daný tón, tak jsem se musel jako vždycky odpočítat prostě po pražcích. A pro mě to bylo třeba hrozně zábavný tím, že jsem hrál hrozně intuitivně. Jo, že jako na housle už jako nějak jako ten nástroj ovládám, tak tady jsem vysloveně šel po nějakém zvuku a po nějakých jako emocích, co to ve mně vzbuzovalo a vyvolávalo. Takže pro mě to bylo jako strašně zábavný proces hrát na kytaru, konkrétně tady v té písničce.
0: Takže i na koncertech budeš hrát na
1: kytaru?
0: Budu,
1: no. Mám ji teď doma připraven v obejváku a musím se na ní zase, naučit.
2: A on za kytarista jako na tu basu dřív hrál a je na ní hodně šikovný, takže on si splnil vlastně sen, že jednou v té kapele bude hrát i na basu. Jenom abych za ním taky řekl.
0: To mě trošku připomíná kapelu HM, která vlastně funguje tak, že jednotliví členové si v průběhu koncertu mění nástroje. Mm-hmm. Takže třeba
2: jo,
0: jednou...
2: my taky občas pobíháme po podiu takhle, no. Až na mě teda, já zůstávám furt.
0: Vy jste většinou skoro všechna svoje alba tvořili na soustředěních. Jak vznikala ta aktuální novinka? Nechte nás trošku nahlédnout pod pokličku, jak se to celé upeklo.
2: Tak tady jsme vycházeli ze soustředění, které už bylo ale asi 3 roky za námi. Mm-hmm. A takže už ty věci nebyly jako žhavý, bych řekl. A myslím, že víc věcí, než kdy jsem na tu desku dělal jako já sám, že jsem si nějaký demáče a z toho jsme vycházeli. A z toho soustředění ani nevím, co tam z toho vlastně je.
1: Ono vždycky jakoby to soustředění, tak vždycky každá ta deska tak má nějakou typickou energii, která je právě daná tím soustředěním, který jakože probíhá. Teďko to soustředění nebylo, já jsem se měl trošku obavy, jakoby, co se tam teda jako odehraje za nějaký...
2: Kde se vezme ten duch?
1: Ten náš energetický proces se tam objeví. Ale ten se tam nakonec potom stal díky jako stylu toho nahrávání, že my jsme si to nahrávali sami a ten proces se tam právě objevil díky tomu našemu způsobu toho nahrávání. To trvalo asi 5,5 roku prostě, my jsme se potkávali po víkendech nebo když jsme nějak prostě měli čas a bylo takový hodně intenzivní právě. Že to soustředění vždycky je intenzivní a teďko vlastně je strašně intenzivní ten proces toho hrávání.
2: Ten duch se nakonec jsem dostal, myslím, že skrze to nadšení, který bylo v tom našem poprvé vlastním nahrávání. Že jsme poprvé nahrávali sami a měli jsme to jako velkou euforii i právě z té jako neskušenosti a z toho, že nás nikdo jako nekrotí, byť jako mnohdy by to asi bylo správně. Často jsme fakt jako do noci nahrávali a skotačili a myslím, že tohle pak určilo tu atmosféru.
1: No.
0: A v jaké fázi do toho přišel producent Lukáš Palán?
1: Ten byl od začátku toho našeho nahrávacího procesu.
0: Takže jste nebyli sami, byli jste s Lukášem.
1: Je to tak.
2: U nahrávání bylo jenom pár věcí.
1: Přesně.
2: Správný postup toho nahrávání. Prostě nejdřív se nahrajou bicí, pak se k tomu přeje basa, kytara a tak. A my jsme sešli u první písničky a zašli jsme back vokálama a k tomu perkusema. A pak jsme k tomu montovali prostě, tak počkej, teď to musí. Ale... jsme měli takovou jako, jo, to bylo super back vokály. No a najednou jsme k tomu museli dohrávat i bicí, aby to sedělo a tenhle ten jako vlastně chaos, ale zároveň obrovský nadšení z toho tento jako nějak.
1: Ale byli jsme i jako disciplinovaní a jsme začínali jako bicíma a basou, jakože co se má, ale ta jako radost tam hodně byla taková. Mm-hmm. A intenzita, bylo to hodně intenzivní prostě.
0: Jaký byl zásah Lukáše do toho vašeho procesu? A vůbec, jak jste se s Lukášem Palánem, který třeba hraje s Please the Trees, dali dohromady?
2: On kromě Please the Trees hraje i s naším, teď už bývalým manažerem Michalem, čo Michale, zdravíme tě, v kapele 1FLF Soap. Čte se to 1FLF Soap?
1: Já ani nevím vlastně, jestli se tak píše, já to je tak komplikovaný název, nevím, ale...
2: Každopádně spolu hraju, je to duo a Lukáš tam je na kytaru a... Takže jsme ho znali takhle podle vidění, znali jsme tu energii té kapely, která nám přijde super. A já jsem pak jednou slyšel útržek hudby, kterou dělal z Neversol k tanečnímu představení, který si nespomínám, jak se jmenovalo. Každopádně se mi to líbilo, ta ukázka, říkám, tyjo, tak co zkusit oslovit toho Lukáše, vlastně je mladý, plný energie, tyjo, to by mohlo být zábavný. No, takže takhle vlastně intuitivně se stalo. Pro něj to byla první deska, kterou takhle s kapelou dělal, takže vlastně do toho vstoupil jako neskušený, my taky vlastně neskušený, protože už s námi nebyl náš hudební táta Ondřej Ježek. A bylo to velmi jako dobrodružný.
1: No a vnes do toho prostě nějaký svůj pohled na hudbu, co vždycky jako dělá ten producent. To znamená, že tam nějaké jako elektronické zvuky.
0: No to jsem se právě chtěl zeptat. Ta elektronika, jak se tam dostala, protože té je na té nové desce dost.
1: Jo, to my jakoby i sami, my členové Zrní, tak rádi jako s nějakou elektronikou experimentujeme. Tam, když máme třeba nějaké soustřední zkoušky, tak se snažíme vymýšlet nějaké prostě elektronické zvuky nebo nějaké samply.
2: A je to taková hodně jako základní elektronika, jenom bych dodal.
1: No, ale to je jedno, ale prostě tak tohle to nějak dodával, plus ještě nám třeba občas mluvil o nějakých partů, nebo i nějak
2: jo,
1: jsme někde
2: něco dohrával
1: někde jsme zkracovali, nebo jakoby nějakou tu strukturu té písně, tak jsme s ním upravovali.
2: Já myslím, že vlastně jeho vstup je dost zásadní, jako, že hlavně myslím, ten jako sound design, nebo celý ta podoba design té desky jako jeho práce.
0: A kdo přišel s nápadem vytáhnout 100 let starou rozladěnou kytaru a použít ji do písně Polárka?
2: To byl Jukla, kytarista, který zrovna tu dobu, myslím, koupil.
1: Asi jo.
2: Že jo, viď? Sehnal nějakou vysněnou kytaru právě z někde z druhé ruky. Teď už to asi byla spíš osmá ruka, teda hádám, že se ta kytara. A prostě my jsme zkoušeli hodně variant aranže týhletý písničky Polárka. A nakonec nás napadlo to udělat takhle jako postaru úplně, no. Že tahle kytara, ale do toho jsme dali beatbox Ondřeju, což je dneska už taková úplně taky raritní věc, beatbox. Nevím,
0: ale vy ho celkem používáte.
2: Jo, my jsme po 20 letech jsme se použili.
1: A nahrávali jsme to dohromady, tu písničku.
2: Jo, naživo, no.
1: Naživo jsme to jakoby dali, tak to má...
2: To bylo úplně krásný okamžik, jsme to.
0: Tak si to pojďme přiblížit, pojďme do nebes vzhůru na Polárku.
3: Vidět to, co by ti pomohlo, co by tě rozesmálo, co říct, proč ráno stát, proč ráno stát, proč ráno stát a pokračovat. Vidět tak, co říct, jaký vyslovit, zaříkávadlo udělat, vtipnej obličej, ale nefunguje nic. Keci, keci, keci, keci, keci. Nezabírá žádná poučka, žádnej zen, hecování, naše klasický vtípky. Imitování Charlieho Chaplina, slunečnej den, šťastný dům, plnej dětí. Vidět tak, co by ti pomohlo, co by tě rozesmálo, proč ráno stát, proč ráno stát, proč ráno stát a cokoliv dělat.

0: vědět, tak co by ti pomohlo, co by tě rozesmálo. Proč ráno stát, proč ráno stát, proč ráno stát a cokoliv dělat. Ztratila jsem spojení. Ztratila jsem spojení. Jsem tady, chápu tě, čekám tady. Jsem tady, chápu tě, čekám tady, čekám tady.
1: Stále si v Art Café povídám se dvěma členy kapely Zrní, Honzou Ungrem a Honzou Fischerem. Ústředním tématem nám je nová deska Love You, Love You. Klip k právě odeznělé písni Polárka se odehrává na několika autobusových zastávkách. A když jsem ten klip viděl, tak jsem si vzpomněl na jednu knížku, kterou táta se synem koncipovali tak, že jezdili po republice a fotili zastávky. Mm-hmm. Jak vás napad ten nápad s těma zastávkama?
2: Já u toho nebyl, jsem nějaký Skype s Natálkou, která to točila, a nevím, kdo to vymyslel. Ondřej?
3: Možná to vymyslel Ondřej. Natálka je
4: krát o chvíli láta s náma, nám řeší PR a sociální sítě, to je jakoby člen party naší.
2: A občas točí klipy. Jako
4: přesně, a tady k tomu točila videoklip. Ještě točila k Signálu a k Patříš mrakům. No a už taky nevím, jak to napadlo. No ale nicméně vlastně je to úplně stejný princip, co, o čem jsi mluvil o té knížce. Jako jsme jezdili po zastávkách. A
1: která se vám líbila.
4: Která se vám líbila.
1: Tam jsme to zakotvali.
4: Měli jsme vytipovanou cestu a tam jsme se prostě pohybovali a vždycky jsme si řekli, jo, ta je dobrá.
1: A nebyli tam lidi, to znamená, jezdili jste brzo ráno?
2: Jo, nebo my jsme stávali v pušť, no úplně před svítáním.
4: Ale končili jsme zase večer, jakože...
2: Jo, a byla fakt velká zima. A vždycky jsme prostě přijeli na tu zastávku, Natálka to měla krásně připravený, měla trasu a říkala, tady je pěkná zastávka, tady stojí. Zastavili jsme, vystoupili, vynali nástroje, zahrali písničku a jeli dál. A takhle jsme jeli prostě asi 20 zastávek, 17 měli v tom
4: plánu. Strašně moc, no.
2: Mimochodem místa má úplně nádherný, jako fakt jako osamělý místa se starýma zastávkama.
1: Nevyběhly nějaký babičky, nečekali je, přijela pojízdná prodejna.
2: Ne, jednou hejno hus nás tam zastihlo. Ale já jenom chci říct, že jako miluji, když za jakoukoliv prací je energie nějakého zážitku, jo, který se na tom místě stane. Třeba tenhle klip měl super atmosféru pro nás. Jako. Mě už pak vlastně, jako, když to přeženu, je mi trošku jedno, jak to dopadne, protože vím, že to bylo senzační jako zážitek. Celý ten den pro mě
1: i jako cesta může být cíl.
2: Jo, plus ten klip je teda skvělý za mě.
1: Honzo, i tahle píseň je poměrně temná. O čem vypráví?
2: Vidíš, já vždycky ty věci nevidím temně, ale jsou temný. Jedna kamarádka mi říkala, já si furt zpívám tu vaši písničku, to dneska umřem, zítra od nuly a to je strašně temný. A říkám, to je optimistický. No nic, tak to jsem na úvod. Tahle ta vypráví o duševním zdraví vlastně, nebo o tom, když se setká s člověkem, který pociťuje, že nemá důvod, proč stát ráno z postele. No, a já to jako nemám, jak bytostně mám v sobě nějak... Možná díky milujícím rodičům dětství, nebo díky prostě genetice jsem jako vlastně pořád šťastný, nebo pořád ne, to bych přehnal, jo, ale mám dost energie na to, jako nějak fungovat. A je to o tom, když se potkáš s někým, kdo tu chuť nemá, najednou jako nevíš vůbec, jak mu pomoct, no, že vlastně ta cesta jako je jenom nějaký pochopení, porozumění, být na blízku, podporovat, no, ale... V tu chvíli jsem teda měl i tu depresi i já, jako, že prostě nevíš fakt, co s tím. Jakože...
1: Může pak hudba třeba pomoct?
2: Určitě jo. Nebo tak ono pak může pomoct cokoliv, no. To je pak právě tak jako záhadný, celý, mysteriózní.
1: Tahle píseň ne, ale přijde mi, že některé na tom novém albu mají takový jasný, chytlavý slogan. Třeba Signál, který ukončuje hádku, nebo z té titulní písně Nakonec to dáš. Tak jsem si říkal, jestli na začátku byl vždycky tenhle jasný slogan, který se potom obalil v uvozovkách masem.
2: Ne, bylo to naopak.
1: Přesně naopak.
2: Já jako vlastně jako textař nemám talent vytvářet nějaký slogany a refrény. A nikdy jsem to nějak nedařilo, když se nějak někdy na záhadně stalo, tak super, ty jo.
1: Takže do reklamy s tebou ne.
2: Refrén, ne, jsem rozhodně ne. A třeba to Love You, to měl jsem celý ten text a říkám, tak, a teď ten refrén prostě, a co s tím, ty jo. No ale pak mě napadlo takhle jako, a to je teda jako celý složitý a možná pro posluchače zbytečný vyprávění, ale pro nás jako použít v refénu anglický slovíčka ještě takhle zprofanovaný jako love you byl vlastně dost jako krok do naší kapelní alternativy. Přitom je to úplně běžný dneska, že jo? Ale tak pro nás to bylo překročení nějakého stínu a já vzhledem k tomu, že to zpívám svýmu jako 17-letýmu já, tak jsem si říkal, jo, tak to tam prostě vlastně patří a ještě to odkazuje na písničku od Massive Attack, to je ten slogan Love you, love you, love you, love you.
1: Jo, to je z desky Mezanin, myslím.
2: No, to je v té době, jsem to poslouchal, když jsem byl takhle malý, takže jsem si to jako dovolil a vlastně to bylo pro mě i pro kluky trošku překvapivý a vlastně to funguje hezky.
1: Je to jako ptáce, jestli bylo vejce dřív nebo slepice, ale u vás ta otázka je asi na snadě, protože vím, že u toho minulého alba poprvé vlastně se stalo, že Honzovy texty vznikly dřív než melodie, což jsi potom následně pochvaloval, tak jak tomu bylo teďka u toho nového alba?
2: Vesnic taky takhle, no. Mm-hmm. Je mi ten proces jako milejší.
1: Nejdřív napsat verše,
2: text. No, že tam
1: text,
2: nemusím, a jako nemusím na té melodii nějak šroubovat. A nebo, mm-hmm, nebo ještě vlastně jsem se trošku vyvinul, že když mám nějakou melodii, kterou bych teda chtěl použít, tak ale už jsem ochotený jakoby trošku přetvarovat tak, abych ten text tam nemusel nějak šroubovat. Mm-hmm. Dřív jsem se snažil, aby tam přesně vycházelo a pak je to strašně jako boj a ztrácí to nějakou autentickou jako energii. Takže teď už jsem schopný to vlastně trošku jako rozbourat a zachovat si z toho jenom nějaký takový pocit.
1: Hnedka několikrát se na tom novém albu stalo, že se obracíš k někomu, ať už ke svému mladšímu já, což je třeba ta titulní píseň, nebo k bývalé lásce. Je to pro tebe snažší psát text, když víš, že se třeba k někomu obracíš, nebo že vlastně k někomu mluvíš?
2: Nechceš to říct si?
3: Ne.
2: já tím jsem zaskočený tu otázku, která tam nepřichází poprvé. Jo. Já jsem to vůbec si nevšiml, že jsem to na té desce udělal. A vlastně pak jsem říkal, tyhle, to je pravda, pořád k někomu jako mluvím. Ale jsem o tom nevěděl, takže není to pro mě nic, co by, jako bych dělal, protože to je něco snažšího. No, tak prostě nějak se to stalo, až zpětněka na to lidi upozorňují, že tam vlastně vždycky k někomu mluvím. Nevím, co to je.
1: Prostě se to tak sešlo.
2: Asi.
3: Kazatel.
1: No, vidíš. Reklama ne, ale do kostela s tebou. Já jsem četl recenze a zaujala mě třeba od kolegy Pavla Zelinky, který v recenzi na Frontmanu napsal, že novinka patří k barevnějším, ale na první poslech možná i nejroztříštěnějším položkám diskografie. Tak není ten tematický rozpil už opravdu trochu na škodu, protože tam těch témat na tom novém albu je fakt dost.
3: My jsme si jakoby konkrétně tady o tom jsme se bavili spolu a vlastně jsme to nějak moc jako nepochopili, kde je ta roztříštěnost. My tam jakoby nějak jako nevnímáme. Ta deska nám vlastně přijde zvukově i tematicky.
1: Tam šlo asi o ty témata. Zvukově ani ne. Spíš myslím, že šlo asi o ty témata.
2: Možná témata, tak to by šlo za mnou, ale já si myslím, že tam jako napříč těma témata má nějaký pojítko, který já ho tam jako vnímám, no. Je to nějaký fakt smíření, nebo nějaká naděje za tím vším.
3: Tematicky mi to taky jakoby vlastně nějak, že by to bylo roztříštěný. Tu roztříštěnost tam, já ji tam třeba jako nevidím. Takže
2: my, Pavle, prostě nesouhlasíme.
3: No, takže jsem byl překvapený, když jsem to četl, ale proč ne?
1: Výborně. Tak možná si pojďme udělat názor všichni sami, protože si teďka zahrajeme další ukázku a to bude právě titulní. Love you, love you.

taky noc, ale tentokrát sedím na obrubáku. Dole pod oknama tvýho bytu ve skrytu duše doufám, že se rozhrnou závěsy. Uvidíš mě a sejdeš dolů, je mi 17, sněží a vločkám je fuk, co se stane, fuk, co se stane. Padají pořád stejně, stejně tajou mi na rukou. Zatímco hraju tohle zoufalý divadlo s otiskem prádelní šňůry na krku, nikdo mě nevidí, jenom pod lampou jako já, opilí noční chodci. A vločky mizej a mizej.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimně měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky, a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí, je mi 17, jsem popilej do domu. A vločky mě

0: Art Café.
1: Art Café dnes s Honzou Ungrem, Honzou Fischerem a kapelou Zrní. Příjemný poslech vám stále přeje Tomáš Klement. My jsme slyšeli titulní píseň Love You, Love You a říkali jsme, že to je vlastně tvůj vzkaz tvému mladšímu já. Mm-hmm. Kdy ty vzpomínáš na svoji dětskou lásku? Nebo tak
2: 17 letou takovou, takovou tu první velkou.
1: Vím, že jste kapela, která hodně věci řeší diskuzí, tak mě napadá, jestli vlastně i texty Honzy podléhají nějaké kapelní interní diskuze, protože vím, že vy nehlasujete většinově, ale že musí dojít k absolutní shodě. Tak jestli to je i u textu?
3: To už neplatí. Už,
1: neplatí to, jo? Už máte...
3: Už ne, už to nemusí být. Jo, už nejsme...
1: Diktaturu.
3: Text. Ano.
2: Naopak. Spíš máme větší jako demokracii.
1: Ještě větší.
2: Většinový systém jsme zavedli.
3: Většinový, už to není jako jednohlasný.
1: Je vás pět, takže to je dobrý.
2: V některých věcech se ukázalo, že fakt čekat na tu absolutní shodu prostě by bylo smrtící pro nás, takže jsme si řekli, že máme nějaký sektory, o kterých každý z nás má jako kompetenci ten sektor ovládat a tam pak stačí jen tak se jako zeptat a když shledá, že to není moc velký odpor, tak do toho.
1: Takže sektor texty, to je jasný, Honza.
3: Každopádně o
2: textech.
3: O textech Jana Ungera se nediskutuje.
2: Jo, jsem na to Love You, Love You, já jsem měl jako složitější ten refém, že jsem si říkal, já tam nebudu pořád opakovat to Love You, Love You. A ty jsi mi napsal, ať to zjednoduším a dám to tam furt.
3: Jsem říkal, dobře.
2: Půlku zjednoduším, no. Tak trošku jsem to ubral.
1: S těmi anglicizmy máte problémy? Bránili jste se jim teda dlouho?
3: Tady o tom jsme zrovna v kapele měli diskuzi o anglicizmech, ale že bychom se tomu nějak vědomě bránili, to asi ne, prostě tady to přišlo, tak nějak jsme to prostě začali řešit, no, ale...
2: Tak ono je to tak, že ty anglicizmy nejsou v naší řeči úplně tak přirozeně, jako to je
3: pro mladší.
2: Prostě no. Přirozeně tak je, nezačlenujeme do svý řeči.
3: Pro ty, kterým ještě televize nezrnila.
2: Přenášíme správné zrnění starých dob, televizorů a tak.
1: Ale přeci jen ta čeština se posouvá i my, čtyřicátníci, do té češtiny. Různá slova typu banger a podobně zapojujeme.
2: Tak... Samozřejmě, ale v daleko menší míře než kabinet.
1: Jasně. Měžní. Tak jestli třeba i do těch textů Zrní se to nějakým způsobem...
3: Asi ne, jakoby prvoplánově to jako neděláme, si myslím. Tohle bylo jen tak
2: to
3: jako...
2: To je první vlaštovka.
3: Jo.
2: Po 20 letech to dáme druhou.
1: Ještě krátce k textům. Mě zaujala píseň Maus, kde zpíváš prázdný dům, jeden kostí a den zubů, sníh a sníh. Je zatím konkrétní zážitek třeba z návštěvy koncentračního tábora nebo vyjem z nějaké knížky, z filmu? Kde tě tohle těžké téma oslovil?
2: Náš 9letý syn zrovna čet ten komiks Maus. Strašně se mu líbil a když zrovna byl Mezinárodní den obětí holokaustu, nebo jak se přesně ten den jmenuje, tak se nějak zrovna sněžilo, jsem koukal z okna, tak nějak to přišlo, že jsem ten text takhle napsal. Tak
1: to dáváš synovi číst pěkné kousky.
2: Jo. Tak on má rád to zabíjení. ne, tak prostě jsme rádi za každou knížku, kterou čte a tohle hrozně se mu to líbilo, prostě jak je to udělaný a to téma ho zajímá. Tak.
3: A ten zrovna ten komiks je jako, tam je to téma tak nějak jako...
1: Přístupně udělaný.
3: Je to tak, no. Mm-hmm. Ten
2: komiks, jo, ale to jako ty děti prostě, no ty kluky to válčení fakt zajímá, jako oni vlastně se na to furt ptají hrozně, ta válka je... To je pro mě velký téma.
1: Píseň Patříš mrakům je o vědomí vlastní konečnosti, to znamená kapelu Zrní trošku dohání stáří.
2: Tak vypadaly nám vlasy, nebo mě, která to vysvědli. Já myslím, že to v naší tvorbě je pořád přítomný, jak tohleto. My jsme takový jako bloumaví, nebo já asi...
1: Melancholici.
2: Melancholici, tak ten konec. A myslím, že to je základní předpoklad nějakému šťastnému životu, je být s tou smrtí nějak v hlavě smířený, nebo k tomu aspoň se snažit se s tím směřovat a mít nějak na vědomí a mít to rád, tu představu, že to prostě jednou skončí.
1: A ty máš výhodu, že se prostě z toho tématu můžeš vypsat.
2: Jo, asi jo.
3: To je jakoby obecná nějaká...
2: Tak je to výhoda i nevýhoda, že já se z toho jako zároveň musím vypsat. A když to nejde, tak jsem z toho špatný.
1: A v téhle písni se objevil takový vtipný sample z filmu Adží duchové. To jste chtěli potěšit svoje děti, nebo jaký tam je?
3: To je zrovna ten, jakoby důvod. To, jak my tvoříme tu elektroniku.
2: To je
3: naše elektronika. To bylo zrovna na soustřední a to se prostě někdy okolo 3:30 ráno se to vlastně objevilo, tenhle sto.
2: Ale je to i kvůli tomu, že Ondra Bubeník, tak jeho děti v té době koukali hodně na ten film Adží duchové. U nás teda mimochodem byl taky před pár lety populární velmi. No a tahle ta písnička prostě u něj doma jela furt jako ze Spotify, tak prostě to měl v uchu, no. Tak pak si řekl, že tam šupne jenom to zrychlí, nějak to zmoduluje a najednou z toho byla taková dobrá party.
1: A tak Adží duchové dobrý, mohlo být ještě hůř teda.
2: Třeba.
1: Tady se ptám já, Honzo. My si teďka zahrajeme píseň Signál, která má takový povědomý začátek. Pojďte nás trošku uvést do tématu, co se to tam objevuje.
2: To je Hej mistře.
1: No, jasně, přesně tak.
3: To je taky z našeho soustředí.
1: To je taky půl čtvrtá ráno.
3: Je to tak něco takového, no. To je prostě, je půl čtvrtá ráno, my nějak tak jako by si užíváme, vibíme.
1: Ale, tak máme tady nějaká slovíčka.
3: A prostě někdo začne hrát do toho českou mši vánoční, do toho našeho vibu.
2: Já takže... jsem zmačiloval a pak jsem přišel a když se to rozjížděli.
1: Jsem tady s kapelou Zrní, prostě vás vibujem, chillujem.
3: No a tak prostě...
2: Je to takový fakt skvělý jam, my to vždycky vidíme na těch waveformách, že prostě to najednou trvá 25 minut bez přerušení, že prostě jedem a ta, jak jsem říká, no ta křivka prostě vypadá, tak hlasitost přibývá.
1: Pík.
2: Ten pík.
3: Občas to jde.
2: A tam je vidět, že nás to fakt strašně bavilo a my tam jsme schopni prostě 10 minut v kuse jest tu českou mši vánoční.
3: A že to prostě jakoby někdo to navrhne, třeba Flight na to navrhla a pak se to tam nějak jakoby přidá to téma, až to pak prostě hrajou všichni, hraje to nějaký ještě synťák a vznikne z toho nějaký prostě jakoby motiv, silný zvuk třeba a to my potom prostě použijeme.
1: Možná, až budete vybírat prostředky na další album, doporučil bych mezi odměny zařadit vstupenku na soustředění, protože koukám, to musí být docela pěkná zábava s váma.
3: No, to bude hodně drahý.
2: To... Jako asi by s náma byla zábava.
1: Takový dobrý chill.
2: Za kolik by se tak mohli dát? Ne, ale jednu jsme měli na zkoušky, za náma někdo mohl.
1: Jo?
2: To byla nějaká odměna už jednou.
1: Ještě než si ji pustíme, tak mě napadá, nebo někde jsem četl, že tahle píseň byla hodně diskutovaná právě uvnitř kapely, že jste zvažovali, jestli už to není moc pop.
3: No, my vidíš, zvažujeme, jakoby, jestli není něco pop, to je taková naše prostě kapela. My se jakoby pohybujeme rádi na té hranici popu a alternativy, to je naše prostě cestička.
1: Brousíte tu hranu.
3: Přesně tak, no.
2: To téma toho popu a alternativy, že pro mě strašně je to zábavný se tam vyskytovat a myslím, že to trošku souvisí s nějakým osobním sebevědomím, být jako otevřenější a neschovávat se do nějaký ulity. Baví mě to vlastně, baví mě i trošku k tomu popu mířit, ale ne tak, že bychom dělali něco tak, aby se to zalíbilo, ale tak, abychom se my nestyděli něco jako obnažovat třeba.
1: Jen tak ten pop lehce štrejchnout třeba.
3: Jo.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu. Skočíme do tramvaje, jedeme kam.

kašlem na to, vyletíme ve, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm skočíme do tramvaje.

0: Původně gymnaziální kapela, která svůj název vymyslela, když si na cestě do Prahy stopla traktor s obilím, to je kapela Zrní, kluci kejvají, ano, tato historka je skutečně pravdivá.
1: Toto je pravda.
0: Ano. Vy jste se každopádně ze studentské kapely vypracovali až k 8. albu a stabilnímu místu na tuzemské hudební scéně. Musím ocenit, jak máte věrné publikum. Já jsem říkal v tom minulém vstupu, že jste prostředky vybírali na jednom crowdfundingovém webu. A co mě teda zaujalo, to není výjimečná věc, ale vy vždycky vyberete přes 500 000. Teď to bylo 560 000. Čím si to vysvětlujete, že máte tak zanícené publikum a co děláte jinak než ostatní?
2: No, jenom každopádně chcem jako poděkovat všem, kteří s náma jako tu cestu nějak jako sdílejí, tak moc si toho vážíme. A čím to je?
3: Tak jinak je to fakt tou jako délkou té cesty, že už jsme si fakt za tu dlouhou dobu nabrali spoustu, dá se říct, že vlastně dneska přátel, který s náma jezdí. Někteří fakt jsou schopni absolvovat třeba 20 koncertů, nebo 19, loni byl rekord, tak 19 koncertů ročně, což je vlastně jako bláznivý, ale už je taková společná cesta, mám skoro pocit, že fakt je společná i ta kapela, ale už jako, že za náma fakt stojí spoustu jako věrných. A existuje třeba facebooková skupina Máme rádi Zrní, která má 1000 členů. Oni se potkávají třeba mezi sebou, už vlastně, jako už vlastně bez nás, už vlastně poslouchají třeba jiný kapely, ale ne, to řádně. Ale no a zároveň jako asi jsou vnímaví, že chápou, že ta kapela dneska potřebuje podporu jako nějakým jiným způsobem získávat. Plus ta kampaň samozřejmě funguje i trošku jako předprodej, jo? Že ty lidi jako chápou, že to je i o tom, že oni se to dosku vlastně předplatějí. Ty všechny ty peníze nejdou za námi, jako že by nám zůstaly, ale oni vlastně jdou do výroby té desky.
0: Baví vás hledat i po těch 25 letech nové cesty k posluchačům? Mě třeba zaujal takový lehonký marketingový nástroj, jak jste na ulici pouštěli vaše nové písničky úplně cizím lidem, kteří vás neznali.
2: Jo, no baví nás to. My to jako musíme nějak tohle reflektovat, protože prostě taková je doba a upřímně je to pro nás těžký, protože nejsme ta generace, která prostě je úplně jako kovaná na sociálních sítích, ale...
0: No, zažili jste to Zrní v televizi.
2: Je
0: no?
2: To tak.
3: Vlastně, no. Co s tím dneska neděláš?
2: Ale zrovna tohle bylo zábavný. To jsem absolvoval já s Ondřejem Bubeníkem a bylo to zábavný. No.
0: A ty reakce byly vlastně pozitivní, nebo byly, aspoň byly. Co jsem viděl? Teda.
2: Jo, jo. No, my samozřejmě ty negativní, tak ty jsme tam nedali. Ne, nebyly žádný, bylo jako to takhle, ale bylo zajímavý. No.
0: Počkej,
2: to
0: baví? Fakt nebyly žádné negativní reakce?
2: Ne, ne, ne, bylo to takhle, co jsme všichni dávali tak jako 8 bodů. Jako,
0: že to je fajn?
2: Jo, jo, jo.
3: Myslím, no. Že třeba Ondřej Bubeník tomu vlastně miluje tuto interakci s lidma, no. A že to bylo pro něj úplně dělaný.
0: Co jsme ještě nezmínili, vizuální stránka nového alba. Kdo se o ní postaral, jaký je ten koncept?
2: Aleš Fulín to dělá, který s náma už je od desky Následuj Kojota. A my vždycky chceme prostě, aby to bylo nějak jiný než ta předchozí deska a myslím si, že se mu to povedlo, že to je...
3: Jo, vždycky to zadání Aleši, tak... Pojďme to zase dělat a udělat to zase úplně jinak. A on vždycky jako chudák, je to tak jako kluci jak. Ale zároveň ho to baví a vždycky je pak nakonec nadšený, že jsme ho i my jako nakopli to nějak posunout. A mě fascinuje, že on to fakt vždycky nějak dá, že jsme s tím potom spokojení, jak to posunul. No. Je to, myslím, že fakt každá deska vypadá úplně jinak.
0: Deska je jedna věc, ale koncerty je věc druhá. Pojďme pozvat posluchače na křty a nejbližší koncerty.
2: My máme křest v Brně a v Praze. V Brně hrajeme v kabinetu Mus a to hrajeme 20. a 21. října 10. a potom 10.11. v Paláci Akropolis máme velký pražský křest.
0: Už tušíte, jak ty koncerty budou vypadat? Budou třeba nějací speciální hosté, projekce, co máte v plánu?
3: Projekce budou v Akropoli určitě. A v kabinetu jsme si řekli, že tam bez projekce, spíš na zmošku, že se světlama.
2: Přesně.
3: Ale co víme, je, že zahrajeme tu desku celou, k čemu už máme teďka za týden 3 dny zkoušek vlastně v Černošickém klubu. A tam to celý nacvičíme, protože to ještě vlastně neumíme v těch aranžích, kterých to je nakonec na té desce právě s těma vstupama od Lukáše Palána, takže to musíme si teďka naučit teprve hrát.
0: Takže všechny písně poprvé až teďka na těch křtech.
2: Je to tak,
3: no. V tom finálním zvuku až teď, jinak některý jsme hráli už před vydáním desky, když jsme se jako hledali třeba ten možný tvar, jsme to zkoušeli, testovali jsme to před lidma. Podle reakcí jsme posuzovali, jestli...
0: Lidi odešli.
3: Ono většinou, ono toho poznáš, jako jestli se ti to dobře hraje, prostě, jestli se v tom cítíš dobře, jestli by to náhodou nešlo ještě třeba víc nakopnout. Často člověk právě zjistí, že třeba zbytečně něco dělá moc jemně nebo potichu, že vlastně to jde třeba udělat razantnějiš. Takže proto z toho důvodu jsme to jako takhle testovali. Ale v tom finálním zvuku poprvé až na křtech.
0: Každopádně je mi jasné, že teďka do těch křtů bude Honza pilovat na kytaru.
2: No, musím, no. Až tam hru na piano, což je
0: na
2: prostě...
0: Piano.
3: To je ještě horší.
2: A ještě dokonce mám na desce nejvyšší tón zaspívaný, takže ten já si musím taky nějak vycizelovat.
0: Prosím tě, Honzo, co bude příště? Violončelo nebo dudy, flašine, co ti ještě dají?
3: No, celý to vezme na sebe. Já budu jenom pěstovat kytky.
0: A zpívat aspoň trošku.
3: Tak můžu, no, být vokály.
0: Možná mě napadá jedna otázka úplně na závěr. Vy 25 let hrajete. Osmá deska, máte za sebou velké festivaly, koncerty v kostelech i na jiných místech. Máte něco, o čem zatím jenom sníte? Co se vám třeba ještě nepovedlo?
3: Vydělal větší peníze. Já myslím, že pořád nejsme spokojení, nebo že ještě jsme schopni natočit jako, nebo tohle už třeba měla být ona, ta naše nejlepší deska.
2: My vždycky říkáme, že tahle ta deska, co se natočila, tak je prostě jako
3: ta nejlepší. Ale my furt cítíme, že ještě je kam jít. Takže jo, to myslím, že to je motor, že furt cítíme kam jít a já ještě věřím, že to nejlepší máme před sebou.
0: Jak to říkali ty lidi na ulici, 8 z 10? Jo, takže ještě
3: čekáme
0: pořád
3: na
0: je tam ten prostor.
3: Musí prostě z toho explorovat hlava.
0: A každopádně platí, že pokud by měl z kapely odejít byť jenom jeden člen, tak se zrní rozpadne. Pořád to platí.
2: Co jsme někde řekli?
3: Přejmenuje.
0: Jak by se to když tak jmenovalo?
2: Zrní. Zezrní, nezrní.
0: Zezrní. Nebo bezzrní.
3: Ne, to už nezrní. To by bylo anglicky nějak. No.
0: Každopádně hosty Art Café byly zpěvák a textař Honza Unger a také houslista, kytarista, klavírista, možná do budoucna ještě další nástroje přibere. Ista, ano. Honza Fischer, dnešní Art Café jsme věnovali novému albu skupiny Zrní, Love You, Love You. Moc děkuju, že jste byli hosty.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme za pozvání.
3: To byl Tomáš Klement.
0: Ano, přesně tak. A na závěr si dáme Zítra od nuly.
1: Přešel silnici, všechno za zády a tohle je první stop. Úplně jedno kam, řekl

Asi od města k městu, teď zrovna bydlel na hotelu. S výhledem na moře, ve kterým je zase ještě nějaký úplně jiný svět.

prošel silnici, batoh na zádech a tohle další stop. Úplně jednoká dálnice, benzínky a ještě tu též noc. Vzduch voněl solí a prázdné, možná je pozdě to napravit.

0: Kapela Zrní vydává novou desku Love You, Love You a my jsme se tomuto albu věnovali s Tomášem Klementem v dnešním Art Café. My nezačínáme od nuly, co se dnešního programu týče. Před námi se otevírá jeho podvečerní hodinka. Z půl hodiny ji připravuje Ondřej Konrád. Pak nás čeká předposlední část četby z knihy Juliana Greena, Bratr František. No a do sedmého nebe hudbu tentokrát vybírá Milan Zeiss. Ostatně, jak je to každé úterý. Takže dobrý úterní podvečer vám přeje Daniela Čermáková.
1: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner prý Bohemia Radio 2026.
2: Jazzový podvečer.
3: Od mikrofonu Stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes s čerstvým dvojalbem kytaristy, to především, ale také skladatele a skvělého vokalisty, řekněme ranku blues rockového, který se jmenuje Warren Haynes a který natočil živou desku se symfonickým orchestrem, což je sice poněkud nezvyklé a někdy to o poprokových umělců bývá trošku problematické, ale album Dreams and Songs Warrena Haynese rozhodně stojí za poslech.

Nahrávka desky Dreams and Songs pochází z roku 2019, z prvého koncertu celého turné, který měl Warren Haynes s tím velkým symfonickým orchestrem z města Asheville, který dirigoval Rich Daniels. K aranžerům se ještě dostaneme. A ta byla ovšem doplněná o tu základní sestavu, o tu rytmiku ze hráčů skutečně perfektních. Otale Burbidge hraje na baskytaru, Jeff Sipe na bicí, John Medesky na klávesi, především tedy na varhany, a na alt saxofon, což jsme mohli slyšet před chviličkou, Greg Osby. A Warren Haynes se na celém tom dvojalbu probírá svojí tvorbou, jak z doby, kdy působil v kapele Allman Brothers Band, nebo v té vlastní, která ještě stále funguje a která se jmenuje Goth Mule, s níž má natočenou celou řadu desek, anebo také ze typicky solových projektů. A z jednoho z nich pochází i ta další skladba. První se jmenovala Spots of Times a Warren Haynes napsal společně s basistou, bohužel už nežijícím, kapely The Grateful Dead, Philem Lashem. Ta další už je pouze jeho, Broken Promised Land.

V závěru Broken Promyslence s Haynesovou kytarou prolínala jedna ze dvou vokalistek, Jasmine Muhammad, tím druhým je Edwin McCain. Říkal jsem, že se zastavíme na chvilinku u těch aranžérů. Warren Haynes nic nenechal náhodě, oslovil 6 mužů, kteří se podíleli na těch orchestracích, včetně slovutného Vince Mendozy. Bohužel na to se přesně není uvedeno, kdo kterou věc aranžoval, ale některé ty věci zní skutečně docela vydaženě a jak jsem někdy právě k těm spojením se symfonickým orchestrem u těch hudebníků jeho typu nebo vůbec poprokových trošku skeptický, tak tentokrát se mi zdá, že se to skutečně docela povedlo, což ostatně je slyšet i v té další věci, která se jmenuje Raven Black Knight.

A zbývá čas už jenom na poslední ukázku z alba Warrena Haynese z Asheville Symphony Orchestra pro vedením Richa Danielse, titulní skladba Dreams and Songs, a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: How about a warm hand for the Asheville Symphony Orchestra?
1: Americký kytarista, zpěvák a skladatel Warren Haynes vydal společně s Asheville Symphony Orchestra novou desku Dreams and Songs. A tohle byla úvodní píseň z desky a album nám dnes podrobně představil Ondřej Konrád.
2: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
4: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
3: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Četba na pokračování.
1: Pokračovat bude už jen dnes a zítra četba z biografického románu Juliana Greena Bratr František. A my vám nabízíme 14., tedy předposlední část knihy, kterou interpretuje Jan Hartl v režii Hany Kofránkové.

0: polovině září 1223 kardinál Ugolino, který se vrátil do Ostie, čeká Františka s jeho řeholí k papežské aprobaci. Mezi Subiakem a Římem není velká vzdálenost, ale Františkovi se tato cesta jistě zdála hodně dlouhá, protože si od ní nesliboval nic dobrého. Možná ho vzpruží přítomnost jeho přítele Ugolina, který ho očekává ve věčném městě. A skutečně je církevním knížetem dobře přijat.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část 14.
0: František a Ugolino. Jakou cestu oba v životě urazili? Po Františkově smrti později týž Ugolino, když se stane papežem, bude tvrdit v bule Quo Elongaci, že se aktivně podílel na redigování řehole menších bratří. Spíš se však zdá, že jeho zásahy byly především negativní. Ugolino dal pozměnit některé články, zejména o absolutní poslušnosti, vyjma případů těžkého svědomí, jako v ostatních řádech. To byl první formální krok k regulérní organizaci bratrstva. František z poslušnosti ustoupil. V listopadu 1223 měl papež Honorius III. V rukou pozměněný text a sám k němu otcovsky vnutil radikální dodatek. V řeholi se začalo objevovat slovo řád, které činilo nejasným široké a ušlechtilé pojmenování bratrstvo, i když právě to zůstalo v srdci i řeči františkánů. Konečně 29. listopadu schválil papež řeholi bulou Solet Annuere. Aby si byl jist, že nenastanou nepokoje mezi menšími bratry, kteří lpěli na duchu prvních dnů, vyhlásil brzy druhou bulu, Fratrum Minorum, jež hrozila exkomunikací těm, kteří by nedodržovali novou řeholi. Pro Františka je to naprostá deziluze. Nyní se obává, aby reformátoři řehole nezašli tak daleko, že vyženou do lesních samot nejvěrnější bratry. A právě to se později stane, až generální ministři, mezi nimi Bonaventura, budou pronásledovat bratry oddané spiritualitě. Tak například Cézar ze Špíru, uvězněný za generála Eliáše, ztratil v žaláři život pod holí bratra žalářníka, protože údajně chtěl prchnout. Bernard se bude muset skrývat v odlehlých poustevnách a pověstné svitky, na nichž bratr Lev vyprávěl celý příběh o Františkovi i své vlastní vzpomínky, byly tak dobře schovány, že nebyly nikdy nalezeny. Než František opustil Řím, obdržel od papeže skoro jako na vyrovnání právo oslavit Vánoce s obzvláštní nádherou a podle vlastního uvážení. Zvolil Grečo, zalesněnou horu, která mohutně převyšovala skalnatý ostroh nad Rijeckým údolím, táhnoucím se až k modravým horám na horizontu. Na jedné svisle se svažující kamenné stěně zde založil bratr František malou poustevnu a použil přitom, jako obvykle, jednu z jeskyní, které mu nabízela příroda. Přetvořili ji v kapli. Na jeho žádost tam postavili žlab, štědře naplněný slámou. Potom přivedli vola a osla, svědky vyžadované tradicí. Uprostřed noci se rozžehly pochodně a okolní obyvatelstvo stoupalo ze všech stran se smolnicemi v rukou přes les. Takže horské stezky se mihotaly jako potůčky světla. Přišel kněz, aby sloužil mši, která byla slavena na žlabu, jenž se stal jeslemi. František, oděný jáhenskou dalmatikou, četl evangelium o zrození páně. Dav byl uchvácen, že náhle znovu objevil veliké tajemství. Mnozí se domnívali, že viděli, jak František drží v náručí dítě ozářené paprsky. Byla to výjimečně líbezná noc, která nebyla nikdy zapomenuta. V lesích zpívali bratři a téměř všude měkce zářila světla, jako by se chtěla připojit k onomu výbuchu nečekaného jásotu a odpovědět temnému jasu nebes. To byla první půlnoční mše. Plná poezie, jakou mohl objevit jenom František z Assisi. Tento rok nerozhodných bojů se pro něho skončil nezměrnou radostí.

Po Vánocích roku 1223 nebo na samém počátku roku 1224 napsal František bratru Antonínovi čtyřřádkovou odpověď na dopis, který od něho dostal. Bratru Antonínovi, mému biskupovi, bratr František, pozdrav. Líbí se mi, že učíš bratry svatou teologii, pokud při tom studiu neuhasíš ducha modlitby a zbožnosti, jak je předepsán v Řeholi. Odpověď není příkrá, je však obezřelá. Působí dojmem povolení uděleného, protože se časy mění. Jakoby se svěřoval nebezpečný lék mladé neskušené osobě. Proč toto varování? A čeho se František obává od člověka, kterému píše? Bratr Antonín se narodil v Lisabonu kolem roku 1195 a jmenoval se tehdy Fernando. Odmítl všechno světské vábení a vstoupil do řádu řeholních kanovníků svatého Augustina, kde získal rozsáhlé vědomosti. V roce 1220 byli v jeho kostele pohřbeni františkánští mučedníci. Bez váhání se tenkrát rozhodl, že se stane menším bratrem. Přijal řeholní jméno Antonín a vstoupil k františkánům v Portugalsku, pak se odebral do Itálie a zúčastnil se 30. května 1221 kapituly v Porciunculi. Tohoto mladého bratra poslali do poustevny v Romani. Zametal, pracoval na zahradě a žil v jeskyni. Když byl vyzván k účasti na kněžském svěcení ve Forli, bylo mu nařízeno, aby se ujal slova, neboť přítomní řeholníci různých řádů se zdráhali kázat bez přípravy. Z poslušnosti se zvedl a jeho improvizace uchvátila tím víc, že až do té doby nedal ničím najevo své nadání a své rozsáhlé vědomosti. Všude ho chtěli jako kazatele a jeho výhlas vzrůstal v nepřímé úměrnosti k jeho skromnosti. Boloňa nabídla tomuto 28letému menšímu bratrovi katedru, což byla nesmírná čest. I jiná města o něho žádala. Ministři bratrstva ho nutili na tuto dráhu, ale on nedbal jejich splnomocnění a chtěl povolení přímo od Františka. Se všemi svými zámlkami nemohla být dohoda s Františkem lépe vyjádřena. Antonín dal všechno své vědění do služeb františkánského ducha, proslavil se ve Francii stejně jako v Itálii a po svém učitelském působení v Boloni byl pozván na mladou univerzitu v Padově. František z Assisi měl ideálního bratra. Bratra Antonína z Padovy.

František prodloužil svůj pobyt v Rijeckém údolí až do června roku 1224, pak odešel do Porciunkule, aby se ještě jednou, naposled, zúčastnil svatodušní kapituly. Tentokrát bratři přišli v mnohem menším počtu než jindy, protože byly zavedeny provinční kapituly. Nic se nepodobalo slavnosti méně nežli toto ubohé shromáždění. Chyběla radost prvních dnů. Ona radost ze skledání se vším jejich veselým povídáním. Něco se změnilo. Někdo scházel, ačkoliv tam byl, ale nepřítomný, ztracený ve skupině, malý, tichý, bratr jako ostatní. Co se v něm dělo? Byla učiněna rozhodnutí. 9 bratrů mělo být posláno do Anglie. Výraz řád se používal místo slova bratrstvo. A jak pak by tím František nebyl trpěl? Slovo řád znělo vojensky. V bratrstvu byla láska. Jaký vztah je mezi těmito dvěma pojmy? Už se nemluvilo o lásce. Mýlil se? Pochopil špatně, co po něm žádal pán? Ne, to není možné. Slyšel přece ve svém srdci, jak mu Kristus řekl, že jeho řehol je dobrá. Někdo ji rozerval.

Když o několik dní později chtěl Eliáš mluvit s Františkem ve Folínském klášteře, kde obadleli, odvrátil František hlavu. Překvapený ministr přišel z druhé strany a dostalo se mu ihned téhož čelem zad. Část dne minula v takovém uhýbání, kdykoliv se potkali, až Eliáš, vida Františka v ústraní, ho zatáhl za rukáv a naléhavě prosil, aby mu řekl, co proti němu má. Eliáš Františka z celého srdce miluje a tato náklonnost přechází až ve zbožňování. Je to divný člověk, tento Eliáš z Kortony, jak bude nazýván, tento vůdce opravdové armády, která se nepřestává zvětšovat. Čeho se může obávat osobnost tak významná? František to ví, ale neřekne to. Znepokojený Eliáš vytrvale naléhá. Františkovo mlčení se stává děsivým. Eliáš se naposledy ptá. František poté prohlásí zcela jasně. Eliáši, ty se zatracuješ. Bylo tak pobuřující, co mu Bůh zjevil o Eliášovi? Eliášovu kariéru ovládala šílená touha pomoci. Už nyní byl rádcem Ugolinovým, později se stane i rádcem Fridricha II. A dvakrát bude absolutním pánem řádu menších bratří. Byl nadaným architektem a stavitelem, bude žít v krásných sídlech, jeho tabule bude proslulá vybranými jídly. Bude si držet při domě až příliš elegantní mladá pážata, bude mít koně se zlatými postroji. O takovou nádheru nedbá pro sebe, ale pro toho, kterého zastupuje, je si vědom důležitosti svého úkolu a svého postavení. Postupem času už však nemá čas vést bratry. Úkoly, jimiž ho pověřuje papež a později císař, pohltí všechnu jeho aktivitu. Přijde však den, kdy bude vyhnán ze svého místa generálního ministra, protože hraje čím dál důležitější úlohu v životě císařově, jenž stojí v otevřené opozici proti papeži. Eliáš bude exkomunikován dvěma papeži, Řehořem IX. A Inocencem IV., kterému napíše list, v němž se bude ospravedlňovat. List však bude jeho odpůrci zachycen a bývalý biskup z Ostie, Ugolino, se nikdy nedoví, co choval jeho přítel na dně svého srdce. Eliáš patrně v dopise vysvětloval úkol, který mu před svou smrtí svěřil František, aby za každou cenu smířil papeže a císaře. Závažné je i to, že sestra Klára mu až do konce svého života věnovala přízeň a důvěru. Toho dne ve Folině se Eliáš vrhl před Františkem na kolena a řekl mu, modli se za mne. Jak pak by František nebyl přístupný prosbám muže, kterého měl vždycky rád? Odpustil mu všechno, zneužívání moci i dohody s kurií. A z hlouby srdce prosil Boha, aby byl bratr Eliáš uchráněn za vržení. V pozdějších letech, těsně před svým skonem, se Eliáš smíří s církví a ještě zažije, že jeho exkomunikace bude zrušena díky jednomu menšímu bratrovi, který ve jménu bratra Františka za něho půjde orodovat k papeži. Bratr Eliáš se konec konců o řád skutečně zasloužil.

4. srpna téhož roku 1224, stále ve Folině, měl Eliáš vizi, která mu sevřela srdce. Uprostřed noci se mu ve snu zjevil bíle oblečený, majestátně vyhlížející kněz, který mu nařídil, aby šel za Františkem a oznámil mu, že za 2 léta pro něho přijde smrt a odvede ho k pánu. František nemohl tuto zprávu přijmout jinak než radostně. Bohu díky, řekl jednoho dne svému lékaři, nejsem zbabělec, který se bojí smrti. Smrt k němu přijde jako osvoboditelka. A aby ji přijal, jak se sluší a patří, rozhodl se, že především odejde nahoru Vernu, na místo, které mu sám Bůh před několika lety ukázal, aby se tam modlil a zcela oprostil od sebe sama. Hora Verna. Nelze si představit místo plné divočejší krásy. Ani starozákonní prorok by nemohl lépe vyvolit úkryt dramaticky vznešenější, ani vhodnější pro rozmluvu s věčným. Ty skály rozervané v pradávných živelních pohromách Františkovi připomínaly Kristovy rány. Potřeboval závrať, aby se ztratil v Bohu. Už když žil mezi 2 světy, nosil v sobě tento muž své propasti. Tam byl František tak daleko od míst, kde se zdržovali bratři, že ho nemohl nikdo uslyšet ani kdyby křičel. Bratr Lev se činil, jak nejlépe dovedl a pečoval o něho s pozorností matky, jež opatruje dítě. Ale stejně jako nikdo jiný, neměl ani on právo poustevníka rušit bez výslovného svolení. Ráno mu nosil chléb a čbán vody. O půlnoci postoupil trochu dál na stezce k poustevně a zaspíval první verš matutinu. Jestliže František zanotoval pokračování, směl k němu lev přijít. Bylo-li ticho, znamenalo to, že má odejít. Zbytek času byl věnován meditaci o Kristově utrpení. Poustevna se stala 2. Golgotou, protože František chtěl sdílet s Kristem všechna muka jeho utrpení, prožít je se stejnou intenzitou jako on, aby se s ním ztotožnil nejvyšší mírou, jaká je člověku možná. Nebyla-li to přetvářející jednota, tedy se k ní aspoň blížil. Žebrat o lásku a žebrat o utrpení, které ji provázelo, protože obé se smísilo na kříži. Kolik mystiků takto žebralo, aby jich dosáhlo. Co se asi dělo v jeskyni, kde František poznal neslýchanou milost jednoty s ukřižovaným spasitelem? Neměli bychom o tom ani zdání, kdyby bratr Lev nepřekročil výslovný zákaz a mnohé neuviděl. Uslyšel také slova, jež měla zůstat tajemstvím. Jak vypravuje legenda, 14. září 1224 o svátku povýšení svatého kříže v noci se Serafin s ohnivými křídly a s obrazem ukřižovaného vrhl na Františka, který meditoval mimo jeskyni, a vtiskl mu do těla známky mučení, stigmata, jakož i ránu kopím do pravého boku. Skutečností zcela nepopiratelnou se zdá, že všechno okolní obyvatelstvo vidělo vrchol Verny zalitý světlem, jako by už vyšlo slunce. Bratr Lev spatřil také ohnivou kouli, která padala z výše až k Františkovu obličeji a potom stoupala zpět k nebesům. Bratr Lev nemohl lhát a síla jeho upřímnosti je taková, že když čtu jeho popis událostí, jsem přesvědčen, že píše pravdu. Když však obrátím stránku, kouzlo mizí a já se vracím k jistotě, že Františkovo tajemství je navěky tajemstvím Božím. Problémem není pravost stigmat, ale to, co z nich svědkové udělali. Vrhli se na ně, aby vydolovali poklad zázračných obrazů,
Vydrancovali je, jako křižáci vydrancovali Byzanc, aby odnesli spousty relikví. František sám však nechtěl, aby se o stigmatech mluvilo, a žárlivě je skrýval, protože tyto rány byly jako ústa, která prozrazují příliš mnoho.

V posledních zářijových dnech se František s těžkým srdcem rozhodl, že opustí Vernu. Vůbec v duchu nepochyboval o Eliášově předpovědi. Brzo umře. Doby, která mu zbývala, chtěl využít, aby se rozloučil s milovanou zemí a především, aby ještě jednou hlásal evangelium ve městech a vesnicích. Smutek zloučení ustupoval vzpomínce na obdržené milosti a naději na spásu. František nasedl na osla velice zesláblý fyzickým utrpením. Nohy ovázané obinadly, ruce schované v dlouhých rukávech. Cestou do Asízy se zastavil napřed v Kjúzi, aby se rozloučil s hrabětem Orlandem a poděkoval mu za osla, kterého mu daroval na jeho cesty. Potom se zastavil v Borgo San Sepolcro, pak v Monte Casale a v Citari Castello. Byla to dlouhá cesta oklikou, ale muselo se jít po malých etapách. Bylo zapotřebí celého měsíce na cestu, která obyčejně zabrala 3 dny. Obyvatelé mu přicházeli v davech vstříc. Chtěli mu líbat ruce, ale mohli se polibkem dotknout jen konečků jeho prstů, protože se snažil uchovat v tajnosti stigmata. Nemohl však zabránit, aby rána v boku neprosakovala kutnou. Bratr Lev, který ho neopouštěl, ho ovazoval, jak nejlépe uměl. Posluchači byli hluboce dojati, když viděli svého Františka vyhublého na kost. Lev, Angelo a Rufino mohli stěží zabránit, aby mu lidé netrhali oděv na výrobu relikví. František se často zastavoval, aby se podíval na krajiny, které v jeho životě tolik znamenaly. Stále a stále obdivoval svýma nemocnýma očima tuto zemi a jeho duše se nemohla nasytit krásy viditelného světa. V listopadu roku 1224 konečně dosáhli Porciunkule, kde si František poněkud odpočinul, ale už za měsíc sedl opět na osla, aby vykonal svou poslední kazatelskou cestu po Umbrii a po Markách. Tolik energie v tak zesláblém těle je něco, co podnes udivuje, ale jeho věrnost lásce neznala oddech. Spatřil znova Gubbio, ale neuviděl už svého bratra Vlka, který byl už téměř 2 roky mrtev. Navštívil zase Anconu, kde se po 2x nalodil na cestu do zámořských zemí. Přešel opět přes Jezi, Maceratu, Spoleto, kde s ním ve snu hovořil Bůh a kde se jeho život změnil. Uvítalo ho Monte Falco a Bevaña, kde mu naslouchali ptáci. Potom Rivo Torto, kde se bratrům zdálo, že jsou v ráji. Tak veliká byla jejich radost. V nejtuší zimě víc mrtvý nežli živý a bílý jako mrtvola hlásal evangelium v tomto kraji, kterým tak často procházel ve svém mladistvém nadšení. Nelze se divit, že v duši mnoha lidí splynul s představou, kterou si udělali o ukřižovaném a nazývali ho druhým Kristem. Teprve v březnu roku 1225 se František vrátil zcela vyčerpán do Porciunkule. Našel tam Eliáše, který ho chtěl okamžitě dát ošetřit lékařem v Asízi. František poslechl, ale veškerá péče byla marná. Eliáš ve velkých obavách o Františkovo zdraví spravil papeže, který nemocnému přikázal, aby se odebral do Rijety a dal se ošetřovat jeho osobním arabským lékařem. František jako obvykle slíbil, že poslechne, ale chtěl dát napřed s Bohem své paní chudobě, sestře Kláře. Sotva přišel do San Damiana, začal se jeho zdravotní stav dále zhoršovat. Museli ho uložit mimo klášterní prostory. Ačkoliv byl už duben, byla zima tak pronikavá, že nepřicházelo v úvahu odvést ho do Porciunkule, kde stoupala vlhkost z okolních bažin, kam chodili bratři řezat rákos. Téměř slepého a ukrutně trpícího
ho uložili v místnosti, kde zařídili z rohožek jakousi malou temnou světničku, aby byl chráněn před světlem, jež se stalo jeho nepřítelem, ač bývalo předmětem jeho horoucího obdivu. 50 dní zůstal takto zavřen v absolutní tmě. Klára a její řeholnice se o něho starali spolu se dvěma bratry, kteří přicházeli denně z Porciunkule, protože byli přiděleni ke klášteru Klarisek bez práva vstoupit do něho. Františkova muka byla nepopsatelná. K pálení očního zánětu se družily prudké bolesti hlavy, na něž tehdy nebylo léku. A jako by to vše ještě nestačilo, zdálo se Františkovi, že ho týrá invaze myší, jež vybíhali ze všech koutů a lezli téměř až na něho, když nesl k ústům chléb. Rušili jeho spánek, který byl v důsledku nemoci už stejně velmi špatný. Tuto zkoušku, kterou jeho společníci neváhali připsat samému ďáblu, snášel ale trpělivě.

0: Konec 14. části.
1: Čtyři a 40 let pozemského života bylo vyměřeno Giovannimu Battistu Bernardonemu, později italskému kazateli a zakladateli řádu františkánů, který se stal symbolem skromnosti, pokoje a lásky ke všemu stvořenému. 4. října si připomínáme památku svatého Františka z Assisi, světce, který se ve svých nejniternějších bolestech spojil s Kristem, posvětil se přijetím chudoby a učil druhé poznávat Boha v přírodě. A 800 let je to od smrti asi největší postavy středověkého měšství. Zítra o jeho osudech v rámci této naší vltavské četby na pokračování uslyšíme naposledy. Tedy 15. část četby z knihy Juliana Greena Bratr František vám nabídneme o 6:30 v podvečer. Z překladu Anděly Janouškové připravila tuto četbu Alena Heroutová a v režii Hany Kofránkové účinkuje Jan Hartl. A je 19 hodin.

0: Sedmé nebe.
1: A je 19 hodin a nějaká ta vteřina navíc a začíná sedmé nebe. Jak už ohlásila znělka, dnešní sedmé nebe bude patřit britské dvojici Moloko, která se na hudební scéně objevila někdy v polovině 90. let. Tvořili ji irská zpěvačka Roisin Murphy a britský producent a muzikant Mark Bryden. Její hudba byla od začátku takovou zvláštní směsicí elektroniky, funku, diska, trip-hopu a vlastně všeho možného. A přesto se jim podařilo prorazit do mainstreamu. Vždycky si zachovali svůj dost osobitý rukopis a mimochodem už samotný název Moloko je trochu zvláštní. Samozřejmě pochází z románu Mechanický pomeranč Anthonyho Burgesse. Slavného to díla, který ještě slavněji možná sfilmoval Stanley Kubrick. Já jsem pro dnešek vybral jejich čtvrtou a zároveň poslední studiovou desku Statues, neboli Sochy, která vyšla v roce 2003. A není to náhoda, protože Roisin Murphy zavítá zanedlouho do Prahy. Bude tady v sobotu v Sasazu, tak se všichni zbystřete, protože to je opravdu velmi výrazná osobnost a její koncerty jsou famózní. Bude to v rámci Signál festivalu, který začíná ve čtvrtek na území hlavního města Prahy. To album, který jsem vybral, vznikalo v poměrně zvláštním období jejich života, protože tihle dva spolu netvořili jenom hudební, ale taky partnerskou dvojici. A právě v době vzniku tyhle desky už byl jejich vztah minulostí, což se, myslím, docela do té hudby nějakým způsobem propsalo. Takže dneska Moloko, album Statues, který vyšlo na značce Echo v roce 2003. A začneme prvními dvěma písněmi Familiar Feeling a Come On.

Moloko vlastně vznikly docela náhodou. Roisin Murphy v té době vůbec neměla ambici, a teď se bavíme o době opravdu té poloviny 90. let. Jo. Neměla ambici stát se profesionální zpěvačkou. A s Markem Brydenem se seznámila v Sheffieldu na nějakém večírku a známá je historka, že první věta, kterou na něj pronesla, byla "Do you like my tight sweater? See how it fits my body?" Markovi se ta věta zalíbila tolik, že se později stala dokonce názvem jejich první desky a tak se jako nějak zalíbili vzájemně a z jejich partnerského vztahu potom přirozeně vznikla i kapela, která teda nesla název Moloko. No a o několik let později partnerský vztah skončil, ale oni spolu ještě nějakou dobu dál dělali hudbu a koncertovali, což musel být velmi speciální stav. Roisin později vzpomínala, že tohle období trvalo poměrně dlouho a že pro ní samozřejmě nebylo jednoduchý oddělit ten osobní vztah od toho pracovního. A zajímavý je, že v tomhle směru i obal alba Statues nějakým způsobem figuruje, protože fotografie, kde Roisin nese dvě piva někde na břehu moře a je taková hodně, řekněme, vzklíčená v obličeji, vznikla už dřív a v období jejich rozchodu a původně vůbec jako vlastně nebyla focená na obal téhle desky, ale Mark Bryden později říkal, že se v ní nějak našli, nebo našli ten pocit, který album mělo v době jeho dokončení. Určitý zastavení v čase, nebo možná i takový to naštvání, který z té fotky je cítit. Něco prostě, co bylo živý a najednou zůstalo nehybný. A možná i odtud vlastně můžeme dojít k názvu Statues, neboli sochy. Teď si nejdřív pustíme skladbu Cannot Contain This a potom právě titulní Statues.

Nádherný závěr skladby. My si dneska pouštíme desku Statues kapely Moloko. Připomínáme si ji taky mimo jiné, protože Roisin Murphy za pár dní přijede do Prahy koncertovat. V jednom rozhovoru z doby vydání právě desky Statues řekla docela pěknou věc, že tuhle desku vnímá jako určitý pokus přijmout nebo obejmout melancholii. A myslím, že když ji člověk poslouchá celou, tak to docela sedí. Protože na jedné straně jsou to pořád Moloko, taneční hudba, disco, funk, elektronika, místy skoro euforie, bych řekl, ale pod tím je pořád přítomného něco takového trošku smutného. Jako když člověk tancuje a přitom moc dobře ví, že už něco dávno skončilo. No a to je podle mě právě síla téhle desky. Není to úplně klasická rozchodová deska, kde by bylo všechno takový pomalý nebo depresivní. Naopak některý z těch nejsmutnějších pocitů jsou schovaný v hudbě, která vás vlastně nutí se hýbat a ten kontrast perfektně funguje. Docela dobře je to slyšet i v následující Forevermore, jedna z těch výraznějších věcí na desce. Přes 7 minut dlouhá píseň, postupně se rozvíjící taneční skladba, která má ale zároveň dost emotivní náboj a po ní přijde úplně jiná poloha, jemnější The Only Ones, kde jsou zase slyšet takový až řekněme soulový nebo orchestrální vlivy. Tak pojďme na to.

Dnešní sedmé nebe je věnované kapele Moloko a jejich albu Statues, vydané značce Echo v roce 2003. Na tomhle albu je podle mě taky hodně slyšet, jak se Roisin Murphy v průběhu let proměnila jako zpěvačka. Sama tehdy říkala, že na začátku Moloko si s hlasem hodně hrála, experimentovala, vytvářela různý charaktery, používala i různý vokodéry, což teda na téhle desce je slyšet taky, ale používala ho v podstatě jako další nástroj. A na Statues už ale chtěla zpívat trošku přirozenějiš a soustředit se víc na samotnou emoci nebo na to, co vlastně ten text říká. A to je možná taky jeden z důvodů, proč tahle deska působí osobnějiš než některý předchozí alba Moloka. Statues nakonec zůstalo jejich posledním studiovým albem. Ještě spolu nějakou dobu koncertovali, ale další společná deska už potom nepřišla. Roisin začala svoji solovou kariéru v roce 2005. Vydala první vlastní album Ruby Blue. A ještě bych možná takovou jednu zajímavost, nebo mě napadá taková jedna československá spojka spojená s touhle kapelou, která mě vlastně docela baví. V koncertní sestavě Moloko hrál na klávesi britský muzikant Eddie Stevens a ten je dlouholetým partnerem slovenský zpěvačky Jany Kirchner. Asi jste tuhle informaci už věděli, ale třeba vám přijde zajímavá stejně jako mě. Teďko už jedna z posledních věcí dnešního sedmého nebe. Skladba I Want You.

Posloucháte Sedmé nebe a dneska jsme ho celé věnovali poslední studiové desce kapely Moloko s názvem Statues z roku 2003 vydané na značce Echo. A ještě než se rozloučíme, tak si musíme říct, že vlastně Praha je úplně skvělý město, protože jenom co skončil design blok, obrovská to akce, kterou navštívilo spoustu lidí, tak nás čeká, nebo toto město čeká další obří akce a to je Signál Festival. A v rámci toho, už jsem to dneska zmínil, právě Roisin Murphy přijede tuhle sobotu 17. října do Prahy a vystoupí v Sasazu v rámci Signál Festival After Party. Takže pokud ji chcete vidět naživo, tak je to docela dobrá příležitost. A i u Roisin je podle mě dobrý říct právě vidět, slovo vidět, protože její koncerty nejsou jenom o muzice, ale vždycky si hodně hraje s vizuální stránkou. Její poslední koncert ve Foru Karlín byl toho dokladem a kostýmy její, ty mluví za vše a vůbec s tím prostě jak na pódiu působí velmi přirozeně a je velmi excentrická a přitom intimní dokáže být taky. Takže srdečně zvu a aby jsme u toho zvaní ještě chvilku zůstali, tak tyhle ty večery v Sasazu budou i v pátek a v neděli. V pátek vystoupí 16.10. Son a Two Lanes od 23 hodin. Páteční program otevře britský producent, skladatel a zpěvák Son, který si díky takovému svému emotivnímu propojení elektroniky a klavíru a určitý minimalistický produkce vybudoval docela mezinárodní renomé. Vedle vlastní tvorby spolupracoval taky s dost populárními umělci jako třeba Lana Del Rey nebo Banks nebo Rai. Ten týž večer ještě uvidíme i německý bratrský duo Two Lanes, který taky propojou analogový synťáky a akustický klavír s takovou melodickou nebo melodičtější elektronikou. No a pak samozřejmě v neděli 18.10. Röksup od 22 hodin, tak ty asi nemusím představovat. Taky jsme si je tady v Sedmém nebi několikrát pouštěli. No, tak ty budou, samozřejmě to bude velký taneční mejdan. Tak srdečně zvu a srdečně zvu samozřejmě na Signál jako takovej, protože to asi se jen tak nezažije vidět takhle rozsvícenou Prahu. A dovolím si i přihrát svoji polivčičku. Budu mít instalaci na Flemingově náměstí v rámci trasy Prahy 6, která dostala název Brána imaginace. Takže ve čtvrtek v 19 hodin se to celý rozsvítí a zhasne to až v neděli o půlnoci. Jako úplně poslední skladbu, kterou si dneska pustíme, tak jsem vybral závěrečnou skladbu Over and Over. Tahle píseň uzavírá celý album Statues a v podstatě je to poslední nahraná písnička dua Bryden a Murphy. Tak si pojďme vychutnat. Je to skoro 10-minutový opus a já vám popřeju krásný zbytek večera a budu se těšit zase u mikrofonu na vln Vltavy naslyšenou.

0: Poslední studiové desce kapely Moloko Stat You si věnoval Milan Zais svou pravidelnou podvečerní úterní hodinku. Čemu se budeme věnovat dnes večer na této stanici, kterou je?
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Tedy věnovat se budeme Emilu Hlobilovi, autoru, který zkomponoval 106 opusů, nejvíce si věnoval instrumentálním skladbám, napsal 7 symfonií a 30 orchestrálních kompozic, rád ovšem skládal také komorní opusy, například sonátu pro dva klavíry, kterou věnoval manželům Lejskovým. Emilu Hlobilovi bude věnovaná dnešní akademie, kterou uvádíme ke 125 letům od narození tohoto hudebního skladatele. Akademie začíná v 21.15. Další díl naší večerní četby s hvězdičkou je připraven na 23. Je to kniha Lucie Faulerové Smrt holka. Dnes dospějeme k 9. části. No a ke 2. části Osudů pak vás pozveme tedy k poslechu rozhlasových memoárů o půl hodiny později ve 23 hodin a 30 minut. Rozhlasové osudy tento týden patří Natálii Venclové, archeoložce, specialistce na dobu laténskou. No a pro začátek něco z rozhlasové dramatiky. Tak karty jsme vyložili, je na vás, jestli je zvednete. Dobrý večer s Vltavou, přeje Daniela Čermáková.
1: Večerní drama.

Miloš Urban, autor moderního gotického krimi románu Sedmi kostelí, strhujícího příběhu o hledání univerzální věty Santýnyho jazyk či božské krimi komedie Stín katedrá, nás tentokrát vezme na večírek. Na večírek šesti bývalých spolužáků. Je to akce pravidelná, jejíž úroveň je rok od roku slabomyslnější, ale letos dojde k nečekané konfrontaci s překvapivým koncem. Tak si poslechněte inscenaci, která vznikla ve spolupráci s Pražským divadlem Na zábradlí v roce 2005.

0: Tomův městský byt. V popředí sedací souprava, za ní jídelní stůl s židlemi, vpravo kuchyňská linka, vlevo pojízdný barový stolek a taky napůl skrytý diaprojektor. Úplně v popředí váza s růžemi. Přichází Igor.
1: Cože? Ty vole, co to... Tome? Co to posloucháš?
0: Ale tak na tohle to teda fakt nemám.
2: Co řveš?
1: Stalo se snad něco mimořádného?
0: To je cibule do guláše.
1: Umřel někdo?
0: Ne, naštěstí nikdo. Já mám takový pocit.
1: Pocit? Jakože přijdou kluci, všichni se ožerem a pak se vzájemně podřežem?
0: Něco takovýho.
1: Aha. Hele, Tome, ty bereš prášky na spaní?
0: Proč?
1: Jsem je viděl v koupelně.
0: Ale to nejsou žádný prášky na spaní, jenom taková prevence, kdybych jako nikdy nemohl usnout, víš?
1: Aha. Na každý pád si s tím nezahrávej, kamaráde. Na to máš dost času. Takže ty nemůžeš spát.
0: No když je někdy beru, tak asi někdy nemůžu.
1: A jak často je to někdy? Není to každý den, že ne?
0: Každý den ne, Igore. Spíš v noci.
1: A pomáhaj ti?
0: Občas.
1: Hele, mohl bych ti dohodnout prohlídku u nás?
0: Nápad.
1: Ano?
0: Ne ten tvůj, můj. Poslouchej, brnkneme Pavlovi. Neprotestuj, normálně to celý odvoláme. Opijeme se sami a je klid. Co tomu říkáš? Ne, nic neříkej.
1: Já nic neříkám. Ale medicína tomu říká lehká behaviorální nestabilita.
0: Mně je úplně fuk, jak vy doktoři tomu říkáte. Pavle? Čau. Hele, něco se semlelo a mně se to teďka, teda nám se to vůbec...
1: Dej mi ten mobil! Co? Já tě neslyším. Ne, to byl vtip. Neptej se a přijď. Štěstí, že byl špatný signál.
0: Sorry, nevím, co to do mě vyjelo.
1: To je dobrý. Hele, slyšel jsi to?
0: Co jako?
1: Jak má Pavel v telefonu srandovní hlas? Takovej roztřesenej a udejchanej, jako by vyběh schody.
0: No.
1: Řekni mi upřímně, i já mám v mobilu takovej hlas?
0: Já nevím.

0: To je fuk.
1: Myslíš, že přijdou?
2: To si piš.
0: A budou se vytahovat.
2: To si piš. A já se na to těším.
0: Já vlastně taky.
2: Jo? Do čtvrt hodiny se pohádáš s Vencou? Toho jsem neviděl celý rok. Protože si z Karla bude dělat srandu. A Pavel bude dvakrát tlustší než na plakátě. Třikrát. Posloucháš mě?
0: Líbí se ti?
2: Co?
0: Ty růže. Nejsou moc dlouhý?
2: Ty se zdal na růže?
0: Nelíbí se ti?
2: Člověče, já ti nevím.
0: Jak nevím? Jsou přece nádherný. Řekni prostě, že jsou nádherný.
2: Já tomu nerozumím. Denis by je ocenil.
0: Denis? Ten z nich bude učurávat.
2: A nebo taky ne.
0: No proč ne? Jak ne? Nebo myslíš, že se to nehodí?
2: No to si teda myslím. Pořádáme tenhle večírek takovejch let. A pokud si vzpomínám, v životě nikoho nenapadlo přinést kytku.
0: To mi nedošlo.
2: To je jako přivízt sem holku. No proč ne? Ať jich sem přijde třeba 6, každá na jednoho. A nebo ať jich přijde 12, 2 na jednoho, jo? Ale garantuju ti, že pak už se nebudeme chtít scházet.
0: Ale já sem přece holky netahám. Aspoň dneska ne.
2: Tak sem netahej ani kytky.
0: Myslel jsem, že to bude stylový.
2: Klukům si je nekupoval.
0: Jasně, že ne.
2: A komu?
0: Sobě. Takovej nenadálej impuls.
2: Myslel jsi, že je kupuješ sobě a přitom jsi je kupoval jí. Že mám pravdu?
0: A o kom to mluvíš?
2: No to víš ty, tvoje věc.
0: Hergot, tahá mi sem snad.
2: Vyhoď je.
0: Tak já je aspoň schovám. Do rána vydrží a až vypadnete...
2: Vyhoď je, dokud je čas, protože... Protože Pavel je nelítostný jako hodinky.
3: Nazdar, doktore! Teda, víte vy dva, že vypadáte jako manželé? No nic proti tomu, na každýho jednou dojde. Jenom na mě ne. Hele, Tome, co měl znamenat ten telefonát?
0: Nic.
3: Není Igore nějakej divnej?
0: Jsem jenom o rok starší, jako ty. Mobil jsem, je doufám vypnutej.
3: Znám pravidla, žádný ženský, žádný mobily.
4: Zdravím, pánové!
5: Pavle, ten prst okýnka taxiku si ještě vyřídíme. Tohle si přines, jo? Taky dobrý. Já přines pivo.
4: Není vychlazený. Tyjo, tady už se chlastá, no to bude mohutný. To teda bude.
3: Venco, co jsi to řek na to šampaňský? Taky dobrý. To je madam Klikot, člověče, stará Klikotka, to pijem, když vyhráváme volby.
5: Fakt? A co pijete, když prohráváte?
3: Vodku. Hele, já jak jsem věděl, že sem dneska půjdu, tak jsem přes den normálně nedal mobil od ucha. Volal jsem lidem, kterým bych v životě dobrovolně nezavolal. Dokonce i mámě, ty vole.
5: To není zdravý.
3: Volat matce, no to fakt není.
4: Hodně používat mobil a nosit ho v džínek. Ono to prý nějak hrozně rozvibruje spermie nebo co a potom se strašně mrskají.
3: No ale já se na dnešek připravoval už včera. Ráno jsem zazvonil u Karolíny, ještě před prací.
2: Počkej, Karolína, s tou si chodil už před rokem?
3: A přede dvěma.
5: Až tak dávno, jo.
3: Ale dneska jsme si to rozdali, hned jak zaklapla dveře. Přímo v předcí, no představ si to. Byla ještě horká, rozespalá se zalepenýma očima, v takový jako košilce děsně krátký.
5: Tak to je zdravý a velkorysý po dvou letech před prací.
3: Ani si nestačila vyčistit zuby. No ale včera večer jsem vzal do divadla Terezu. Pak jsme šli na večeři a pak... Pánové, mě pozvala k sobě na kafe. No, pil jsem to kafe až do rána a pak za Karolínou.
0: Tereza bude nějaká nová?
3: Známe se týden.
6: Visku?
3: Jo, jo.
0: Nebojíš se, že na to Karolína přijde?
3: Karolína mě miluje.
0: Až ti přijde na Terezu, bude tě nenávidět.
3: Odpustí mi to, odpustí mi všechno.
6: Všechno se odpustit nedá.
5: Co mu je?
2: Toho si nevšímej.
4: Hele, Pavle, a kterou si chceš nechat? Terezu nebo Karolínu?
3: Jsem stará konzerva, ne?
4: Takže Karolínu.
6: Igore, můžeš na chvíli, pomůžem Denisovi.
4: Číslo. Dej mi na ní číslo, Pavle, na tu Terezu.
3: Tak na. Kolik je hodin? Já se v rychlosti pustím zprávy, dneska bych tam měl bejt.
4: No pozdrav, pánbu.
3: Kde má televizi? No on snad zrušil televizi.
4: To fakt ty nemá, jo. Ty jste, že alternativně to.
3: Z Toma se stává nebezpečný element.
4: Jaký? Nebezpečný? Tak ty už nekandiduj.
3: Já vím, co říkám, u takového, co nemá telku, nikdy nevíš.
4: Ale mobil má, tak to bude v poho. Hele, ještě je v tom nakladatelství.
3: Hele, myslím, že jo. To fakt nechápu. Vždyť to nemá budoucnost. Pořád nějaký knížky, kdo to má furt číst. Hele, ale že on je nějaký nervózní, viď?
4: No, když nemá telku. Bacha.
7: Tak, ahoj, ahoj, ahoj.
3: Karle.
8: Dobrý večer.
3: Denisy.
8: Tady je menší závdavek.
4: Co to je?
8: Tyrgau a modrý Portugal, žernoseky 2003. Vynikající ročník.
4: To bude kyselý.
8: Mýlíš se? Veškerý výběr z hroznů ve dvou demižonech. S jemňoučkou kyselinkou, spoustou slunce, vyzrálým cukrem a zemitostí typickou pro zvětralou půdu severních Čech. Pozor, vyletí ptáček.
1: Odevzdej mobil.
4: To mi nějaký napruženej, co?
9: Možná Denisovi závidí ten supermobil. Tyjo, co to je za značku? Xelibri.
4: Snobárna, vole.
9: Já mám taky s digiťákem. Mrkni na to. Siemens 640x480, obrázky přes e-mail, kompenzace, vole, expozice.
8: Přece
9: vole.
8: Si tu nebudeme porovnávat mobily.
9: Proč ne? Tom je z nás poslední, kdo ještě nemá s foťákem.
4: Nokia je stejně lepší. Poradenství zadarmo, k vašim službám, pánové.
9: Když mobil, tak jedině Siemens.
4: Takovej kram, jedině Nokia. Hele, Tome, měl bys si koupit Nokia, dělá ostřejší fotky, od Siemensa je to takový vyblitý.
6: Já mám fotek plný zuby.
4: A mohl bych ti sehnat se slevou?
6: Plný zuby. Tak, na zdraví, chlapi.
4: Na technický pokrok.
10: Smrti!
3: Tak já vám něco řeknu. Když už něco, tak smartphone Ericsson.
4: Ericsson?
8: Vidím, pánové, že jste se vůbec nezměnili a nadále sršíte humorem. Jsem šťasten, že po roce zase vidím stejné magory, které jsem znal, když jsme skládali maturitu. Na vaše zdraví, pánové.
9: A taky na tvoje, Denisy.
8: Denis je třída.
3: Denis
4: je gentleman.
6: Denis je Don Juan.
3: To jsme mi taky.
9: Denis je Aramis.
8: Vždycky jsem jím byl.
11: Marnivec, že to svět neviděl.
8: Pracuji jako kurátor.
3: Macher přes umění, mistr tutovejch investic.
4: Koupil jsem přes něj toho.
3: No, přece toho.
4: No, právě toho.
3: No, jenomže byl falešnej.
8: Vaše nejapnosti se mě dotýkají asi tak, jako odmítnutí od dámy.
9: Denis je Aramis.
3: A já jsem Athos.
9: Počkej, Athos jsem přece já.
3: Ty seš leda tak Portos.
1: Tohle už tady kdysi bylo, ne? Igore, jdem si zapálit.
9: Pavle, podívej se na sebe, podívej se na mě. Kdo je jasný Athos?
3: Já.
9: Kdo je klusčí?
3: Já. Ale na tom nezáleží, a to je vůdčí typ.
9: Já jsem taky vůdčí typ.
4: Ale D'Artagnan je přece taky vůdčí typ.
3: D'Artagnan je blbeček.
9: A ke všemu je malej.
4: Hele, to chci říct, že D'Artagnan je nějaký Asterix, jo?
6: Co sem pleteš Asterixe?
9: Já vím, proč sem plete Asterixe, protože Obelix, to je vlastně takovej Portos.
3: Jenže je prchlivej, Portos je přece prchlivej, žádná rozvaha, žádný vůdcovský schopnosti, proto já nemůžu být Portos ani kdybych chtěl.
9: Jáky ne.
4: Ale plešatíš.
3: Jo, odkdy já to splešatej?
9: Od kdy Portos?
8: Dovolíte? Můžu. Karel jednak není plešatý, ale lisající, což je teprve fáze. On má totiž příliš vysokou hladinu mužských hormonů. Na rozdíl od nás, pánové. Na rozdíl od nás je určitě úžasně virilní. Jestli tedy víte, co to znamená.
4: No tak to teda víme, co to je, bejt virilní.
3: Až příliš virilní.
4: Na to člověk nemusí být plešatý, aby tohle věděl.
3: A to musí být vybavený úplně jinak.
9: Tím chceš říct co?
2: Pánové, pánové! Nebudete se bít, že ne?
4: Igore, tady jde o zásadní věc. Já jsem D'Artagnan.
2: Dobře.
4: A tudíž obliga. Denis je Aramis, taky v pohodě.
8: No to mě hluboce uklidňuje.
4: Ale Karel s Pavlem se musí rozhodnout, kdo z nich je Athos a kdo Portos. To, jak sám uznáš, je kámen úrazu. Bez toho se prostě nedá pokračovat.
2: A co jsem potom já?
3: Ty mezi nás vůbec nezapadáš. Nehodíš se do kolektivu. Individualisti jsou pozéři a reptalové, který akorát kritizujou a nikdy nic nedokážou.
4: Ale Igore, že seš to ty, měl bych pro tebe návrh. Můžeš být Richelieu.
2: Kardinál, Vence.
4: Kardinální šedá eminence.
2: No pro mě, za mě. A co Tom?
3: No, když se na něj tak dívám, tak vidím milady před popravou.
9: No jasně, milady, ta stará zrádkyně.
4: Co zabila Bonacie?
1: Cože?
8: Má pravdu. Krásná milady zabila krásnou a ubohou Bonacie. Nikdy jsem nečetl nic tak erotického.
2: Tak to já četl lepší věci.
3: Hergo, to sem nepatří.
9: Jasně, ještě jsme nevyřešili toho Athose.
0: Pro boha, nezačínejte s tím zase. Je to otrava.
3: To se nedá nic dělat, Tome. Hele, střihneme si, Karle. Kdo prohraje, je Portos.
9: Co?
3: Nebo se bojíš?
9: Já.
3: Raz, dva, tři.
9: He, tak vidíš. Říkej mi Áťo.
3: Tak si buď, no. Ale pak musíš zprovodit ze světa Milady.
9: S pomocí toho tvýho šampusu to půjde snadno.
3: A my ti pomůžem.
9: Jeden za všechny.
10: Všichni za jedno.
9: I za druhýho.
3: I za třetího.
10: I za čtvrtýho.
3: I za pátýho.
11: I za šestýho.
12: A každej sám za sebe.
3: Ať je Milady.
10: Ať je Milady.
13: Ať jde po nás je.
10: Ať jde po nás je.
14: Já nechtěla. Tohle jsem vážně. Ani ve snu. Ani vůbec.

Tak pořádku si vyle.

0: To maso. Pavle.
1: Ty vole, Pavle.
0: Na guláš, to by se mělo dokrájet, ne?
2: Maso. Nějak mě přešla chuť.
3: Já se hovězímu spíše vyhýbám. Ale je takový menší podnik hned vedle ministerstva kultury. Sklípek, dalo by se říct. A tam dělají skvělé bifteky. Chodím tam dvakrát, třikrát za měsíc. Jinak se hovězí ho netknu.
4: To je divný, já ten lokál znám. I já tam chodím dvakrát až třikrát za měsíc.
3: To zná málo kdo, asi chodíš někam jinam.
4: Ne, tam jiný lokály nejsou. Ale je to zvláštní, možná tam mají dva sály.
3: Vyloučeno, je to bývalý sklep na uhlí. V kolik tam chodíš?
4: Na šestou.
3: Aha, a já tam obědvám.
4: Já večeřím. Kdybych obědval po 30 dekovým špalku, bych v kanceláři usnul.
3: Mně stačí poloviční, samozřejmě přírodní. Žádný bešamel, žampiony, nebyl mě.
4: Pavle.
1: Tak to byl Igor, ne? Ale tohle.
3: Víš, nebo ten hnus, jak tomu říkají?
4: A tak to já bych si prostě nedal, já si dávám zásadně omáčku se zeleným pepřem.
3: Omáčka se zeleným pepřem, fuj. Na biftek je jenom bylinkové máslo. K tomu salátek a merlot.
4: Fuj.
3: A když mají tak rukolu. A po jídle jedno koantre, jedno preso a procházka po nábřeží. Pak vydržím v galerii do půlnoci jen o minerálce.
4: A některý lidi si žijou. Co je to merlot?
3: To je víno.
4: Co je to rukola?
0: Takový zelený listí.
4: A pak po nábřeží, Denisy, kancelář by tě naučil, abys viděl.
3: Nepřešel bych na večeře, ani kdyby je dávali zadarmo. Mívám po hovězím kruhy pod očima.
0: Po hovězím?
3: No jasně, když hojíš večer, maso dělá kruhy. Trávení hovězího zatěžuje žaludek a játra. A všecko, co zatěžuje organismus, ti maluje kruhy pod očima. Mám to na sobě vyzkoušené, můžete mi věřit. Ale psali to i v MH.
4: Kdeže to psali?
3: V Men's Health.
0: Ty jste z takový časopisy, pupiku.
3: Někde tam jsou užitečné články.
5: Ukaž, Denisy. No jo, vidím oči a kolem nich kruhy. Velký soustředěný olympijský kruhy. Tvůj organismus prodělává velkou, opravdu velkou zátěž.
3: Pavle, můj obličej je náhodou v bezvadném stavu, zatímco ten tvůj je měsícem v úplňku. Bílý jak tvaroh, posetý kráter.
5: Hlavně, že vzbuzuje důvěru.
2: Důvěru v kom?
5: Důvěru všeobecně, Tome. Důvěru občana a tak.
0: To jako voliče, jo?
5: Třeba.
2: Důvěru voliče tvojí strany.
5: Samozřejmě, helejte, nechcete toho nechat.
2: Tvoje strana má stabilních 23%, takže tvůj ksicht budí nedůvěru u 77% oprávněných voličů. Ty jo, nestálo by to za plastiku.
5: Tome, ty proti mně něco máš.
2: A ty proti mně?
5: Co jsem mu udělal?
0: Toho si nevšímej, přejde ho to. Viď, Tome.
2: Tak ať sem netahá tu svoji stupidní stranu.
5: Já jsem politiku náhodou vůbec netahám.
6: Pokud teda k tomu můžu něco říct, já se na hovězím obden. Chlapi ten dobytek tak nějak potřebujou.
3: Tak to si ven co sebe vrach.
6: No to nejsem, kupuju jen od řezníka, co vede maso z Malochovu.
3: Bio?
6: No jasně.
3: Pokud je to bio, tak to ti schvaluju. Když maso, tak jedině bio.
2: Když masu, tak jedině bio masu.
6: Tome, co kdybys přestal rejpat? Snažíme se tady o konverzaci na úrovni o dietologického světu.
2: Ale co nám to pomůže? S našima kruhama pod očima.
3: Já teda žádné nemám.
2: A Karel?
4: To jako chceš říct, že já mám kruhy pod očima, jo?
2: Nemůžu si pomoct, Karle, ale vypadáš strhaně.
4: Díky moc. Fakt si mi dodal sebevědomí, kamaráde.
2: Jestli ve svém věku potřebuješ dodávat sebevědomí, tak promiň, to jsem vážně nechtěl.
5: Tome.
2: Co je? Ty máš ty kruhy taky, tak mlč.
5: Proč se chováš jako svině?
0: No tak neblbněte.
2: Taková náhlá inspirace při pohledu na ty vaše... na ty kruhy.
5: Chápe někdo tadyhle tohohle toho člověka?
4: Ne.
2: Fakt ne? No tak já se omlouvám.
5: Omlouváš se za to, co tady klukům řekl?
2: Že vypadáš strhaně? Klidně. Omlouvám se, Karle, i tobě, Venco, za to, co jsem vám tady řekl, i za to, co ještě řeknu. Stejně jako vám ostatním se omlouvám za to, co jsem vám řekl i neřekl a za to, co vám možná ještě někdy řeknu. Odpusťte mi.
3: Ty nám chceš něco říct.
2: Ale možná ani ne.
6: Tak to vám něco řeknu já. To má náhodou pravdu. Já sám za sebe asi fakt vypadám strhaně. Že jo? Že vypadám trochu strhaně.
3: Ale to vůbec ne.
0: Ale ano, já to můžu potvrdit. Vypadáš děsně.
5: Ale no tak, to není fér.
6: Dík.
5: A víte, proč to tak je?
4: Tyjo, takový svaly.
0: Posilovna, co?
6: Už se v tom vezu, pánové, už v tom drandím.
4: A já v tom chodím půl roku a takový nemám. Jak dlouho v tom jedeš?
5: Celý měsíc.
3: Teprve měsíc.
2: To není fér, viď?
4: To teda není, hele. Steroidíky, taky?
5: Ale jenom 12 milíků, dvakrát za týden a jenom ve fitku.
6: a vitaminový koktejly na semeno každý ráno a jontovej vyprošťovák, když je v práci dlouhý odpoledne.
4: Ty vole, já jointy jo, ale steroidy ne, mám strach.
3: Poslyš, Venco, a víš o tom, že steroidy tě úplně rozhází potenci?
6: Co to je za keci?
4: Jasně, to jsou zlomyslný řeči těch, co se v životě nebudou namáhat něco se svojí postavou udělat. Já za posledních 5 týdnů schodil 3 kila.
6: Ale to ti jenom vypadaly zbylý vlasy.
4: Nahoru mám ještě 65% porostu, pozor.
0: To máš změřený, jo?
2: Budeme se celý večer bavit o posilování a padání vlasů.
4: Nahoru dobrý téma.
3: Jestli chceš říct, že o tomhle se baví jen ženské, tak to si 100 roků za opicem.
4: Ženským přece vlasy nepadají. Někdy si přeju, abych byl ženský.
2: Tak to já si teda nepřeju.
5: Jenže co chloupky na nohách? Aha.
6: A na rukách? Aha.
5: No, já jsem přesvědčený, že kdyby jim spolu s vlasama opadaly i chloupky na nohách a na rukách, klidně by se s takovým peelingem smířili a nosili paruku.
2: To není vtipný.
4: Víš co, mý holce, ty vole, dá práce, než si upraví svůj výstražný trojúhelník.
2: To není vtipný.
6: Kurva, tak co jinýho už má být vtipný, když ne tady Karel? To mi teda řekni.
0: Chtěl bych tě jenom upozornit, Venco. Dávej si bacha na ty steroidy, kromě jiného způsobují emocionální nestabilitu.
3: Ostatně v Men's Health psali, že steroidy jsou dávno překonané.
6: Tak možná to psali v Men's Health, ale...
3: V Men's Health. To se čte Men's Health.
6: To říkám, jenomže v... No tam prostě psali, že nic jiného ti svaly nevykreslí, jedině nepít, a to ani vodu. Vysušit tělo a ládovat steroidama, protože jinak to se můžeš třeba uposilovat. Ale pořád budeš vypadat spíš jako nájemný manuál z Ukrajiny, než jako kulturista.
0: A ty chceš vypadat jako kulturista?
4: Má snad chtít vypadat jako nájemná lopata z Ukrajiny.
5: Jasně, to by fakt nebylo dobrý.
0: Venco, na steroidy pozor. Mohla by se z tebe pomalu stávat ženská.
6: Nekecej.
0: Vyrostou ti prsa.
6: To ne.
3: Jako Schwarzeneggerovi.
6: Jo, tak to by mi nevadilo.
3: Ale vadilo, musel bys si nechat chirurgicky zmenšit.
6: Jako ta pornohvězda.
2: To není vtipný.
6: Ne, pánové, já už do fitka nejdu. Přísahám Bohu, už tam v životě nevkročím. Ty vás s tím hulením bychom měli přestát. Já teda kouřím málo, jo, protože v Menhel psali, že to jde na rakovinu. Za prvý plic, za druhý hrtanu, za třetí jazyka, za čtvrtý prostaty a...
5: To se čte Men's Health,
4: ty jo,
5: vole.
4: To je dobrý. No já si do posilovny občas zajdu, abych se udržel ve formě, ale abych si uhnal křečovky nebo strhnul pupek, chlapci, tak to teda ne.
6: Moje řeč.
3: Prosím tě, Karle, nenaváděj ho. Vždyť už udělal správné rozhodnutí nikdy tam nevkročit.
0: To se lehko řekne a těžko udělá. Víš, jak je recidiva nebezpečná? S chlastem máš to samý. Když jednou přestaneš pít, tak už nesmíš ani slzu.
5: Řekl bych, že ty cigarety jsou horší. Jakýkoliv návyk je špatný. Špatný a do jistý chvíle strašně příjemný.
0: Do jistý chvíle.
4: Alkohol je horší než cigarety. S cikárkem si můžeš sednout za volant, prostě... Alkohol je horší.
0: Jsou i tvrdší drogy.
5: Perník, kokain, heroin.
3: Jenomže ty jsou pro slabochy.
6: No to my nejsme, sakra práce.
2: Znám horší návyk.
5: Horší než LSD?
2: Ten nejhorší. Ten nejhorší návyk ze všech je ženská.
6: No,
4: blbost.
2: Ale už jsem si odvyk, už jsem se toho zbavil.
0: Ty, kde bys nekecal?
5: Slyšíš, Venco? Jde to. Jen chtít. Jen pevnou vůli mít, ani na plastovou kilovou činku v hypermarketu se nepodíváš. A žádný šumivý nápoje. A už pro boha žádný pornokazety.
6: A co absťák, jak to má jeden vydržet? Mí údy už teď toužej po pohybu.
5: Všechny jo.
3: Teď já tady,
6: pomožte mi kamarádi.
2: No, tak třeba dělej kliky.
6: Kliky můžu, jo?
5: Já myslím, že kliky můžeš. Co myslíš, Igore? Může kliky?
0: Kliky se povolují, ale jen v malém množství.
6: No, ale co to je, to malé množství?
3: Malé množství je menší než velké množství.
4: Jenom pro osobní potřebu.
6: No, ale já, hele, když nesmím činky ani nápoje, tak spotřebuju strašně moc.
0: No, tak to nám snad ani neříkej.
5: Venco, slabochy mezi sebou nesnesem. Slaboši a outsideri musí z kola ven.
4: Přesně tak, pro baby tady není místo.
3: Máš povoleno 20 kliků. 3, 2, 1, start!
6: 1, 2, 3, 4.
4: Já si je hodím s tebou.
6: 5, 6, 7.
2: Až tady skončíte, zhasněte 9, a zabouchněte dveře.
4: 10, 11.
6: Jo, to je jako, že ti tady cvičíme, ti vadí, jo? Cvičíme jenom v menším než malým množství, se bojí, že ti sem vletěj z proticvičebního.
2: Já se akorát dívám na tu vaši partičku a nemůžu věřit svým očím.
6: Jo, na tu naší partičku, říkáš?
3: Počkej! Přece k nám pořád patříš, ne?
2: Jasně. Dobrá otázka, Denisy. Ale k tobě se pořád hlásím, jestli teda můžu. A taky k Igorovi.
4: K nám ne?
3: Počkat. Já se přece nad nikoho nepovyšuju. Jasný. Jsem stejný jako tady kluci. Jasně.
2: Tak to buď kecáš, anebo jsem se splet. Abys věděl, já mám docela rád lidi, co se povyšujou nad druhý. A nebo před nima ponižujou. Co se cítěj být nad nima, nebo pod nima. A přiznaj si to, je mi to sympatický.
5: Tome, ty, co o nich mluvíš, jsou přece ty nejhorší. Přece jsme si všichni rovní, ne?
2: Neřekl bych. Já sám jsem horší, než vás pět dohromady.
6: Zase se dělá zajímavý.
0: Znáte přece Toma. Co bude s gulášem, Tome? Bude vůbec?
2: A vážně ho ode mě chcete? Co když do něj dám otrávený houby?
6: Tak ty už nepiv.
0: Klid, Tome, klid. Ten guláš bude výborný, tak jako každý rok. A bude po něm žízeň, tak jako každý rok. Věříme ti, spoléháme na tebe.
2: Právě toho se bojím. No, tak kdo všechno tady touží po mým guláši?
4: Já. Tak ty se necháváš prosit, taková primadona. No tak jo, já po něm taky toužím.
6: Když tam nenakrájíš, mouchy.
2: Co ty, Denisy, najíš se s námi?
3: Upřímně řečeno, nevím. Ještě jsem nedopil aperitiv.
0: No, Denisy, nechceš se trošku snažit?
3: Můžete začít, dám si s vámi.
4: Pamatujete, jak Tom vařil guláš poprvé?
5: Na chalupě tvýho táty. Jeli jsme vlakem a po cestě vypili velkou flašku Fernet.
6: Ne, Fernet, jasně. A když jsme nám přišli do té chalupy, byla tam zima jak v cinci, takováhle otýpka dřeva, žádný úlí.
3: A do průčelní stěny někdo vrazil dvě prefabrikovaný panelákový okna.
4: Ale na to jsem tě upozorňoval předem, Denisy. Hele, táta byl rád, že sehnal aspoň nějaký.
3: Ale na tu verandičku z barevných skleněných tvárnic si mě neupozornil.
4: Počkej, no tak ta byla úplně nová. Oni tam vymlask a nikomu nic neřekl.
3: A ten břizolit na místo omítek. A hnědé podlouhlé opilanečky kolem dveří. A ta ručně kovaná, lehce začouzená elektrická lucernička nad chodem.
4: Tu dělal strejda lupenkovou pilou.
5: Tak Denisy, tohle už fakt vůbec není fér.
6: No, jasně, kruce, Denisy, to je přece jedno, jestli tam mají lucerničku nebo na dvoře bazének. Důležitý je, že tady Tom si dokázal poradit, když jsme mysleli, že si Klišku budeme opejkat na dvoře na vojínku. A nikdy mě tak nepřekvapil, jako tenkrát, když řekl, že pro uhlí se musí do uhláku.
7: Takovej tichej, nenápadnej kluk to byl. A co proved, aby nám mohl uvařit guláš?
3: Co riskoval krk?
5: Oběť v obecným zájmu. Ta řekl, se cení ze všeho nejvíc.
6: Jo, řekl terorista a odpálil se vedoucím vlakům. Jenomže tomu vlak stál na červenou. Zatím. Dlouhatánský nákladní vlak snad s 50 otevřenýma uhlákama, nebo no, tak aspoň s 20.
4: Panelákový okna mají v každý chalupě tu výhodu, že jsou dost velký a my jsme těma našima ten vlak skvěle viděli.
6: Skvěle, ale hele, pozor, jen co vlak zastavil, vyskočil Tom z panelákovýho okna chalupy a běžel jako o život my za ním. A když doběh k poslednímu vagonu, vyšplhal tam jako opice a najednou byl nahoře.
3: Vždycky jsi aktuální promila.
5: Nebo díky jim.
6: Nahoře se šíleně zapotácel, jak zbouřené z lodi bonci, když ho donutili projít se poprkně. A pak zmizel. Prostě nám zmizel z očí. A nastalo takový podivný ticho.
7: Přesně tak. A Tom s náma najednou nebyl.
6: Ale byl, ale někde jinde. Snad živej. Možná mrtvej, my u kolejí a on uvnitř uhláku a najednou z vagónu vykoukne hlava toho nejčernějšího černocha a spustí briketomet.
3: Černý ohňostroj.
6: Tak první briketu jsem koupil já, hele, tady mám ještě jizvu.
5: Mě netrefil. Mě dvakrát, při mý postavě se není co divit.
4: Mě trefil do žeber a takovej podraz jsem prostě nečekal.
6: No, proto se ještě nemusel to naše černý zlato házet zpátky.
4: Uděl jsem jen jednou, byl zlej, byl, a vy taky. Nezničili jste bundu jemu, ale mě, moji skvělou, modrou jugoslávskou toperku, vole.
6: A tak v něčem jsme to asi odníst museli, nic jinýho tenkrát nemělo tak kvalitní umělý vlákno.
4: Úplně jste mi je rozdřípali.
3: Ty brikety měly hrany jako diamant.
4: Přesně tak.
3: Dovedl bych si představit sochu z těch briket. Jmenovalo by se to...
4: Jak?
3: Tomová gulášová obětina.
2: Proč si tu historku musíte opakovat každý rok znova?
4: Je dobrá, ne?
7: No to teda není.
4: No tak ještě není celá.
6: Hele, posadil ses na hranu vagónu ve chvíli, kdy se souprava rozjela. Křičeli jsme na tebe, ať skočíš dolů. Utíkali jsme vedle vlaku. Chtěli jsme tě chytit, kdybys náhodou slítnul, mohl se skutálet pod kola.
4: A ty ses chechtál a ještě s nás poflusal.
2: No. Byl jsem ožralej, no.
8: Oplival si sliny, co byly fakt černý a slizký. Jako kdybys na nás vychrl žluč.
4: A ten guláš byl potom taky takový nějaký černý.
3: Mimochodem, nejlepší, jaký jsem kdy jedl.
2: Kdybyste nekecali.
4: To bylo tou naší plotnou. Tátovi americký kamna vždycky táhli skvěle. Že aspoň ty kamna byly v chalupě dobrý, že jo?
6: Ty jo, já mám hlad. Já bych to maso sežral snad syrový.
4: Já tu cibuli.
5: Tak dělejte, proč nevaříte?
3: Nepustíme si něco?
2: Dej tam tohle.
3: To je cajrák.
2: Právě ten chci.

0: Maria, vypni to.
1: Tohle ne, housličky pro holčičky nikdy.
2: Aspoň jednou, kluci, nemůžu bez toho bejt.
0: Tak jo, Tome, ale do sluchátek.
1: To chce něco ostřejšího.

0: proč ti to tak vadí, Tome?
1: Tome, ty máš nový fotky. Jo. Můžu se podívat.
2: Jo. Nech to bejt. Jo,
3: prohlídnem si, co mi lady fotí, to bude nějaká lumpárnička.
2: Dej, dej, dej. Šahej na to. Hop.
4: Hop,
2: hop, hop, hop, hop, hop,
4: hop,
2: hop, hop, hop, hop,
5: házej, vole, házej.
6: Kurva, neserte mě.
7: Tak to snad přeháníte, ne? Vraťte mu to.
8: Mami, tati, my už jsme strašně hodní, ale nejdřív se mrknem. Co před náma tajíte?
9: Ty vole, to je ona.
1: Vy jste se vážně vůbec nezměnili.
0: Ty taky ne, Denisi, vole, místo abys nám pomohl.
1: Já mám někomu pomáhat. Nikdy nechodím volit, nikdy jsem nedal milodár. Vždy stojím stranou, spolu s umělci.
2: Ale ty nejsi umělec.
1: Umění mě živí, to stačí.
0: Tak proč jsi nikdy nedal milodár?
1: Pánové, já jsem se přišel bavit, nikoli hádat.
2: Prosím tě o milodár, pojď nám pomoct, budeme 3-3.
1: Své zásady měním jen ve stavu nouze.
2: Tohle je stav nouze.
9: Úžasný diaky.
0: Ukáž, kdo to je?
9: Pánové, tohle je samotná Bonacie.
6: Neserte mě!
9: Co, jak to zapíná? Krucinál, jak se zapojuje ten projektor? Počkejte, co to má být, tohleto?
0: To jsou růže, Venco. Růže
1: pro nás.
2: Pro vás určitě.
10: Tome, ty jsi tu měl ženskou.
1: Wow. Přinesla ti je. Masty.
0: Tichá voda, já to o něm vždycky říkal.
9: A nebo ji tu ještě máš a před náma ji schováváš. Klisna v hřebčíně.
0: Hovno, od příště to bude zas u nás na chalupě.
1: No tak tam nic takového jako dámská návštěva nehrozí. Jak se ta dívka jmenuje?
2: Terry. Ale není tu a nebyla tu. Viděli jsme se v parku pod Viktorkou.
10: Zrovna dneska, jo. To jsi tam jen tak náhodou potkal, jo. S tou Terry už si jednou chodil, pokud se nepletu.
2: Měli jsme schůzku, chtěla mě vidět.
1: A ty růže?
2: Mm-hmm. Koupil jsem si je já, ale až potom.
10: Potom.
0: Setkali se a on si pak koupil růže, to je normální, ne? Nebo ne?
2: No.
0: Může se to stát každému z nás.
3: Mluv za sebe, Igore, já bych si růže nikdy nekoupil.
2: Přesně tak.
10: A proč jste se teda scházeli? Počkej, počkej, počkej, neodpovídej. Odpovím si sám. Aby ti dala ty fotky.
0: Aha.
10: Ty, Igore, umíš ovládat ten projektor?
0: Můžu? Tome?
9: Mlčení znamená souhlas.

0: Hele, hele, ale nebylo to určený jenom pro tebe, že ne? To by totiž byla velká škoda.
1: Fotky na rozloučenou? Jenom pro mě? Možná. Kdo se v ní má vyznat?
2: Na rozloučenou? Ale pak je v tom nějaká výčitka.
3: Ta by přišla až později.
4: Igore, ty o tom něco víš, o těch dvou?
3: Nechci o tom mluvit. Ale jak jsem znal Terry, myslím, že něco takového by neudělala jen tak.
4: Tak to si musel znát. Věděl jsi o ní zatímco před náma ji Tom schovával.
1: A divíš se, bysme mu ji taky mohli přebrat.
0: Ty určitě.
1: O ty snad, na co bys si asi tak balil?
2: Tahle dáma má styl. A potřebuje někoho, kdo se jí v tom podobá.
4: A Tom se jí má jako podobat, jo?
1: A dej tam další diák.
4: Hele, Tome, ukaž mi, v čem konkrétně se týhle ženský podobáš?
1: Všichni máte pravdu. Kterýkoliv z vás by pro ně byl vhodnější než já.
3: Napadá mě, že bychom ji sem mohli pozvat.
1: Jo, tak to nebylo vtipný.
3: Žertoval jsem.
1: Ale ano, žertoval jsi.
3: Bojíš se jí?
1: A ty ne?
3: Měl bych, já jenom chci, aby přišla sem do tvýho bytu. Jasný. Pokud se jí teda sám nebojíš. Samozřejmě to můžeš odmítnout.
0: Ale proč by to odmítal? To je výborný nápad.
1: Zmlkni, Pavle.
2: Já bych jí celkem rád poznal.
1: Denisy.
5: No jasně, brnkni Tome, co jaký předvede tvým kamarádům, ne?
1: Tak na to zapomeňte.
4: Souhlasím s Tomem, dneska večer mezi náma nemají ženský co dělat. Aspoň jeden den pro boha v roce, ne?
1: Vole, ty seš nějaký vytížený,
4: no co?
0: I já jsem, jak víte, pro zachování dobrých tradic, ale v tomhle případě bych udělal demokratickou výjimečku.
1: Jasně.
0: To číslo Tome úplně postačí za. Volá ji někdo z nás?
1: No, jo. Já vám ho nedám.
5: Nebuď sketa, Tome.
1: Nejsem.
0: Nebuď sketa, Tome. Jeden za všechny přece.
1: Jasně. Jděte do hajzlu. Pletete se do věci, do které vám nic není.
0: No nic, pánové. Nadešel čas na čin pozitivní diskriminace. Denisy, hoď tam hudbu.
6: Svatý pastr volá!
0: Číslo!
3: Už ho nechte. Smiřte se s tím, že Tom vám to číslo nedá.
0: Zrada!
3: Klid! To číslo dostanete. Dám vám ho já.
0: Jo. Ty. Kde bys ty ho vzal?
3: Sám mi ho dal. Tenkrát jak... To je jedno. Měl jsem se zeptat, jaký je, a potom mu podat zprávu. Sám jsem ovšem nesměl dál vyzvídat. To mi zakázal.
1: Nebuď svině, Igore.
4: O co tady jde, hoši?
3: To je teď vůk. Jak jsem řekl, to číslo dostanete.
0: Jo! A Diego!
7: A Richelieu!
1: Pojď sem. Líbila se ti? Ty jsi po ní jel, co? Tak to se teda splet, kamaráde.
3: Dej mi pokoj.
4: Co si to tam šuškáte? Co je šeptem, to je s čertem.
3: Terry? Nazdár! Tady je Igor. Dlouho jsme se neslyšeli, co? No, no, právě. Někoho ti předám.
1: Jdi do hajzlu.
3: Ne? No, tak ne. To jsem ještě já. Terry, můžeš se stavit u Toma?
0: Jo, jasně, jasně.
3: Pšt. Rád by tě viděl.
0: To není pravda.
3: Nic. No, nějaký šumy. No, je nás tady víc. Samí kamarádi.
0: Čau.
3: Nemusíš mít strach.
0: Tady Pavka. Čau. Jak jde život? No jo, tak taky dobrý, no. Hele, podívej, přijď mezi nás.
2: Jo.
0: Těšíme se. Jsi očekávána.
2: Jo.
0: Očekávání.
3: No, to on tak žertuje. Tom? Ne. Teď s tebou nemůže mluvit. Aha. No tak jo.
0: Co říkala krucinál?
3: Tome.
4: Tak přijde nebo ne?
3: Promiň, Tome.
8: Vy jste měli guláš? To jste mi nenechali ani trochu?
9: Možná by se to pro tebe našlo něco jiného.
4: To bylo blbý, ne? Že jsem tam šel já. Proč si nechtěl jít otevřít, Tome?
8: Ty růže jsou nějaký dobitý.
10: Vůbec si jich nemusíš všímat.
9: Co mu je?
8: Škoda. Líbí se mi takhle potrhaný.
7: Tak já to řeknu jasně. Nejsou pro tebe.
8: Jsi milej.
7: Toto mám vysvětlovat znova.
2: Dobře, klid. Koupil jsi je jen tak a jsou tvoje.
5: No a teď se hoděj, když je Terina tady.
8: Říkej mi, Terry. Koukám, že si pánové promítali, aha. Zrovna tohle.
5: No, to víš, my se rádi koukneme na pěknou holku.
8: Možná, že by ses mohl představit.
5: Se známe, ne?
8: Promiň, nějak si tě nevybavuju.
0: Zrovna jsem se chystal. Pavel.
8: Jo, tebe si matně pamatuju.
0: To doufám.
3: Karel.
8: Těší mě.
5: Venco.
8: Terry.
5: Já vím.
9: Denis, můžeme si tykat? Dík. A srdečně tě tady vítám, když to nedovedou kamarádi. Co budeš pít?
0: Tak co si dáš k pití, zlato?
9: Myslím, že se jmenuje Terry.
0: Tak co si dáš k pití, zlato?
9: Myslím, že se jmenuje Terry.
8: Dám si vodku s džusem, lásko.
0: A s kterým pak to bude džusem, lásko?
8: S pomerančovým a bez ledu, vole.
5: Ty vole, ta ví jak na ně, ty.
0: Nechci tě zbytečně obtěžovat, Tome, ale tady krasavice si přeje vodku s pomerančovým džusem, bez ledu.
7: Vy jste si ji pozvali, vy si ji obsluhujte.
2: No tak, Tome.
9: Já ti to udělám, Terry.
5: Já ti to udělám.
9: Forky. Terry, ty se tím živíš?
8: Čím?
9: Jako fotomodelka.
8: Jo, to tak, leda pro regeneraci. Pomalá regenerace, znáš ten časák?
7: Leda degenerace, rychlá.
9: Neznám.
8: Bane, živím se něčím daleko obyčejnějším. Teda vlastně dřív. No, to je jedno. Ale ty obrázky byly pro Toma, jenom pro něj, jestli jste to nepochopili.
5: No přece se ani nebudeš zlobit, že ukázal kamarádu, ne? Co? Nebo budeš?
8: Asi to nedovedu.
7: Jasně, že ne. Nikdy se nezlobí, nikdy nic nevyčítá. Otevřená Terry, která mluví od plic a sama to vyžaduje od druhej.
8: Co to meleš mě, že se nic nedotkne? Jsi tak hloupej nebo tak podlej?
7: Vždycky mít poslední slovo, to jsi celá ty a vždycky jsi byla.
8: Nemusí mít poslední slovo, přenechávám ti ho na.
7: Vidíš? Vidíš? To je přesně ono, poslední slovo, na.
8: Ale já ho nemám, slyšíš se? Ty ho máš.
7: Ne, ty ho máš. Vidíš se? Slyšíš se? Ty.
8: Ty. Slyšíš se? Ty.
7: Ty.
8: No ty.
7: Slyšíte
8: ty.
7: To? Zase mám poslední slovo.
8: No ty.
7: Zase ty.
8: Ne. Ty.
7: Prosím, dopij to, zavolám ti taxika.
8: Proč se neposadíš, krucinál? Stojíš nade mnou jako nějaký můj šéf?
7: Tvůj šéf? Vždyť nechodíš do práce.
5: Ty nechodíš do práce, Terry.
8: Ne.
2: Pánové, obávám se, že náš tradiční večírek se ubírá někam, kde nikdo z nás nechce, aby skončil. Co kdybychom se zase na chvíli drželi pravidel?
5: Tradice je porušená, hraje se bez pravidel.
0: Právě, takže ty nemáš stálý zaměstnání, kočičko, jo?
8: Já jsem teď... Vlastně bez zaměstnání.
7: Chudinka malá.
8: Sklapní.
0: Práce, ta se dá vždycky nějak zařídit.
8: Za čas?
0: Kdy chceš. Cože to piješ?
8: Bloody Mary.
0: Neměla si náhodou vodku s džusem?
8: Já toho měla.
7: No. Takže by to mohlo stačit.
9: Co všechno si měla tedy?
8: Prášky.
5: Jaký prášky?
8: Přece proti bolestem a taky...
7: Proti bolestem? Já žasnu, kdo by to do tebe řekl?
0: Bolí tě hlava, ale Bloody Mary určitě můžeš, Terry. To je přece taky vlastně džus, ne?
5: No jasně, pití se neboj, Terry, to jenom posílí účinek pilulek. Výborně se to doplňuje.
7: Tak dost.
5: Je to snad jeho holka.
3: Ty vole, bejvávalo.
5: Tak co otravujem?
8: Kluci?
3: No.
8: Můžete mi říct, co to provádíte?
2: Chtějí si s tebou zatančit.
8: Já tancuju moc ráda. A vlastně jsem si už dlouho...
5: Nevrzlá, co?
0: Tak to napravíme, ty.
7: Terry!
8: Nech mě bejt, můžeš? Náhodou máš docela sympatický kamarády. Nechápu, proč jsi je tenkrát nechával pro sebe.
0: To je slabě řečeno, on tě před náma utajoval.
5: No jo, bál se, aby...
8: Bál se, Tome. Ty se zbál.
0: Nedá se nic dělat. A nic tomu nezabrání, naše puzení je tuze veliký a kdo jsme my, abychom odolali? Proto nedáme jinak, než že ti nyní předvedeme svůj směšnohrdinský rituální tanec.
5: Jasně, který ještě žádná ženská neviděla.
2: Takže si to váš.
5: Je totiž příliš smyslný.
2: A rituální.
8: Nemůžu se dočkat.
2: Připravte se, pozorte.

0: už nemáš rád Michaelova strýčka?
1: Mám.
0: Takže si se mnou zatancuješ?
1: To jsi uhodla.
0: S tebou je sranda. Ale vy mi nedáte košem, že ne?
2: No jasně, že ne.
3: S tebou až do rána.
0: Ale nejdřív bude solo pro mě.
2: Se striptýzem.
0: Dobrý nápad.
2: Nedělej to.
0: Dej mi pokoj.
4: Terry, víš určitě, co děláš?
0: Vždycky.
2: Nech toho, prosím tě, Terry.
0: Pánové chtějí striptýz, pánové ho dostanou.
4: Yes.
0: Ale nejdřív si zatancuju s jinýma frajerama. Pánové budou koukat.
2: Já ne.
3: Ty vole, co ty děláš s těma nožema? Ty vole, to bude ostrý. Co to má znamenat? Nějaký vyhrožování, jo?
2: A jo, na vyhrožování, jo.
5: Tomu se říká challenge, výzva.
4: Aha, tak to bych snad...
2: Já bych snad, vole.
1: Terry je zastaví pohybem ruky a odloží nože. Nastává její coming out. Sama pozastavuje hudbu, ale obrázky na stěně se pořád střídají. V tichu se otočí ke svým divákům, stojí před nimi rozkročená v dlouhé lesklé sukni od pasu vzhůru nahá. Prsa má do dvou křížů přelepená černou náplastí. Nejsou tam. Terry, to se ti povedlo.
4: Musela jsi mu to udělat.
0: Nemusela, ale chtěla.
4: Proč ti to vlastně udělali?
0: Ale oni mě zachránili. Zachránili mě jejich dobře broušený kudly.
6: Spokojená?
2: Co jim mlátíš, ty debile?
1: Přece nebude trpět sama. Sdílená bolest, poloviční bolest. A oblíkni se, kurva, lítáš tady nahá, jako bys toho nenatropila dost.
3: Už nikdy. Nikdy nebudu kouřit.
4: Já taky ne. Já teprv ne.
5: Ani já. Ale zase začnu. Až jednou onemocním, už to bude jedno.
0: Ale já už nejsem nemocná, Denisi. A zakouřila bych si s velikou chutí, to mi věř. Sakra, je tady ještě jedno celý cigáro?
4: Bezpečnější než kouření je alkohol. No fakt. Ale pak si zas nesedneš za volant. A nebo sedneš. Sedneš a jedeš. A jedeš. A spíš.
3: To je typický.
5: Co je typický?
3: Že to zdravotnictví takhle sfušovalo kvůli těm kreténům ve vládě.
5: Ty jsi fakt kretén, Pavle.
2: Taky se ti to zdá sfušovaný? Mně taky.
5: No tak je to snad jako nemusí bejt, ne?
2: Prej, jestli to máš sfušovaný tady.
3: No já mu snad dám přes zubu.
0: Žiju, ne? Tak se to asi povedlo.
2: To je právě otázka.
3: Musíš se přetrápit. Ty jsi úplně magard.
2: Já jsem nezval.
4: Ale už je tady a my se s tím po chlapsku vyrovnáme, ne?
3: Člověk se nesmí vzdát. Nikdy se nesmí vzdát. Skepse je zdravá. Ale když jde o všechno, jedině pozitivní pohled na život ti umožní přežít. Nechodíš do práce? To je normální, Terry. Nic si z toho nedělej. Trpělivost přináší růže, a úspěch si tě nakonec vždycky nějak najde.
0: Ale já vůbec...
3: Já vím. Má nemocenskou. Potom je čekají sociální dávky. Ale jak já to vnímám, tak by se ty dávky neměly vyplácet plošně, ale adresně. A o tom tu mluvím, že jsou pro chudáky, jako je Terry. Chci říct, pro postižené. A o to nám všem tady přece jde. Nebo ne? Nebo se mýlím? Co je?
4: Nic, jenom drž hubu. Ty vole. Já nevím, proč se nemůžete v normální situaci chovat normálně.
2: Tak se chovej normálně aspoň ty, Karle.
4: Jsem normální chlápek. Jsem. Tak, Terry, jak to jde?
0: Jak jde co?
4: Život a tak.
0: No, zatím pokračuje.
4: Tak to je dobrý, to se vždycky hodí. Rád slyším, že jsi to zvládla a... Chodíš taky ven?
0: Ven? Jo, ven normálně chodím.
4: Normálně, jo?
0: No, normálně. Výjdu z bytu, zamknu a jdu třeba na procházku nebo nakoupit.
4: Ano.
0: Jo, ale když se mi chce čůrat, tak se ještě vrátím, sednu si na záchod, vyčůrám se a teprve pak jdu ven. A ty?
4: Co já?
0: Ty bys šel čůrat venku?
4: No teda já čumím, že se tak jako vesele směješ.
0: Tak jako vesele?
4: No, že se ještě dovedeš normálně smát, to je báječný, úžasný. Fakt dobrý, jsi prostě třída, Terko.
0: Viď. A jak to děláš ty? No taky chodíš ven?
4: Chodím.
0: A normálně, jo?
4: Normálně ven a tak. A taky někdy do fitnessu, ale netolik jako tady venca. Je to zdraví spíš v menším množství, víš? Já jsem docela normální, zdravý chlap.
0: Jo, žádnej uchylák, žádnej fetišista.
4: Pro boha nikdy.
0: A můžeš mi teda říct, proč mi furt vejráš na vlasy?
4: Já? Nevejrám.
0: Už zase?
4: Ne, ne.
0: No tak podívej, jestli tě to zajímá, jsou to moje vlasy, jo? Žádná paruka. Už mi dorostly. Vlasy dorůstaj, víš? Vlasy.
2: Jakomu? Víď, Karle?
4: Počkej, Venco. Podívej, Terry, poslouchej mě. Tohle je vážná věc. Když si dáš do novin inzerát, že hledáš muže s menší tělesnou vadou a tak dále, no tak se ti jich ozvou miliony.
0: Myslíš, jo?
4: To vím na beton.
5: Ty jsi to zkoušel.
4: Ale já nemám vadu.
2: Padaj ti vlasy.
3: Jí už dorostly.
4: Když chlapovi padají vlasy, je to znak mužnosti. A je spousta mužných chlapů, Terry, kterým by nevadilo. Kterým by prostě nevadilo, že...
0: Že jsem po operaci.
5: To bylo focení na rozloučenou.
0: Vlastně ano. Doktor měl jenom podezření. Poslal mě na vyšetření, ale rychle. Spěchalo to. Vyděsila jsem se. Zavolala jsem Tomovi, že mám pro něj dárek a ať večer přijde. Koupila jsem si nový prádlo. Vykoupala jsem se. Když dorazil, měl hlad. Myslel, že bude večeře, ale bylo strip show. Brala jsem to na dálkovou spoušť a přitom se předváděla. Díval se na mě, líbila jsem se mu. Když jsem to dofotila, tak jsme se milovali a bylo to vůbec nejlepší naše...
2: Ticho!
0: Bojíš se toho?
2: Nic jsem ti neudělal.
0: Nikdo mi nikdy neudělal nic horšího.
2: Prostě to skončilo. A... Ty jsi to dobře věděl, Igore.
6: Nevěděl. Že jste se rozešli, to ano. I to, co to pak s tebou udělalo. Ale proč k tomu došlo, vůbec ne.
2: Ale ano, věděl. Jinak by ses mi nevyhejbal.
6: Měl jsem moc práce. Najednou mi přišlo, že možná mám strašně málo času, že musím stihnout, co se dá.
2: Kdybys to nevěděl, přišel bys za mnou a pomohl mi s tím. No, rozchod. Těžkej, no a co? Takový jsou všechny rozchody, nic výjimečného. Přesně slyším ty tvoje keci a byly by se mi fakt hodily. Dal jsem ti její číslo, vzpomínáš, aby se zeptal, jaký je, a ty si nehnul prstem.
6: To měl udělat někdo jiný.
2: Ty si něco proved, Tome, a pak se si ani nedoved zeptat, jaký je. Já jsem vždycky věděl, že jsi sračkal. Možná jsem, ale aspoň nechodím do posilovny, Venco. Co jsi to řekl?
0: No tak jo. Skončilo to v Motole. Romantika, co? Čekal na mě za tím, co mě prosvěcovali. To jsme tam byli poprvé. Uběhlo pár dní... Pak přišly výsledky, celkem špatný. Požádala jsem ho, aby jel se mnou znova. Nechtělo se mu, ale jel. Vylezla jsem z ordinace a sdělila mu, že si mě tam nechají. Musela jsem si odskočit a když jsem vyšla ze záchodu, tak...
2: Co? Co pro boha?
5: Už jsem tam nebyl.
4: No, já nevím, co tady ještě dělám.
2: Ani já to nevím. Po tolika letech kamarádství se ukazuje jediný, nemáme spolu nic společného. Kus trapný minulosti, rozpaky, vypitý flašky.
4: Možná, ale hlavní rozdíl mezi náma a tebou je v tom, že nikdo z nás ostatních by žensky něco takového neudělal, nikdy. No, rozumíš, tak, nikdy, ty vole.
5: Neříkám, že je správné, co jsi udělal. Ale když už to muselo být, mohlo se to odložit. Až po té operaci a rekonvalescenci, až bude Terry smířená s realitou. Míň to bolí, je to elegantní.
0: Škoda, že jsem nechodila s tebou, Denisy. Mohl to být fakt elegantní konec, takový elegantní kopačky. Ha? Mokasíny. Hebký, bezbolestný.
1: Bezbolestný to nebylo. Ale kdo z nás dvou dopad hůř? V Motole jsem s ní byl podruhý. Hrůza. Ale začínal jsem si zvykat. Už to není ten izolovaný koncentrák pro chcípáky jako dřív. Dá se chodit ven, jsou tam nějaký kantýny, stánky s občerstvením, hračkama a pornáčema. Můžeš si připlatit za solo pokoj s televizí. Na tohle jsem myslel. Tímhle se utěšoval, když jí prohlíželi. Pak vyšla ven a oznámila, že je to takovej závod. Závod s tamtou. Bílá jak stěna. Ale mluvila klidně. Musela na záchod. Vzal jsem ji pod paží, ale nechtěla podpírat. Zavřela se tam. Byla tam dlouho, slyšel jsem, jak brečí. Možná mě prokoukla. Možná mě prokoukla dřív, než já prokouk sebe. Šel jsem si zakouřit, hledal jsem cestu ven. A pak jako na potvoru jsem v tom bílém bludišti zabloudil na dětský oddělení. A na jedný z těch dlouhých rovných chodeb jsem narazil na rodinku, otec, matka, mimino. Zrovna od nich odcházel doktor a tvářil se jako prokurátor. Rodiče byli směšně mladí, dítě malinký. Leželo holce na klíně, žilo, to jo, ale vypadalo spíš jako panenka, nějak se nehejbalo. Holka brečela, kluk se hroutil do zdi. A to jejich děťátko tak divně strnulý. Jakási diagnóza. Koulelo očima, s šílenou láskou je obracilo k té mámě. A ona se koukla na svýho muže a jak jsem procházel kolem, řekla mu jednu větu, jedinou větu, co měla čtyři slova. To bude teda život. Ta věta mi ryla v uších, když jsem došel k výtahu. Dveře se otevřely, vystoupili bílý pláště, něčemu se smáli. Já nastoupil a zmáčknul přízemí. A když jsem tam dojel, uviděl jsem východ. Vyšel jsem před nemocnici a bylo tam krásně. Nikdy nebylo krásnější počasí. Na lavičce hulila mladá holka, četla si časopis a bylo jí vidět pod sukni. Měla růžový kalhotky. Růžový. Co je mi do té rodinky, řekl jsem si. Je to snad moje dítě? Nikdy dřív jsem je neviděl. Oni jsou uvnitř a já už jsem venku. Můžu jít? Byla to pravda, mohl jsem. Krásná, křišťálově čistá pravda. Byl jsem volný. Mohl jsem jít? No, tak jsem šel. A nechal tam tu rodinu. Zůstali tam místo mě. A nechal jsem tam Terry. Zůstala tam místo mě. Já šel a ani ji nezavolal. A užil jsem si ten rok po svým a svobodně, parádně. Teda, chtěl jsem. Moc jsem to chtěl. Ale přišel jsem jenom na to, že ta absurdně mladá máma toho absurdně nehybného dítěte měla naprostou, hnusnou, vražednou pravdu. To je teda život.
3: Myslím, že už tu nemáme co pohledávat. Chlapi, jdeme.
2: Karle, pomůžeš mi s těma basama?
3: Jo. Jeden za všechny!
4: Zdar.
0: Nechci být sama. Zítra možná, ale dneska ne.
6: Zavolám taxíka. Přespím třeba na zemi.
0: Nechci. Dík. Nepotřebuju.
6: Nemám teda jít, abyste...
0: Ne.
1: Možná, že by to ale bylo vhodnější. Tak dobrá, uděláme to naopak, půjdu já.
6: Prosím tě, kam bys teď chodil?
0: Ale ať jde, možná, že by to bylo vhodnější.
6: Tak, ahoj, Tome. Nechceš ještě něco nalejt?
0: Fakt si myslíš, že bych měla ještě pít?
6: Myslím, že bys neměla.
0: Taky si to myslím. Nemáš cigaretu?
6: Mám. Fakt si myslíš, že si můžeš dovolit kouřit? Do prdele, mě to nechutná.
0: Mně jo, ale není to zdravý.
6: Nemysli na to.
0: Mně to nevadí. A tobě? Ty na to nemysli.
6: Jenomže když se na tebe podívám, nemůžu na to nemyslet.
0: To jsem tak strašná.
6: Právě že krásná. Vždycky jsi byla a teď...
0: A teď jsem ještě krásnější.
6: Nevím, možná taková spoušť. Vláček vykolejil všude rozsýpaný uhelí, černota pod nohama, všude černej mour, ta špína, ta hanba. A přesto všechno teď zjišťuju, že jsem vlastně vděčnej. Vidím to najednou v té černotě. Vidíš to taky? Úplně jasná věc. A jsem vděčnej.
0: A za co?
6: Za tenhle večer, protože já budu statečnej. Na rozdíl od Toma, Terry, tohle ti můžu slíbit, já budu...
0: Prosím tě, to bude asi nějaký omyl, Igore.
6: Mohl jsem si to myslet, takže omyl... No nic. Čau, Tome.
0: Ty se zvrátil?
1: Ano, já tedy přišel jsem ti říct, že...
0: Že co?
1: Však víš.
0: Nevím.
1: Že přišel jsem ti říct, že ti odpouštím.
0: Cože?
1: Ano, odpouštím ti.
0: Ty mě?
1: Odpouštím ti, že jsi mi zničila život. Odpouštím ti, že jsi mě zatáhla do toho svýho. Odpouštím ti, že se ze mě udělala zbabělce, že jsem na tebe nedokázal zapomenout. Že jsi sem pro mě nakonec přišla. To nevá, tedy. Já ti to odpouštím. Terry hledí na růže. Podívá se na Toma, vezme růže, zasténá a začne ho růžemi bít. Tom si kryje tvář, sklání se před ní, schoulí se jí u nohou, na jeho záda a hlavu dopadají rány růžovou metlou a švítají trny, lístky a okvětní plátky.

Nože a růže, to je první divadelní hra Miloše Urbana, napsali v roce 2005, kdy inscenovalo divadlo Na zábradlí, stejně tak jako Český rozhlas. Rozhlasové uvedení následovalo pouhé 3 dny po premiéře hry na scéně divadla Na zábradlí. Herecké obsazení bylo téměř totožné. V rozhlasové hře jsme slyšeli Jana Moravce, Igora Chmelu, Ladislava Hampla, Davida Švehlíka, Josefa Poláška, Leoše Nohu a Janu Kofroň.

snáze tvůrčí spolupráce i samotu v tichu vlastní hlavy. To vše sleduje čtyřdílná minisérie se skvělým Jaroslavem Pleslem jako Bedřichem Smetanou. Stvárnění Smetanova mnohovrstevného charakteru, navíc ve věkovém rozpětí od prudkého mladíka po starého nemocného muže, bylo pro Jaroslava Plesla velkou hereckou výzvou. Ujal se jí s mimořádnou vnímavostí pro Smetanův vnitřní svět a hudební cítění s pevným gestem i smyslem pro proměnlivost v detailu. Pro autora hry, respektive pro autora této čtyřdílné série, pro Pavla Molka, jsou Smetanovy osudy také obrazem emancipace české kultury, tak jak ji formovaly přední osobnosti společenského života od Karla Havlíčka Borovského a Františka Ladislava Riegra k Janu Nerudovi či Elišce Krásnohorské. Bůh ví, jaké to podivné kouzlo je ve Smetanově hudbě. Slzy vyhrknou člověku při místech něžných a při jiných vstaneš ze sedadla svého a ani nevíš, že jsi již vstal. Jan Neruda toto prohlásil. 1868, rok, kdy Jan Neruda vyřkl tato slova. A nad tím vším zní známými i nečekanými tóny Smetanova hudba jako doklad jedinečného talentu a jako základ novodobého českého hudebního myšlení. Jakub Rataj bohatě a nápaditě cituje z hudebních děl Bedřicha Smetany od prvních opusů až k vrcholným operním a symfonickým skladbám a právě hudba přebírá často v dramatickém vyprávění klíčovou úlohu, myšlenkovou i emoční, o čemž se můžete přesvědčovat vždy v neděli dopoledne, kdy vysíláme tento seriál Smetana, je čtyřdílný, třetí díl, tedy teď v neděli a od vysílané části na webu vltava.rozhlas.cz. No a když mluvíme o Smetanovi, musíme si pustit jeho hudbu.

0: To byla orchestrální polka Venkovanka v úpravě pro klavír a útěcha, část z klavírního cyklu Sny. Hudba Bedřicha Smetany v podání Johany Haněkové a Jitky Čechové. Osudy Bedřicha Smetany si tedy můžete znovu připomínat v neděli dopoledne skrze rozhlasový seriál. A osudy Emila Hlobila už teď v rámci následujících téměř 2 hodin bez čtvrt hodinky. Emil Hlobil, skladatel, pedagog a vášnivý chalupář. A pořad o něm připravil Michal Bureš, přizval k mikrofonu také Věru Lejskovou. Proč zrovna jí, to se dozvíte v zápětí. V neděli uplynulo 125 let od narození hudebního skladatele Emila Hlobila a tak nabízíme reprízu této akademie, která byla natočena v minulém roce.
1: Akademie. Dobrý večer z Olomouce, dámy a pánové. Čas do 23. věnujeme u nás na Vltavě skladateli, pedagogovi a vášnivému chalupáři Emilu Hlobilovi. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Michal Bureš. Budeme se pohybovat na půdorysu let 1901, 1987 a 2025. Čekají nás snímky z rozhlasové fonotéky, listování jednou unikátní korespondencí a taky ty nejosobitější vzpomínky. Naší spolusouputnicí bude tady u nás ve studiu v Olomouci paní profesorka Věra Lejsková, klavíristka. Vítejte, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: No a začněme rovnou hlasem Emila Hlobila. Takto promlouval ve vysílání tehdejšího 3. programu Československého rozhlasu v pátek 1. listopadu roku 1968.
3: Mám-li mluvit k svým posluchačům o svých skladbách, zápasím vždycky s určitými rozpaky, které se mi nepodařilo a snad nikdy nepodaří překonat. Nejméně nesnází přináší výklad vnějších osudů skladby. Pak je možno dobře vysvětlit strukturu a formový průběh skladby. Ale tu mám pochybnosti, zdali taková technická analýza pomůže posluchači při prožívání obsahového sdělení skladby. Hudba nemůže vyjádřit ani konkrétní předměty, ani děje, ba ani ne myšlenky, jako je vyjadřujeme slovy. Zachycuje jen city a volní projevy, které tyto fenomény doprovázejí. Říká se všeobecně, a myslím, že po právu, že je zachycuje s hloubkou, které žádné jiné umění není schopno. A to je těžké vyjádřit slovy. Kdyby to bylo možné, nebylo by třeba hudbu psát.
1: Paní profesorko Věro Lejsková, poznala jste ten hlas?
2: No přirozeně, hned po prvních slovech.
1: A co se vám vybavilo?
2: Ku podivu se mě vybavilo jedno prosluněné říjnové odpoledne u rybníka.
1: A proč tam?
2: No, tehdy přijel pan profesor Emil Hlobil do Brna, protože mu dávali symfonii Státní filharmonie. Dopoledne měl zkoušku, no a co s načatým odpolednem? Tak jsme si udělali výlet do Ochoze, to je u Brna, a měli jsme tam dříve chatu a procházkou jsme šli k rybníku, ukrytému mezi lesy a tak nádherně ozářeného odpoledním sluncem, že můj muž pronesl: to přímo vybízí ke koupání. A na to pan profesor: no a proč ne? Budete se divit, ale ve chvíli jsme byli všichni ponoření v té chladné vodě k obrovskému údivu několika náhodných kolem jdoucích.
1: Ostatně ten motiv toho, že miloval slunce a vodu, v našem pořadu zazní ještě několikrát.
2: Když jsme se ale po tom osvěžení vraceli do Brna, to jsme projížděli několika vesnicemi, tak pronesl pan profesor takovou krásnou větu. To je na světě lidí a na koncerty nechodějí.
1: Nebyla to tak úplně pravda, měl velký aplaus a vím, že ten besední dům byl úplně plný tenkrát. My si poslechneme úryvek ze svity pro orchestr opus 35, tedy velmi raná skladba Hlobilova, nazvané Jaro v pražských zahradách. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Jaromír Nohejl.

0: Můj otec se narodil 11. října 1901 v Mezimostí, které je dnes součástí Veselí nad Lužnicí. Jeho předci ale pocházeli z Hané a od Býtova nad Dý. Všichni hráli na nějaké hudební nástroje. S mojí matkou Marií se seznámil v Přerově, když chodil k babičce Luize, která byla zručnou pianistkou, přehrávat komorní skladby. Otec byl výtečným vypravěčem. Pamatuju si na jeho líčení žákovských let u Josefa Suka nebo vycházek u Býtova s Vítězslavem Novákem. Obojí v něm zanechalo hluboké stopy.
1: Napsala jedna z dcer Emila Hlobila, Marie Luisa. Její vzpomínky pro náš pořad budou dále ještě zaznívat. Paní profesorko Věrolejsková, co dalšího víme o životě Emila Hlobila?
2: Jeho dědeček se narodil v Písařově a otec Vilém, ten se vyučil v Olomouci zámečníkem a jeho zaměstnání první bylo u tehdy rakouských státních drah v Olomouci. Původně byl topičem na lokomotivě, ale velmi brzy se stal strojvedoucím a prakticky on musel být na tom místě, kam ho ty státní dráhy poslali. A tím pádem se Hané dostal také do Veselí nad Lužnicí a tam právě se narodil ten jeho syn Emil Hlobil.
1: A to bylo v roce, jak jsme slyšeli, 1901.
2: To bylo v roce 1901 a Veselí nad Lužnicí se do dnešního dne chlubí tím, že tam má Hlobilovu ulici.
1: A jak se dostal k hudbě?
2: Tak celkem v rámci rodinné tradice Emil byl zapsán do hudební školy, začal hrát na housle a nesmírně ho zaujala komorní hra. Hrával i doma s otcem nebo se sourozenci a také v té hudební škole měli kvarteto. A velice brzo právě u něj propukl zájem o to, jak vlastně ta hudba vzniká. Prostě nejen o hraní hudby, ale i o tvorbu. Začal se zajímat o harmonii.
1: V jeho vzpomínkách, které ovšem sepsal až ke stáru, se o té době dočteme toto.
3: S nadšením jsem se oddal studiu učebnice Josefa Bohuslava Ferstra, kterou dosud chovám ve své knihovně a nemohu ji otevřít bez jímavého pohnutí při vzpomínkách, jak jsem se coby mladík snažil odhalit tajemství tónových souvislostí a vnitřní agogiky hudby.
2: Po maturitě na Přerovském gymnáziu se dal zapsat na Karlovu univerzitu v Praze na filozofickou fakultu, ale současně udělal přijímací zkoušky na pražskou konzervatoř a to do oboru skladby. A při přijímací zkoušce byl přijat přímo do druhého ročníku a další takový skok vlastně u něj nastal ve čtvrtém ročníku, když tehdy mu profesor Josef Suk nabídl, zda by nechtěl studovat v jeho skladatelské třídě na mistrovské škole. To bylo jako dnešní Akademie muzických umění. Přirozeně to byla pro něj velká výzva a Emil Hlobil nastoupil u profesora Josefa Suka.
1: V té době vzniká také tento dechový kvintet, z něhož si poslechneme první větu Allegro v podání pražského dechového kvinteta.

0: Je s vámi stále Český rozhlas Vltava, úterní večerní akademie, dnes z Olomouce vysílaná, věnovaná skladateli, pedagogu a také vášnivému chalupáři, na to za chvíli přijde řeč, Emilu Hlobilovi. Paní profesorka Věra Lejsková stále ve studiu. Paní profesorko, jak se ten život odvíjel dál a tam, myslím, vstupuje nějaká nová figura v té mistrovské škole nebo v době, kdy byl Hlobil na mistrovské škole?
1: No, on nebyl sám, kdo přišel z Přerova studovat do Prahy. V té době přijela do Prahy i Marie Mrkvičková. Ta ovšem studovala výtvarné umění na umělecko-průmyslové škole u profesora Kyselý. Mladí lidé se zamilovali a skončilo to, jak to jinak ani skončit nemohlo. Prostě se vzali.
0: A narodila se jim dcera Dana, což byla také později akademická malířka po mamince. No a ještě později se potom narodila Marie Luisa, která pro náš pořad sepsala laskavě krátké vzpomínky a v jedné z nich se dočteme toto.
2: Když komponoval, sedával ve své pracovně u klavíru a vyžadoval absolutní ticho. Proto těžko snášel bydlení v nájemních bytech a rozhodl se pro stavbu vlastního domu, který dokončil roku 1937. Komponování se věnoval o sobotách a nedělích, přes týden vyučoval. Nejprve na Pražské konzervatoři, později na Hudební akademii muzických umění. Mezi jeho žáky patřili Viktor Kalabis, Jindřich Feld, František Kováříček, Jindřich Šesták, Ivana Loudová, Luboš Fischer nebo Ivan Kurz.
1: Tím domem, který si Hlobilovi postavili, byla vila ve Střešovicích. To už jsme se my s nimi tam seznámili. A já musím říct, že jsem ještě nikde neviděla tolik květin, co bylo kolem Hlobilových. Jednak velká zahrada kvetoucí, v každém pokoji byly květiny a to, co jsem viděla na schodištích, na každém schodku byl květináč s květinkou. Takže to byla prostě rodina mezi květinami, ale měli tam dva velké ateliéry, prostě jeden pro pana profesora hudební a jeden pro paní Marii. A já jsem vždycky říkala, že ta vila mohla mít dvě taková znamení na svém štítě. Jednak houslový klíč a jednak malířskou paletu. Právě ta mladší dcera, Marie Luisa, ta dokázala ve své tvorbě spojit obě profese svých rodičů. Po mamince to bylo výtvarné umění a používala k tomu především značky z hudebního světa, z tatínkova světa. Ať to byly houslový klíč, basový klíč, různé posuvky, linky, notičky. Člověk by nevěřil, co všechno se dá tady z tohoto materiálu vytvořit. A ona je proslulá svými nádhernými kalendáři, vizitkami, dopisy mými papíry. Já tedy musím říct, že do dneška nepíšu na jiném dopisním papíru, než který mám od Marie Luisy.
0: A tam jste vy dva s manželem, jak hrajete na klavír a je tam takové velké koncertní křídlo, na které hrajete čtyřručně jako to slavné klavírní duo. A taky tady je před námi ještě taková reklamní pozvánka, kterou vytvořila Marie Luisa Hlobilová. Je tady telefonní číslo, adresa a napsáno výběr tapisérií, kresby s hudebními náměty, textilní miniatury a taky návrhy na vizitky, novoročenky, svatební oznámení a jiné grafické úpravy. A jsou tam květy, skoro jako tulipány, které ovšem v sobě každý obsahují malé housle. Emil Hlobil byl od svého mládí až do konce života přesvědčením levicový intelektuál se vším, co k tomu patří. Vracel on se, paní profesorko, často na Hanou sem k nám?
1: No, přirozeně, bylo to jeho rodiště a také rodiště jeho manželky. Takže jednak se sem často vraceli, páč tu měli rodinu, ale také tady vystavovali své práce, protože při vernisážích, když paní Marie Hlobilová Mrkvičková měla výstavu svých obrazů, tak k tomu prakticky většinou zněla hudba jejího manžela, čili svou prací, svými díly se vraceli velmi často sem do tohoto kraje.
0: Rovina plná úrodných polí a remízků a na obzoru hor ho inspirovala k napsání tří moravských tanců. Jeden z nich je Hanácký. Janáčkovu filharmonii Ostrava řídí Josef Daniel.

0: Hanácký, to byl jeden z moravských tanců, který dozněl, ale Hlobilovi si našli velkou lásku taky na východě Čech, v Krkonoších. Paní profesorko Věro Lejsková, byli jste tam někdy za nimi v Krkonoších?
1: Ne, v Krkonoších ne, my jsme se stýkávali, když v Praze, tak většinou v té střešovické vile, anebo u nás v Brně, ale v Krkonoších ne.
0: Tak teď jenom poslouchejte. Jiří Bašta v časopise Krkonoše v roce 2001 napsal stručné pojednání o té věci, ve kterém uvádí.
2: Skladatel Emil Hlobil a malířka Marie Hlobilová-Mrkvičková se v létě roku 1947 rozhodli pro koupi chalupy ve Špindlerově mlýně. Byla to radikální změna. Rodina s roční dcerou Marie Luizou hledala stavení spíš o samotě a zároveň příliš nezdemolované revolučními gardami. Na Krausových boudách, které tehdy společně s Vysokým dolem tvořili samostatnou obec, potkali přátelé Čechovi. Ti již byli usídleni na třídomí a upozornili je na jeden uvolněný sousedský příděl. Hlobilovi prožili dětství i mládí v Přerově a okolí. Venkovský život dobře znali, ale nikdy nepracovali na hospodářství a prakticky všem chalupnickým pracem se museli naučit. Jejich školiteli byli tesař Braun a truhlář Preisler, oba z Benečka. Ze svozu mobiliáře z vysídlených obcí koupili Hlobilovi nábytek do jediné světnice, kde kromě kamen stály kredenc a stůl. Předseda MNV pak jen vrtěl hlavou, když se ho pan skladatel ptal, zda by mu náklad nepomohl odvést do třídomí. Předseda pravil, že mu klidně půjčí koně, ale sám, že se s takovými krámy do kopce dřít nebude. Naštěstí Hlobilovi pomoc nabídl člen rodu Lobkoviců, který se v sousední chalupě u Blehů připravoval na státnice z medicíny. A historka o tom, kterak pan hrabě kočíroval žebřiňák, byla na světě. Za lesem vedle hájenky si koupil chalupu dirigent Václav Neumann. Tím začala nová kapitola.
0: Tedy Hlobilovi, paní Marie, pan Emil a jejich dcery Dana, starší, a ta úplně malinkatá Maria Luisa jezdili do Krkonoš. Maria Luisa později, vlastně teď až, vzpomíná.
3: Mého otce s Václavem Neumannem spojovalo hluboké přátelství. Jak hudební, tak chalupářské. Naše krkonošské chalupy jsou od sebe vzdálené 2 kilometry. A v létě bylo nutné pro rodiny zajistit topivo. A tak naši otcové spolu chodívali do lesa s velmi jednoduchým nářadím kácet suché smrky. Ty po odvětvení skládali do metrů tak, aby je hajný mohl ohodnotit. Takže jednou šel můj táta na Krausovky a pak zase Václav k nám do třídomí.
0: No a Jiří Bašta, což je vnuk Emila Hlobila a syn Maria Luisy, ve svém pojednání pro časopise Krkonoše z roku 2001 pokračuje.
2: Pobývání Emila Hlobila v Krkonoších vyústilo záhy do symfonické kompozice Léto v Krkonoších, opusové číslo 33. Premiéru měla 4. ledna 1951. Názvy jejich jednotlivých vět odkazují posluchače velmi přesně k místům autorovy inspirace. Lesy, v údolí Bílého Labe, podvečerní slunce na Zlatém návrší a velebnost výšin na Vysokém kole. Hlobilovy hory u Hranuly často doprovázíval svou ženu malující tehdy přímo v terénu. Na vyhlednuté místo jí nejdřív přinesl od nejbližšího pramene vodu pro práci s akvarelem nebo lavírovanou tuší a pak opodál jen tiše přemýšlel a snil.

0: V roce 1950 vznikla tato svita pro orchestr nazvaná Léto v Krkonoších. Má opusové číslo 33, jak jsme slyšeli od vnuka skladatele Emila Hlobila. A tohle je nahrávka ze září roku 1961. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Václav Jiráček. Je to nahrávka z naší rozhlasové fonotéky. Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte úterní hudební akademii, věnovanou právě vášnivému chalupáři, pedagogovi a také komponistovi Emilu Hlobilovi. Jeho dcera Maria Luisa pro náš pořad napsala.
1: Jako otec byl Emil Hlobil velmi přísný, ovšem když jsem potřebovala vysvětlit něco do školy nebo opravit slohovou práci, tak mi vždycky pomohl. Také se mnou chodil na vycházky, brával mě do divadla a na koncerty. Jezdili jsme na výlety po Čechách a Moravě. 2 týdny letních prázdnin jsme pravidelně trávívali pod Bezdězem na Máchově jezeře. V době politického tání 60. let, to mi bylo 20, jsme dokonce vyjeli do Chorvatska. Otec miloval koupání a slunění.
0: Jak slyšíme, tak nejenom v rybníku v Ochozi u Brna, paní profesorko.
2: Přirozeně, proto se tak z rozkoší vrhnul do toho ochotského rybníku.
0: A ještě jednou Maria Luisa.
1: Můj otec zkomponoval 106 opusů. Nejvíce se věnoval instrumentálním skladbám. Napsal 7 symfonií a 30 orchestrálních kompozic. Ale rád skládal i komorní opusy. Například sonátu pro 2 klavíry, kterou věnoval manželům Lejskovým.
0: Jak k tomu došlo?
2: Když jsme se s manželem rozhodli, že budeme hrát v klavírním duu, zjistili jsme, že se to stalo velmi lákavým tématem pro naše kolegy hudební skladatele z Brna, protože okamžitě se přihlásil třeba Pavel Blatný, Josef Berg, Zdeněk Pololáník, Miloslav Ištván a další a psali pro nás skladby. A tak nás napadlo, co kdybychom požádali i další skladatele, zda by do svých tvůrčích plánů nepojali i duo pro klavír. A současně někdy kolem roku 1928 se v Brně konala konference Svazu československých skladatelů a koncertních umělců. Tu konferenci pořádala brněnská odbočka. A ti nás vyzvali, aby prý tam nebyly jen samé referáty, abychom něco zahráli. Konkrétně si přáli Bartokovu sonátu pro 2 klavíry a bicí nástroje.
0: To bylo to vaše velmi slavné číslo, já si na ně vzpomínám.
2: No, navíc v té době solové bicí nástroje na pódiu byly ještě velkou atrakcí. To není jak dnes, už je to naprosto běžné. Prostě my jsme tam přednesli toho Bartoka a přišel za námi pan profesor Hlobil, kterého jsme osobně do té doby neznali, ale také jsme ho oslovili svým dopisem. Ten nám poblahopřál a řekl, že se nám brzo ozve.
0: A vzešla z toho velmi bohatá korespondence, kterou jste s péčí vám vlastní dokonale zaarchivovala do jednoho sešitu A4. Ten sešit je tady teď s námi a obsahuje dopisnice, dlouhé dopisy, pak je tu pohlednice z Prahy další. Vážená paní kolegyně oslovuje, pak tady máme vážený pane kolego, pak je tady dopis z Francie, La Čekoslovakie, to je někdy ze 60. let. No prostě je to velké dopisové a nejen dopisové přátelství, paní profesorko.
2: Tu je korespondence za dobu prakticky 30 let, co jsme byli v úzkém kontaktu a mohu si dovolit říct v přátelství s celou Hlobilovou rodinou. Ty dopisy všechny jsou psány rukou, tak jak tedy soukromé dopisy správně mají psány být.
0: Ten první si ocitujme, nalistujme, je 8. duben roku 1958 a do Brna na Fišovu ulici dorazila obálka a v ní stálo:
3: Věře a Vlastimilu Lejskovým. Milí přátelé, děkuji za jarní pozdrav a Přeji též krásné jarní dny. Sonáta pro dva klavíry má již hotovou první větu i část druhé bude třívětá. S pozdravem E.H.
0: 20. září 1958 dorazil tento lístek.
3: Finále sonáty se blíží dokončení. Doufám, že do konce týdne vám ji budu moci poslat k opsání. Dovolil jsem si vepsat tam dedikaci manželům Lejskovým, z jejichž podnětu byla tato skladba napsána a kteří ji uvedou v život.
0: Jaké to bylo, když přišla ta hrubší, větší obálka s tou partiturou?
2: Přirozeně měli jsme z toho obrovskou radost a největší, když jsme tu obálku rozbalili, protože ta sonáta nás opravdu zaujala od prvních tónů. Nesmírně takovým útočným, krásným tématem první větě. Velmi lyrická, taková niterná, volná věta, no a třetí věta, ta je vysloveně virtuózní. Prostě ihned jsme se rozhodli, že tuto sonátu pojmeme do svého kmenového repertoáru a samozřejmě jsme ji hráli z paměti.
0: A protože vy si všechno zapisujete, paní profesorko, tak tady máte i seznam všech provedení s tím, že 4. prosince roku 1958 tady máte, že jste uváděli soukromou přehrávku a potom tady je Prostějov, Kyjov, Praha, Vyškov, Gotwaldov, tedy Zlín, Strážnice, Uherský Brod, Rousínov, Budapešť, Luhačovice, Ostrava, Bratislava, Jena, Štýrský Hradec, Praha Přehlídka, Brno Koncert, Jeseník, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Přerov, Jeseník, Praha, Jeseník. A poslední provedení bylo 14. 4. roku 1988. Takže jste to hráli 30 let rovných.
2: Hráli jsme to moc krát, nám se ta sonáta nesmírně líbila a měla i velký ohlas u posluchačů vždycky.
0: V rozhlasové fonotéce máme dvě nahrávky, navrhuji poslechnout si začátek každé z nich a vy pak rozhodnete, kterou budeme poslouchat.
2: Dobře.
0: 20. října roku 1975 jste vystupovali v Rudolfinu v Domě umělců tehdejším v Praze a tam jste ji hráli před publikem a znělo to takto.

Teď varianta B, paní profesorko, to je nahrávka studiová z S1 naší rozhlasové na Vinohradech. A tam jste přišli o měsíc později, 28. listopadu roku 1975, a tuto sonátu hráli takto.

0: Tak pro jakou z variant se rozhodnete? Pro tu nahrávku před publikem z Domu umělců anebo pro tu studiovou z Vinohradské S1?
1: Tak já bych se rozhodla pro tu studiovou. Už z úcty k panu profesorovi, který si tenkrát udělal čas a byl s námi při tom nahrávání.
0: Hudební režie se ujal Bohumil Čipera, mistrem zvuku byl Jaroslav Vašíček, natáčecí technik Jiří Musil. Nahrávka tedy vznikla 28. listopadu roku 1975. Emil Hlobil, sonáta pro dva klavíry. Hrají Věra a Vlastimil Lejskovi.

0: Velmi emotivně dozněla sonáta pro dva klavíry Emila Hlobila, kterou jsme slyšeli v podání klavírního dua Vlastimil Lejsek a Věra Lejsková, zde přítomná, ve vysílání Vltavy večer v úterý v akademii. Paní profesorko, jaké to je vracet se takhle proti proudu času? Je to už 50 let?
1: Musím říct, že jsem si to opravdu poslechla s velkým zájmem, protože už nemám možnost si to zahrát naživo. Ale musím říct, že jsem tu sonátu nedávno zrovna dávala dalšímu klavírnímu duu v Brně. Takže určitě budou další provedení.
0: A hráli jste z paměti i tu studiovou nahrávku?
1: Samozřejmě, když jednou hraju z paměti, tak to nerozhoduje, jestli jsou na pódiu nebo v rozhlase.
0: A je to lepší, když člověk není vázán tím, že musí zaměstnávat oči a jenom se soustředí na ten tok té hudby?
1: Já osobně vždycky jsem raději hrála z paměti.
0: Po tom prvním provedení v tom roce 1958 vám Emil Hlobil napsal toto a je to zase z toho sešitu vašeho.
2: Milí přátelé, děkuji vám ještě jednou za dokonalé provedení mé sonáty pro dva klavíry. Hráli jste s obdivuhodnou radostí a hudební citlivostí. Vaše hra to byl dokonalý souzvuk. Ovace nebrali konce. Gratuluji vám a moc děkuji. Váš Emil Hlobil.
0: Je to důležité, když si takto skladatel se svými interprety rozumí?
1: Je, protože jeden druhého víc pochopí a je jim jasné, co kdo chtěl říci. Ale já musím říct, že mě teď, jak jsem poslouchala to poděkování, že mě to hodně dojalo.
0: I toto rozhlas dokáže a je to moc dobře. Stejně jako umí, a my to používáme v tomto pořadu hodně často, cestovat časem, napříč časem. Představme si tedy, že je sobota, 31. březen roku 1973 a Československý rozhlas, stanice Vltava, vysílá operní večer.

0: Po staniční znělce hlasatel ohlašuje, že na programu operního večera je opus Emila Hlobila nazvaný Anna Karenina. Vy znáte tu operu, paní profesorko?
1: Neslyšela jsem ještě, ale vím, že premiéra byla v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.
0: Ve Vinohradském studiu 1, ve kterém jsme byli s vámi před chvílí, tak vznikla nahrávka této opery, kterou právě Československý rozhlas na Vltavě v březnu roku 1973 odvysílal. No a před samotným začátkem Emil Hlobil takto promluvil k posluchačům.
2: Je s podivem, jak mohla operními skladateli zůstat nepovšimnutá látka, která má všechny vlastnosti potřebné k opernímu stvárnění, všelidskou ideu, nadčasovou platnost, bohatý a dramaticky sevřený děj, nesmírnou psychologickou hloubku a přitom dává tolik příležitosti hudbě. Příčinou toho byla možná přílišná dějová šíře románu, která odradila například i Janáčka. Text opery sleduje přesné znění Tolstého dialogu. Jejich melodické stvárnění, hudební líčení v orchestru dovedou plně nahradit románové popisy a líčení. To ospravedlňuje dějovou zkratku.

0: jsem už tam byl a vždycky s novým požitkem. Rozkoš, mademoiselle Claire!
1: Prosím vás, nevyprovujte po té hruze!
0: Dobrá, nebudu.
2: Tak to je první z 10 obrazů Anny Kareniny podle Emila Hlobila a podle Lva Nikolajeviče Tolstého, tak jak ten příběh v roce 1877 napsal. Příběh aristokratky, manželky státního úředníka, která se navzdory společenským konvencím rozhodne prožívat pravou lásku. Jak slyšíme, je to kvitováno s velkým nepovděkem a když jste říkala, paní profesorko, že tu operu neznáte, tak pro mě nejpůsobivější, a mělo by to tak být, je úplný závěr. Uslyšíme v něm Libuši Domanínskou, co by Annu Kareninu. A budeme svědky jejího impulzivního rozhodnutí skočit pod jedoucí vlak a v zápětí toho litovat.

0: tolik velmi jímavý závěr. Velmi jímavý závěr opery Emila Hlobila Anna Karenina, opery o 10 obrazech. Její studiová nahrávka vznikla u nás v rozhlase v Praze na Vinohradech v roce 1973. Slyšeli jsme solisty Národního divadla, také orchestr Národního divadla v Praze a sbor Národního divadla, sbormistr Milan Malý. Dirigentem byl Karel Nosek a režisérem nahrávky byl Jiří Jaroch. Paní profesorko Věro Lejsková, naše hudební akademie se blíží ke svému závěru. Jak to přátelství s Hlobilovými pokračovalo dál? Sledovali oni vaši koncertní práci? Potkávali jste se?
1: Především jsme si velmi psali často, ale setkávali jsme se téměř pokaždé, když jsme buď v Praze hráli, nebo jsme přijeli na nějaký koncert. A musím říct, že to byla taková setkání nezapomenutelná. Většinou se odehrávala po koncertě, tedy v nějaké kavárně nebo vinárně. A pan profesor obvykle přizval své kolegy nebo své žáky a teď se vzpomínalo. A tady musím dodat, že pan profesor nesmírně dbal, aby se stále mluvilo o hudbě. Když náhodou někdo tematicky odbočil, tak on hned se volal, prosím vás, mluvme o hudbě, o hudbě. No a velmi vzpomínal na svého profesora Josefa Suka, kterého bral prakticky jako jediného pedagoga a vzor. Říkal, že část jeho vyučovacích hodin se odbývala právě v takových kavárnách nebo vinárnách, prostě nikoliv ve školském přísném prostředí, ale v neobyčejně srdečném a přitom takovém tvůrčím prostředí. Na to moc a moc vzpomínal.
0: Jaký byl Emil Hlobil člověk?
1: Byl úžasně kamarádský, pohodový, laskavý. Já bych musela hledat sama taková příjemná přidavná jména. Ale chtěla jsem ještě říct, že když k nám mezi ten kroužek se posadila i paní Marie Hlobilová Mrkvičková a vzpomínala právě taky na Josefa Suka, protože on byl členem Českého kvarteta, hrál na housle a to kvarteto často přijíždělo do Přerova taky. Jednak chodívali na návštěvy k Mrkvičkovým, kteří měli vlastně takový hudební salon. Ale pak tam měl Josef Suk v Přerově švagrovou a to byla dcera Antonína Dvořáka. Ta byla provdána za primáře Přerovské nemocnice, takže u nich se odbýval takový další soukromý salonek. Tak na to paní Marie vždycky velice ráda vzpomínávala.
0: A na co vzpomínáte vy nejraději, když se ty roky teď před námi vracejí?
1: Vážím si jeho vztahu k nám, protože my jsme vlastně začínali, když on se o nás začal tak zajímat a psal pro nás. Nesmírně si ho vážím, on pro nás znamenal velice moc, jako člověk i jako umělec.
0: Jeden z těch posledních dopisů v tom sešitu, někdy z té poloviny 80. let, začíná takto.
2: Milí stárnu, mnohokrát vám děkuji za vaše vždy mi tolik milé pozdravy a rovněž za inspiraci, již pro mě jste. Hráváte často mé skladby a mě to dává sílu, že jsem nekomponoval zbytečně. Získali jste si tím nehynoucí zásluhy o mou tvorbu, ovšemže také precizním provedením mých skladeb. Pronikli jste do jejich struktury a ducha tak dokonale, že jste dokázali naplno vyjevit a doručit jejich obsah. S úctou, váš Emil Hlobil.
0: A doplňme to ještě vzpomínkou Marie Luisy pro náš pořad. Ta napsala toto.
3: Vedle skladatelské a pedagogické činnosti věnoval můj otec mnoho času organizování pražského hudebního života. Byl postupně předsedou Českého hudebního fondu, ochranného svazu autorského i Sukovy společnosti. Pracoval ve festivalovém výboru Pražského jara, roku 1986 zahajoval řečí u Smetanova hrobu na Vyšehradě. Všechno ho to stálo hodně času, sil a nervů. Na sklonku života byl zklamán z neuvedení opery Král Václav IV., kterou zkomponoval ke znovu otevření Národního divadla. Zemřel pár měsíců na to, 25. ledna 1987.
0: Jak jste tu zprávu přijali, Lejskovi?
1: S lítostí, přirozeně. Ale zůstalo mě na památku aspoň do dnešního dne trvalé přátelství s Marií Luizou. A s tou jsme kamarádky do dnešního dne. Často si voláme, nebo i píšeme, nebo i navštěvujeme. A v jednom rozhovoru řekla, že mě podědila po svých rodičích. Takže to je důkaz, že i přátelství se dá dědit.
0: Marii Luizu Hlobilovou velmi zdravíme, děkujeme za to, co napsala o svých rodičích a ještě dovětek k mamince, pochopitelně.
3: Maminka milovala cestování, toužila poznat Paříž a proto se učila francouzsky. Ve Francii byla už jako studentka a potom ještě několikrát. Každá cesta tam pro ní byla velkou inspirací a tvůrčí vzpruhou. V cizině malovala města, zámky, palmy, moře a protože olejové barvy dlouho schnou, malovala jen akvarelovými pastely a teprve doma v ateliéru podle nich tvořila větší formáty olejomalbou. Od dětství ráda sportovala, ještě ve stáří chodívala pravidelně plavat, v 90. řídila sama automobil. Nikdy neměla dlouhou chvíli. V Národním divadle mívala abonmá na víkendová představení, na která pravidelně brávala některé z vnoučat. Zemřela roku 1999 v požehnaných 96 letech.
1: Z té výročí narození Emila Hlobila bylo v roce 2001 přirozeně velmi vzpomínáno, především v jeho rodném Veselí nad Lužnici, kde kromě té ulice Hlobilovy byla i umístěna pamětní deska na jeho rodném domě, kde se narodil svému otci železničáři. O průběhu vzpomínky mě pak volala Marie Luisa, že to bylo velmi důstojné, celá ta oslava, a ona byla nesmírně ráda, že mohla přitom promluvit i o svém otci a i o mamince, že mohla vzpomnět obou rodičů.
0: A my jsme taky rádi, že jste tady byla s námi, paní profesorko Věro Lejsková, a že jsme na Hlobilovi, na Emila Hlobila, toho skladatele, pedagoga a vášnivého chalupáře a celou jeho rodinu mohli v dnešní Vltavské akademii tady z Olomouce zaspomínat.
1: Já bych dodala jen poslední větu, když jste tady citoval to věnování ze sonáty, že bych k tomu jen dodala, pane profesore, moc vám děkujeme.
0: Taky děkujeme. Věra Lejsková, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Loučí se taky mistr zvuku Tomáš Přidal, produkční Zdeňka Bobroušková a Alena Kysaláková. No a od mikrofonu vám přeje krásný zbytek dnešního večera a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava, Michal Bureš.

0: V neděli uplynulo 125 let od narození skladatele Emila Hlobila a my jsme připomněli portrét nejenom skladatele, ale také pedagoga a vášnivého chalupáře Emila Hlobila, který připravil v loňském roce Michal Bureš společně s Věrou Lejskovou, která v pořadu hovořila. Citace četli herci Moravského divadla Olomouc, Ivana Plíhalová a Josef Bartoň. 120 let zítra uplyne od narození Hannah Arendtové, americké filozofky německo-židovského původu. Petr Šourek k této příležitosti připravil 120-minutový večer na téma, který prý je, jako byla Hannah Arendt sama. Neoslavný, ironický, kritický, košatý, rozbíhavý, mnohovrstevný, se spoustou náznaků nedořečeného. V pořadu se setkáte s českou reinkarnací Hannah Arendtové a vyslechnete si názory odborníků i laiků, kteří četli její knihy a články. A vysílací čas je zítřejší 20. hodina, teď je o 3 více a my budeme ještě poslouchat a sledovat životní osudy archeoložky Natálie Venclové, předtím ještě noční četba.
1: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače. A zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Jak se vyrovnat se životem a jeho tragédiemi? Jak dobře žít i přes všechna zranění? Otázky, které si pokládá Lucie Faulerová skrze hrdinku svého druhého románu Smrtholka. Pro rozhlasové vysílání z něj celkem 13-dílnou četbu připravila Petra Hinčíková a v režii Jakuba Doubravy účinkuje Denisa Barešová. My vás zveme k poslechu 9. části.

kostel. Já, máma, táta, Darina, Adam stojíme v první řadě. Před náma rakev, za chvíli začnou vynášet k jámě vedle babičky a dědy. Svatoš pouští hudbu. Adam s tátou vybral Eňu, kterou Madla neposlouchala, ale byla důstojná. A když dohraje, překvapivě se spustí ještě jedna. Hned s prvníma tónama jakoby celý spící kostel probudila. Veselá písnička opěvující Moskvu. Podívám se po tátovi. V jeho tváři se vymění během chvíle čtveroročních období. Pomalu stočí hlavu ke mně. Dívá se na mě přes mámu a zdá se, že se ani nezlobí a že chce něco říct, ale místo toho je jeho pusa čím dál tenčí čára. Piesňa plivjot, srdce pajot, eti sláva, o těbě, Moskva. Ruský zpěv se line kostelem. Moskva. Tadam. Na Madlu už nemyslím. Do všeho se rozlila. Tadam. Kdesi v chodbě hlasitě prásknou dveře. Pan Rochester přichází zadním vchodem z dílny do obchodu. Dopíná si přitom košili u krku a říká mi, že už mám pro dnešek volno, protože potřebuje odejít. Myslím na to, jestli jde na rande, když si vzal košili. Jestli si je obléká, když jde za nějakou ženskou. Jestli tu ženskou bere na večeři a jestli si k té večeři pan Rochester dá pivo nebo víno. Nebo jestli vůbec nepije a přitom kývu a ždí mu mokrej hadr do kýble. Můj život, ta část, co za něco stojí, se dá v posledních měsících shrnout do chvil, když dímám hadr do kýble. Na zem v tu chvíli co si dopadne. Věcička obkrouží dvě malý kola, dokud se nezasekne o spáru mezi prkny. Knoflík. Oba se na něj chvíli díváme. Pouštím hadr a natáhnu se po něm. Sevřu ho v prstech a v tu chvíli, kdy se pro něj on sklání, jeho prsty se skoro dotknou těch mých. Narovná se a pátrá po košili pohledem i rukama. Který to? Ukážu zhruba do úrovně jeho prsou, kde se košile odchlipuje. No, to se mi skvěle hodí. Byla jediná vyžehlená. Podívá se na mě a zakroutí nad sebou hlavou. A sluší mu to i takhle. Naznačím mu, ať chvíli počká. Vytáhnu z batohu toaletní tašku, kde si nosím náplasti a chladící krém a dezinfekci a vatový tamponky a kousek obvazu a zavírací špendlík a gumičky a brufen a papírový pytlík a jehlu a nit. Vracím se pak k němu s tenkou špulkou bílé niti a jehlou. Vy jste teda vybavená. Měří si vysypanou hromádku na pultu a usměje se tak, jak jsem ho ještě neviděla. Jakoby ten úsměv rozehrál nějakou dětsky nevinnou hru s celou jeho tváří. Vrázky se mu tak nějak přeskupí a pak si klidně usednou zpátky na svoje místo. Provleču nit uchem jehly a překládám mu opatrně knoflík na místo, kde se urval. Chcete mi to teď přišívat? Ptá se. Jen se na něj podívám. Takže chcete. Kývne a pak už nic neříká. A já provlíkám jehlu s nití knoflíkem a látkou a je to. Jako bych se potopila. Však taky zadržuju dech. Protože zrovna teď jsem pod vodou a protože v tu chvíli nějak usoudím, že když svůj dech popřu, nepozná, co se ve skutečnosti děje. Jenže já u něj stojím tak blízko, že není možný, aby tu diskotéku v mým hrudním koši neslyšel. Knoflík přidržuju tak opatrně na lemu košile, abych se nedotkla nahý kůže pod ní. Nemůžu vzhlídnout ani za nic, spíš než voda je to, jako by mi někdo zalil hlavu betonem. Nevím, kam přesně se dívá, co zrovna pozoruje. Jehlu, moje ruce, chybějící článek prstu, oko po demolici, i když jeho pohled cítím. Mlčí a pravidelně dejchá. Na prsou se mu rozprostírá jemnej a řídkej les chlupů. Ztratit se v tom lese. Vzduch je jak vata. Provlíknu čtvrtý kolo, kde si nade mnou poskočí jeho ohryzek. A je to, jako by mi někdo vyrval hlavu z betonu a já na ten moment vzhlídnu a vidím jeho pohled, ten podivuhodný měkký pohled. Zalejte mě do betonu celou. Zapošiju na rubu uzel. Přikládám zuby k niti a trhnu. Zalejte mě do toho trhnutí. A pak se odtáhnu. Jehlu zabodnu zpátky do špulky, špulku vložím do kapsy, popadnu hadr, kýbl, koště
Mizím v jeho koupelně. A když se vracím, je mi šíleně trapně.

Už se setmělo a tak se čím dál ostřejc zrcadlí moje tvář v okně. Ale ještě ne tak docela. Ještě mi obličej chvíli místo masa a kůže budou vyplňovat břízy vysázený podél trati a krávy, co se ještě pasou na kopci. Břízy jsou moje oblíbené stromy. Krávy jsou moje oblíbené zvířata. A kopce jsou moje oblíbené kopce. Pozoruju svoje rysy ztrácející se v krajině za oknem. Rysy, ve kterých se promítá jak na průsvitným plátně všechno to tam venku. Nemám ráda svoji tvář. Už pár měsíců se na ní dívám jen nerada a krátce, když na ní zbytí. Většina z nás po ránu říká, že vypadá strašně. Jenže já fakt vypadám strašně. Po ránu, po obědě, k večeru, furt. Po těle mám spoustu jizev různých velikostí a stupňů zahojení. A někdy v noci se mi zdá, že se ty jizvy rozevírají jak květ pupalky dvouletý. Ta totiž po soumraku rozkvítá a kvete pak celou noc a ráno zvadne a opadá. A pak moje tvář. Zbořený pravý oko trčí v mojí hlavě jako hromada suti, jak zbytky baráku po demolici. Vrchní víčko kvůli poškozeným nervům je trvale spadlý přes bulvu, která vyčuhuje jen úzkou špehírkou, dírou v základech. A to oko jako by mi trochu zbortilo celou pravou tvář. Sice skoro nepatrně, ale přesto jako by se celá sesula o milimetry níž, povadla a už nevypadá jako dřív. Zvláštní je, že když se dívám na svůj odraz, je mi mnohem víc odporná ta zdravá půlka obličeje. Protože zůstala v mý hlavě jako výsměch, jako krutá připomínka něčeho, co už není úplný, co jinde chybí, co bejvalo. Sleduju svůj odraz. Nechám si po čele přejet mraky.

Výluka. Každých 40 sekund se jeden člověk na planetě Zemi v soustavě sluneční, galaxii Mléčná dráha, vesmíru Vesmír, dobrovolně zabije. Ovšem, odhadovaný počet lidí, který se o sebevraždu neúspěšně pokusí, je 20násobek, což znamená, že se o to někdo pokusí každou druhou vteřinu. Pak jsem taky četla, že hodně z těch, který se o sebevraždu pokoušejí, se pohybují mezi touhou žít a touhou zemřít. Jejich postoj je k výsledku jejich sebevražedného jednání provázený silnou ambivalencí. Jsou od sebe sama oddělený. Jedna jejich část chce žít, ta druhá je sebedestruktivní. Třeba lidi, kteří přežili skok z Golden Gate, později uvedli, že v okamžiku, kdy skočili a padali dolů z mostu do vody, litovali svýho rozhodnutí. Zatoužili žít. Když se sebevrahům dostane včasný pomoci, je prej možný je od sebevraždy odvrátit a dostat zpátky na stranu života. A prej někdy stačí jen říct, prosím tě, nedělej to. Odhaduje se, že každou sebevraždou je zasaženo nejmíň 6 dalších osob. Je na to graf, soustřední pásy. Vypadá to jako pruhovaná pizza nebo koláč. Říká se mu kontinuum přežití. Pruhy od kraje znázorňují ty nejmíň zasažený až po ty nejvíc v centru. V samém středu se dá domyslet černá tečka představující toho, kdo upek tenhle koláč. Na prstech přepočítávám, kolik pruhů má koláč, v jehož středu je černou tečkou madla. Já, táta a Adam se díváme na toho doktora, co nám říká, že madla umřela, protože spolikala velké množství prášků na spaní. Ptáme se ho, jestli se dalo z pitvy určit, v jakém stádiu byla její rakovina. Chceme vědět, jak moc byl její stav nezvratitelný a proto to vyřešila po svým. A proto se nechtěla léčit, proto nám nechtěla nic říct. Jenže doktor povídá, že madla rakovinu neměla. Doktor povídá, že byla úplně zdravá. Madlenčina ruka je pistole, kterou si drží u spánku a mačká spoušť. Stojím vedle táty a je to, jako bych stála vedle balónku a poslouchala, jak pomalu uchází. Umřela. Umřela. Když spolikám prášky, bude má hlava viset přes okraj postele?

Táta se dívá, jak si rozbaluju dárek ke 23. narozeninám a povídá: Adam, ten jediný si s tebou uměl poradit. Nikdo z rodiny nevěděl, jak on to dělá, ale když jsi byla malá, dokonce úplný mimino a brečela jsi, nebo se vztekala, nebo když jsi nemohla spát, pokaždý jsme zavolali Adama, protože on jediný věděl, jak na tebe. Nevím, jak se Adam tváří, nedívám se na něj. Ten dárek je zarámovaná zvětšená černobílá fotka z našeho rodinného alba. Na té fotce je osmiletej Adam, co tlačí kočárek. Z něj vykukuju já, zvědavě civím přímo do objektivu. Adam se ale dívá do kočáru. Moje oslava 23. narozenin je fiasko. Čtvrt roku po madlině smrti. A táta mi dal fotku s Adamem. Jako kdyby mi tím chtěl říct, že teď jsme už jen my dva. Třetí dílek není. Že už jsou jenom dvě hlavní části. Že je v pohodě, když madlu necháme jen někde mezi negativy a jediná fotka, na který teď sejde, je ta z doby, na kterou si ani nepamatuju, kde jsem jen já a Adam. Adam je to zdravý oko, který není hromada suti. Barák po demolici. Adam je ta nezborcená část mýho obličeje, co jen připomíná a připomíná a připomíná, že druhá část zrovna taková taky bejvala, ale už není. A není. A není. Hrk, hrk. Venku je noc. Teda chvíli to tak vypadá, že je noc. Ale pak si uvědomím, že není noc. Jen na zemi spadla obloha, protože hvězdy jsou blízko a měsíc je blízko. A vidím, že se všechno trochu smrsklo, že je všechno mnohem blíž, všechny planety. Chvíli si myslím, jestli nejsem zpátky na té atrakci v Disneylandu, na Space Mountain, ale rychle se vyvedu z omylu. Letíme totiž sice rychle, ale ne střemhlav. Spíš tak plujeme, klidně a v tichosti. Nikdo tu nevřízká a koleje nedělají randál. Podívám se na druhou stranu. Z okna na chodbě je vidět jen ohromná žlutobéžová koule. Svítí stejně jako moje lampička v dětském pokoji. Vykouknu pozorně ven z mýho okna a vidím, že vůbec nejedeme po kolejích, ale po prstenci. Takže Saturn. A kolem se občas protočí několik z jeho 62 měsíců. Tyhle jsou hvězdí, velký vůz, panečku. Říká můj zeměpisář, vůbec nezestárnul a má na sobě školní přezůvky a na krku píšťalku. V první chvíli se ho leknu a začnu rukávem šudlat okenní tabuli, jako bych přistiženě gumovala srdíčka na okraji učebnice zemáku. Velký vůz ale není souhvězdí, povídám já, jenže neotevírám vůbec pusu. To je asterismus. Skupina hvězd, která patří k souhvězdí Velký medvědice přece. Jak to, že to nevíte? Já ti nevím, plácne se do kolen. Tak teda meteorismus, no. Asterismus! Zeměpisář se přitrouble usmívá. Nereaguje na mě, vstává, pohazuje si v ruce s píšťalou a jde na chodbu, kde si prohlíží planetu. Ten Jupiter, co? Uchychtne se, jako by říkal, ten filuta jeden. To není Jupiter, ty debile nagelovaný. Za oknem prosviští skupina asteroidů a za nima se sype prach. Po jednom z měsíců se prochází kosmonaut. Zaťukám na okno vlaku. Kosmonaut mě, světelný roky, nesvětelný roky, uslyší a ohlídne se po mně. Zamává a poskočí si u toho. Na nohy dopadá pomalu, jako když se díváte na pohyby lidských těl pod vodou. A už to zase cítím, jako by se ve mně všecko rozpínalo. Je to bez vůně a bez zápachu, ze bez toho. Přichází to v návalech, zalejzá to do všech nejzašitějších škvír. Jsem plná škvír. Tak kam? Ptá se najednou Adam vedle mě. Jednu ruku má na volantu, druhou na řadící páce. Otáčím hlavu k němu a pak vyhlídnu zpět z okna. Vlak je teď naše stará škodovka. Projíždíme mršinou. Ukazuju prstem 6000 světelných let daleko. Adam přikivuje. Stahuju okýnko. Adam se šlapuje plyn. Vytahuju ruku. Hladím vzduchoprázdno. Jako bych čeřila hladinu. Tadam. Vstanu ze sedačky, abych si protáhla přeseděný tělo. Sedím už věčnost. Sedím už eony věků. Sedím už celý život na přeskáčku.
Vycházím na chodbu. Je tady takový klid. Chodba je neuvěřitelně dlouhá a rovná. Je vidět strašně daleko, až do té dálky, kde je tušit konec vlaku, nebo spíš je to až taková dálka, že tam jde tušit jenom další dálku. A v druhém směru to vypadá úplně stejně, jako by obě strany byly jen zrcadla. Není vidět předěly vagónu, ani se nestrácejí zatáčce. Trochu se projdu. Vyberu si protisměr. A nikde žádný okna. Po levý ruce jen holí stěny, po pravý zas kupéčka jako malý pokojíčky. Jdu a jdu a jdu. Jdu snad roky. Cesta mě zmáhá. Nahlížím do pokojíčků a v jednom vidím zase zeměpisáře. Má na sobě pořád ty přezůvky a v puse píšťalu. A rozdává si to v obdivuhodně krkolomný pozici s mojí instruktorkou jógy. V dalším kupé postavený bunkr z dek a peřin a povlečení a prostěradel a uvnitř bliká baterka a kdo si se hyhňá. A v dalším táta, co se dívá někam před sebe, sedí na sedačce z nekonečného hada a když zaostřím, vidím, že jsou to motouze z párků, kilometry párků. A v dalším sedím já a dívám se z okna na to, jak se dívám z okna a pak se já tady na chodbě, podívám před sebe na tu dlouhou rouru, která pořád vypadá úplně stejně a všimnu si, že je trochu šero. Že je tady čím dál míň vidět, jako by někdo postupně stlumoval světla. A když se podívám vzhůru ke stropu, abych se o tom přesvědčila, žádný světla tam nejsou. A přesně v tu chvíli si uvědomuju, že stojím v absolutní tmě. A jediný, co je slyšet, je šeptavý zvuk kolejí. Ten tichý pravidelný rytmus. Tichoulinký tadam, tadam, tadam, tadam. Stojím a nehejbu se. Ještě je tu nějaký další zvuk. Vrzání. Tichý zavrzání. Jakoby někdo prošel po špičkách po dřevěný podlaze a já najednou skoro nedejchám a v tom se přede mnou vyrýsuje tenký proužek světla. To, když se otevřou vchodové dveře a nohy. Něčí nohy se mihnou mezi futrama. A záda. Něčí záda potichonku proklouznou ven a jsem to já. To moje záda se sotva mihnou ve dveřích. Když je před Adamem, který mě nehnutě pozoruje, zavírám. A pak další změna. Ten tichý pravidelný rytmus kolejí je rychlejší a hlasitější. Náhle tak hlasitej, až si zacpávám uši, tak rychlej, až se všechna ta tadam, tadam, tadam, tadam ženou přes sebe jako dusot koňských kopyt. Zavrávorám. Padám na zem a kolem mě se sypou zralý meruňky. Adam křičí... Mary!

Zhluboka jsem se nadechla a naslouchala známému chlubivému hlasu svého srdce. Já jsem. Sylvia Plath pod skleněným zvonem přeložil Tomáš Hrách. Adamova postel je hlediště. Jsem smutná, protože Madla je zas v nemocnici a naši mě sebou nevzali. Adam mě hlídá, jako vždycky. Adam přede mě postaví dvě židle, obě z boku, opěradly od sebe, prostě do tvaru U. Přes opěradla přehodí deku jako oponu, tak abych neviděla, co se odehrává na těch židlích. Ty židle jsou totiž Adamův kouzelnický pultík. A Adam je první kouzelník, který ho v životě vidím. Ještě před Copperfieldem a před Kožíškem a před tím, co nikdy žádnej nepřišel, do možná přijde i kouzelník. A Adam mi předvádí kouzlo, při kterým zmizí igráček. Ukazuje mi ruce i rukávy. Dovoluje mi prohledat mu kapsy a protřepat tu deku, ale nic. Vojáček nikde není. Adamovi se povedlo kouzlo zmizení. A já ho za to neskutečně obdivuju. A pak, když jdu čurat, igráček stojí na sklopeným prkínku záchodový mísy a usmívá se na mě. Od toho okamžiku chodím na záchod vždycky s podivným šimráním v břiše, jako by tam kdykoliv mohl sedět Copperfield, který v tu samou chvíli někde v Las Vegas ve světový show zmizel a čeká tam na něj celý sál lidí napnutých, jestli se zas objeví. A on je přitom u nás v mršině. Na záchodě. Třeba je náš záchod portál. Občas tam pak sedávám i dlouhý minuty, dokud mi táta nebo Madla nezačnou bušit na dveře. Sedávám tam dlouhý minuty a čekám a někdy mi dokonce někdo i klidně otevře dveře a otráveně se mě ptá, co tam tak dlouho dělám. Jenom Adam tušil, co tam doopravdicky dělám. Adam mi ty dveře nikdy neotvíral. Fuk, fuk, fuk. Projíždíme loukama, kde tráva je vysoká asi jako já. Možná vyšší. Možná spíš jako dvě já nad sebou. A možná ještě vyšší. A jediný, co z té trávy vyčuhuje ven, jsou hlavy žiraf a taky krky těch žiraf, který se v trávě prohánějí a jejich krky se vlnějí, jako kdyby byly zpomalený, ale nejsou. Takhle se prostě krky žiraf hejbou, když utíkají. Setmí se. Protože zavřu oči. Když jsme byli malí, táta dělal občas takovou věc. Třeba vyšel ven na zápraží a začal nás přivolávat. Honem, děti, pojďte sem, ale honem! Na zahradě nám pobíhají žirafy. Nebo na nás křičel z kuchyně, když stál u okna. Tohle jste ještě neviděli, rychle všichni sem, to snad není možný. Po ulici jdou sloni. Takhle nás třeba dostal z postele, když jsme o neděli vyspávali až do oběda. Nebo na nás takhle volal i jen tak, když jsme se dívali na televizi, uklízeli cokoliv. Děti honem, v kuchyni máme krávu, olizuje Darinku, pojďte se rychle podívat. A vždycky to zafungovalo. My vždycky přiběhli a zvědavě se rozhlíželi. I když jsme už byli starší a věděli, že neuvidíme žádný žirafy, že neuvidíme žádný slony, medvědy, klokany ani velrybu. Doběhli jsme za tátou a on jen spráskl ruce a řekl, propásli jste to, hned zmizeli. To jste ale neviděli, děti, to bylo něco. A Madla vždycky tvrdila, že ona to stihla. Že třeba zahlídla chobot nebo zadky žiraf. Že stihla aspoň kousíček. A pak jsme zestárli asi moc. Asi jsme se stali moc velký na to, aby nás táta takhle svolával. Možná se bál, že bude trapnej a že nikdo nepřiběhne. A možná jsme se toho báli i my. Tatam.

Asi jsem nikdy nebyla svoje. Vždycky to byly světy těch ostatních, do kterých jsem se já jen přikradla. Nastěhovala jsem se do nich jako do cizích domů. Do Madlina domu, do domu mýho prvního a druhého kluka, do domu mých spolužáků, do Rochesterova domu. Možná ve skutečnosti nejsem. Možná ve skutečnosti jen napodobuju. Možná dovedu jen absorbovat cizí vjemy, návyky, myšlenky. Přilínám, přizpůsobuju se, adaptuju se, domestikuju. Dokud se moje kontury nerozpijou a nesplynou s prostředím, dokud se chromatocity v mý kůži nezabarví jako vzor tapet v domovech těch ostatních, dokud nezačnu měnit skupenství, měnit se v kaši, v břečku, v kaluš, co se vsakuje do koberců. Do koberců v domovech těch ostatních. Nejsem svoje. Musím lnout. Parazituju. Jsem závislá. Necelá. Rám bez obrazu. Smetáček bez lopatky. Polopřímka. Nedokončená vě... Tadam.

Co pak smrt, ale jak se vyrovnat s životem, který poznamenala nejen Morana, ale i další tragédie. I o tom je 13-dílná četba s hvězdičkou podle románu Lucie Faulerové Smrtholka, kterou můžete poslouchat právě v těchto pozdních vltavských večerech, anebo na našem webu vltava.rozhlas.cz. Četbu připravila Petra Hinčíková, účinkuje Denisa Barešová v režii Jakuba Doubravy. 10. díl zase zítra ve 23 hodin.

0: osudy.
1: Od začátku tohoto týdne se v této memoárové řadě můžete setkávat s archeoložkou Natálií Venclovou. Jejíž specializací je doba laténská. Mimochodem, u příležitosti jejich narozenin byla v květnu letošního roku vydána kolektivní monografie 50 autorů z celé Evropy Reflections of the Iron Age Studies Dedicated to Natálie Venclová. Je to soubor studií mapující otázky doby železné v kontextu jihovýchodní, střední a západní Evropy. A teď tedy kontext života běhu Natálie Venclové, jejíž pětidílné osudy připravila Lenka Kopecká a my je posloucháme v premiéře.

Já jsem vůbec původně nechtěla dělat evropskou archeologii, ale narazila jsem tvrdě se svým záměrem studovat středoamerickou majskou civilizaci. Tehdy se to dalo údajně studovat v Mexico City anebo v Novosibirsku. Tak to bych mohla jet do toho Novosibirska. Pravila jsem s vědomím, že do Mexika by mě zřejmě československé úřady nepustily. Zbláznila se, skvitovala tenhle můj nápad moje rodina. A tak jsem naštěstí byla přijata také studium archeologie v Praze. Tehdy byl na československých univerzitách numerus clausus, to znamená uzavřený počet studentů, kteří se přijímali. Protože všechno bylo plánované, takže byla plánovaná budoucí potřeba archeologů, archeologických míst, pracovních, že jo, což teda byl nesmysl, protože se to úplně spočítat nedá. No ale nicméně všechno bylo plánované, tak tohle bylo plánované taky. Já jsem měla to štěstí, že v roce 1964, když jsem já nastupovala, nebo mohla nastoupit na vysokou školu po maturitě, tak se v Praze ten příslušný ročník archeologie otvíral. Jinak bych musela čekat třeba 2 roky. Ten ročník před námi byl o 3 roky jako dopředu. Tam byla mezera, vlastně 3 roky tam se nepřijímali studenti. Přijati jsme tehdy byli 4 studenti a 2 se ještě dostali na odvolání, takže nás bylo 6. Jako bylo to svým způsobem krásné, že nás bylo tak málo, jo, protože to bylo mělo být takovou jako až skoro rodinnou atmosféru občas. Díky taky přednášejícím, z nich někteří byli jako výborní. Všichni přednášející byli na slovo vzatí odborníci, někteří měli jako víc pochopení nebo takového lidského toho rodinného téměř cítění. A na mě měl vliv pan profesor Jan Filip, který byl vedoucí katedry a který přednášel o Keltech. Tím jsme se dostali do roku 1964, protože v roce 1964 jsem byla přijata na filozofickou fakultu ke studiu archeologie. Protože můj budoucí manžel byl archeolog, tak od tohoto momentu se vlastně naše osudy jako začaly protínat. A já budu používat jeho vzpomínky, citace jeho vyprávění, pač ten jeho život té doby velice ovlivnil už můj. Všichni naši přednášející byli na slovo vzatí odborníci, někdo byl víc charismatický, někdo méně. Mě velmi ovlivnil pan profesor Jan Filip, zejména krásně přednášel o Keltech. On napsal tlustou knížku Keltové ve střední Evropě, která vyšla v roce 1956 a ovlivnila řadu badatelů. A mne taky, musím říci. No a tak se mou specializací staly Keltové, správně archeologicky řečeno doba laténská, jako mladší část středoevropské doby železné, to znamená 5. až 1. století před Kristem. Jistě k tomuhle, k té specializaci přispěla i moje letní brigádnická práce na českých keltských opidech Závist a Třísov, protože samozřejmě se předpokládalo, že už než jsme nastoupili na fakultu, tak už jsme měli nějakou archeologickou praxi. To nebylo sice nikde předepsáno, ale jak si se ptali se nás při přijímačkách, kde jsme už teda byli. Že? Napřed jsme si všichni představovali, že budeme pořád kopat na úžasných lokalitách, že budeme venku, že jo, pak to taky všechno bylo trochu jinak. Po prvním ročníku jsme se povinně zúčastnili seminárního výzkumu. Za nějž byl pro nás vybrán výzkum mladopaleolitického sídliště v Hostimi u Berouna v Českém Krasu. O tom ještě bude řeč. Tam jsem se taky seznámila s mým budoucím manželem Slavomilem Venclem, archeologem, který ten výzkum vedl. Ten nás jako dost honil, ale alespoň jsme si zblízka osáhli pazourky, že jo, tu kamennou industrii. O nich jsme měli do té doby víceméně jen teoretické poznatky, páč taky těch paleolitických výzkumů, to nejstaršího období lidských dějin, bylo poměrně málo. Takže my všichni, co už jsme nějakou praxi měli, tak jsme měli ale na výzkumech jiných období. Takže prostě o té kamenné industrii jsme toho tolik nevěděli. No a taky na tom výzkumu bylo zajímavé to, že jsme se seznámili s mladými jeskyňáři. To byli mladí kluci většinou, kteří prozkoumávali jeskyně v Českém Krasu, měli nějaký svůj spolek. A aby si přivydělali, tak pracovali také na výzkumu v Hostimi. A tam k tomu se pojí dneska skutečnost, to, co jsme tam viděli. Tyhle kluci, aby ušetřili,
tak si koupili potravinářskou barvu, zelenou. A tou barvili například buřty. Protože pak se toho prý tolik nesnědlo. Prostě nebyla ta chuť. No a teďka bych zase využila vzpomínek mého muže, abych vysvětlila, co jsme tam v té hostini zkoumali. Cituji. Na katastru hostiny u Berouna v Českém Krasu se nacházelo paleolitické magdalénské sídliště pod širým nebem. Archeologický ústav tam v letech 1963 až 69 odkryl plochu asi 270 metrů čtverečních. Na ní se objevil unikátní půdorys okrouhlého obydlí, tvořený věncem deskovitých zlomků diabázu, přinášených z protisvahu žlebu k zatížení koží, tvořících krytinu stanu. Přepálené štípané kamenné artefakty tam doložili ohniště zhruba uprostřed obydlí. Vchod do stanu byl obrácen k jihovýchodu ke slunci. Sídlišní vrstva, uchovaná pod navátou z praší, obsahovala přes 17 000 kusů drobnotvaré štípané industrie. Unikátní soubory hrubotvaré valounové industrie, přes 8 kg červeného barviva, což byly zlomky nučické rudy. A vedle toho se nalezlo asi 20 rozlámaných destiček z lokálních břidlic, z nichž zlomky dvou nesou unikátní rytiny koní a soba. Další tři desky obsahují nedokončené zoomorfní rytiny. Hostím reprezentuje nejvýznamnější lokalitu Magdalénienu v Čechách. Francouzský a španělský Magdalénien se pyšní jeskynními malbami, reliéfy a rytinami. Místy se tam uchovaly i skalní rytiny pod čirým nebem. I ve východním Magdalénienu, kam patří i Čechy, se vyskytují drobné plastiky a rytinky na kameni i kosti. Rovněž související s kulty, mýty a loveckou magií. Takže zpět k mému životu archeologickému. A na fakultě na nás naši vyučující neměli moc času. Například profesor Filip byl nejen vedoucím katedry, ale také ředitelem archeologického ústavu a vysokým funkcionářem Československé akademie věd. A taky asi nebylo moc zvykem tehdy soudí se studentům moc věnovat, mimo přednášky a semináře. Některé metody byly ale určitě dobré. Už při přijímačkách nám bylo sděleno, že bez znalosti hlavních evropských jazyků se neobejdeme a na semináři jsme museli referovat o knihách a textech, které nám pan profesor rozdal bez ohledu na to, jaký jazyk jsme deklarovali jako zvládnutý. A je faktem, že jsme tak velmi rychle získali alespoň pasivní znalost některých jazyků. Prostě hodili nás do vody. Tady máte knížku v nějakém jazyce a nějak s tím poradte. Připomínám, že jsme měli k dispozici jenom papírové slovníky, jako žádné překladače neexistovaly. U vedoucího své seminární práce se mohla konzultovat jen jednou a na odborný problém, se kterým jsem se potýkala, reagoval s úsměvem slovy. Tak to si s tím budete muset kolegyně nějak poradit. Taky to byla škola. Nemůžete na někoho úplně spoléhat, že vám v té odborné práci pomůže. Musí člověk sám. Nějaké nabídky zahraničních pobytů, respektive účasti na archeologických výzkumech v zahraničí se moc nekonaly. Škola tuhle nějak tu službu neposkytovala, taky se mohlo jezdit jenom na jednu stranu vlastně, že na západ to nešlo. A tak jediný náš odborný zahraniční pobyt během studia nám zařídil kolega Gábor, maďarský kolega, takže jsme odjeli na výzkum v Zalaváru v Maďarsku. Za to jsme měli přednášky a zkoušku z politické ekonomie. Řekla byste, že archeologové potřebují politickou ekonomii. Ale zase určitý pokrok tady byl, na rozdíl od 50. let, kdy měl můj muž ještě přednášku z marxismu-leninismu a dějin dělnického hnutí. Tak my ke konci 60. let už jsme měli jen dějiny filozofie, kde jen závěrečné kapitoly se měly týkat toho marxismu-leninismu. Ale to už jsme náhodou probrat nestihli. Studentský život v Praze ve druhé polovině 60. let byl spojen s mnoha kulturními zážitky. Byla to doba politického uvolnění, které se projevilo i v kultuře v nejširším slova smyslu. V nevídané míře se překládaly a vydávaly knihy, promítaly se italské a francouzské filmy. Itálie a Francie byly pro zdejší režim přijatelnější než ty ostatní, patrně pro tamnější činnost komunistických stran, která byla tehdy docela intenzivní. Ale hrál se i Bergman a Havlovy hry.
A protože Slávek, se kterým jsem chodila, měl mnoho zájmů v této oblasti, mnohem víc než já, tak jsem je s ním sdílela. Popředí bylo výtvarné umění a tady zase bych chtěla ocitovat z jeho vzpomínek. V jednom z vyšších ročníků studia ve druhé polovině 50. let mi jeden z mých spolužáků, kunsthistoriků, mimochodem ze schodu Filozofické fakulty, ukázal přes křižovatku přecházejícího profesora Františka Muziku, kterého jsem znal jen z předválečných publikací, takže jsem mylně předpokládal, že emigroval nebo zemřel. Muzika však nenápadně žil a pracoval v protější budově Vysoké školy umělecko-průmyslové, tak řečeného UMPRU, kam byl jmenován v roce 1945 a po roce 1948 trpěn jako profesor písma. Ve druhém poschodí v nároží k Vltavě měl prostorný a světlý ateliér, v němž pracoval i maloval, ale nesměl si na základě zákazu od vedení školy pověsit své vlastní obrazy. Nevím, kde se ve mně vzalo tolik drzosti, že jsem si dovolil u jeho dveří na škole bez jakéhokoliv ohlášení nebo doporučení zazvonit. Řekl jsem, že se mi jeho věci líbí, že k ní však nemám žádný přístup. To byla pravda. Tenkrát se muzika neprodával ani v díle, ani nebyl vidět v antikvariátech. A že proto prosím o informaci, zda bych si nějakou jeho grafiku nemohl koupit. Pan profesor mě pozval do ateliéru, nabídl židli vedle svého psacího stolu a vlídně se mnou rozmlouval o mé profesi. Tenkrát jsem ale vůbec nechápal, proč se v hovoru opakovaně a jaksi nejistě vrací k otázce, kdo mne k němu poslal. Obával se totiž zjevně provokace. Z mladých k němu kromě vlastních žáků zřejmě nepřicházel nikdo. Natož, aby se zajímal o jeho předválečnou a válečnou tvorbu, kterou jedinou jsem znal. Naštěstí jsem, zřejmě svou nepředstíranou hloupostí, získal jeho důvěru a dostával pozvání k dalším návštěvám. Občas jsem tedy po telefonickém dotazu přišel, směl zhlédnout rozdělanou práci na štaflích a někdy si odnést grafiku nebo kresbu. Já bych jenom chtěla na tomhle místě připojit poznámku o mé účasti. Tak Slávek mě pochopitelně později na ty návštěvy do ateliéru profesora muziky i jiných jako bral. Takže tohle já jsem později v těch 60. letech zažívala s ním. Ale ještě jsou tu dalšího krásné vzpomínky, které na tomto místě ocituji. Pan Vlastimil Vokolek, pardubický vzdělanec, vydavatel, tiskař a můj přítel mne sebou opakovaně bral na návštěvu Petrkova k básníku, malíři a grafikovi Bohuslavu Reinkovi. Zpočátku jsem nevěděl, jakého štěstí se mi dostal. Ač jsem si od něj přivážel desítky jeho vzácných grafik. Hlavně překvapení a zisk z těch návštěv představoval prout radosti, vyzařující při setkání obou starých přátel. K tomu bych zase dodala já, jako všichni asi vědí, jaký byl život pana Reinka na statku vlastně v úplné izolaci Petrkově. Takže každá návštěva dobrého přítele jako něco znamenala. Později mne pan Vokolek příležitostně navštěvoval v archeologickém ústavu v Letenské ulici, když směřoval doslova za roh ulicí u Lužického semináře za svým přítelem básníkem Vladimírem Holanem. Jednou mi od něho přinesl vepsanou dedikaci poté, když u mne náhodou uviděl právě vydaný svazeček jeho básní. Řekl mi také o tom, že Holan prodává své rukopisy, respektive přepisuje své básně na ruční papír a ten potom prodává. Holanovi přátelé tak básníka v nouzi vlastně podporovali. To všechno jsem ovšem pochopil až po několika letech. Tak mě mi to pan Vokolek sděloval, že jsem já paře z té výzvě neporozuměl. Pro zahanbující tupost jsem neudělal tak snadný dobrý skutek, abych si u něho něco koupil. A to mne mrzí ještě víc než to, že jsem se mohl těšit kaligrafovaným autografem. No a já musím zase zdůraznit ten význam, který pro mě moje přátelství tehdy se Slávkem mělo. Vídali jsme řadu těchto, některé jsme ani osobně neznali, ty umělce. Tak například jsme vídali fotografa Josefa Sudka, potulovat se v dlouhém plášti se stativem po malé straně, po kampě, u Vltavy.
pod Kaštany na Slovanském ostrově a bez fotoaparátu i pláště byl viděn, jak se jakoby schovává přikrčen za sloupy na galerii Rudolfína při večerních koncertech. Tohle bylo vlastně pro mě obrovsky inspirující, protože já bych asi sama do tohohle prostředí se tak úplně nedostala a on, kluk z venkova původně, že jo, se do toho dostal daleko jako snadněji než já, která bych proto měla všechny předpoklady jako dítě, teda z Prahy, vyrostla v Praze. Bylo to tak, že on vlastně měl veliký rozhled a myslím, že v zásadě můj muž byl, pozdější muž byl vzdělanější než já. Ačkoliv jinak byl dost uzavřený člověk, tak pokud šlo o umění, tak jako neváhal se jako otevřít, přijímat ty podněty, vyhledávat ty lidi, ty umělce, což bych já asi nebyla dokázal. Jak jsem zmínila ty koncerty, tak v té době působil soubor Ars Rediviva, Munzlingerův, a ten hrál starou muziku, barokní především, ale novým způsobem, jako velmi dynamicky, tak jak se hraje dneska ta muzika. Když to předtím, já to ještě pamatuju, to byla víceméně nuda. Ta barokní muzika to byla, se hrála jako vážně, důstojně, ale ona taková vlastně není, že jo? A to ten Munzlinger prostě dokázal. Takže ty koncerty byl taky zážitek. Tam chodil taky ten pan Sudek, který to teda taky ty umělci měli pro to cit, že? No a taky jsme na Malé Straně potkávali třeba Jana Zrzavého. To jsme osobně neznali, ale prostě viděli jsme ho a opravdu vypadal tak, jak někdy na starých fotkách ho vidíme s tou čepičkou. Tak to byly úžasné zážitky. No a byli jsme přesvědčeni, že všechno bude pořád jen lepší a lepší. Ta 60. léta, že jo, takové to předjaří, 68, že jo, to už opravdu bylo takové nadějné. Takže jsme právem doufali, že se všechno bude jenom zlepšovat a napřed se opravdu jako zlepšovalo, že? Otevíraly se taky mezinárodní kontakty i v té archeologii. V roce 1966, když jsem byla asi ve třetím ročníku, se v Praze konal velký kongres UISPP, což je Mezinárodní unie věd prehistorických a protohistorických, kterého se zúčastnili archeologové z celého světa. Tam jsme my studenti působili jako promítači a průvodci na exkurzích. A já jsem shodou okolností měla na starosti autobus irských archeologů, kterých přijelo opravdu dost. To byl opravdu obrovský kongres, takže ty jednotlivé delegace byly docela velké. I z toho malého Irska. A tam jsem se seznámila s profesorem O'Kellym, jedním z předních irských archeologů, který naštěstí pro mě rád zval na své výzkumy zahraniční studenty, aby tak rozšířil obzory irských studentů i věhlas irské archeologie. A tak došlo k tomu, že mne pozval k účasti na výzkumu mimořádné mohyly v Newgrange v Irsku. To je výjimečná památka, obrovská mohyla mladší doby kamenné s vnitřní komorou a kamenným obložením. Dnes ji můžete navštívit už jako rekonstruovaný monument. Ale tehdy byla sice už dobře známá, ale ještě se prováděl dodatečný výzkum některých jejich částí, například toho kamenného pláště. A ten jsem osobně pomáhala čistit. To bylo moc hezké. Bylo to v roce 1967, moje první cesta na západ. Bylo mi 22 let. Dneska asi nepředstavitelné pro mladé lidi, že by teprve 22 letech se dostali někam na západ. Tehdy se už dalo výjíždět, ale prakticky bez peněz. Museli jsme mít zvací dopis, kde se hostitel zavazoval zaplatit cizině všechny výlohy. Bylo to trochu ponižující, ale jsme byli mladí, tak nám to tak ještě nepřišlo, že to bylo pak později. Valuty se tedy kupovaly na černo, ale bylo to drahé a my, teda jako moje rodina, na to neměla. Tak jsem odjela s 9 librami v kapse. To bylo tehdy opravdu dobrodružství. Bez peněz, bez mobilu, s důvěrou, že vás opravdu budou čekat vaši hostitelé na smluvených místech. Peníze by mi byly vystačily tak akorát na telefon. Byla jsem tehdy plná optimismu, že všechno v Československu teď bude dobré a lepší a opravdu se blížilo pražské jaro 1968. Ale profesor O'Kelly byl už tehdy velký pesimista. Myslela jsem si, že tomu nerozumí, ale rozuměl. Mimochodem na západ jsem pak vyjela až za téměř 20 let.

Za to jsem na začátku roku 68, na konci února, na začátku března, vyjela do Sovětského svazu. Konalo se tam něco, čemu říkali studentská konference v oboru archeologie. A na katedře rozhodli, že dva z našeho ročníku tam pojedeme. Ruští studenti archeologie byli velmi přátelští, milí. O pražském jaru věděli, toužili se o něm něco dozvědět, ale báli se jeden druhého a po jednom si nás brali někam do vzdáleného rohu nebo do parčíku a vyptávali se, jestli ten komunismus opravdu může někde skončit a jak toho dosáhnout. Pochopitelně v Moskvě nás zavedli do mauzolea na Rudém náměstí, kde jsme, aniž bychom o to žádali, povinně schlédli žlutého Lenina. On jsem dospěla k závěru, že musel být voskový. Už tehdy. A to přednostně, bez fronty, jako tam účastníci té konference a tak dále. Která tam byla sáhodlouhá přes celé to Rudé náměstí, protože to byla povinnost a jako i čest. Ale naštěstí nám ukázali pár památek, které opravdu jsou úžasné a je to taková škoda, že se tam vlastně teďka nemůže jezdit, že až to Rusko má úžasnou kulturu. Ku podivu se i řada památek zachovala přes všechny události, kterými to Rusko prošlo. No pak mě tehdy zaujalo, že tam jezdily takzvané tvrdé žostky, dřevěné vagóny, což u nás bylo ještě v mém útlém dětství a pak už to nebylo. Jedním takovým jsme jeli celou noc z Moskvy do Leningradu. Ti zdatnější se vyspali pod stropem na policích, což odkoukali od ostatních, od místních cestujících. No a v každém vagóně byla dežurnaja, to byla služba, která vařila čaj, ale taky špehovala cestující. To byl takový dozor. Tak všechno tam bylo pod dozorem. A místní cestující vytáhli z kufru nasolené ryby, které hrozně smrděly. Tak jsou moje vzpomínky. Petrohrad, Leningrad tehdejší. No, byl tehdy smutné, šedivé, špinavé, oprýskané, ale přesto imperiální město. Ty obrovské sáhodlouhé fasády paláců mě děsily. Třeba archeologický ústav tam byl v jednom takovém paláci, kde ty velké místnosti byly prostě přepažené překližkou a udělané z toho kanceláře. Bylo to takové jako děsivé. Ale na druhou stranu ty neuvěřitelné obrovské sbírky v Ermitáži, ty archeologické sbírky, ty na mě udělaly obrovský dojem. Zase taková škoda, že se tam nemůže, tam by prostě měl každý povinně tím aspoň jednou projít. Jakože projít, já jsem měla často jenom projít, ale to byly desítky, no možná stovky místností s úžasnými nálezy. A mě tam třeba zaujalo, že celý jeden sál byl tuším věnován nálezům z Paziriku. Pazirik to byla mohyla mohyly na Altaji, nebo pod Altajem, kde se zachovaly ve zmrzlém terénu. Například textilie, celé koberce, to prostě staré třeba, nevím, 2000 let jako před Kristem, že? Které prostě to se jinde nenajde. Jinde, když najdete textil, tak je to pár kouštičků a tady byly celé. Jo, to byly neuvěřitelné věci. A říkám, měla jsem málo času, jen jsem to prošla. Jako v zoufalství, že prostě tam bych potřeba být týden. Ta konference studentská takzvaně, to se u nás nedělalo, to samo o sobě byl docela dobrý nápad, že přijeli studenti z různých částí toho obrovského Sovětského svazu, referovali o tom, co sami dělají, jaký píšou práce nebo jakých výzkumů se účastnili. Ta idea byla docela pěkná. Tam mě zase ještě zaujalo, jako ta technika prostě u nás, i ta archeologická byla asi o trochu dál. Tam třeba někteří studenti, když chtěli ukázat nálezy, tak nepřinesli fotky, ale měli ty předměty přišité na kartonech, což se tady dělalo prostě, já nevím, v roce 1910, kdy se na výstavách takhle opravdu v malých muzeích někdy nálezy prezentovat. Byli fakt všichni přátelští. Rusové sami o sobě jsou vřelí. Jo, otevření, tak pokud se aspoň nám otevřeně dojem, že jim nic neuděláme, neudáme nikde, tak to bylo velmi příjemné s nimi mluvit. A tím horší potom vzhledem k tomu, co se stalo a děje.

Pak jsem se vdala, na konci léta 1968 jsem byla doma, psala diplomku. Manžel chodil do práce, tehdy se začínalo brzy. Odešel asi v 6:30. Nepracoval v archeologickém ústavu už tehdy. Před sedmou se vrátil. Tak už jsou tady. Byla jsem v šoku. Pustili jsme rádio a hráli hymnu. Tohle člověk nezapomene. No, otřáslo to mnou a život se nám změnil. Ukazuje to, jak jsme byli všichni naivní mezi námi, protože i když jsme to tušili, že to vlastně nemůže dobře dopadnout, že a pak už ty armády se začaly kolem těch hranic a prostě jsme nevěřili, že by bylo možné, zrovna tak jako dneska nevěříme, že by bylo možné, že by někdo vpadl do Ukrajiny, jo, a začal tam válku. Opravdu jsme nevěřili, že se to opravdu stane, i když ty indicie tady jako byly dost jasné už z dnešního hlediska. Jak se nám žilo? Když vzpomenu, jak jsem skloubila rodinu a archeologii, politické pozadí tím prostupuje všude. Já jsem zůstala doma s jedním, potom se dvěma dětmi až do roku 1974, takže já jsem byla doma asi 5,5 let. Mělo to tu výhodu, že jsem se naštěstí vyhnula ponižujícím prověrkám, které na pracovištích vykonávala v roce 1969 strana. Když se řekne strana, nebo taky partaj, se tomu říká, se samozřejmě myslí komunistická strana Československa. Že? No a v těch prověrkách oni se tázali, ten hlavní dotaz byl, jestli dotyčný prověřovaný schvaluje sovětskou okupaci. Od prověřovaných se pak slyšela tu neuvěřitelnou škálu výmluv, která byla používána, aby dotyčný nemusel vyslovit to ano, že to jako schvaluje. Tak toho jsem byla ušetřena. Proč jsem zůstala tak dlouho doma? A do jeslí jsme děti dávat nechtěli, ze zásady, jako tu představu já pořád mám, že do těch 3 let měly být vychovávány v rodině. Můj manžel samozřejmě musel projít těmi prověrkami taky, nějak se z toho vykroutil. A on měl pořád tu výhodu, že on měl takzvaně dělnický původ, ač jeho otec byl tesař. A to tehdy přeci jenom platilo. Když manžel viděl, že jako žena v domácnosti začíná být nesnesitelná, přinesl mi domů nálezy zlatenského objektu, který pocházel ze záchranného výzkumu, kde si v okolí Prahy. A řádně mě vyškolil. Naučil mě, jak dokumentovat, kreslit keramické zlomky, jak sestavit kresby do tabulek a jak napsat článek, aby měl příslušnou formu. Obsah už byl na mě, i když do toho samozřejmě mluvil, aby to bylo dostatečně logické, což se mu doufám podařilo mě naučit. Dost mě s tím sekýroval, ale byla to naprosto neocenitelná škola.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur teď začíná čtyřhodinový vysílací projekt, který nazýváme Od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, a který je věnován historicky poučené interpretaci staré a starší hudby. Poslouchejme teď na začátku, a vaším průvodcem je Petr Weber, koncert pro hoboj, smyčce a baso continuo od Alessandra Marcella. Uslyšíme barokní hoboj, nástroj, který se vyráběl ze zimostrázového dřeva většinou, nástroj, který se vyvinul ve Francii v druhé polovině 17. století z dřívějšího šalmaje. Na barokní hoboj nám hraje Clare Shanks a dále hraje Academy of Ancient Music, kterou založil v roce 1973 a teď ji také vede Christopher Hagwood.

Poslouchali jsme nahrávku Christophera Hagwooda v letech 1973 až 2006 uměleckého vedoucího souboru Academy of Ancient Music. Solistou byl Claire Shanks a poslouchali jsme koncert pro barokní hoboj, smyčce a basso continuo od Alessandra Marcella. Nulla in mundo pax sincera. Na tomto světě není pravého míru bez hořkosti. To je úvod textu a tedy také název moteta pro soprán, smyčce a basso continuo, které napsal Antonio Vivaldi a které teď uslyšíme v podání Emmy Kirkby. Hraje opět Academy of Ancient Music s Christopherem Hagwoodem.

To byla, vážení posluchači, sopranistka Emma Kirkby, proslulá specialistka na starou hudbu, mimochodem manželka dalšího specialisty Andrew Perrotta. Slyšeli jsme ji ve skladbě Antonia Vivaldiho v motetu pro soprán, smyčce a basso continuo s názvem Nulla in mundo pax sincera. Na tomto světě není pravého míru bez hořkosti. Academy of Ancient Music řídil Christopher Hagwood. A čeká nás ještě jedna nahrávka Academy of Ancient Music a Christophera Hagwooda, nahrávka z 80. let 20. století, na které je zachycen koncert C-dur Antonia Vivaldiho. Solistou na sopraninovou zobcovou flétnu je Michael Copley, specialista na historické nástroje, včetně okariny.

Na stanici D-dur nám Michael Copley na sopraninovou zobcovou flétnu zahrál koncert C-dur Antonia Vivaldiho. Doprovázeli ho Christopher Hagwood se svým souborem Academy of Ancient Music. A ještě jednou dnes Christopher Hagwood se svým souborem historických nástrojů, který vedl v letech 1973 až 2006 z Academy of Ancient Music. Tentokrát ne ovšem v barokní hudbě, ale poněkud výjimečněji v hudbě klasicismu. Bude to Beethovenova 5. symfonie, osudová, dílo z roku 1808, které při premiéře dirigoval sám autor.

Na stanici D-dur patřila uplynulá půl hodina a několik minut k tomu Beethovenově osudové symfonii. Poslouchali jsme ji tak, jak je v rámci našeho vysílacího projektu od Klaudia Ludvigovi obvyklé, v historicky poučené interpretaci, tentokrát v nahrávce Christophera Hagwooda a jeho jindy barokního orchestru Academy of Ancient Music. A máme před sebou duchovní hudbu. Alessandro Scarlatti, Missa ad usum capellae pontificae, tedy skladba určená pro papežskou kapli. Je to hudba barokní, ale výjimečně určená jen pro nedoprovázené hlasy a kapela. Scarlatti byl mistrem italské opery, ale tady ukázal i znalost stylu staršího církevního hudebního repertoáru. Uslyšíme nahrávku Michela Corboze, švýcarského dirigenta, a jeho souboru Ensemble Vocal de Lausanne, který založil v roce 1961 a právě s ním tuto skladbu proslavil.

Vážení a milí, dozněla barokní hudba, mše Alessandra Scarlattiho, ale mše napsaná v poněkud starším, tedy téměř renesančním stylu, tedy nedoprovázená nástroji. Byla to nahrávka Ensemble Vocal de Lausanne, který založil a dlouhé roky vedl Michel Corbos. Jeho život se uzavřel v roce 2021. A představujeme další soubor dobových nástrojů, interpretující hudbu historicky poučeným způsobem, soubor Il Pomodoro. Je to italský soubor, který nese název podle jedné opery Antonia Čestyho. Řídit ho teď bude Maxim Emeliančev, jeho šéf od roku 2016, a uslyšíme v jejich podání nikoli barokní, ale klasicistní hudbu Symfonii A-dur číslo 29 Wolfganga Amadea Mozarta.